a zastoupí cestu. Sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělají vandráci. Láska se totiž, i když je previd, nikomu dvakrát nemůže zjevit.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Vyprávej mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil. Jestli chvíli...

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. I dnes na vás čeká pořádná nálož krásné domácí a zahraniční hudby a pochopitelně i moje vzpomínky. Miluji Londýn, ve kterém jsem byl 8krát nebo 9krát. Jezdíval jsem tam s textařem a muzikálovým libretistou Michaelem Prostějovským, který je mým velkým, doslova životním kamarádem. Navštěvovali jsme v londýnském West Endu muzikály, za týden jsme jich viděli klidně 10. Jeden odpoledne a další večer. Přiznávám, že když jsme z Londýna odjížděli, byl jsem už z muzikálu zmaten a nevěděl kolikrát, kolik na Big Benu bije. Ale stálo to za to. Do Londýna zahaleného mlhou vás pozvu prostřednictvím písničky A Foggy Day in London Town, kterou vám zaspívají Frank Sinatra a country bard Willie Nelson. Tady je.

Dneska budu vzpomínat na to, co jsem v Londýně zažil v roce 2011. Byl jsem tam tenkrát s německou fotografkou Ingrid Kernbach, která bývala předsedkyní jednoho z německých fanklubů Karla Gotta. Důvodu k návštěvě Londýna jsme měli hned několik. Viděli jsme americký muzikál Čaroděj ze země Oz v produkci samotného Andrewa Lloyda Webbera a v divadle Palladium koncert skutečné legendy amerického zpěváka Tonyho Bennetta. Frank Sinatra o Tony Bennettovi vždy mluvil jako o svém jediném možném nástupci. Panu Bennettovi bylo v roce 2011 85 let a jeho koncert nás nadchnul a okouzil. Zaspíval během něho pochopitelně i svůj největší hit I Left My Heart in San Francisco, který si teď poslechneme.

V roce 2011 jsem netušil, že koncert Tonyho Bennetta jednou zažiji i v pražském kongresovém centru. Vstupenky na jeho koncert jsem tenkrát jako dárek koupil i mým přátelům a spolupracovníkům Jitce Zelenkové a Karlu Gottovi. Bennettův koncert jsme si v roce 2014 užili na 100%. A to jsme ani v nejmenším nevěděli, že muzikanti Tonyho Bennetta doprovodí jednou Jana Smigmátora během jeho prvního koncertu v newyorské Carnegie Hall a že se Tony Bennett jednou spojí s americkou zpěvačkou Lady Gaga a že spolu s ní zpřístupní velký americký zpěvník i té nejmladší posluchačské generaci. V roce 2015 Lady Gaga a Tony Bennett získali za jejich první album Cheek to Cheek v kategorii nejlepší tradiční popové album prestižní cenu Grammy. My si teď poslechneme z jejich druhého alba Love for Sale píseň Night and Day, kterou u nás proslavila pod názvem Noc a den Eva Pilarová. Tony Bennett své druhé a poslední album vydal v roce 2021, dva roky před svou smrtí. Do muzikantského nebe odešel ve věku 96 let.

Hlavním důvodem naší návštěvy Londýna v roce 2011 byly ovšem oslavy 25 let uvádění muzikálu Phantom Opery, které se konaly v Royal Albert Hall. Jeden lístek však stál okolo 250 britských liber, což bylo nad mé finanční možnosti. A tak jsem si řekl jako mnohokrát předtím i potom, že líná huba holé neštěstí. A napsal jsem Davidovi Robinsonovi z managementu nejslavnějšího muzikálového skladatele všech dob, Andrewa Lloyda Webera, se kterým jsem si často psal, a zdvořile se ho otázal, zda by mi nemohl poobstarat novinářský lístek. O Davida mi za dva dny přišla odpověď s tím, že lístek na odpolední představení Fantoma opery si budu moci vyzvednout v pokladně Royal Albert Hall. Když jsem si 2. října roku 2011 pro lístek přišel a otevřel obálku s ním, našel jsem v ní i pozvánku na číši vína s tvůrci Fantoma opery. Štěstí při mě ten den stálo. V hledišti Royal Albert Hall jsem krátce před představením zcela náhodou potkal Davida Robinsona, který mi lístek zařídil. Poděkoval jsem mu a zeptal se ho, jak jsem si to všechno zasloužil. Jeho odpověď mi doslova vyrazila dech. Řekl mi, že je to poděkování managementu Andrew Lloyd Webera za mou propagaci jeho muzikálů v České a Slovenské republice. Co mě na setkání po představení čekalo, se dozvíte po neskutečném přídavku muzikálu, kterého se ujala nejprodávanější sopranistka všech dob Sarah Brightman spolu se 4 slavnými představiteli Fantoma opery Coleman Wilkinsonem, Johnem Owenem Johnsonem, Anthony Warlowem a Petrem Jobekem. Takhle jste titulní píseň Fantoma opery určitě ještě nikdy neslyšeli.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Věřím, že se vám tahle verze titulní melodie muzikálu Phantom opery líbila. Po jeho koncertním provedení jsem šel do jednoho ze salonků Royal Albert Hall, kde na asi 50 novinářů z celého světa čekalo setkání s tvůrci Phantoma opery. Splnil se mi tam sen. Stál jsem v tváří tvář autorovi muzikálu Jesus Christ Superstar, Evita, Kočky a Phantom opery, Andrewovi Lloydovi Webrovi a taky nejslavnějšímu producentovi muzikálu na světě, Cameronovi McIntoshovi. S oběma jsem prohodil několik zdvořilostních frází a podal si s nimi ruce. Klepal jsem se jak drahý pes a měl jsem úplně vyschlo v krku. Není možné, abych vám během našich každotýdenních setkání nepustil alespoň jednu písničku Karla Gotta. Dneska vás čeká doslova kultovní hit. Škoda, že se Karel úspěchu téhle písně nedožil. V roce 1984 se rozhodl obohatit svůj zpěvník o tehdejší velký hit Eltona Johna I'm Still Standing a nechal si k němu napsat Michalem Bukovičem český text, který Michal nazval Mám styl Čendy. Láďa Štajdl byl tenkrát zásadně proti tomu, aby Karel tuhletu písničku zpíval s tím, že je Karel kantilení zpěvák a ne zpěvák hitu Eltona Johna. Karel si ale prosadil svou. Písničku na svých koncertech zpíval asi rok a pak se zdálo, že Čenda zmizí v propadlišti dějin. Až do roku 2014, kdy jsme s Karlem chystali na turné nový koncertní program. Pořád jsem tehdy od Karla slyšel. Honzo, máme samé pomalé věci, samé balady a kantilény. Chybí nám rychlé písničky. Vzpomněl jsem si na Čendu a Karlovi ji připomněl. Zajásal. To je ono. A Karel pak s písní Mám styl Čendy boural sportovní haly. Když ji zpíval v O2 aréně, v první řadě seděl Láďa Štajdl a nevěřícně kroutil hlavou, jaký úspěch s ním nenáviděnou písní má. Karel chtěl Čendu i nahrát, ale v zahraničí se mi nepodařilo zajistit autorizaci českého textu. Tudíž Karel mohl tuhletu písničku zpívat jen na koncertech, ale v televizi se nemohla vysílat. Během turné 2014 jsem se Karla jednou zeptal, zda si Čendu nemohu nahrát během koncertu přímo ze zvukařského pultu. Karel odpověděl, klidně můžeš, ale nevím, k čemu ti to bude. Po Karlově smrti se díky několika youtuberům z písničky Mám styl Čendy stal doslova kultovní hit. A je úplně jedno, že si mnozí dělají z textu téhle písně legraci. Podstatné je, že Karel Gott i díky této písni žije dál. No už vás nebudu dlouho napínat, protože Karel vám právě teď písničku Mám styl Čendy zaspívá.

Karel Gott dospíval písničku, kterou si našel v repertoáru britského zpěváka a skladatele Eltona Johna. A my u tohoto úžasného zpěváka chvíli zůstaneme. V roce 1973 vyšla na albu Eltona Johna Goodbye Yellow Brick Road píseň Candle in the Wind, kterou Elton John původně věnoval památce světového sexsymbolu herečce Marilyn Monroe. Tuto píseň otevírá verš Goodbye Norma Jean, kterým se Elton John odvolává na původní jméno Marilyn Monroe. V roce 1997 po tragické smrti princezny Diany nahrál Elton John novou verzi této písně s podtitulem Zbohem anglická růže, kterou Guinnessova kniha rekordů zmiňuje nejen jako nejprodávanější, ale i nejrychleji prodávaný single všech dob. Na přání synů princezny Diany, Williama a Harryho, zaspíval Elton John novou verzi této písně na Dianině pohřbu v londýnském Westminsterském opatství a zavázal se s ohledem na památku princezny Diany, že ji v téhle verzi už nikdy zpívat nebude. Uvádí ji pouze s původním textem o Marilyn Monroe. Na koncertě Eltona Johna jsem několikrát byl a vždycky to byl neopakovatelný zážitek. Jednou se mu i aplaudoval z první řady v O2 aréně, vedle mě tenkrát seděla Leona Machálková, ale to jsme se ještě neznali. Elton John tenkrát pochopil,

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. Když jsme před dvěma lety chystali s Honzou Fialou dvojce CD Helena Vondráčková Evergreen 60 let na scéně, ukázalo se, že je to tak nákladný projekt, že bez pořádné finanční injekce ho nelze realizovat. A tak jsem se začal obracet na movité přátele a kamarády, zda by nám s tímhle projektem nemohli pomoci. Ozval se jediný. Jmenuje se Milan Křesina, je to známý kladenský podnikatel a velký kamarád hokejisty Jaromíra Jágra. S Milanem Křesinou nás spojil obdiv ke Karlu Gottovi. Milan ho jednu dobu vozil svým autem, protože Karlův řidič Olda Havránek měl v té době bouračku a dost se pohmoždil. A Karel jezdil i k Milanově mamince do Kladna na Svíčkovou, kterou jí tehdy pochválil a vysekl jí pochvalu. Tak dobrou Svíčkovou jsem naposledy jedl od své maminky. Když jsem Milana Křesinu požádal o pomoc, netušil jsem, že byl v 80. letech známým zpěvákem a že ho v pořadu Sejdeme se na výsluní jako zpívajícího automechanika z Kladna uvedla Helena Vondráčková. Helenu jsme s Milanem Křesinou loni navštívili v Řice, kde mu Helena osobně poděkovala za pomoc při realizaci jejího dvojce CD Evergreeny.

0: Milan Křesina studoval zpěv u profesora Josefa Rybičky a zpíval s armádním orchestrem Rudly Koudelky. Byl v angažmá v hudebním divadle Karlín, zpíval v muzikálech, kde si ho všiml při zkoušce muzikálu Zvonokosy hudební skladatel Jindřich Brabec a nabídl mu natočit ve studiu A Karlín single. A tím všechno začalo, ale skončilo po sametové revoluci. Milan mi vyprávěl, že byl najednou bez práce a nechtěl jezdit po klubech. A tak jsem se ze dne na den vrátil k řemeslu a už jsem u toho zůstal. Přesně cituju Milana Křesinu. S Milanem nás spojuje i láska k Elvisovi Preslimu a k orchestru Jamesa Lasta. Milan Křesina vám teď zaspívá písničku Ďábel v krvi.
1: Pohledem mě miluješ, slovy mě však bičuješ.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Musím se přiznat, že mě v naší a zahraniční populární hudbě už jen málo co zasáhne, osloví, dojme. Přesto se to letos povedlo mladému českému zpěvákovi Janovi Bendígovi. Když naspíval písničku Když jsem já byl tenkrát kluk, doslova se mi srolovaly ponožky. Poté, co Honza Bendík zveřejnil svůj videoklip k písni Karla Gotta, Když jsem já byl tenkrát kluk, se na sociálních sítích začaly objevovat komentáře a výtky. Karel Gott říkal, že na interpretaci této písně je potřeba určitý věk. Musel jsem na to reagovat a zveřejnil jsem následující stanovisko. Ano, Karel v posledních 15 letech svého života často říkal, že aby člověk mohl tuto píseň s nádherným textem Zdeňka Borovce věrohodně zpívat, musí mít určité životní zkušenosti a nadhled. Trošku zapomněl na to, že sám tuhletu písničku naspíval v roce 1971, kdy mu bylo 31. A Honzovi Bendíkovi bylo 32 letos. Honza Bendík vzdal svou interpretací písně Když jsem já byl tenkrát kluk největší hold Karlu Gottovi a Zdeňkovi Borovcovi, jaký mohl vzdát.

Tak jak se vám písnička Když jsem já byl tenkrát kluk v podání Jana Bendíka líbila? Mně moc. Jan Bendík se v roce 2009 zúčastnil první řady pěvecké soutěže Československá Superstar, v níž postoupil do 7. finálového kola a obsadil tak celkově 4. místo. Karlu Gottovi se Honza Bendík od samotného začátku moc líbil a několikrát mi řekl: Honzo, z tohodle kluka jednou něco bude. Jak se ukázalo a ukazuje, Karel Gott měl opět pravdu. Honza krásně naspíval písničky z repertoáru Hanky Zagorové, Černý páv a Gwendolina, nahrál duety s Lucí Bílou, Evou Farnou, Heidi Janků a s Michalem Davidem. Písničku Černá perla mu pak na tělo napsal český slavík Václav Neubarta se svou manželkou Eliškou. Honza Bendík o téhle písnice říká: Není to jen obyčejná písnička, tohle je můj životní příběh. Honza si skutečně jde z paneláku za svým snem a tak už 17. října letošního roku bude podruhé koncertovat v pražské hale O2 Univerzum. Diváci se mohou těšit na jeho největší hity, originální výpravnou scénu, hvězdné hudební hosty a mnoho skvělých momentů i překvapení. A písničku Černá perla Honza Bendík na tomhle koncertě určitě zaspívá. Na to vemte jet. Zrn

Na koncertě kanadského zpěváka a skladatele Michaela Bublého jsem byl v pražské O2 aréně dvakrát a pokaždé to byla bomba. Michaela Bublého pro svět populární hudby objevil v roce 2000 slavný kanadský producent David Foster na svatbě dcery bývalého kanadského premiéra Briana Mulroneyho. Lepšího producenta než je David Foster si nemohl Michael Bublé přát, protože Foster má za sebou spolupráci s Madonou, Whitney Houston, Celine Dion, Barbrou Streisand a Andreou Bocellim a na co sáhne, mění ve zlato. David Foster dal Michaela Bublého na rok do učení ke slavnému kanadskému zpěvákovi a skladateli Paulu Ankovi a to určitě pomohlo k tomu, že se zakrátko Michael Bublé celosvětově prosadil. Michaelovi Bublému bude zakrátko 51 let a prodal přes 75 milionů desek. Frank Sinatra a Tony Bennett v něm mají skvělého pokračovatele. Přesvědčte se o tom sami.

Koncert Michaela Bublého v pražské O2 aréně roku 2014 je pro mě nezapomenutelný i z toho důvodu, že jsem na něj šel v té nejlepší společnosti. V jedné řadě jsem usedl s Hankou Zagorovou, Štefanem Margitou, Jitkou Zelenkovou, Karlem Gottem a jeho řidičem Oldou Havránkem, s mamkou a s mým přítelem Lukášem. Na koncertě jsme řádili jak malé děti a mnohokrát jsme i slzeli dojetím. A tak jsme dospěli do finále. Nevím jak vám, ale mě hodinka s vámi krásně utekla. Rozloučíme se pro dnešek písničkou Michaela Bublého It's a Beautiful Day a já bych v souladu s ní nám všem přál, aby všechny naše dny byly nádherné. Nejen ten dnešní. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni. A abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slepe toho strudana.
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Dvořák. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Ahoj, Pavle. A je tady Josef Dvořák šťastný, protože já jsem se teď dozvěděl, přátelé, jednu věc, že zítra má být blbě, má pršet a my hrajeme s pidlou v zádech někde na Mlejně u Plzně. Copak, já to hraju v dlouhým hábitu, mně bude ještě jakž tak dobře, ale strachoval jsem se, že promokneme. A to už jsem tady dostal zprávu v rozhlase. Přátelé, diváci, klidně přičte, ono totiž před začátkem představení přestane pršet.
5: On to ví, prý, není nad naše dovádění, kde se všichni vesmíšky změní.
0: Humoriáda.

0: Nádherná láska Pavla Nováka hudebně odstartovala dnešní Humoriádu, kde je hostem Josef Dvořák a ten nám poví, jak se má, co dělá.
1: No, ale já se mám skvěle úplně. Ne, opravdu, čoče, já se mám úplně skvěle a nerad bych, aby se mi to něčím pokazilo teda.
0: Přesto jsi trošku postěžoval, že všechno nějak rychle roste.
1: Šíleně.
0: Takže musíš sekat, řezat.
1: V jednom kuse. Já bohužel teda teď na sobotu a neděli, nebo v pátek jedeme do Brna, se bude odevírat nějak v rámci náštěvníků, jako připomínka na náštěvníky, se bude odevírat most. Je pojmenovaný most podle Adama Bernaua. Ten má přiletět z Nového Zélandu. A my si spolu čas od času telefonujeme a on se mě ptal, jestli, a slibujeme si, že se navštívíme. Já tam nepojedu, to je strašně daleko. Ale když on bude tady, jo, tak už se informoval, přijedeš, tak jsem říkal, jasně, samozřejmě. Takže se těším, ale já bych zase v sobotu měl být na chalupě a sekat trávou.
0: Takže expedice Adam 84 s tebou a s Adamem Bernauem bude pokračovat? Částečně. Jo.
1: Částečně, ano. Budeme se držet za ruku a budeme se držet za ruku a držet palec tomu, kdo to bude odevírat ten most, aby to nepoplet. Nějak.
0: No a hlavně nenastupujte do žádného vozidla, které vypadá jako Lada Niva. To bylo to vaše přemisťovadlo,
1: no,
0: že jo?
1: No, to tam
0: aby se něco nestalo,
1: taky.
0: Aby někdo nezmáčk čudlík a nebyli jste zase někde úplně jinde v minulosti, v budoucnosti, co já vím. Ale každopádně krásná akce, nevěděli jsme o ní, díky tobě víme.
1: Jo.
0: A teď se dozvíme, koho nám vybereš.
1: No ale to já mám samý milý povinnosti. Pavlíku, jo? Kamarádi, přátelé, poslouchejte. Pan Jiří Sovák, chalupáři. Mám něco dodávat?
0: Nemusíš. Režie František Filip, ale ano. To všichni vědí.
2: Je, stydně hlava, to mi zakázal. Já musím jít pořád nějakou pokrývku. Co to tak zdůraznit, já jsem úplně klidný, co na mě koukáte, jako bych byl nějaký cvok, nějaký dědek prostě potrhlej. Že mám tu rádiovku na hlavě, to se nezlobte, ale to je prostě, to mi doporučili, ponáš mi stydne hlava. A jak nemám pokrývku na hlavě, tak mám šílený bolesti. Tomu říkáš teplá večeře? To je pohřívaná večeře. Taková teplá večeře. Dojeste to sami, já už jsem sytej. Pomoc mám mě nějak, sakra.
3: Dobrý,
2: jo, počkejte, neuklidněte se, nebuďte tak nervózní, sakra.
4: Klid.
2: Tak to je na postě, pane císař. Klid. Já jsem v invalidním důchodu.
4: Klid.
2: Tady to mám černý na bílým, já se nesmím rozčilovat, já nesmím prožívat žádný konfliktní situace.
4: Ježišmarja. Pane Huma, jaká pak konfliktní situace, no, spadli skory, protože byli snilí, no.
2: Klid. Já se nebudu rozčilovat, já jsem. Práček, já si mám práček, kruty, udarejte. Já nejsem se vrah! To je můj dům! Moje pastel! A vy jste mě číhal z mýho záchoda! Ale já se s váma zlobit nebudu. Já mám jedny nervy a jedno zdraví. Tady mám na to papír. Baráku mám na to papír. Ano, Ežen Huml pacient potřebuje klid. A ten klid tady bude. Nebo to rozsekám všecko na tříčky.
4: Všechny geniální myšlenky jsou jednoduchý.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik chalupář Jiří Sovák. Jsme zase na chalupě, Pepo.
1: No.
0: Už jsme probrali, co ti dělá starosti a teď co ti tam dělá největší radosti.
1: No největší radost mi dělá to, jak kolem chalupy proudějí ty nekoneční davy lidí.
0: Průvody smávátky.
1: Průvody
0: zdravíme
1: smávátky,
0: Pepu.
1: No. Hele, my jsme to kupovali, to už jsem mnohokrát řekl, jako samotu. To byl důvod, proč já jsem přistoupil na to, aby jsme měli chalupu, ale jedině na samotě. A ten majitel, když nám ji prodával, my jsme to kupovali nějak dávno zpátky a bylo blátivo, pršelo a já už nevím, na co bych se vás tak zeptal. Seděli jsme u stolu a uzavírali jsme ten obchod a na co bych se tak zeptal. Jsou tady lidi, okolo chodí lidi a on se mě podíval, Vy někoho vidíte? Já jsem říkal, nevidím nikoho. To byla taková hloupá otázka. Tak to byla asi podle mě poslední chvíle, kdy tam lidi nechodili. Mm-hmm. Ne, že by začali kvůli mnám. Takhle domýšlivej nejsem. No jo, ale on je to český hráč, člověče. To jsou davy lidí. A si s kolika lidma já se seznámím, s kolika se vyfotím, kolika se podepíšu.
0: Jsi součást krás českého ráje.
1: No, dokonce můj bývalej tchán, ten chtěl, abych tam ve Vodnickým vylez na vrbu a dělal každou celou hodinu dětem vystoupení.
0: Co ti za to nabídnul?
1: Co?
0: Co ti za to nabídnu?
1: Nic,
0: za takový výkon?
1: Nic, jenom, že lidi budou spokojení.
0: Je takhle.
1: Myslíš to dobře, člověče, já si sem jezdím odpočinout, takže každou hodinu vylezu na vrbu.
0: Jo?
1: No, ne.
0: Tak ne, nebo ne? Tak
1: rozmluvil jsem mu to.
0: Jo, dobře, takže neuvidíte Pepu na vrbě, ale možná ho zahlédnete v zahradě s kosou.
1: Jo, to určitě. A já už jsem se naučil, hele, já už před lidma, ze začátku jsem prchal, ale pak jsem pochopil.
0: Pak jsi na ně zvyk.
1: Zvyk jsem si, nemá to smysl. A teď můžeš někomu udělat radost třeba, fakt.
0: Pochopil jsi to úplně správně.
1: Ano.
0: Já myslím, že posluchači a návštěvníci Českého ráje už vědí, kam zamíří. Teď se naplno inspiroval, takže ať jste všichni spokojení. Tak s kým budeme spokojeni dál v naší humoriádě?
1: Nejsem já blbec.
0: S Jiřím Sovákem nebo Petrem Martinákem, známým to bavičem a imitátorem. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A, Humor mezera B na číslo 90 011 04 je posílejte nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda právě teď probíhá. Josef Zvořák, Pavel Kučera ve studiu. Vy možná na našem telefonu právě teď přidáváte své hlasy. Jiří Sovák nebo Petr Martinák. Dobrý den.
3: Dobrý den, Karel Zbojkovic. Zdravím vás, Pavle, i pana Dvořáka.
4: Dobrý den.
3: A já bych si přál Bčko.
2: Máme zapsáno. Díky moc.
3: Děkuji.
2: Hezký den. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Haló.
2: Haló.
5: Tady Pepa z Kopřivnice. Mm-hmm. Zdravím vás, pánové. Hlavně Pepička.
4: Díky.
5: No a Pepička řadím já osobně mezi tři krále. Je to Vlasta Burian, Ladík Menšík a Pepíček Dvořák.
4: Je, já to opakovat nemůžu, vy to opakujte.
2: To je tedy svatá trojice skoro.
5: Marie Formáčková nedávno v nedělní pořadu hovořila o Pepičkovi, že je dokonalej a že je pořád lepší. Já bych to podepsal 10x.
4: Musím Maruše poděkovat.
2: Pepa, děkuje.
4: Díky.
5: Jinak jsem pro Ačko, jo?
2: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky, Pepo. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Tady je Jirka Štěrčan. Já vás zdravím do studia oba dva, i Pepíka Dvořáka, i vás.
4: Dobrý den.
6: Dobrý den. Hodně zdraví vám přeju.
4: Díky.
6: Jste nějakej smutnej, že to je ten váš hlas.
4: Ne. Já vám nechci skákat do řeči, pro Bůh.
6: Ale klidně, já už jsem starý dědek a mě to nevadí.
2: Tak, Jirko.
4: Tak já jsem mladý dědek, já budu čekat jenom, co řeknete.
2: Tak paní dědkové.
6: Já bych řekl Ačko. Já
2: Ačko, no super. Jo. Už víme, co
6: jo,
2: jsme potřebovali.
6: Jo, hodně zdraví vám oběma přeju. Jo?
2: Nápodobně, děkujeme pěkně.
6: Děkuju a hodně zdraví ještě jednou, nashledanou.
2: Tak, dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Tady David Prostějová, zdravím pana Kuřátka.
4: Díky.
7: A chtěl bych pana Sováka.
2: Děkujeme za váš hlas, zdravíme do Prostějova.
4: Sovča vyhrává.
2: Naslyšenou, zatím se to tak dá možná i říct, ale nechci prozradit výsledek. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
8: Pána Zemní, zdraví Pavlíčka a Pepíčka, jak jste se krásně představili.
4: Jo.
8: A Pepiček vybral dobře, tak bych chtěl pana Sováka.
2: Máme to tam a děkujeme.
8: Nazdar, kluci.
2: Naslyšenou, kluku jeden. Ahoj. Ušatý. Tak Jiří Sovák může pokračovat a podívejme se na to. Už to tu bylo zmíněno v telefonátech. Téma je dědkové.
4: No to je dobrý.
9: Oni některý dědkové jsou choulostivější na svůj zemnějšek než mladí kluci. A já to nemám rád, když někdo v 60. dělá ze sebe třicátníka. A nebo ve 30. 60. Jsou taky takový případy, ale už nejhůř dopadnou a nejhorší jsou ty, co si to šetří na potom. Špekulanti, víte? Ty, co jako říkají napřed kariéra, pozor, a potom ženský. Tak opatrně, opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Po čase vyskne, ať píšete nebo ne. My tam máme partu takových špekulantů na Letný, tam chodějí, babi jim říkají nevybrkovaný dědkové. To je nějaký přirovnání ze Šumavy, tam se rodí takovýhle přirovnávky. Jo. Oni po mně říkají, že jsem hypochondr. A to není pravda. Já jsem upřímný dědek. Žil jsem naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mě něco píchne, hned to hlásím. Žádný hrdinství já nepěstuju. Ale tyhle dědkové, co tam chodí v tom parku, ty, tam chodí mezi těma holkama z kuchařské školy, modrý krky jako krocaní, vykřeštěný furt, jako kdy to začne. Kdy to začne, vůbec se nenapadne, že už to bylo. Abych to vysvětlil, oni tam děvčátka chodí přes most, mají školu za mostem, kuchařskou a zkracujou si to po schodech přes park do Davis. Tam chodí a dětkové to vědí, tak tam chodí, tam se popelej a ukazují tam svoje peří prostě, no, mezi holkama. Já tam taky občas zajdu. A já tam chodím spíš kvůli těm dětkům, až to je tutovka. Nedávno jsem tam byl, ani kvůli dětkům, ani kvůli holkám, bylo po dešti, tak jsem se šel nadechat čerstvého vzduchu. Až to je v Praze vždycky 2 hodiny vzduch po dešti. Pak se to zase ty plyny zavřou. No a nikdo tam nebyl, akorát jeden nevybrkovaný dědek si to tam hasil po cestičce. Cestičky tam takový asfaltový s loužem a vody, kaluže vody tam byly veliké. Co čert nechce, pač nikdo tam nešel, tak dědek šel uvolněně, téměř po 4 si to hasil. A přesto najednou střevíčky zacupitala dívenka jako malovaná. Dědek okamžitě vystartoval do pozice. Teďka před ním louže z pravý strany holka, pan Ježišmarja, jak tohle dopadne. On vám ten dědek tu louži neobešel. On jí přeskočil s nasazením života. Ovšem zapích se tam hubou do keře. Vysel tam ze stráně. Já ho tahal nahoru, teď to vypadalo, jak když zápasíme, páč, já už taky nejsem žádný velký frajer. A domlouval jsem, ale tam jsem pochopil, že je možný ještě těsně před smrtí za sebe udělat blbce. Humoriáda.

0: Jenda Orlické hory.
1: Dobře.
0: Já vás zdravím, pana Dvořáka.
2: Díky.
1: To je dobře, si ho předcházíte. Otázka se týká samozřejmě jeho, vždy je to o našem hostu konkrétním, který sedí ve studiu, takže já se ptám. Josef Dvořák uváděl velkou hudebně soutěžní reví Československé televize s názvem za A. Dva z jednoho města, za B. Dva z jednoho těsta.
0: Dva z jednoho města.
1: No jo, to je jasný. Tak knížka je vaše. No. Tím pádem ještě prozraďte, kterou jste si vybral. Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího.
0: No samozřejmě kulišárny.
1: Jo, nemusím to říkat všechno.
2: Správně, no, správně.
1: To je muž na správném místě, ten pan posluchač.
0: Jo, jako, no. Když je tam pan Dvořák, tak no. Určitě.
1: Tak jo, tak my vám gratulujeme v tuto chvíli a držíme no. Palce v pátek v losování.
0: Jméno.
1: Jméno.
0: Kolednice.
1: Ještě jedno.
0: Věk. FL.
1: Jo, takhle.
0: Nejsem dítě.
2: To je kytice, no.
1: Pán cituje z umění našeho hosta. No výborně, tak jo. Tak vy jste fanoušek tělem i duší toho Pepi, vy tu knížku musíte mít prostě.
2: A vy sám jste viděl nějaký pořad dva z jednoho města?
1: No.
2: To ne.
0: Určitě jsem říct, když to dávali tamhle někde v tom, to bylo ze Sichrova. Hradce Králové to tak bylo.
2: Na Sichrově jsem zrovna nebyl teda, to byl jediný, který jsem neuváděl, ale no. To bylo na Spartě, bylo to v Plzni, v Budějicích, no. V Ústí.
1: Pardubicích, České Budějovice, Karlovy Vary, no. Bratislava, Zlín, Trnava, no, Praha, Liberec, Kladno, Žilina, Brno.
2: Ano.
0: Sváťa Kuřátko, tak to vždycky vyhořely trafačky a protože všichni zapli něco, tak to šlo do háje normálně, ty trafela.
1: No, to se blikalo žárovkami, jak
0: no,
1: se má pokračovat.
0: Oni to stejně podle toho, to na to nemělo vůbec vliv, protože to ani nešlo tak ani udělat.
1: Ale tak optický pocit a dojem byl, čeho je více.
0: A měli lidi radost, tak to tak
2: mysleli. No, byla to hra, hrálo se, jo.
1: Tak jo. Tak Jendo, ať to všechno nepropovídáme, ten dnešní určitě, celý pořad.
0: Určitě. Ať mi to tam pan Dvořák podepíše, napíše mi tam Jendovi.
2: Jasná zpráva, nějak to dáme dohromady
1: tak
2: tohle.
1: Tak ještě jednou gratulujeme, mějte se hezky, děkuju, naslyšenou. Děkuju.
2: Ano, naschle.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak a my se teď od pořadu a z doby let 83 až 86 od dvou z jednoho města přesuneme do současné humoriády. Yeah. Tady nemusíte blikat žárovkami, tady stačí hlasování SMS-kou nebo telefonátem. No a aby bylo o čem hlasovat, tak rozehrajeme další kolo. Koho vybereš?
2: No, koho vyberu? Já ho mám tady napsanýho, já jsem šťastný, že jste ho sem napsali. Teď jsme měli před chviličkou pana Sováka a kdo myslíte, že je teď? Pan Horníček.
1: Z kabaretu U dobré pohody.
2: No.
1: Tak to bude pohoda.
2: Je, minko.
1: Prohlídka Prahy.
2: Dva písaři, vzpomínáte?
4: A taky si všimněte, jsou sochy v Praze, které jsou spojeny třeba s určitými nápisy. Já jsem objevil tady takovou sochu, tady je to socha, je to taky spíš relief, bych řekl. Pod kvetoucím kaštanem to všechno je vytesaný. Takový obézní člověk vyvalil sud zrovna, či to je mládek nebo stárek, nevím. Vyvalil sud a pod ním nádherný nápis dieta žaludeční žlučníková diabetická. Co říkám, s tím sudem je to nádherná reklama. A na tom též sousoší o kousek dál je paní, která nese tři korbele, talíř buchet a zase dieta srdeční výživná. A mezi ním krásný nápis dietní jídelna. Nádherná reklama. Člověk to vidí, dostane chujde dovnitř a tam dostane plátek se zeleninou. Taky to je umístěno, bych řekl, nesprávně. Já bych teda třeba do Mariánských Lázní, jako léčebný ústav Svoboda, třeba by vítal své pacienty, nebo v Karlových Varech ústav Thomayer, zase, že byl by vyzdoben pán ze sudem a paní z buchtem, a pak vejte dovnitř, bum, redukční dieta. Žádný takovýhle ty sudy a buchty. Tak to je taky zase takový příklad krásného sousoší, které bych řekl, znamená něco jiného, než v podstatě by mělo. Ale to jsou sochy takové jenom ozdobné. Pak jsou sochy přímo konající. Sochy konají různé úkony na domech, například drží balkony. Zná to po Praze řadu případů, kdy socha drží balkon, třeba Klam Galasův palác, obři takový, a vždycky jsou to takový svalnatí chlapi. Ten sochař ví, co je asi síly zapotřebí k tomu udržet balkon. Tak vždycky vyteče svalnatýho chlapa. Přitom je to blbost mezi náma, protože kdyby vytesal štílýho člověka, třeba mě,

0: Jak ten balkon drží na ukazováčku, až se taky nic nestane. To je jenom taková představa, že to musí být svalovec. Ale tahle důslednost, řekl bych realistická, už je neposedne v případě žen. Všimněte si ženy, které nesou balkon. To jsou usměvavý štíhlý bytosti. Takhle stojí paní, usmívá se a na hlavě má balkon. A ona vypadá, jako kdyby tam měla závojíček nebo kytku do vlasu. Nic. Ta ženská neví, co to obnáší nést balkon. Jenom jednou jsem viděl změnu výrazu takový sochy, kdy na ten balkon vyšla jiná paní, daleko silnější než ta dole. A ta, co tam držela, tak jenom tak zaťala zuby, ale jinak se nic nestane. A tak jsem chodil po Praze, já nevím, možná 2 nebo 3 roky a fotil jsem tyhle sochy. Bavilo mě to si s nima povídat a ty hovory jsem zapisoval, oni odpovídali. A chtěl bych to ne jako průvodce, já vám taky neříkám, kde to je. Já vám jenom říkám toto, zkuste jednou jdout se Prahou, zvednout oči a objevíte další, novou Prahu. Prahu těchto bytostí, které tam, jak říkám, sedí, klečí, něco prožívají a které si zasluhují tu vaši pozornost, objevíte nové město. Já vám přeju na této objevné pouti šťastnou cestu.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Miroslav Horníček. Poprvé bude dál, to už je otázka na naše posluchače a posluchačky a posluchačata u rádia. Pište SMS-kou humor mezera A, humor mezera B je SMS-ka pro Ivana Mládka v tuto chvíli na 90 011 04, tam jsou SMS schromažďovány a spočteny v zápětí po písni a po našem dalším vstupu 731 800 900 je náš telefon. Pepa Dvořák se těší.

0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A kdo bude mít v našem vysílání teď zelenou, bude to v Humoriádě dál vystupující z našeho archivu Miroslav Horníček nebo Ivan Mládek. Josef Dvořák i Pavel Kučera se těší na vaše hlasy. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Věra od Budějc a chtěla jsem se zeptat Pepička, kdy jestli budou toho pidlu v zádech, který ho toužím vidět, hrát někde tady v okolí těch Budějc.
3: Je, Minko, na to já vám nejsem schopný odpovědět, protože veškerou produkci řídí moje žena. Já do mě strčí jenom, ukáže rukou směr a já jedu.
1: Jestli máte někoho s internetem nebo vy vládnete, tak koukněte na Josefovi stránky, určitě najdete hravě tam všechny termíny potom.
3: A vy jste z Budějic?
1: Od Budějic, říkala.
2: Od Budějic, ano. No. Dobře, takže děkuju a ano. Já to zkusím a volím znovu pana Horníčka.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: A mějte se a držíme palce, ať najdete taky představení. Zábavné, viděl jsem taky, chválím a jdeme dál.
3: No a 40 let na světě.
1: Dokonce, Pepa, s představením. Tak, to máme velkou ozvěnu, takže hodně slumíme rádio. Tak ne, to je jak na náměstí nebo na návsi u kolotočů, tak to nebudeme poslouchat. Dobrý den, haló.
4: Dobrý den, zdravím Pavla, zdravím i pana Vozáka.
3: Milej, dobrý den.
4: A já bych prosil Bečko pana Mládka.
1: A kdo pak volá?
4: Volá Jarda, volá z auta, volá od Pálavy.
1: Dobře. Tak se mějte, dobře dojďte, nashledanou. Tak jo, poslechneme si dalšího, odkud je a kdo? Dobrý den.
5: Miroslav Karviné.
1: Výborně.
5: Dobrý den, pane Dvořáku, dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý den.
5: Dávám hlas Ivanovi Mládkovi.
1: Děkujeme.
3: Ano.
1: Miroslave, mějte se hezky, naslyšenou a poslechneme si rozhodující hlas, protože teď je vyrovnáno, teď v tuto chvíli.
3: Dobrý.
1: Že jo? No.
6: Dobrý den, já vám zdravím. I pane Dvořáka.
3: Děkuju.
6: Já jsem chtěla jenom poprosit, jestli by pan Dvořák mohl zaspomínat na natáčení pana Tau a s tím slonem, s Bimbou. Nebo na malý televizní kabaret, něco zajímavého. A jinak dávám pana Horníčka.
1: Děkujeme.
3: Hlejte, rád bych, ale ono je to delší vyprávění a my se nemůžeme teď zaseknout na jednom vyprávění.
1: No, mě by to taky zajímalo, já jsem to jako dítě obojí zažil.
3: Jo, tebe to zajímá
1: já
3: taky.
1: Já jsem bylo dítě tehdy.
3: To znamená, tvůj pohled znamená teď, že to můžu vyprávět.
1: Můžeš něco, aspoň ať posluchačka je uspokojená.
3: Hlejte, tak já vám řeknu jednu věc, teda maličkou. Tam tenkrát, jestli si vzpomínáte, vystupovalo jedno sluně. Mm-hmm. Tenkrát nám ho koupili na filmování, to sluně se jmenovalo Šanty a říká se, že slon má obrovskou paměť. Tak ta Šanty, to byla slonice, má obrovskou paměť. Představ si, že já jsem měl monolog, držel jsem jí za špagát, který ona měla kolem krku a vždycky, když jsem ten monolog končil, tak ona mi svojí nohou šlápla na moji nohu, než se ozvalo stop. Vždycky, já nevím, co jí to napadlo.
1: No, taková režisérka.
3: Taková režisérka.
1: No, asistentka režie. Pozor,
3: tak jsme to jeli ještě jednou a ona to zopakovala. No a nic, já jsem vysadil svoji dceru, která tam byla, kterou jsem tam měl sebou na slonici, vyfotil jí. Ale představte si, přátelé, že po mnoha letech, my jsme byli v zoologické zahradě a šli jsme se podívat na slony, tam je velikánský výběh a všichni ty sloni byli na druhé straně toho výběhu. Já nevím, co mě to napadlo, jsem zavolal Šanty a z té schrumáže těch slonů jeden začal couvat, vycouval, otočil se, přišel k nám, my jsme stáli nad ním, tam je to takhle udělaný, a já jsem na ní volal šanty, a ona mávala chobotem a dívám, opravdu. Hele, mě ještě teď naskakuje husí kůže, no. Takhle. Mají krásně, obrovskou paměť. Slovo.
7: Krásně, krásně. Tak to je šanty, která hrála Bimba. Ano. Panu Tau, ano, abychom ano, věděli. Ano. A to bylo v Zoo Praha nebo ve dvoře?
3: V Zoo Praha.
7: V Zoo Praha, tak. Tak jo, tak už to víme všechno o sluněti.
3: No.
7: Tak můžeme pokračovat v tuto chvíli s Miroslavem Horníčkem, jak nám zvídavá posluchačka rozhodla tento souboj.
3: A to se máme, děkujeme.
8: Chtěl jsem vás upozornit, že tady na okrajích jeviště jsou nachystány pro případ potřeby papíry. To je... Ne, to je na písemné dotazy, které je možno o přestávce napsat a položit, protože já teď zjišťuju, že jak zajímavé, jak některé slova nabývají váhy v určité konstelaci, že jo? Já vždycky, když řeknu slovo papíry, tak se ozve smích. Ne, dokonce potlesk, ano. Ty předkové neuměli nic udělat, opravdu. A je to zajímavé, mě to napřed jsem ani nevěřil, že je to tak vážný tenhle problém s tím papírem, protože my jsme tam spíš měli trápení vybrat si barvu. Mezi těmi 8 barvama, tak si vybrat, kterou barvu chceme pro barvu té, které koupelny, ale nedávno jsem zjistil, že je to problém, protože jsem poprvé v životě vešel koupit tento sortiment, tedy kupovat, a říkám té dámě za pultem, že chci toaletní papír, a ona říká, nemáme. A pak se na mě podívala a buď mě poznala nebo co, protože najednou se prudce naklonila přes ten pult a zašeptala mi, počkejte okamžik. Tak jsem počkal a ona za chvilku, když lidi opustili krám, přišla a nesla zabalený 4 svazky, že jo, který mě opatrně předala jako špionážní materiál. Takže jsem první, kdo vyfasoval toaletní papír na obličej.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
7: Tak máme dokončenou sérii s Miroslavem Horníčkem, takže můžeme do závěrečného souboje. Kam vracíme ty, co vás ještě nestihli pobavit v dnešní humoriádě? Je to Petr Martinák, tentokrát se utká s Ivanem Mládkem. Tak co vy na to? Hlasujte Humor mezera A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900. Koho by si dal Pepa ve finále?
3: Je, smím napovídat, já mám rád Ivana Mládka.
7: No jasně, čekal jsem to, byla by to pohádka o Sněhurce, no uvidíme, co si posluchači zvolí. Petr Martinák je taky šikovný, určitě by nám pověděl nějaké veselé vtipy i se svým společníkem. Teď Věra Špinarová, vzpomínka na Fernando od Aby.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak, my už známe výsledek hlasování s Josefem Dvořákem. Pepa je zklamán trošku, no, že ten Ivan Mládek nebude.
2: Já jsem byl odehnaný od toho, abych se do toho nehrabal a nepočítal to znova. Řekni to, jak to bylo.
1: No, já jsem to objektivně všechno tady přijal. Všechny hlasy SMS i během písničky hlasující po telefonu. A výsledek je, že Petr Martinák s Mojmírem Maďaričem v našem archivu mají vtipy a my je teď nabídneme.
2: A já se těším.
1: Tak jo, tak jdem se smát.
3: Pilot malého dopravního letadla sedí takhle v tom kokpitu a koukne za sebe a teď si všiml, jak všichni parašutisti najednou z ničeho nic začali nasazovat na záda padáky a vyskakovat ze dveří ven. A ten pilot říká tomu svému navigátorovi: prosím tě, Karle, řekni mi nějak opatrně, že jsme ještě nevzlítli.
4: Letí letadlo, které je plné začínajících parašutistů. Nad nimi stojí instruktor se svým zástupcem a huláká na ně. Tak co je, chlapi, co je? Sakra, mám vám pomoct, skáčeme. Co je? Nikomu se nechce, všichni se klepou, tak veme toho prvního, vykopne ho z toho letadla, se mu to docela zalíbí, veme druhýho, bum, třetího, prostě takhle vykope všechny ven. Až je letadlo prázdný a říká svému zástupcovi: tak a teď říct pilotovi, že už můžeme konečně přistát. On říká: to, šéfe, nepůjde. Pilota jste vykop jako posledního.
3: Policajt se takhle ráno probudí, vystoupí na balkón, prohlíží si nádhernou modrou oblohu a teď vidí, jak na té obloze se blíží k tomu paneláku obrovský pták a drží nějakýho chlapa. A říká to tomu kamarádovi, říká: člověče, představ si to ráno, takhle vstanu, že jo, najednou na balkóně koukám, takhle z okna modrá obloha, najednou obrovský pták drží chlapa. Takový divný jméno měl ten pták, jak on se Rogalo se nějak jmenoval. No to bylo něco neuvěřitelně nebezpečného. A ten kolega mu říká: no a co jsi udělal, jak jsi vůbec zareagoval? No člověče, vypálil jsem na něj celý zásobník, než toho chlapa pustil.
4: Baví se takhle tři muži o svých manželkách, která z nich je nejhloupější. Jeden říká: chlapi, já mám tak hloupou manželku. Představte si, ona neumí plavat a přitom si koupila celé potápěčské vybavení. Ten druhý říká: to nic není, chlapi. Moje stará je tak blbá, že normálně ona, jenom když se dívá z prvního patra z balkónu, tak má závrať a přitom si koupila Rogalo. A ten třetí říká: to vůbec nic není, chlapi. Moje stará je tak blbá, že představte si, ona jede teďka na 14 dnů do lázní, jo. Koupila si 50 prezervativů a já s ní nejedu.
1: To byla tečka ze dnešní humoriádou, co se týká scének. Hudební tečku udělá Martin Maxa písní Je to prostý. Čili je to prosté, je třeba se rozloučit, Josefe, Pepo, Dvořáku. Ne, bylo to krásné, děkujeme.
2: No, ale prostě já se neumím loučit. Pro mě je to vždycky, pro mě je to trauma. Já ti děkuju, Pavlíku, za tohle odpoledne. A chci
1: říct, já bych tě
2: vám...
1: traumatizoval, tak ale
2: ne, to ne,
1: děkujeme, nashledanou.
2: Mějte se moc krásně. Ujišťuju vás, že se na vás těšíme.
1: No, tak aspoň to máme potvrzeno. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den, krásné léto.
2: Já taky.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Výstavbu vedení velmi vysokého napětí Slušovice Slavičín stvrdilo memorandum. Na Valašsku začne v příštím týdnu kampaň na podporu dárcovství krve. Kvůli akceleračním zónám přišlo na ministerstvo pro místní rozvoj přes 8 000 připomínek. Dnes očekávejte velkou oblačnost s přeháňkami a s nejvyššími teplotami kolem 27 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Starostové 12 obcí, zástupci Zlínského kraje a distribuční společnosti EGD podepsali ve Zlíně memorandum, které po více než 30 letech umožní výstavbu vedení velmi vysokého napětí mezi Slavičínem a Slušovicemi na Zlínsku. Projekt léta narážel na odpor obcí a iniciativ. Kritikům vadila hlavně trasa vedoucí přes poutní místo Malenisko u Provodova. Nové vedení je kratší a vyhýbá se Malenisku. Pokračuje jednatel EGD Pavel Čada.
2: Ta linka má nějakých 25 kilometrů, původně měla mít 29 kilometrů, čili podařilo se nám ji o nějaký kilometry zkrátit. Ta investice je přes 400 milionů korun v současných penězích. Chceme začít kolem roku 2030.
0: Ve Vsetínské nemocnici připravují kampaň Valašská krev. Jejím cílem je popularizace dárcovství a získání nových dobrovolníků. Podle mluvčí nemocnice Lenky Plačkové začne příští týden. Už teď se ale můžou dárci hlásit k hromadnému odběru.
3: Loňský ročník se setkal s velkým zájmem a doufáme, že obdobně tomu bude i letos. Akce se uskuteční na hematologickém a transfuzním oddělení Vsetínské nemocnice. Každý, kdo úspěšně absolvuje odběr, získá láhev červeného vína z limitované edice Valašská krev a bude zařazen do slosování o hodnotné ceny.
0: Akcelerační zóny vyvolaly tisíce připomínek. Na ministerstvo pro místní rozvoj jich dorazilo přes 8 tisíc a další stále přibývají i po vypršení lhůty. Jde o území, kde stát počítá se zrychleným povolováním výstavby větrných a solárních elektráren, a to i bez některých dosavadních posudků. Připomínky se týkají zejména dopadů na krajinu, životní prostředí i možných zdravotních rizik. Už za 3 týdny začne v Česku fungovat nový centrální registr psů. Spustí ho ministerstvo zemědělství. V databázi budou jak identifikační údaje o psech, tak informace o jejich majitelích.
4: Vím, že dřív byly dobrovolní registry, tam jsme asi ve 2 nebo ve 3 v nějakých. O povinném jsem zatím neslyšela. Určitě si o tom zjistím informace a zaregistrujeme psy.
5: Lucie Přikrylová z Jihlavy má 3 fenky plemene Shiba Inu. V současných registrech může své psy nechat. Zapsat je ale musí i do nového státního seznamu. Pokračuje mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
6: Evidence psa v jiném registru nenahrazuje povinnost registrace psa v systému centrální evidence psů.
5: Do centrální evidence budou zvířata zapisovat veterináři při přeočkování vstekliny nebo při čipování štěněte. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes očekávejte ve Zlínském kraji velkou a přechodně průsvitnou oblačnost s počátku s výjimečnými přeháňkami. Později budou od jeho západu až západu přeháňky četnější a místy se vyskytnou také bouřky. Aktuálně se teploty pohybují mezi 17 a 9 stupni, nejvyšší teploty pak dnes budou kolem 22 až 27 stupňů a vítr povane slabý, proměnlivý nebo jižních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Momentálně se podle dopravních serverů projíždí Zlínským krajem bez nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a po nich už začíná ranní vysílání s Petrem Uhříkem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Venku už máme jasné náznaky, že den začíná. Vítám vás, milí posluchači, do úterý a přeju pohodu u brzkého vstávání. Jenom doplním, dnes je 9. června, svátek oslaví ženy, které nosí hezké slovanské jméno Stanislava. v doslovném výkladu se jedná o tvrdé bojovnice. A na dobré ráno už posílám písničku Hany Zagorové. Pak si povíme něco málo k zajímavé historii v kalendáriu. Teď je 5:05.
8: Český rozhlas Zlín.

0: Klidné vstávání do úterý přeje Český rozhlas Zlín. Přání dobrého rána posílám k datu 9. června. Nahlédneme do kalendária. V roce 1781 se narodil průkopník parní železniční dopravy George Stephenson. Až do svých 18 let neuměl číst ani psát. Od malá ho ale fascinovali stroje a uměl opravit vše, co mu přišlo pod ruku, jak se říká. Jeho první parní lokomotiva utáhla 8 vagónů s uhlím a jela rychlostí 5 km za hodinu. Před 183 lety se narodila baronka Berta von Suttner, česko-rakouská publicistka a spisovatelka. Později se stala sekretářkou slavného švédského vynálezce Alfreda Nobela. Zajímala se o mírové soužití mezi národy a také obhajovala práva žen. Jako první žena v historii získala Nobelovu cenu za mír. V roce 1848 zemský sněm markrabství Moravského přijal usnesení, že od 1. července má být na Moravě zrušena robota. V roce 1942 začal lidický masakr, při kterém němečtí okupanti následující den vyvraždili velkou část obce a srovnali ji se zemí. Literatura uvádí 340 obětí brutality. A ještě rok 1970, kdy jižní Moravu zasáhly přívalové deště. Rozvodněný potok v Šardicích pak 9. června zaplavil důl Dukla. 110 horníků v dole nemělo tušení, co se děje na povrchu. Dispečer postupně horníky odvolával z pracovišť, ale 34 z nich už nevyfáralo. Jména všech obětí připomíná památník v místě tragédie.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Nahrávka Toma Jonesa dosáhla prvního místa v několika zemích, včetně Německa a Švýcarska například. V březnu 68 byla dvojkou v britském žebříčku a šestým nejprodávanějším singlem daného roku. Pojedeme na tři doby. V rytmu valčíku Tom Jones nám předvede svůj excelentní hlasový fond.

0: Před 2 minutami bylo 5:45, před námi úterý, do 9. června přeje Český rozhlas Zlín dobré ráno. Jarní obloha, maximální teploty a informace, které s tím souvisejí. Hned se podíváme do aktuální předpovědi, začnu ranními hodnotami na teploměrech.
1: Počasí.
0: 13 stupňů je teď v Kroměříži, ve Starém Městě, ve Vizovicích, v Luhačovicích, ve Strání, ve Valašském Meziříčí a v Rožnově pod Radhoštěm. 16 stupňů uvádí Holešov a Zlín. 20 stupňů, což je prozatím nejvíc, v Bystřici pod Hostýnem, Kateřinice Ojčná hlasí 17 a Maruška Hostýnské vrchy 18 stupňů. V Hošťálkové a ve Velkých Karlovicích je to prozatím pouze 9. 14 stupňů, to je situace v Bojkovicích, přejdu do Štítné nad Váří, 10 stupňů, Vsetín a Valašská Sednice mají momentálně 11 stupňů Celsia. Dnes očekáváme velkou oblačnost, která může být přechodně průsvitná, dopoledne a v poledne jenom výjimečně přehánky, k večeru od jeho západu až západu postupně přehánky četnější, místy i bouřky, které mohou být i výraznější. Později večera v noci potom přehánky přejdou do slabého až mírného občasného deště. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na jihozápadě kraje lokálně až 27. Povane slabý proměnlivý nebo vítr jižních směrů rychlostí do 4 metrů za sekundu. Dobré nebo velmi dobré jsou předpovězené rozptylové podmínky a biozátěž zůstává pouze mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Máte rádi křížovky? Historii jejich vzniku nám už za chvíli přiblíží Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
2: Když přijde na pódium, jen těžko ho přehlédnete. Ondřej Ruml měří bezmála 2 metry, ale pozornost si získává především svým hlasem. Jak vzpomíná na nedávné účinkování v živém pořadu na Pohovce Jožky Kubáníka, kde ho doprovodila cymbálová muzika Cifra? A proč se vedle hudby pustil také do záchrany kostela, kde byl pokřtěný? Poslouchejte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín už 11. června. Těší se na vás muzikant Ondřej Ruml a Jarka Barboříková.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že křížovka fascinuje lidstvo už od antiky? Její novodobá historie je ale opředena několika legendami. Jedna z nich vypráví o vězni Viktoru Orvilovi, který si z nudy čmáral písmena na čtvercovou podlahu cely v Kapském městě. Oficiální verze však za vynálezce považuje novináře Artura Vina, který v prosinci 1913 v New Yorku vytvořil mřížku ve tvaru kosočtverce, zvanou World Cross. Existuje však i česká stopa. Učitelka Mlada Antošová z Modřan publikovala svou první křížovku ve tvaru čepice, nazvanou Čapka z písmen, již v roce 1899. Luštění se stalo vášní pro miliony lidí, včetně osobností jako Jan Werich, Emma Destinová či Miroslav Horníček. Své o tom věděl i Karel Čapek, který v jednom z dopisů přiznával divý zápas s tajenkou, jenž ho zničil na duchu i na těle. Zatímco běžní luštitelé nad políčky tráví hodiny, tvůrci jako Roger F. Squires zasvětili křížovkám celý život. Do Guinnessovy knihy rekordů se zapsal neuvěřitelnými 77 tisíci uveřejněnými úlohami. Křížovka tak zůstává nadčasovým soubojem s vlastní slovní zásobou, který baví svět už dlouhá léta.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: to je někdy víc než láska. Je to víra v to, že ruka svírá pevně jinou dlaň.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: A s nimi je tu Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Až s půlhodinovým zdržením musí počítat řidiči v Zašové na Vsetínsku. Doprava tam kvůli stavebním pracím na silnici 1/35 projíždí kyvadlově a tvoří se dlouhé kolony. Ředitel zlínského ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek sdělil, že je to kvůli opravě mostu a kanalizace. V létě budou moci lidé využít nové sociální zázemí ve sportovním areálu Trávníky v Otrokovicích. V minulých dnech dělníci osadili modulární části stavby a teď na to navazují další práce. Město za ně zaplatí 2 miliony 700 tisíc korun. 1 milion pokryje dotace Zlínského kraje. V kauze Dozimetr bude dnes u soudu vypovídat jako svědek pražský zastupitel Adam Scheinherr z hnutí Praha sobě. Bývalý náměstek před 5 lety v případu podal trestní oznámení. Jeho výpověď má teď trvat 2 dny. Kauza se týká údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Mezi obžalovanými je například zlínský podnikatel Michal Redl. Český armádní pilot a záložní astronaut Aleš Svoboda by měl příští rok v létě zamířit na mezinárodní vesmírnou stanici ISS a měl by se stát naším druhým astronautem v historii po Vladimíru Remkovi. Evropská kosmická agentura včera podepsala dohodu, která Česku zajišťuje místo pilota na připravované komerční misi. Během dneška očekávejte v našem regionu velkou a přechodně průsvitnou oblačnost s počátku s výjimečnými přeháňkami. Později budou od jihozápadu až západu přeháňky četnější a místy se vyskytnou také bouřky. Aktuálně se teploty pohybují mezi 20 až 9 stupni, nejvyšší teploty pak dnes budou kolem 22 až 27 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý nebo jižních směrů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V této chvíli nemáme na cestách ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní nehody. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Cestu bez nehod vám přeje Lukáš Jakubíček.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Transfuzním stanicím každý rok v létě ubývá dárců krve i kvůli zahraničním dovoleným. Zdravotníci proto prosí dárce, aby si odběry naplánovali pokud možno ještě před odjezdem na letní pobyty. Za chvíli si o tom všem řekneme víc. Teď je 17:30 a 3 minuty.

0: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
1: Řekněte mamce pro Krista, ať mi večeři nechystá, večeři ani snídaní, že já jsem zbytý.

0: 6:09, před námi úterý 9. června. Další téma Českého rozhlasu Zlín jsem naznačil před chvílí. Pobyt v zahraničí může člověka dočasně na měsíc nebo i na půl roku vyřadit z dárcovství krve. Preventivní opatření má zamezit šíření infekčních onemocnění. Ze stejného důvodu si dárci musí dát povinnou pauzu od odběru i po odstranění přisátého klíštěte z pokožky. Zdravotníci tak každoročně vyzývají dárce, aby si odběry naplánovali pokud možno před odjezdem na dovolenou.
1: Nechte ruku takhle volně, vám to hodně zatáhnu a jenom pěstí mi zacvičte, jo? Můžete povolit. Budete chtět balónek? Nepotřebujete.
2: Zdravotníci na transfuzním oddělení Olomoucké fakultní nemocnice za měsíc běžně evidují asi 1200 odběrů. V létě bývají počty nižší, říká zdejší primářka Dana Galušková.
3: Když jsou prázdniny, tak je to o 15-20% méně.
2: Dárci totiž jezdí na dovolené. Po návratu z některých zemí navíc musí z preventivních důvodů s darováním krve na čas počkat.
3: Když se někdo vrátí z nějaké exotické země, Afrika nebo některé asijské státy, bývá tam měsíc, ale u některých třeba i půl roku.
2: Lidé by si tak podle primářky měli odběry ideálně naplánovat ještě před dovolenou. Krátce před odletem do zahraničí na olomoucké transfuzní oddělení přišla třeba i paní Naďa. Pravidelná dárkyně má za sebou už více než 30 odběrů.
4: Naplánovala jsem si to, aby jsem mohla jít na odběr a za týden na dovolenou a pak zase dlouho nemůžu, takže si to takhle plánuju vždycky.
2: Provoz v nemocnici se nezastavuje ani o prázdninách. Krev je tak podle primářky Galuškové potřeba celoročně.
3: V létě nám přibývají úrazy, traumata a samozřejmě třeba onkologičtí pacienti potřebují léčbu, která souvisí i s hemoterapií, s aplikací transfuzních přípravků. Operační výkony jedou pořád dál, takže ta potřeba krve je pořád vysoká i v létě.
2: Hlásit se tak můžou i noví dárci krve. Zájemci by měli mít mezi 18 a 65 lety a dobrý zdravotní stav. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: necelé dvě minuty bude 6:15. Jak vidí další vývoj meteorologové, o tom si řekneme právě teď. Krátkou předpověď uvedu ranními teplotami, nahlížím do údajů měřících stanic.
1: Počasí.
0: 13 stupňů je teď v Kroměříži, ve Starém Městě, ve Vizovicích, Luhačovicích, ve Strání, ve Valašském Meziříčí a taky v Rožnově pod Radhoštěm. 16 stupňů, ano, vidím v Holešově a ve Zlíně. 20 uvádí Bystřice pod Hostýnem, což je prozatím strop teplotní v našem kraji. Kateřinice Ojičná naměřila 17, Maruška Hostýnské vrchy 18 stupňů. V Hošťálkové a ve Velkých Karlovicích je to prozatím pouze 9. 14 stupňů, to je hodnota v Bojkovicích, 10 sleduju ve Štítné nad Bláří, 11 stupňů uvádí Vsetín a Valašská Sednice. Dnes očekáváme velkou oblačnost, která může být přechodně průsvitná, dopoledne a v poledne jenom výjimečně přehánky. K večeru pak od jeho západu až západu postupně přehánky četnější, místy i bouřky, které mohou být i výraznější. Později večera v noci přehánky přejdou do slabého až mírného občasného deště. Nejvyšší teploty dnes 22 až 25, na jihozápadě kraje lokálně až 27 stupňů. Povane slabý proměnlivý anebo vítr jižních směrů, prozatím rychlostí do 4 metrů za sekundu. U toho jsou a vydrží dobré nebo velmi dobré rozptylové podmínky s mírnou biozátěží na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Do úterního rána se vítáme na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Taky dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Zjistíme, koho si Alex Minářová pozve a na co se bude ptát.
1: Do Alex a host zavítá operní pěvkyně Kateřina Kněžíková. Hostuje na světových operních scénách a nezapomíná ani na české publikum. Co jí v nejbližší době čeká? Jak bude trávit léto? Jak pečuje o hlas a už jí někdy vypověděl službu? A jak zvládá kloubit kariéru s rodinnými povinnostmi? Dozvíte se po 13. hodině v Alex a host.
0: Děkujeme za odpolední pozvánku a vracíme se do úterního rána. 6 hodin bude za 7,5 minuty. Lukáš právě chystá nové zprávy.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Billboardy pod bývalým soudem. V centru Zlína zaplnilo street artové umění. Nový venkovní areál ve Zlechově nabízí kryté posezení. Prezident Pavel se setká s ministrem zemědělství Šebestiánem. Dnes očekávejte velkou oblačnost s přeháňkami a s nejvyššími teplotami kolem 27 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Billboardy v ulicích Soudní a Bartošova v centru Zlína dostaly o víkendu novou podobu. Street artoví umělci ze Zlína, Olomouce, Přerova i Brna je proměnili v galerii pod chýrým nebem. Podle organizátora akce a zlínského zastupitele za Zlín 21 Ondřeje Slováčka tak nově vznikla takzvaná Baťova zeď.
5: My jsme byli i domluveni, že to bude pestré, jo? Že tam nebudou jenom grafity, ale že tam budou nějaké postavy nebo že tam budou tváře. Hrozně se mi líbilo právě, že se tam podařilo dostat i toho Tomáše Baťu.
4: Billboardy do majetku města přešly nedávno. Původně plochy zaplnily hlavně nevzhledné nápisy. Billboardy budou až do jejich plánované demolice sloužit právě street artovým umělcům. Ve Zlechově na Uhersko-Hradišťsku mají nový venkovní prostor pro konání kulturních a společenských akcí. Vznikl ve sportovním areálu a nabízí kryté posezení pro zhruba 200 lidí s kuchyňkou a tanečním parketem. Pokračuje nezávislý starosta Zlechova Ondřej Machala.
6: Ten prostor by měl sloužit pro konání kulturních akcí, pro večerní zábavy. Novinkou bychom tam chtěli dělat večerní promítání filmů, fotbalových zápasů. A slavnostní otevření je naplánováno na sobotu 27.6. při příležitosti konání oslav 80 let fotbalu ve Zlechově.
4: Součástí projektu za 13 milionů korun bylo i vybudování dětského hřiště. Prezident Petr Pavel dnes na Hradě přijme ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD. Jednat mají o evropských zemědělských dotacích, změnách předkupního práva k zemědělské půdě a taky o dopadech sucha. Schůzka má začít ve 14 hodin. Informovala o tom prezidentská kancelář. Dotace právě řeší i Evropská komise. Ta už dřív potvrdila, že české úřady můžou obnovit dotace firmám z holdingu Agrofert. Unie peníze ale zatím neproplatí. Musí nejdřív prověřit možný střet zájmů. Lidé v Česku si uvědomují rizika financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Vyplývá to z průzkumu, který pro Český rozhlas a Českou televizi zpracovala agentura Resolution. Zrušení poplatků si Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí, zestátnění nebo závislost. Většina respondentů vnímá média veřejné služby jako klíčový zdroj informací v krizových situacích, pokračuje ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
7: Samozřejmě, že nás těší, že i lidé vnímají spojitost mezi změnou financování a možným ohrožením nezávislosti médií veřejné služby. Ve všech zemích, kde k takovéto změně v nedávné době došlo, byla média veřejné služby navíc vystavena i zmrazení rozpočtu nebo jeho snížení.
4: Průzkumu se v květnu zúčastnilo přes 2000 dospělých.
3: Počasí.
4: Dnes očekávejte ve Zlínském kraji velkou a přechodně průsvitnou oblačnost, zpočátku s výjimečnými přeháňkami. Později budou od jihozápadu až západu přeháňky četnější a místy se vyskytnou také bouřky. Aktuálně se teploty pohybují mezi 20 a 9 stupni. Nejvyšší teploty pak dnes budou kolem 22 až 27 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý nebo jižních směrů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Pozor si dejte na silnici mezi Zlechovem a Boršicemi na Uhersko-Hradišťsku, kde bouralo nákladní auto. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Pořád si ještě přejeme hezké ráno, když nám vrcholí jaro, v kalendáři vidíme 9. červen. Vítejte, milí posluchači, do úterý. Zdravím všechny probuzené, přeju dobrou chuť u snídaně. Abych nezapomněl, dnes mají svátek Stanislavy, tak ještě gratulace před písničkou od skupiny Plavci. A pak už se podíváme do historie, nabídnu několik zastávek u zajímavých událostí z minulosti. Teď je 6 hodin a přesně 5 minut, pohodu na startu nového dne přeje Petr Uhřík.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Klidné vstávání do úterý přeje Český rozhlas Zlín. Přání dobrého rána posílám k datu 9. června. Nahlédneme do kalendária. V roce 1781 se narodil průkopník parní železniční dopravy George Stephenson. Až do svých 18 let neuměl číst ani psát, od malá ho ale fascinovali stroje a uměl opravit vše, co mu přišlo pod ruku. Jeho první parní lokomotiva utáhla 8 vagónů s uhlím a jela rychlostí 5 km za hodinu. Před 183 lety se narodila baronka Berta von Suttner, česko-rakouská publicistka a spisovatelka. Později se stala sekretářkou slavného švédského vynálezce Alfreda Nobela. Zajímala se o mírové soužití mezi národy a také obhajovala práva žen. Jako první žena v historii získala Nobelovu cenu za mír. V roce 1848 zemský sněm markrabství Moravského přijal usnesení, že od 1. července má být na Moravě zrušena robota. V roce 1942 začal lidický masakr, při kterém němečtí okupanti následující den vyvraždili velkou část obce a srovnali ji se zemí. Literatura uvádí 340 obětí brutality. A ještě rok 1970, kdy jižní Moravu zasáhly přívalové deště. Rozvodněný potok v Šardicích pak 9. června zaplavil důl Dukla. 110 horníků v dole nemělo tušení, co se děje na povrchu. Dispečer postupně horníky odvolával z pracovišť, ale 34 z nich už nevyfáralo. Jména všech obětí připomíná památník v místě tragédie. To je z kalendária všechno a znovu se podíváme do regionu. I více než 40 minut v koloně, to čeká během léta řidiče v Zašové na Vsetínsku. Důvodem jsou práce na přestavbě křižovatky hlavního tahu na Slovensko a vjezdu do obce. Více nabídneme v reportáži Gabriely Hickl už za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: A ještě budeme vzpomínat hudebně. Už to bude skoro 50 let, kdy se dali dohromady američtí chlapci Village People. Hodně nápadní, už jenom třeba svými kostýmy. Jenom tak mimochodem zpěvák Victor Willis předloni, tuším to bylo médiím, potvrdil, že, cituji, písnička YMCA není hymna homosexuálů a vyhrožoval, že zažaluje každého, kdo s ním nebude souhlasit. Tak dobře, označím to za nablýskané disko a tím se doufám vyhnu lavici obžalovaných.

0: Kolony, čekání, objížďky, tak vypadá od včerejšího rána Zašována v Vsetínsku. Na hlavním tahu na Slovensko tam začal platit kyvadlový provoz. Řidiči kvůli němu stojí v koloně i 40 minut. Důvodem je přestavba křižovatky, na kterou místní čekali několik let.
1: Ta kolona tady, tak asi to zvládnu, sice jsem nervák, ale tohle stojím, ale komplikuje, protože se nemůžem dostat pryč.
2: Ta objízdná trasa pro vás jako pro Zubřanku je přístupná pouze z jedné strany, je tam jednosměrka.
1: No buď můžu zadní nebo přímo po té hlavní, ale tam jsem viděla, že je kolona, tak jsem to jenom chtěla objet a byla to asi blbost, takže stojím aj tady.
2: A zatímco Tereza bere čekání v koloně s úsměvem, zoufalý je Kamil. Jako servisní technik projíždí přes přejezd Zašové i 6x denně.
3: Musím se s tím nějak pobít, no. Spíš by to chtělo lepší řízení tady toho provozu. Trošičku líp organizované, trošku víc kyvadlově, ne, prostě teďka už po třetí jede směr od Rožnova a tady výjezd prostě stojí celou dobu.
2: Nejdelší kolony přitom čekají řidiči jedoucí od Valašského Meziříčí. Patří mezi ně i paní Helena, která stojí v koloně už 40 minut.
4: Jezdíme do nemocnice, mám nemocnou dceru a teď tady čekáme. Vidíte, že z téhle strany to vůbec nepouští.
2: Cestu si chtěla zkrátit přes odbočku u Pelikána, jenže objízdná trasa do Rožnova pod Radhoštěm je jednosměrná. Uvízla tak mezi auty, které vyjíždí přes koleje na hlavní tah.
4: Už tady 3/4 hodiny stojíme.
2: Kolona se dává díky regulovčíkovi do pohybu a přes přejezd opatrně přecházejí také cyklisté, kteří během sunných dnů raději vyměnili auto za kolo.
5: Dá se to vydržet, když víme, že to bude k dobru věci.
2: Vy jste ze Zašové a jak se to pro vás změní?
5: Tahle ta křižovatka ve Stříteží zubří, než se to udělalo. Všechno to byly nebezpečné přejezdy. A teď je to prostě...
2: Tak se konečně dočkáte.
5: No. Takže se na to těšíme.
2: Říká paní Ladislava, zatímco auta náhle uhýbají na výjezdu rychle obřímu bagru, který ukusuje původní silnici. Podle ředitele zlínské pobočky ŘSD Karla Chudárka jdou všechny práce podle plánu.
6: Podle harmonogramu, který stále plníme, jsme začali bourat most a tím pádem jsme museli zavést kyvadlový provoz na silnici 1/35. Za tu dobu se postaví nový most, kanalizace a udělají se rozšiřovací jízdní pruhy.
2: Podle lidoveckého starosty Zašové Jiljího Kubrického je situace v okolí stavby momentálně kritická. Řidiče proto vyzývá k ohledu plnosti a dodržování rychlosti.
7: Tady bude důležité, aby řidiči, kteří budou projíždět obci, byli ohleduplní a opravdu dodržovali maximální povolenou rychlost, která je ve větší části toho úseku dokonce omezena na 30 km/h.
2: Na úzké objízdné trase od Pelikána by podle něj měli jezdit opatrně a předvídat.
7: Ten objízdný úsek je samozřejmě úzký, taky ta cesta není úplně v dobrém stavu. Bude nutné, aby řidiči byli obezřetní.
2: Bez omezení by se místem mělo projet od 16. srpna. Celá stavba, která začala loni v září a vyjde na 181 milionů korun bez daně, má být hotová na jaře příštího roku. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
8: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
9: Dnes je Tlustá hora nad Zlínem protkána turistickými trasami a slouží pro odpočinek obyvatel města. Před 100 lety ale byla soukromým majetkem barona Štěpána Haupta. Pak jej pro město Zlín koupil Tomáš Baťa, podnikatel a zároveň zlínský starosta. Jak se místo změnilo a co vše na Tlusté hoře vzniklo, zjistíme se Zdeňkem Urbanovským v další reportáži z cyklu Tomáš Baťa známý neznámý už ve čtvrtek před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.
8: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Za 9 minut bude 6:30. Pokračujeme informacemi o počasí, tentokrát ale zavolám profesionálům do Brna. Tady už je připravená meteoroložka Jitka Kučerová, kterou zdravím a přeju dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: U současného stavu se zastavíme nejdřív, jaké tedy máme úterní ráno ve Zlínském kraji.
1: Momentálně je nad Zlínským krajem málo oblačnosti, takže převažuje, řekněme, polojasno nebo oblačno, ale od západu začíná oblačnost už přibývat, čili na západním okraji Zlínského kraje možná už je i skoro zatažená obloha. Teploty jsou teď docela hodně vysoko, většinou kolem 17 stupňů, ale v některých údolních polohách tam je méně, kolem 11-12 stupňů a vítr fouká slabý proměnlivý.
0: K celkovému průběhu úterý se hned dostaneme. Co nás čeká v teplotách a na obloze až do setmění?
1: Očekáváme velkou oblačnost, to už je ostatně vidět i teď, jak přibývá ta oblačnost od západu, nicméně ještě teď v ranních hodinách nebo z rána může být na nějaké části kraje, možná i větší chvíli polojasno. Ta oblačnost velká, která pak bude přibývat, může být ale přechodně průsvitná. Srážky, ty se budou objevovat a nebo rozšiřovat do Zlínského kraje během odpoledne a k večeru. Mělo být o déšť nebo přehánky, často také s bouřkami a mohou být jak ty srážky, tak ty bouřky i takové výraznější a budou se tedy rozšiřovat během toho odpoledne a k večeru postupně zhruba od jihozápadu až jihu do prostoru Zlínského kraje. Večer by se pak srážky měly částečně vytrácet a budou přecházet spíš do takového občasně deště. Teploty ještě tady před těmito srážkami, oblačností, respektive frontou, která je oboje přináší, tak by měly šplhat mezi 24 až 27 stupňů. No a vítr bude foukat slabý od jeho západu až západu, až někdy k večeru večer se bude měnit na mírný severozápadní až severní. V bouřkách nebo při přechodu obecně té fronty bude přechodně zesilovat.
0: Ještě si upřesníme dnešní biozátěž.
1: Stupeň číslo 1, nejnižší mírná zátěž.
0: Pokračujeme vyhlídkou na zítřek. Jak vychází předpověď na středu?
1: Jak noc, tak zítřejší den bude mít zataženou oblohu, ta bude doprovázena občasným deštěm. Ten dešť může mít pauzy, kratší, delší, nebo občas někde na některých místech Zlínského kraje třeba zaprší jenom úplně malinko, někde trošku více, takže nedá se to moc víc specifikovat, kde těch úhrnů srážek třeba bude víc, kde méně. Zatím každý model, řekněme, nám to napovídá jinak. No a teploty zítra 14 až 11 stupňů ráno a odpoledne výrazně chladnější než dnes, v podstatě o 10 stupňů, jenom 14 až 17 stupňů zítřejší maximální teploty. No a takové četnější srážky zítra by se měly objevovat na celém území až někdy později večer a v noci na čtvrtek. To bude taková poslední vlna těch výraznějších srážek nebo řekněme takového intenzivnějšího deště. No a vítr zítra mírný severní až severovýchodní.
0: Tak se o té vlně vámi zmiňované ještě chvilinku bavme. Když dokončíme pracovní týden a naznačíme si průběh čtvrtku, pátku, co nás čeká dál?
1: Ve čtvrtek minimálně v té jeho první části to vypadá, že by mělo být počasí bez srážek, možná i nějaká oblačnější obloha obecně, potom během pozdějšího odpoledne podvečera přehánky jenom na části území, ty se pak zase v noci na pátek budou vytrácet a během pátečního dne ještě nějaké srážky se objevovat mohou, ale spíše jenom s malou pravděpodobností, zase hlavně v těch odpoledních nebo maximálně podvečerních hodinách. No a pokud teploty, tak ve čtvrtek by měly být tak zhruba do 17-16 stupňů, podobně jako zítra. Ten pátek může být možná o malilinko teplejší, ale není jak výrazně.
0: Rekordní teploty si necháváme jako zajímavost. Na závěr prozraďte, Jitko, prosím, přesné hodnoty pro 9. červen ve Zlínském kraji.
1: Nejvyšší hodnota 34 stupňů byla naměřena v roce 1915 v Luhačovicích a potom v roce 1996 na stanici Huslenky Kychová a nejnižší hodnota plus 1,5 stupně je z roku 1933 a potom znovu z roku 1940 na stanici Branky na Vsetínsku.
0: To už byla o počasí poslední informace. Podrobnou předpověď do ranního vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila meteoroložka Jitka Kučerová. Děkujeme, přejeme hezké dny a těšíme se zase brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.

jako stříbro na strunách.

0: společnosti EGD podepsali ve Zlíně memorandum, které po více než 30 letech umožní výstavbu vedení velmi vysokého napětí mezi Slavičínem a Slušovicemi na Zlínsku. Projekt léta narážel na odpor obcí a iniciativ. Kritikům vadila hlavně trasa vedoucí přes poutní místo Malenisko u Provodova. Nové vedení je kratší a vyhýbá se právě Malenisku. Ve vsetínské nemocnici připravují kampaň Valašská krev. Jejím cílem je popularizace dárcovství a získání nových dobrovolníků. Podle mluvčí nemocnice Lenky Plačkové začne příští týden. Už teď se ale můžou dárci hlásit k hromadnému odběru. Vláda rozhodne o složení české delegace na červencový summit NATO v Ankaře až 22. června. Rozhodnutí včera nepadlo. Po jednání kabinetu to řekl prezident Petr Pavel, který se schůze zúčastnil. Podle něj spor o zastoupení Česka neprospívá důvěryhodnosti země v zahraničí. Cesta na Kubu může turistům zkomplikovat sjednání cestovního pojištění. Většina českých pojišťoven totiž po doporučení ministerstva zahraničních věcí přestala pro tuto destinaci poskytovat pojistné krytí. Důvodem jsou zejména časté výpadky elektřiny a s nimi spojená zvýšená bezpečnostní rizika. Ve Zlínském kraji dnes bude velká a průsvitná oblačnost a zpočátku čekejte na většině území kraje polojasno. Déšť, přehánky a často také bouřky se budou rozšiřovat během odpoledne a k večeru mohou být postupně i výrazné. Aktuální teploty jsou mezi 20 až 10 stupni, nejvyšší teploty dnes pak naměříme kolem 24 až 27 stupňů a vítr povane slabý jihozápadní až západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici mezi Zlechovem a Boršicemi na Uhersko-Hradišťsku projíždějte opatrně kvůli nehodě nákladního vozidla. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Petr Uhřík.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Už jenom doplním datum v kalendáři. Dalším probuzeným posluchačům potvrdím úterý, dnes je 9. června. Svátek oslaví Stanislavy. Přeju dobré ráno a na dobrou náladu posílám písničku Ivana Hlase. Je 6:30.

0: Za 5 minut, 6:45, pohodové úterní ráno přeje Český rozhlas Zlín, dnes je 9. června. Vyřazená technika z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně nahradí mnohdy i 30 let staré počítače ve 3 základních školách v zakarpatské oblasti Ukrajiny. Reportáž si můžete poslechnout 20 minut po 7. hodině. A když přejdu ke sportu, překonat úspěchy otce Zdeňka bude pro fotbalistu Davida Grigeru hodně obtížné. Už brzy si ale může zahrát prvoligový zápas za mateřský Zlín. 20-letý bek dosud působil ve 3. ligovém B týmu, po vydařené sezóně ale podepsal profesionální smlouvu a v letní přípravě zaboduje o místo v elitním mužstvu. Podrobnosti uslyšíte 10 minut před 8. hodinou. A já se už za chvíli znovu podívám do předpovědí počasí, nabídnu čerstvé informace od meteorologů.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Za minutu bude 6:45, naznačíme si další vývoj teplot, oblačnosti a krátkou předpověď. I tentokrát otevřu pohledem na ranní region.
1: Počasí.
0: Momentálně se pohybujeme mezi 10 a 20 stupni, když zmíním ta místa s nejnižší teplotou Hošťálková, Štítná nad Láří a Velké Karlovice s 10 a ta horní hranice patří Bystřici pod Hostýnem 20 stupňů. Očekáváme velkou oblačnost, která může být přechodně průsvitná, ráno ještě i na větší části kraje polojasno. Déšť nebo přehánky a často také bouřky se budou rozšiřovat během odpoledne a k večeru postupně od jeho západu a jihu mohou být i výrazné. Večer se pak budou srážky částečně vytrácet a budou přecházet spíše do občasného deště. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, povane slabý jihozápadní až západní vítr, převážně rychlostí do 4 metrů za sekundu. U toho jsou a zůstanou dobré nebo velmi dobré rozptylové podmínky a pouze mírná biozátěž na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: V areálu brněnské městské spalovny odpadu pracují dělníci na jejím velkém rozšíření. Projekt za více než 5 miliard korun se týká stavby velkého kotle a obnovení kolejí, po kterých bude smetí potom ke spálení jezdit. Více už za chvíli v další reportáži.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude operní pěvkyně Kateřina Knižíková.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: 350 tisíc tun odpadu ročně. Tolik materiálu spolkne prý brněnská spalovna komunálního odpadu, kterou teď rozšiřují dělníci, demolují domy, které uvolní místo třetímu kotli. Stavbaři kapacitu výrobny tepla a elektřiny navyšují o třetinu. A to proto, aby v roce 2030 mohli svážet odpad i samosprávy, které jsou zatím závislé na skládkování. Jenom abyste věděli, v brněnské spalovně už několik let likvidují odpad i některé obce z Kroměřížska.
1: Ta valná část budov ještě minulým týdnu stála.
2: Michal Kačírek, mluvčí odpadové firmy Sako, ukazuje na bagry, které rozebírají zdi domů kousek od vjezdu s váhou, kudy do areálu přijíždí popelářská auta.
1: Stávaly tady dílny mistrů, dílny dělníků, byla tady chemická úpravna vody, toto všechno šlo vlastně nyní k zemi.
2: Vedle se tyčí vysoká budova s ještě vyšším komínem. Uvnitř spalují tuny odpadu dva velké kotle, ve kterých šlehají plameny až do výšky asi 15 metrů.
1: Kotle jsou vysoké 24 metrů, takže on je obepíná panelák v podstatě o 9 patrech.
2: Vedle nich stál dřív i třetí kotel. Prázdné místo po něm dělníci zaplní, ovšem ne na výšku. Zmíněný 9-patrový panelák položí vodorovně na zem.
1: Ten nový kotel bude mít ještě lepší vlastnosti a kvality, co se týče technologie čištění spalin.
2: Blíž ke kotlům povede i železniční vlečka, kterou dělníci v další části areálu obnovují.
1: Tady nějakých 13 let vlak neprojel, to znamená, někde byly náletové dřeviny.
2: Vlaky s odpadem do Brna z jiných měst přitom jezdí po kolejích už teď, ale končí na nádraží ve Slatině.
1: A o toto potom přivážíme velkoobjemovými kontejnery.
2: Ke spalovně anebo třídící lince má od ledna příštího roku jezdit jeden vlak denně.
1: Ušetříme až 20 popelářských vozů.
2: Dělníci musí všechno stihnout dokončit do konce roku 2028, což ale neodpovídá podmínkám, na základě kterých firma Sako na projekt za skoro 5,5 miliardy korun získala dotaci ve výši 2 miliard a 800 milionů korun, říká generální ředitel společnosti Karel Jelínek.
3: Předpokládáme, že k nějakému krácení dotace dojde, nicméně nebude to mít vliv na návratnost celého projektu.
2: Nedokáže ovšem říct, o kolik peněz z dotace Sako přijde. Zdržení způsobili brněnští zastupitelé, když v roce 2023 v tajném hlasování rozhodli o tom, že projekt vysoutěžený za víc než 4,5 miliardy korun je nutné přepracovat, aby pak o dva roky později schválili takřka totožný projekt, ale o miliardu dražší, což kritizovala třeba opoziční zastupitelka Jana Drápalová ze strany Zelených.
4: Je dobře, že se potvrdilo, že ten původně připravený projekt byl připravený správně a že i po té revizi se vlastně soutěžila téměř ta stejná záležitost, jako byla původně připravena k realizaci. Nejhorší na tom je, že jsme se dostali do časové tísně.
2: Firma Sako si teď vypočítává újmu, kterou jí politici způsobili a kterou budou chtít dokrýt z rozpočtu města. Kdy s výslednou cifrou přijdou, nejde podle ředitele Karla Jelínka říct.
3: Přesný termín nemůžeme určit teďka. Právě vzhledem k tomu, jak dlouho to může trvat, tak jsme prodloužili společně s magistrátem tu promlčecí lhůtu.
2: Čas na kvalifikovaný výpočet mají následujících 10 let. Po nich bude vše promlčeno. Tomáš Kremr, Český rozhlas.

0: To jsou Tata Boys, MIG21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
1: Mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.
2: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Řidiči v Zašové na Vsetínsku musí kvůli stavbě mostu počítat se zdržením. Ve sportovním areálu Trávníky v Otrokovicích dokončují stavbu nového sociálního zázemí. Kvůli akceleračním zónám přišlo na Ministerstvo pro místní rozvoj přes 8000 připomínek. Dnes čekejte převážně velkou průsvitnou oblačnost s nejvyššími teplotami kolem 27 stupňů. U dalších zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Až s půlhodinovým zdržením musí počítat řidiči v Zašové na Vsetínsku. Doprava tam kvůli stavebním pracím na silnici 1/35 projíždí kyvadlově a tvoří se dlouhé kolony. Co se na místě opravuje a jak dlouho omezení potrvá, vysvětluje ředitel zlínského ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.
4: Podle harmonogramu, který stále plníme, jsme začali bourat most a tím pádem jsme museli zavést kyvadlový provoz na silnici 1/35. Za tu dobu se postaví nový most, kanalizace a udělají se rozšiřovací jízdní pruhy. Stavbu ukončíme na jaře v roce 2027.
3: V létě budou moci lidé využít nové sociální zázemí ve sportovním areálu Trávníky v Otrokovicích. V minulých dnech dělníci osadili modulární části stavby a teď na to navazují další práce. Město za ně zaplatí 2 miliony 700 tisíc korun. 1 milion pokryje dotace Zlínského kraje. Pokračuje mluvčí Otrokovic Lenka Vaculová.
5: Nový jednopodlažní modulární objekt nabídne oddělené zázemí pro ženy i muže. Součástí budou šatny, toalety, umyvadla i sprchy. Stavba zahrnuje také vybudování přístupového chodníku a napojení na potřebné inženýrské sítě, včetně elektřiny, vody a kanalizace.
3: Na Ministerstvo pro místní rozvoj dorazilo přes 8000 připomínek k takzvaným akceleračním zónám. Stát jich plánuje vytvořit necelou stovku po celé republice a mělo by v nich být možné rychleji povolovat výstavbu větrných a solárních elektráren. Investor by například nemusel zpracovávat posudek vlivu na životní prostředí. Podle ministerstva lidé připomínky posílají dál i po oficiálním termínu. Anektovaný poloostrov Krym i jih evropské části Ruska trpí nedostatkem pohonných hmot. Výpadky v zásobování způsobily systematické ukrajinské útoky na ruskou ropnou infrastrukturu i zásobovací trasy.
6: Nedostatek benzínu a nafty trvá na anektovaném Krymu už od začátku měsíce. Problémy se zásobováním se projevují i v Krasnodarském kraji a na pobřeží Černého moře. Cílem každodenních ukrajinských úderů jsou nejen hlavní silniční tahy z Ruska na Krym a do okupovaných částí Chersonské, Doněcké a Záporožské oblasti, ale také železnice. Ukrajinské drony včera zasáhly lokomotivu expresu Moskva-Simferopol a vedení železnic proto většinu vlakových spojení dočasně zrušilo. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Počasí.
3: V našem regionu dnes bude velká průsvitná oblačnost a zpočátku čekejte většinou polojasno. Déšť, přeháňky a často také bouřky se budou rozšiřovat během odpoledne a k večeru mohou být postupně i výrazné. Aktuální teploty jsou mezi 20 až 10 stupni. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 24 až 27 stupňů a vítr povane slabý jihozápadní až západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Nehoda dvou vozidel blokuje provoz na silnici Bratří na ulici Bratří Hlaviců ve Vsetíně. Dále si dejte pozor na nehodu nákladního vozidla, která se stala na silnici mezi Zlechovem a Boršicemi na Uhersko-Hradišťsku. Nehodu dvou osobních aut máme hlášenou na Štefaninkově ulici na Obecinách ve Zlíně. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Sledujeme kalendář, vítáme se do nového dne a vám, milí posluchači, kteří právě vstáváte, přeju dobré úterní ráno. U data 9. června ještě doplním svátek Stanislavy a zvu na další kolo naší veselé soutěže. Za správnou odpověď v nám blízké disciplíně moravského nářečí tentokrát nabízíme knihu vydavatelství Kazda s názvem Milá paniko, jdi už do háje. Návod, jak zachovat klid, skrotit paniku hned a pak už na pořád, jak tady vidím na obálce knihy. Nejdřív nám ještě zaspívá svoji hitovou klasiku Petr Spálený a pak už prozradím dnešní úkol. Máme 7 hodin 5,5 minuty. Od mikrofonu zdraví Petr Uhřík.
1: Český rozhlas Zlín.

0: 8 minut po 7 hodině v dnešní soutěži budete moci, milí posluchači, hádat jedno zajímavé slovo, které bývalo běžné v Rokytnici na Zlínsku. Právě startuje pravidelná ranní soutěž, jak se u nás mluví. Cenu věnuje vydavatelství Kazda, knihu s názvem Milá paniko, běž už do háje. Kdo má zájem, projeví ho způsobem obvyklým.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Pro dnešek se za tajemným slovem vydáme, jak už jsem naznačil, do Rokytnice na Zlínsku. Paní Martina ho slýchávala v dětství od své babičky. No to už jsme zvědaví, no a současně zvedám telefon, ať víme, kdo se dovolal. Tak koho máme na lince? Dobré ráno, tady je Český rozhlas Zlín.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
2: Tady je paní Jiřina.
0: Paní Jiřina se dovolala. Tak s jakou náladou jdete do úterý, paní Jiřino?
2: Paní Jiřina ještě v pelechu.
0: Ale, takže, jak se říká v poloze ležícího střelce, ano?
2: Ano.
0: Horizontální, no tak to máte telefon u ucha. Víte co, pojďme tento příjemný stav ještě posunout o stupínek výš. Tak jestli jste připravená, vylepšíme si náladu jednoho slovíčka moravského.
2: Ano.
0: Ano, ano. Tak poslouchejte, zadání zní takto.
3: Víte, co znamená, když babička řekne kocurovi nalepaj sa?
2: Jak to bylo?
0: Co znamená, když babička řekne kocurovi nalepaj sa? Nalepaj sa.
2: Neletaj.
0: Nalepaj. Nalepaj sa, kocúre. Co má dělat kocúr?
2: No, tak to nevím. To jsem v životě nečula.
0: Opravdu ne, já jsem myslel, že to dneska bude velice jednoduché, protože já bych hned věděl. Ale dobře, takže dáme 3 nápovědy, ano?
2: Jo.
0: Nalepaj sa znamená napij se nebo uklidni se. Nebo najez se, kocůre. Nalepaj se. Napij se, uklidni se, najez se. Hm?
2: Tak jedno nebo druhé. Jednička nebo dvojka, ale nevím. Asi to druhé.
0: No víte, co máme čas? Uvažujte ještě, paní Jiřino. Ještě jednou ty možnosti. Nalepaj se, znamená kocůre, napij se. Uklidni se, nebo najez se.
2: No, tak to prostřední.
0: Takže uklidni se. Kocour se má uklidnit, ano?
2: Ano, ano.
0: Paní Martina nám prozradí, co to znamená, kocůre nalepaj se.
3: Nalepaj se znamená kocůre napij se.
2: No.
0: Tak.
2: Jsem měla pravdu v ten prvním případě. Nedá se nic dělat.
0: Opravdu jste neslyšela nikdy, paní Jiřino, co to znamená nalepaj se? Ne. Aha, dobře, no, no. Ne. Fajn, tak v každém případě výsledek je takový, jaký je. To znamená, knížka zůstává zatím ve studiu a vy se pokuste o výhru příště.
2: Uvidíme zítra.
0: Třeba zítra, jak říkáte, ano. Tak děkuju za pokus.
2: Mějte se dobře, naschle.
0: Vy taky, pěkný den, naschledanou. No, jak to říkal Bolek Polívka ve známém kultovním filmu, teda aspoň pro Moravany kultovním, doktor lehni si, sedni si, napísá. Pitný režim jsme si připomněli takto veselé, dnes má být jenom mimochodem až 27 stupňů, což probereme za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Tady jenom krátce zareaguju, když zpívá Mireille Mathieu, to na nás vždycky dýchne francouzská elegance a noblesa. Za pár týdnů oslaví 80. Možná nevíte, že vyrůstala mezi dalšími 13 sourozenci. Poslechneme si, připomeneme její aspoň jeden hitparádový úspěch. Mireille Mathieu.

0: Před minutou bylo 7:45, jarní obloha, maximální teploty a informace, které s tím souvisejí. Hned se podíváme do aktuální předpovědi, začnu i tentokrát ranními hodnotami na teploměrech.
1: Počasí.
0: A jak se dívám do té číselné škály měřících stanic, pohybujeme se ve Zlínském kraji mezi 13 a 21 stupni. Ten teplotní strop prozatím drží Vizovice, to je ta 21. Dnes očekáváme velkou oblačnost, která může být přechodně průsvitná, ráno ještě i na větší části kraje polojasno. Déšť nebo přehánky a často také bouřky se budou rozšiřovat během odpoledne a k večeru postupně od jihozápadu a jihu mohou být i výrazné. Večer se budou srážky částečně vytrácet a budou přecházet spíše do občasného deště. Vítr povane slabý jihozápadní až západní rychlostí do 4 metrů za sekundu ve většině případů a přitom naměříme nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů. Velmi dobré nebo alespoň dobré rozptylové podmínky jsou a zůstanou. Po celý dnešní den biozátěže mírná, označená jedničkou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Vyřazené, ale stále funkční počítače ze Zlínské univerzity pomohou žákům i učitelům základních škol v zakarpatské oblasti Ukrajiny. Podrobnosti dodáme za chvíli v reportáži Blanky Kovandové.
2: Rakovina prsu patří mezi nejčastější onkologická onemocnění u žen. Při včasném odhalení je ale zároveň jednou z nejlépe léčitelných. Klíčem je prevence. Pravidelné samovyšetření a screening. Jaké nové metody léčby může medicína ženám nabídnout? A ohrožuje rakovina prsu i muže? I pro vaše otázky tady bude primář chirurgického oddělení Zlínské EUC kliniky Jiří Duben. Už 10. června v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
3: Stejně je to zvláštní, jak nás protíná, čekali jsme konec a teď začínám, jsem tady s tebou. Někdy se to stává, vždyť to dobře víš, že to smysl dává, když se probudí.

0: Zlínská univerzita Tomáše Bati, konkrétně její fakulta humanitních studií, darovala desítky vyřazených počítačů základním školám na Ukrajině. Třeba v Koločavě, kterou proslavil Nikola Šuhaj Loupežník. Vyřazenou, ale stále funkční techniku na východ převeze brněnský spolek Přátelé Podkarpatské Rusy. Jeho členové pomáhají v zakarpatské oblasti už od 90. let minulého století a mají dobře zmapováno, kde konkrétně počítače žákům i učitelům chybějí.
1: Ve vstupní hale Fakulty humanitních studií Zlínské univerzity Tomáše Bati stojí na zemi řada monitorů. Z každého je potřeba oddělat stojánek a vše zvlášť zabalit do bublinkové folie, do beden, tak, aby se náklad vlezl do dodávky.
2: Vzhledem k tomu, že k tomu nejsou přepravní krabice, tak největší problém je to nějakým způsobem zapalit, aby to sneslo přepravu, aby to dávalo smysl. Když to tam nahážem, tak z toho bude šrot.
1: Převoz i distribuci techniky zajistí spolek Přátelé Podkarpatské Rusy a je tady z tohoto spolku Petr Stavinoha. Já se zeptám, kam ty počítače poputují?
2: Na Podkarpatskou Rus. Ve Svaljavě to dostane Masarykova škola, už jenom kvůli názvu a hlavně teda tak kvůli tomu, že s nima spolupracujeme už od roku 2019. Další teda jde do Koločavy, tam to bude sloužit k výměně počítačů, které tam jsou už někdy od 90. let, takže budou mít kompletní počítačovou učebnu.
1: Třetím místem, kam technika poputuje, je podle Petra Stavinohy obec Stavné.
2: Že víme, že to přijde do dobrých rukou.
1: Děkana Fakulty humanitních studií Libora Marka se ptám, o kolik počítačů jde a proč jste se rozhodli pro tento krok?
3: Jedná se o 60 počítačů a 87 monitorů. Rozhodli jsme se pomoci školám, vzdělávacím zařízením na Ukrajině, protože cítíme velkou solidaritu se vzdělávacími institucemi jako vzdělávací instituce.
1: Podle děkana Marka Fakulta humanitních studií pomáhá Ukrajině dlouhodobě. Zapojila se do humanitární pomoci nebo například poskytla prostory koordinačnímu centru pro uprchlíky ve Zlíně.
3: A to hlavní, to, co považuji za nejvýznamnější a to, co je vlastně součástí mise naší fakulty, byly jazykové kurzy ukrajinským uprchlíkům, ukrajinské veřejnosti, které byly velmi žádané.
1: Teď univerzita pomůže použitým, ale stále funkčním počítačovým vybavením. Naložená dodávka odjela v pondělí předpolednem ze Zlína rovnou na Ukrajinu. Blanka Kovandová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: S aktuálními zprávami je tu Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Billboardy v ulicích Soudní a Bartošova v centru Zlína dostali

0: Na úřadu vlády o nich budou jednat i generální ředitelé obou institucí. Vláda počítá s tím, že by od příštího roku dostávali peníze ze státního rozpočtu. Předtím má začít platit poslanecká novela, která by od poplatků osvobodila například část seniorů nebo některé firmy. Veřejnoprávní média se změnami dlouhodobě nesouhlasí. Český armádní pilot a záložní astronaut Aleš Svoboda by měl příští rok v létě zamířit na mezinárodní vesmírnou stanici ISS a měl by se stát naším druhým astronautem v historii po Vladimíru Remkovi. Evropská kosmická agentura včera podepsala dohodu, která Česku zajišťuje místo pilota na připravované komerční misi. Ve Zlínském kraji dnes bude velká průsvitná oblačnost a zpočátku čekejte většinou polojasno. Déšť, přehánky a často také bouřky se budou rozšiřovat během odpoledne. Aktuální teploty jsou mezi 21 až 13 stupni. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 24 až 27 stupňů a vítr povane slabý jihozápadní až západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na nehodu dvou osobních aut si dejte pozor na Štefánikově ulici ve Zlíně. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Cestu bez komplikací vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za chvíli doplním kulturní pozvánky, podíváme se do seznamu zajímavých chystaných akcí. Teď je 7:30 a bezmála 3 minuty, v kalendáři 9. červen, přeju pohodové úterní ráno.

0: Dobré úterní ráno, milí posluchači, tady je Český rozhlas Zlín, 9. června v kalendáři, za necelých 5 minut, 7:45 a jdeme za kulturou, nejdříve do Městského divadla Zlín. To dnes od 19 hodin uvede muzikál Pretty Woman, nesmírně populární romantickou pohádku pro dospělé, která je inspirována Popelkou. Povídání o umění ve veřejném prostoru s kurátorem sbírky plastiky Ivanem Bergmanem si dnes nenechejte ujít ve Zlíně. Procházka městem se uskuteční v 10 a pak znovu v 16 hodin. Sraz účastníků je pro oba časy na pokladně budovy 14 v Baťově institutu ve Zlíně. Vystoupení žáků základní umělecké školy Kroměříž s podtitulem Kroměříž bubnuje se uskuteční dnes v klubu Starý pivovar. Začátek je o 16:30. Krajská knihovna ve Zlíně zve po celý červen na inspirativní setkání se ženami, které mají co říct. A dnes je na programu další literární a vzdělávací akce. Vystoupí spisovatelka Pavlína Křivánková, autorka úspěšného románu Chalupa. Představí svou novou knihu Souřadnice Vegy, román o vině, mlčení a rodinných traumatech z pomezí Karpat. Besedu můžete navštívit v knihovně na Jižních svazích ve Zlíně od 17 hodin. Den otevřených dveří se dnes koná ve státním okresním archivu v Kroměříži, a to u příležitosti Mezinárodního dne archivů. Letošní ročník nese podtitul Po stopách předků a nabídne vám jedinečnou možnost nahlédnout do historie. Nabídne komentované prohlídky ve 13, 15 a 17 hodin. Genealogické kurzy pak ve 14 a 16 hodin, kde se dozvíte, jak si doma sestavit vlastní rodokmen. A připraven bude až do 18. hodiny taky doprovodný program Písařská dílna, zábavné aktivity a soutěže pro děti i dospělé.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Je to tak, jak zpívali Činasky. Čas pádí, čas letí, minuta po 7:45. Jak vidí další vývoj meteorologové, o tom si řekneme právě teď. Krátkou předpověď uvedu ranními teplotami, nahlížím do údajů měřících stanic.
1: Počasí.
0: Tak je to trošičku pestřejší ta nabídka, 17 stupňů v Kroměříži, ve Starém Městě, ve Zlíně, v Luhačovicích, v Rožnově pod Radhoštěm a v Horní Bečvě. 18 stupňů vidím v Holešově a taky Maruška, Hostýnské vrchy a Strání se přidávají k této hodnotě. 19 stupňů hlásí Bystřice pod Hostýnem a Kateřinice Ojčná. 14 stupňů, to je momentální situace v Hošťálkové, ve Valašské Sednici a ve Velkých Karlovicích. Vizovice uvádějí 21 stupňů, nejvíc v regionu. Když se přesuneme do Bojkovic, tak to je hodnota 16 stupňů. A teď půjdeme do Štítné nad Váří, Vsetína. Společná teplota je tady 13 stupňů. Ještě Valašská Sednice a Velké Karlovice se 14 stupni. Pojďme se podívat už do celkové předpovědi. Očekáváme velkou oblačnost, která může být přechodně průsvitná. Teď ráno ještě i na větší části kraje polojasno. Déšť nebo přehánky a často také bouřky se budou rozšiřovat během odpoledne a k večeru postupně od jihozápadu až jihu mohou být i výrazné, významnější. Večer se budou srážky částečně vytrácet a budou přecházet spíše, řekněme, do občasného deště. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, k tomu povane slabý jihozápadní až západní vítr, většinou s rychlostí jenom do 4 metrů za sekundu. Dobré nebo velmi dobré jsou a vydrží rozptylové podmínky a biozátěž zůstává prozatím mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Když byl syn Zdeňka Grigery, David, malý, pletli si ho prý se synem jiného slavného českého fotbalisty, se kterým to uslyšíme přímo od něj už za okamžik.
2: Potkal jsem jí jednou ráno, když jsem mířil dolů k řece, někde u Borovic jsem zahlíd její stín. Jak tam chvíli stála v písku,

0: 8 minut do 8 hodiny s Českým rozhlasem Zlín jdeme za sportem. Překonat úspěchy otce Zdeňka bude pro fotbalistu Davida Grigeru hodně obtížné, už brzy ale může začít něco, co jeho rodič nikdy nezažil. Zahrát si prvoligový zápas za mateřský Zlín. 20-letý bek dosud působil ve třetiligovém B týmu, po vydařené sezóně ale podepsal profesionální smlouvu a v letní přípravě zabojuje o místo v elitním mužstvu.
1: Zatímco u většiny fotbalistů informace o podpisu první profesionální smlouvy spíš prošumí, v případě Davida Grigery tato zpráva fanoušky zaujala. Jeho otec Zdeněk je nejen bývalý reprezentant, ale v současnosti taky generální manažer zlínského klubu, který se synem kontrakt podepsal.
2: Už se snažím to nebrat, ten tlak. Už se mě ptalo dost lidí, jestli jako právě to není tlak, že se třeba očekává ode mě, jako že bych měl mít nějaké výkony nebo něco, ale naštěstí taťka on jako hodně podporuje a vlastně celá rodina, i mamka, babičky, všichni, tudíž jako se snažím hrát tak nejlíp, jako, jak můžu a jako z toho příjmení si tolik nedělat.
1: Přibližuje David Grigera, jak se žije se známým jménem a vrací se k tomu, kdy vůbec začal vnímat, že syn slavného fotbalisty.
2: Hodně v útlém věku jsem si to moc neuvědomoval, protože jsem bral taťku, že to je můj taťka a jako tím to haslo, ale postupně, jak jsem se dostával právě v Itálii nebo v Anglii třeba do školek, tak a byl tam ten kontakt s ostatními, tak vždycky většinou jako první otázka bylo, jestli jsem syn Pavla Nedvěda, protože jsem měl vlasy jak on, blonděté a dlouhé. A když jsem teda řekl, že ne, že jsem David Grigera, tak druhá otázka přišlo, ne, vážně, ty jsi ten syn toho vlastně fotbalisty, který hraje za Juventus, pak za Fulham.
1: Připomíná 20-letý bek angažmá svého otce, který se v Juventusu Turín potkal právě i se zmíněným Pavlem Nedvědem. Ne, všechny vzpomínky jsou ale příjemné a Grigera poutal pozornost i těch, kteří mu nepřáli.
2: Něco málo tam určitě proběhlo, jak na hřišti nebo někde, ale řekl bych, že já jsem hodně nekonfliktní, takže já jsem si to většinou nebral a hlavně se taky se řídím, jako, že karma jim to vždycky vrátí, takže já si to úplně neberu k sobě.
1: David Grigera začínal jako útočník, postupně se ale dostal na pozici krajního obránce, na které hrával i Zdeněk. Ten tedy může synovi předávat zkušenosti.
2: Spíš se mě snaží podpořit, dává mi určitě nějaké rady ze svých vlastních zkušeností, co bych měl třeba zlepšit, co bych měl jako zdokonalit, ale vždycky se snaží najít to pozitivní, to, co jsem udělal dobře, to, co se mi povedlo.
1: Po vydařené sezóně ve třetiligové rezervě Zlína teď bude Grigera bojovat o místo v A týmu. Když se má zasnít, jak by se ideálně měla jeho kariéra vyvíjet dál, má hned jasno.
2: Nejlépe Juventusu Turín, ale stačil by mi klidně Real Madrid nebo PSG. Ale určitě v té Itálii, protože v té Itálii jsme žili vlastně 3 roky a strašně to tam máme rádi, ten život, jídlo, celkově životní styl je tam jako skvělý, takže nějakým směrem do té Itálie bych rád se podíval.
1: Říká David Grigera, který teď ještě se zlínským B týmem dohrává třetiligovou sezónu. David Nekvinda, Český rozhlas.
3: České písničky od rána do večera.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Proč se v Česku tak daří internetovým podvodníkům s láskou? Nový publicistický pořad Rozpleteno, lov na osamělá srdce. ČT2. Strhující příběh fotbalové hvězdy. O splněném snu slavného českého fotbalisty v dokumentu Jan Koller, příběh obyčejného kluka. A ČT Art. Portrét geniálního a neskrotného malíře v premiérovém dokumentárním cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Výstavbu vedení velmi vysokého napětí Slušovice-Slavičín stvrdilo memorandum. Na Valašsku začne v příštím týdnu kampaň na podporu dárcovství krve. Prezident Pavel se setká s ministrem zemědělství Šebestiánem. Dnes čekejte převážně velkou průsvitnou oblačnost s nejvyššími teplotami kolem 27 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Starostové 12 obcí, zástupci Zlínského kraje a distribuční společnosti EGD podepsali ve Zlíně memorandum, které po více než 30 letech umožní výstavbu vedení velmi vysokého napětí mezi Slavičínem a Slušovicemi na Zlínsku. Projekt léta narážel na odpor obcí a iniciativ. Kritikům vadila hlavně trasa vedoucí přes poutní místo Malenisko u Provodova. Nové vedení je kratší a vyhýbá se Malenisku. Pokračuje jednatel EGD Pavel Čáček.
3: Ta linka má nějakých 25 kilometrů, původně měla mít 29 kilometrů, čili podařilo se nám ji o nějaký kilometry zkrátit. Ta investice je přes 400 milionů korun v současných penězích, chceme začít kolem roku 2030.
1: Ve vsetínské nemocnici připravují kampaň Valašská krev. Jejím cílem je popularizace dárcovství a získání nových dobrovolníků. Podle mluvčí nemocnice Lenky Plačkové začne příští týden. Už teď se ale můžou dárci hlásit k hromadnému odběru.
4: Loňský ročník se setkal s velkým zájmem a doufáme, že obdobně tomu bude i letos. Akce se uskuteční na hematologickém a transfuzním oddělení vsetínské nemocnice. Každý, kdo úspěšně absolvuje odběr, získá láhev červeného vína z limitované edice Valašská krev a bude zařazen do slosování o hodnotné ceny.
1: Prezident Petr Pavel dnes na Hradě přijme ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD. Jednat mají o evropských zemědělských dotacích, změnách předkupního práva k zemědělské půdě a taky o dopadech sucha. Schůzka má začít ve 14 hodin. Informovala o tom prezidentská kancelář. Dotace právě řeší i Evropská komise. Ta už dřív potvrdila, že české úřady můžou obnovit dotace firmám z holdingu Agrofert. Unie peníze ale zatím neproplatí. Musí nejdřív prověřit možný střet zájmů. V kauze Dozimetr bude dnes u soudu vypovídat jako svědek pražský zastupitel Adam Scheinherr z Hnutí Praha sobě. Bývalý náměstek před 5 lety v případu podal trestní oznámení. Jeho výpověď má teď trvat 2 dny. Kauza se týká údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města. Mezi obžalovanými jsou například bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček a zlínský podnikatel Michal Redl.
2: Počasí.
1: Ve Zlínském kraji dnes bude velká průsvitná oblačnost a zpočátku čekejte většinou polojasno. Déšť a přehánky a často také bouřky se budou rozšiřovat během odpoledne a k večeru mohou být postupně i výraznější. Aktuální teploty se pohybují mezi 21 až 13 stupni, nejvyšší teploty dnes pak naměříme kolem 24 až 27 stupňů a vítr povane slabý jihozápadní až západní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Pozor si dejte na Sokolovské ulici v Uherském Hradišti. Stala se tam nehoda dvou osobních aut. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín má opět slovo Petr Uhřík.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Třeba i přes půl hodiny v koloně. To čeká během léta řidiče v Zašové na Vsetínsku. Důvodem jsou práce na přestavbě křižovatky hlavního tahu na Slovensko a vjezdu do obce. Detaily si řekneme v reportáži už za chvíli. A pak trochu zajímavé historie. Co vypadá jako vada dřeva, dokáže někdy rozehrát profesní dobrodružství a ovlivnit výslednou podobu díla. Své o tom ví řezbář Jiří Már. Reportáž Markety Macháčkové z jeho dílny v Uherském Hradišti Mařaticích z cyklu Kořeny nabídneme před půl devátou. Napřed si ale poslechneme písničku Ladi Urbánkové, Petr Uhřík dál přeje hezké úterní ráno, pohodu na startu 9. června. Je 8 hodin a přesně 5 minut.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Kolony, čekání, objížďky, tak vypadá od včerejšího rána zašována v Vsetínsku. Na hlavním tahu na Slovensku tam začal platit kyvadlový provoz. Řidiči kvůli němu stojí v koloně i 40 minut. Důvodem je přestavba křižovatky, na kterou místní čekali několik let.
1: Ta kolona tady, tak asi to zvládnu, sice jsem nervák, ale tohle stojím, ale komplikuje, protože se nemůžem dostat pryč.
2: Ta objízdná trasa pro vás jako pro Zubřanku je přístupná pouze z jedné strany, je tam jednosměrka.
1: No buď můžu zadní nebo přímo po té hlavní, ale tam jsem viděla, že je kolona, tak jsem to jenom chtěla obět a byla to asi blbost. Takže stojím aj tady.
2: A zatímco Tereza bere čekání v koloně s úsměvem, zoufalý je Kamil, jako servisní technik projíždí přes přejezd Zašové i 6x denně.
3: Musím se s tím nějak pobít, no. Spíš by to chtělo lepší řízení tady toho provozu. Trošičku líp organizované, trošku víc kyvadlově, ne, prostě teďka už po třetí jede směr od Rožnova a tady výjezd prostě stojí celou dobu.
2: Nejdelší kolony přitom čekají řidiči jedoucí od Valašského Meziříčí. Patří mezi ně i paní Helena, která stojí v koloně už 40 minut.
4: Jezdíme do nemocnice, mám nemocnou dceru a teď tady čekáme. Vidíte, že z téhle strany to vůbec nepouští.
2: Cestu si chtěla zkrátit přes odbočku u Pelikána, jenže objízdná trasa do Rožnova pod Radhoštěm je jednosměrná. Uvízla tak mezi auty, které vyjíždí přes koleje na hlavní tah.
4: Už tady 3/4 hodiny stojíme.
2: Kolona se dává díky regulovčíkovi do pohybu a přes přejezd opatrně přecházejí také cyklisté, kteří během sunných dnů raději vyměnili auto za kolo.
5: Dá se to vydržet, když víme, že to bude k dobru věci.
2: Vy jste ze Zašové a jak se to pro vás změní?
5: Tahle ta křižovatka ve Stříteží zubří, než se to udělalo. Všechno to byly nebezpečné přejezdy. A teď je to prostě...
1: Teď se konečně dočkáte.
5: No. Takže se na to těšíme.
2: Říká paní Ladislava, zatímco auta náhle uhýbají na výjezdu rychle obřímu bagru, který ukusuje původní silnici. Podle ředitele zlínské pobočky ŘSD Karla Chudárka jdou všechny práce podle plánu.
6: Podle harmonogramu, který stále plníme, jsme začali bourat most a tím pádem jsme museli zavést kyvadlový provoz na silnici 1/35. Za tu dobu se postaví nový most, kanalizace a udělají se rozšiřovací jízdní pruhy.
2: Podle lidoveckého starosty Zašové Jelího Kubrického je situace v okolí stavby momentálně kritická. Řidiče proto vyzývá k ohledu plnosti a dodržování rychlosti.
7: Tady bude důležité, aby řidiči, kteří budou projíždět obci, byli ohleduplní a opravdu dodržovali maximální povolenou rychlost, která je ve větší části toho úseku dokonce omezena na 30 km/h.
2: Na úzké objízdné trase od Pelikána by podle něj měli jezdit opatrně a předvídat.
7: Ten objízdný úsek je samozřejmě úzký, taky ta cesta není úplně v dobrém stavu. Bude nutné, aby řidiči byli obezřetní.
2: Bez omezení by se místo mělo projet od 16. srpna. Celá stavba, která začala loni v září a vyjde na 181 milionů korun bez daně, má být hotová na jaře příštího roku. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Zlín.

0: Pokračujeme informacemi o počasí, tentokrát ale zavolám profesionálům do Brna. Tady už je připravená meteoroložka Jitka Kučerová, kterou zdravím a přeju dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: K celkovému průběhu úterý se hned dostaneme. Co nás čeká v teplotách a na obloze až do setmění?
1: Očekáváme velkou oblačnost, to už je ostatně vidět i teď, jak přibývá ta oblačnost od západu, nicméně ještě teď v ranních hodinách nebo z rána může být na nějaké části kraje, možná i větší chvíli polojasno. Ta oblačnost velká, která pak bude přibývat, může být ale přechodně průsvitná. Srážky, ty se budou objevovat a nebo rozšiřovat do Zlínského kraje během odpoledne a k večeru. Mělo být o déšť nebo přehánky, často také s bouřkami a mohou být jak ty srážky, tak ty bouřky i takové výraznější a budou se tedy rozšiřovat během toho odpoledne a k večeru postupně zhruba od jihozápadu až jihu do prostoru Zlínského kraje. Večer by se pak srážky měly částečně vytrácet a budou přecházet spíš do takového občasného deště. Teploty ještě tady před těmito srážkami, oblačností, respektive frontou, která je oboje přináší, tak by měly šplhat mezi 24 až 27 stupňů. No a vítr bude foukat slabý od jeho západu až západu. Až někdy k večeru večer se bude měnit na mírný severozápadní až severní. V bouřkách nebo při přechodu obecně té fronty bude přechodně zesilovat.
0: Ještě si upřesníme dnešní biozátěž.
1: Stupeň číslo 1, nejnižší mírná zátěž.
0: Pokračujeme vyhlídkou na zítřek. Jak vychází předpověď na středu?
1: Jak noc, tak zítřejší den bude mít zataženou oblohu, ta bude doprovázena občasným deštěm. Ten dešť může mít pauzy kratší, delší, nebo občas někde na některých místech Zlínského kraje třeba zaprší jenom úplně malinko, někde trošku více, takže nedá se to moc víc specifikovat, kde těch úhrnů srážek třeba bude víc, kde méně. Zatím každý model, řekněme, nám to napovídá jinak. No a teploty zítra 14 až 11 stupňů ráno a odpoledne výrazně chladnější než dnes, v podstatě o 10 stupňů, jenom 14 až 17 stupňů zítřejší maximální teploty. No a takové četnější srážky zítra by se měly objevovat na celém území až někdy později večer a v noci na čtvrtek. To bude taková poslední vlna těch výraznějších srážek nebo řekněme takového intenzivnějšího deště. No a vítr zítra mírný severní až severovýchodní.
0: Tak se o té vlně vámi zmiňované ještě chvilinku bavme. Když dokončíme pracovní týden a naznačíme si průběh čtvrtku, pátku, co nás čeká dál?
1: Ve čtvrtek minimálně v té jeho první části to vypadá, že by mělo být počasí beze srážek, možná i nějaká oblačnější obloha obecně, potom během pozdějšího odpoledne podvečera přehánky jenom na části území, ty se pak zase v noci na pátek budou vytrácet a během pátečního dne ještě nějaké srážky se objevovat mohou, ale spíše jenom s malou pravděpodobností, zase hlavně v těch odpoledních nebo maximálně podvečerních hodinách. No a pokud o teploty, tak ve čtvrtek by měly být tak zhruba do 17-16 stupňů, podobně jako zítra. Ten pátek může být možná o malilinko teplejší, ale není jak výrazně.
0: Rekordní teploty si necháváme jako zajímavost. Na závěr prozraďte, Jitko, prosím, přesné hodnoty pro 9. červen ve Zlínském kraji.
1: Nejvyšší hodnota 34 stupňů byla naměřena v roce 1915 v Luhačovicích a potom v roce 1996 na stanici Huslenky Kychová a nejnižší hodnota plus 1,5 stupně je z roku 1933 a potom znovu z roku 1940 na stanici Branky na Vsetínsku.
0: To už byla o počasí poslední informace. Podrobnou předpověď do ranního vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila meteoroložka Jitka Kučerová. Děkujeme, přejeme hezké dny a těšíme se zase brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
2: Dnes je Tlustá hora nad Zlínem protkána turistickými trasami a slouží pro odpočinek obyvatel města. Před 100 lety ale byla soukromým majetkem barona Štěpána Haupta. Pak jej pro město Zlín koupil Tomáš Baťa, podnikatel a zároveň zlínský starosta. Jak se místo změnilo a co vše na Tlusté hoře vzniklo, zjistíme se Zdeňkem Urbanovským v další reportáži z cyklu Tomáš Baťa známý neznámý už ve čtvrtek před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.
3: Osobnosti Česka. představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Satanás.

0: 10 minut do půl deváté mám pro vás další životní příběh. V dětství poznal, jak se dřevěný špalíček dokáže proměnit v luk a šíp nebo v pohádkový hrad. Řezbářství ho prostě chytilo a už nepustilo. V dílně Jiřího Mára v Uherském Hradišti Mařaticích natáčela redaktorka Markéta Macháčková. Než se dostane ke slovu, jenom doplním, dřevěné plastiky Jiřího Mára jsou do neděle 14. června k vidění v Uherskobrodské galerii Panský dům na výstavě Picasso.
1: Kořeny. Ovšem, co utvářelo a utváří náš kraj.
2: To je dirigent a bude dirigovat situaci v zahrádce. Ruce budou alegorie na housle, ale třeba místo hlavy bude nějaké krmítko a bude to umístěné v zahradě u stromu a bude se do toho sypat zrní.
3: Díváme se na dvoře rodinného domu v Uherském Hradišti Mařaticích s řezbářem Jiřím Márem na dřevěnou sochu, na které aktuálně pracuje. Dřevořezbě se věnuje ve svém volném čase. Jak říká, je pro něj hlavní inspirací hudba.
2: Vždycky. Je v tom hudba. A potom věci kolem ní, ať jsou to city, pocity, ale vždycky základem je hudba. Za mě to je jedno z nevyčerpatelných témat.
3: Jiří Már, původem z Miroslavy u Moravského Krumlova, se na Slovácko přiženil a záhy se začal věnovat práci se dřevem. Jak se dřevo dokáže proměňovat, ho fascinovalo od dětství.
2: Já jsem to nevěděl, ale viděl, protože mě od malička fascinovaly řezbované věci, ať to byly zámky, hrady, anebo potom jednoduché věci, co jsme jako děcka si vyřezávali. Pistolky, pušky, luky, kuše. Za krátký čas nožíkem dostaneš do dřeva v podstatě, co potřebuješ.
3: Jiřího Mára ovlivnilo několik řezbářských osobností. Od svého souseda Antonína Hájka se naučil vylévání dřeva horkým cínem a za udržování těchto řemeslných technik obdržel od města Uherské Hradiště cenu Vladimíra Boučka.
2: Začít detailem a potom upravovat povrch je někdy kontraproduktivní, protože nikdy nevíme, co nás v tom dřevě čeká. Socha hotová a najednou člověk zjistí, že centimetr dva pod povrchem ho čeká suk, propadlina nebo nějaké zhnilé dřevo a celá kompozice té sochy se buď posune nebo úplně změní. Je to takové dobrodružství.
3: Od užitných výrobků, misek, míz a naběraček přesunul svou pozornost a k figurálním motivům, bystám a sochám uměleckého charakteru.
2: Tohleto by mělo znázorňovat tři obličeje generace od dědy přes syna a vnuka. V pozadí jsou teda hudební nástroje a mně se strašně líbí, když se předává to muzikantství nebo to umění z generace na generaci. To by mělo evokovat právě tu generační návaznost.
3: Jako samouk se Jiří Már vzdělával pomocí odborné literatury a rozvíjel své schopnosti s každým dalším kmenem, který pomocí řezbářského dláta proměnil. Pokračuje Jiří Már.
2: Pro mě to je obrovský relax a odpočinek, protože já mám neplodnou práci a obrazně řečeno nevidím za sebou ten posekaný trávník, takže já potřebuju něco hmatatelného, nějaký ten výsledek činnosti a u toho si neskutečně odpočívám.
3: Z Uherského Hradiště Mařatic Markéta Macháčková, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: Čerstvé zprávy vám přináší Lukáš Jakubíček. Ve Zlechově na Uhersko-Hradišťsku mají nový venkovní prostor pro konání kulturních a společenských akcí. Vznikl ve sportovním areálu a nabízí kryté posezení pro zhruba 200 lidí s kuchyňkou a tanečním parketem. Součástí projektu za 13 milionů korun bylo i vybudování dětského hřiště. V létě budou moci lidé využít nové sociální zázemí ve sportovním areálu Trávníky v Otrokovicích. V minulých dnech dělníci osadili modulární části stavby a teď na to navazují další práce. Město za ně zaplatí 2 miliony 700 tisíc korun. 1 milion pokryje dotace Zlínského kraje. Lidé v Česku si uvědomují rizika financování veřejnoprávních médií

0: Déšť, přeháňky a často také bouřky se budou rozšiřovat během odpoledne. Aktuálně se teploty pohybují mezi 22 až 17 stupni. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 24 až 27 stupňů a vítr povane slabý jihozápadní až západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Kvůli práci na inženýrských sítích je dnes provoz veden kyvadlově v Horní Jasence ve Vsetíně. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Šťastnou cestu a pohodový den vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: K datu 9. června ještě důležité připomenutí. Svátek dnes oslaví Stanislavy. Toto klasické české jméno má mnoho variací. Všechny jsou příjemné, dokáží pohladit už jenom svým zněním. Staňka, Stanička. Takových uvádí aktuální statistika přibližně 19 000. A já už posílám gratulaci přes písničku Olympiku.

0: Pro dnešek si v naší cukrárně porovnáme dva hudební světy, ale dopředu to vidím jako v dostihovém sportu, když udělí žokej handicap, ono totiž přeskočit Tinu Turner nejde. Lucku Vondráčkovou mám opravdu rád, jako ženu, jako zpěvačku, je to vzdělaná, krásná, sympatická bytost, ale vzpomínám si na dva případy v její hudební kariéře, kdy si vzala trošku větší krajíc, než byla schopná spokousat. Snad mi tu kritiku promine. U písniček Bonnie Tyler a Tiny Turner, které přespívala do češtiny. Vezmu ten druhý případ s malou odbočkou. Na svých akcích jsem uvedl taky mnoho převlečených travesty umělců, kteří vypadali jako hvězdná Tina, ale na rovinu není to přímo můj šálek čaje, i když respektuju, že pro jistou část lidí je taková forma zábavy atraktivní. Tinu už bohužel na pódiu neuvidíme, tak aspoň její zásah do hitparád v roce 89, když byla Simply the Best, prostě nejlepší.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Už bylo 8:45, naznačíme si další vývoj teplot, oblačnosti a krátkou předpověď i tentokrát otevřu pohledem na ranní region.
1: Počasí.
0: Teď už se teploty pohybují v našem kraji mezi 17 a 22 stupni. Očekáváme velkou oblačnost, která může být přechodně průsvitná. Déšť nebo přehánky, ale často také bouřky se budou ale rozšiřovat během odpoledne a k večeru postupně od jihozápadu a jihu mohou být i dosti výrazné. Večer se budou srážky částečně vytrácet a budou přecházet spíše do občasného deště. Nejvyšší teploty pro dnešek 24 až 27 stupňů, zítra by to mělo být až o 10 stupňů méně. Ale vracím se k dnešku, slabý jihozápadní až západní vítr bude mít rychlost jenom do 4 metrů za sekundu, aspoň ve většině případů. K tomu máme a zůstanou dobré nebo velmi dobré rozptylové podmínky s mírnou biozátěží na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jak budou pravidla pro nově zaváděné bezúročné úvěry vypadat a jak bude možné o podporu žádat? Tak to jsou témata další velké radioporadny, kterou vysíláme dnes od 10 do 12 hodin. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz anebo zavolat telefonní záznamník 221 553 780. Na vaše dotazy budou odpovídat ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldman a odborný poradce z Centra pasivního domu Michal Čejka. Velká radioporadna o dotacích z programu Nová zelená úsporám začíná v Českém rozhlase Zlín hned po zprávách 10 hodin. Za chvíli srdcovky, taky u jejich poslechu přeje Petr Uhřík hezký den, pohodové úterý. Dejte se, milí posluchači, fajn, no a zítra doufám zase na stejné vlně hned brzy ráno.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zlínský kraj poskytne žákům vybraných řemeslných oborů stipendia. Řidiči v Zašové na Vsetínsku musí kvůli stavbě mostu počítat se zdržením. Od 1. července začne v Česku fungovat nová státní centrální evidence psů. Dnes čekejte převážně velkou průsvitnou oblačnost s nejvyššími teplotami kolem 27 stupňů. U dalších zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Zlínský kraj rozdělí mezi 16 středních škol téměř 2 miliony korun na stipendia pro žáky vybraných učebních oborů. Podpora má motivovat mladé lidi ke studiu řemesel, o jejichž absolventy je na trhu práce dlouhodobě velký zájem. Na krajských středních školách studuje některý z podporovaných oborů více než 1300 žáků. Největší zájem je o obory instalatér, truhlář a obráběčkovu. Pokračuje mluvčí kraje Soňa Ličková.
3: Stipendia získají studenti například oborů strojní mechanik, nástrojář, klempíř, pekař, tesař nebo zedník. Při splnění podmínek mohou získat měsíční příspěvek ve výši od 300 do 500 korun podle ročníku a za výborný prospěch také jednorázovou odměnu až 3000 korun.
2: Až s půlhodinovým zdržením musí počítat řidiči v Zašové na Vsetínsku. Doprava tam kvůli stavebním pracím na silnici 1/35 projíždí kyvadlově a tvoří se dlouhé kolony. Dopravní omezení tam jsou kvůli opravě křižovatky, mostu a kanalizace. Už za 3 týdny začne v Česku fungovat nový centrální registr psů. Spustí ho ministerstvo zemědělství. V databázi budou jak identifikační údaje o psech, tak informace o jejich majitelích.
4: Vím, že dřív byly dobrovolní registry, tam jsme asi ve 2 nebo ve 3 v nějakých. O povinném jsem zatím neslyšela. Určitě si o tom zjistím informace a zaregistrujeme psy.
5: Lucie Přikrylová z Jihlavy má 3 fenky plemene Shiba Inu. V současných registrech může své psy nechat. Zapsat je ale musí i do nového státního seznamu. Pokračuje mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
6: Evidence psa v jiném registru nenahrazuje povinnost registrace psa v systému centrální evidence psů.
5: Do centrální evidence budou zvířata zapisovat veterináři při přeočkování vztekliny nebo při čipování štěněte. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
2: Anektovaný poloostrov Krym i jejich evropské části Ruska trpí nedostatkem pohonných hmot. Výpadky v zásobování způsobily systematické ukrajinské útoky na ruskou ropnou infrastrukturu i zásobovací trasy. Nedostatek benzínu a nafty trvá na anektovaném Krymu už od začátku měsíce.
1: Počasí.
2: Ve Zlínském kraji dnes bude velká průsvitná oblačnost a zpočátku čekejte většinou polojasno. Déšť a přehánky a často také bouřky se budou rozšiřovat během odpoledne. Aktuální teploty naměříme mezi 22 až 17 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak budou kolem 24 až 27 stupňů a vítr povane slabý jihozápadní až západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: 2 osobní auta se srazila na silnici mezi Jablunkou a Ratiboří na Vsetínsku. Dále máme hlášenou nehodu na Hamerské ulici v Zubří na Vsetínsku. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Už se chvějí při představě, že nesu dar Stanislavě. Svátek slaví právě dnes, neleze to do peněz. Vždyť pro ní mám v balíčku pár rýmů a písničku. Navíc hudbu rozdám hravě dalším lidem na Moravě. Mám i jasná kritéria, hraju vám všem u rádia. Každý tón nechť zas i dnes vynese vás do nebes. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
7: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Toś, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme úterý 9. června roku 2026. Svátek mají děvčata, ženy, dámy, paní, nositelky křestního jména Stanislava. Tak všem Staničkám, Slávinkám, Staňulkám, nebo jak jim říkáte, vinšujeme všechno nejlepší. A už tady mám přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Rád bych zahrál pro lásku svého života Janičku Svobodovou z Blanska. 5 let. 5 let, které utekly jako voda a přesto každý z nich zanechal něco, na co se nezapomíná. Dnes slavíme naše výročí a já nevím o lepším způsobu, jak ti říct, co cítím, než skrze píseň, která patří jen nám. Prosím o Bělý kvet od Mekyho Žbírky. S láskou, Láďa. Milý pane Láďo, rád splním vaše přáníčko a je to krásné, jak jste napsal, že je to vaše píseň Bělý kvet a já jsem rád. Takže už přichází Meký Žbírka s vaším Bělým kvetem.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Tak to byl Bělý kvet. Doufám, že potěšil nejen paní Janičku Svobodovou a jejího manžela Láďu, ale vás všechny. Moji milí posluchači, dnes je Mezinárodní den archivů. A to znamená, že některé archivy otvírají své dveře veřejnosti. Můžete si prohlédnout listiny staré stovky let, fotografie, matriky nebo dopisy. Věci, které tam tiše leží a vyprávějí příběhy lidí i míst. Přítomnosti měst a obcí, písemnosti měst a obcí, záznamy z klášterů, škol, spolků nebo velkostatků. Dokumenty, které pomáhají skládat obraz minulosti. A mě při té příležitosti napadá jedna otázka, taková domácí. Máte doma rodinný archiv? Možná ani nevíte, že ho máte. Je to stará krabice ve skříni. Nebo zásuvka v komodě, do které se moc nešťourá. Dopisy, pohlednice, fotografie bez popisků. A možná už si ani nejste jistí, kdo na nich vlastně je. Morava je kraj, kde se paměť předávala z generace na generaci. Kde babička znala příběhy své babičky. Kde se vědělo, odkud kdo pochází, kde pracoval, koho měl rád. Tyhle příběhy žily a některé skončily právě v té krabici ve skříni. Zkuste si ji dnes vytáhnout, otevřít. Třeba najdete něco, co vás překvapí. Tož tak.
1: Český rozhlas Zlín.

se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

0: Láskou svět spouty zpíval Daniel Hůlka a já mám pro vás další přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Chtěl bych zahrát pro Lucinku ze Zlína a poděkovat jí za chvíle, které spolu zažíváme. Jsou to teprve 4 měsíce a přesto se zdá, jako by toho bylo mnohem víc. Doufám, že jich bude ještě spousta, každý hezčí než ten předchozí. Prosím o písničku Lady Carnival od Karla Gotta. Děkuji, Tomáš Daněk. Milý Tomáši, to víte, že rád splním vaše přáníčko. 4 měsíce, no jo, vy ještě toho máte před sebou. A proto vám přeji pevné zdraví, hodně lásky a velké štěstí. A tady už je Lady Carnival.
1: Český rozhlas Zlín, písně.

0: To byl Michael Jackson, dívám se na hodiny, 9:55 a určitě čekáte na úterní indicii do celotýdenní hádanky Kdo kdy kde. Jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko opery její pastorkyně Leoše Janáčka. Je to opera o třech jednáních. Jenůfu třeba zpívá Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a řada dalších předních solistů Národního divadla. Tak, úterní indicie tedy zní. Můžeme se chlubit tím, že z původního divadla se staly sklady a pak krytý bazén. Opakuji úterní indicii. Můžeme se chlubit tím, že z původního divadla se staly sklady a pak krytý bazén. Tak to byla úterní indicie a už vám pouštím Aleše Brychtu.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude operní pěvkyně Kateřina Kněžíková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Písnička dozněla, to nám zpíval Josef Wagner a já se dívám na hodiny, no už bude 9:45 za pár vteřin a já tady mám ještě jedno přáníčko rovněž z mailové adresy. Zní takto. Prosíme o zahrání písničky pro naši babičku Boženku z Uherského Hradiště. Letos jí je 80 a celá rodina Pospíšilů by jí chtěla říct jedno. Je nás sice moc, ale ty nás držíš pohromadě všechny. Děkujeme, babičko. Děkujeme za všechno. Ano, moji milí, rád vám zahraji. Takže písničku jste si nevybrali, co mi to děláte, tak babičko Boženko z Uherského Hradiště, doufám, že vám udělá radost tahle ta písnička.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky s datem 9. června pomaly linku končí. Ale jakým je dobrým zvykem a vy, kteří jste to trošku prošvihli, tak na to určitě čekáte. Zopakuji vám úterní indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Zní takto. Můžeme se chlubit tím, že z původního divadla se staly sklady a pak krytý bazén. To byla úterní indicie. Nebojte se, ještě bude středeční, čtvrteční a páteční a pak už vám to určitě bude jasno. No a ještě, než se s vámi rozloučím, tak jen připomínám, pokud chcete, abych vám splnil přáníčko a zahrál vám písničku na přání, samozřejmě připomínám, nehraju k narozeninám, ale jinak jsem ochoten vám zahrát více méně k čemukoliv, tak mě to musíte dát vědět. Možnosti máte. Buď mi to namluvíte svým vlastním hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, prostě non-stop. A nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete konkrétní písničku, konkrétní titul a chcete to přesně v určitý den, prosím pěkně, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to všechno stačili, jak se říká, zprodukovat a zařadit do playlistu, aby to zaznělo opravdu tehdy, když vy to očekáváte a hlavně přejete si to. Tak, to je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra po 9. hodině opět naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
2: Jak to chodí, to znáš a víš, ten, kdo se neposadí, musí stát. Děti rostou, ať díš či spíš, a když přestanou

0: Bylo 10 hodin. Český rozhlas Zlín. Zprávy. Výstavbu vedení velmi vysokého napětí Slušovice-Slavičín stvrdilo memorandum. Vsetínský podchod zdobí malby znázorňující život v rybníce i na trávníku. Na Ministerstvo pro místní rozvoj dorazilo přes 8 000 připomínek k akceleračním zónám. Dnes čekejte převážně velkou průsvitnou oblačnost s nejvyššími teplotami kolem 27 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Starostové 12 obcí, zástupci Zlínského kraje a distribuční společnosti EGD podepsali ve Zlíně memorandum, které po více než 30 letech umožní výstavbu vedení velmi vysokého napětí mezi Slavičínem a Slušovicemi na Zlínsku. Projekt léta narážel na odpor obcí a iniciativ. Kritikům vadila hlavně trasa vedoucí přes poutní místo Malenisko u Provodova. Nové vedení je kratší a vyhýbá se Malenisku. Pokračuje jednatel EGD Pavel Čada.
1: Ta linka má nějakých 25 kilometrů, původně měla mít 29 kilometrů, čili podařilo se nám ji o nějaký kilometry zkrátit. Ta investice je přes 400 milionů korun v současných penězích. Chceme začít kolem roku 2030.
0: Nový kabát dostal železniční podchod mezi částmi Trávníky a Rybníky ve Vsetíně. Vyzdobil ho umělec Michal Filák, kterého lidé znají pod přezdívkou Prorok. Co všechno je teď na zdech k vidění, popisuje mluvčí vsetínské radnice Jana Rašková.
2: Na pravé straně podchodu umělec znázornil trávník, aby navázal na malbu z vnitřní strany. Na levé straně je vyobrazeno prostředí rybníku, které rovněž koresponduje s malbou uvnitř. Svou prací se umělec snažil zachytit valašskou přírodu. Na zdech podchodu tak najdeme například volavku, kterou lze na Vsetínsku skutečně zahlédnout.
0: Akcelerační zóny vyvolaly tisíce připomínek. Na Ministerstvo pro místní rozvoj jich dorazilo přes 8 000 a další stále přibývají i po vypršení lhůty. Jde o území, kde stát počítá se zrychleným povolováním výstavby větrných a solárních elektráren, a to i bez některých dosavadních posudků. Připomínky se týkají zejména dopadů na krajinu, životní prostředí i možných zdravotních rizik. Český armádní pilot a záložní astronaut Aleš Svoboda by měl příští rok v létě zamířit na mezinárodní vesmírnou stanici ISS a měl by se stát naším druhým astronautem v historii po Vladimíru Remkovi. Evropská kosmická agentura včera podepsala dohodu, která Česku zajišťuje místo pilota na připravované komerční misi.
3: Počasí.
0: Na území Zlínského kraje dnes bude velká průsvitná oblačnost a zpočátku čekejte většinou polojasno. Déšť, přehánky a často také bouřky se budou rozšiřovat během odpoledne a k večeru mohou být postupně i výraznější. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 24 až 27 stupňů a vítr povane slabý jihozápadní až západní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozorní buďte na dálničním nájezdu na D1 v Otrokovicích. Máme tam hlášeno odstavené nákladní vozidlo s rozsypaným nákladem. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už začíná velká radioporadna o nových pravidlech pro podporu energeticky úsporných opatření. Další zprávy přijdou na řadu až ve 12 hodin a za mikrofonem bude Matěj Neradilek. Přeji vám nyní příjemný poslech.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry? Jaká úsporná opatření bude stát podporovat a jak bude možné o podporu žádat? O tom všem budeme mluvit v dnešní Velké radioporadně.
3: Velká radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
4: Ve studiu už vítám hosty dnešní radioporadny, ředitele Státního fondu životního prostředí Petra Waldmana. Dobrý den.
5: Pěkné dopoledne.
4: A také odborného poradce Centra pasivního domu a šance pro budovy Michala Čejku. Dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Samozřejmě, tak jak jste zvyklí u Velké radioporadny, ptát se můžete i vy. Už teď můžete psát prostřednictvím formuláře na webu www.radioporadna.cz nebo e-mailem na radioporadna@rozhlas.cz. Za chvíli začneme.

0: Česká radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
1: Na konci května představil ministr životního prostředí spolu s ředitelem Státního fondu životního prostředí nové nastavení programu Nová zelená úsporám. My jsme o tom původním programu v radioporadně mluvili několikrát. Pane řediteli, pojďme na začátek té dnešní připomenout ty nejzásadnější změny. Tak co je jinak?
2: Program Nová zelená úsporám se v zásadě rozděluje na dva podprogramy. První podprogram Nová zelená úsporám Light. Mnozí posluchači určitě ho znají z těch uplynulých let. To je podprogram, který zůstává jako přímá dotace pro takzvaně zranitelné domácnosti, kteří mají nárok z tohoto programu získat podporu ve výši až 400 000 korun formou dotace a ještě k tomu mohou čerpat bezúročný úvěr maximálně však do výši té dotace. To znamená, to je podpora pro takzvaně zranitelné domácnosti na zateplení, výměnu oken, instalaci obnovitelného zdroje energie. A vedle toho je nový typ podpory, nová forma podpory, a to podpora formou bezúročného úvěru, která je pro všechny ostatní domácnosti. A bavíme se primárně o vlastnících rodinného domu anebo o vlastnících bytového domu, přičemž to vlastnictví bytového domu musí být pouze formou buď sdružení vlastníků jednotek anebo bytových družstev.
1: Když to vezmeme postupně, říkal jste, zranitelné domácnosti dál budou mít nárok na dotace. Co to jsou zranitelné domácnosti? Kdo všechno se do toho vejde?
2: Tak tady jsme si trochu pohráli s tou definicí takzvaně zranitelné domácnosti. Navázali jsme na tu předchozí etapu, ale samozřejmě jsme museli respektovat to, že se změnila legislativa přístupu státu k zranitelným domácnostem. To znamená, v tuto chvíli mezi zranitelné domácnosti počítáme ty domácnosti, které mají nárok na takzvanou superdávku. Dále jsou to domácnosti, které spadají do třetího příjmového decilu, to znamená, buď je to superdávka, anebo jejich čisté příjmy jsou do třetího příjmového decilu. A v případě seniorů, případně invalidů, jsou to domácnosti, které spadají do pátého příjmového decilu. To, co je důležité, je tam majetkový test, to znamená, všichni členové té rozhodné domácnosti mohou vlastnit pouze tu nemovitost k bydlení, kterou renovují, a k tomu pouze jednu další nemovitost k bydlení. A ještě je důležitý parametr, ten dům, kde bude probíhat ta renovace nebo instalace obnovitelného zdroje energie, musí být v parametrech horších než E. To znamená, soustředíme se skutečně na ty domy, které je potřeba renovovat za účelem energetických úspor.
1: Když jste mluvil o tom majetkovém testu, u superdávky je ještě ta podmínka, kolik smí ta domácnost mít na účtu, aby měla nárok na superdávky. To se vztahuje teď nově i na tenhle ten dotační program?
2: To by se vztahovalo pouze u té domácnosti, která prokazuje tu svoji zranitelnost tou superdávkou, ale u ostatních domácností nám postačí v podstatě ten příjmový decil a to vlastnictví, to je maximálně 1+1 nemovitosti.
1: Pro ostatní tu budou bezúročné úvěry. V jaké výši, na jak dlouho, to si může každý vybrat?
2: Může si to každý vybrat, nicméně je tady několik důležitých skutečností. První důležitá skutečnost, pokud se bavíme o dílčích opatřeních, ať už u rodinného domu nebo u bytového domu, tak podmínkou pro podání žádosti je mít zpracovaný takzvaný renovační pas, který identifikuje ta vhodná opatření. V případě komplexních opatření je podmínkou vstupu pro podání žádost u rodinného i u bytového domu průkaz energetické náročnosti, tak jak tomu bylo doposud. Ta výše úvěru je v podstatě odvislá od toho, jaké opatření se rozhodne domácnost vlastník rodinného domu nebo bytového domu realizovat, přičemž u rodinného domu je ta výše úvěru limitována maximálně, co se týká splatnosti, 500 000 korun se splatností do 10 let bez úročného úvěru a bez poplatkového úvěru, a v případě té komplexní renovace je možné načerpat u bankovní instituce až 2 000 000 korun se splatností 15 let. Máme tam ještě jednu výjimku pro domácnosti, které spadají do takzvaného čtvrtého příjmového decilu, to znamená, řadíme je také mezi zranitelné domácnosti, tak tam ta splatnost toho úvěru může být až 25 let. U bytových domů je to rozdělení pouze na úvěr, který je do 10 let, případně do 15 let, a tam se vlastně výše toho celkového úvěru, protože ty bytové domy mohou mít 5 bytů nebo mohou mít 50 bytů.
1: Tam se to počítá podle počtu jednotek,
2: přičemž limit například u komplexní renovace toho bytového domu je maximálně 750 tisíc korun na ten byt. V přepočtu samozřejmě na celkový počet bytů v tom bytovém domě.
1: V takovém panelovém domě to může být velká částka.
2: A ještě ještě je tam... Pardon, ještě je tam jedna důležitá skutečnost. I u bytového domu myslíme na zranitelné domácnosti, to znamená, tam ten žadatel, ať už je to bytové družstvo anebo sdružení vlastníků jednotek, může zároveň načerpat v podstatě přímou dotaci ve výši až 120 000 korun, která je určena pro tu zranitelnou domácnost obývající byt v tom daném bytovém domě, a povinností toho žadatele, toho příjemce toho úvěru a příjemce této dotace je, že tato dotace až 120 000 korun musí být použita na snížení splátek té domácnosti jako příspěvek do fondu oprav.
1: Tím už odpovídáte částečně na něco, na jeden z dotazů, který nám přišel v předstihu. My se k tomu určitě ještě vrátíme. K těm úvěrům už je jasné, které banky nebo kolik peněžních ústavů je začne nabízet?
2: My jsme přesvědčeni o tom z těch dosavadních jednání a s tou spoluprací s Českou bankovní asociací, že se připojí naprostá většina bank. Vyzkoušeli jsme si spolupráci s bankovním sektorem v podobě stavebních spořitelen už u programu Odpravdům po babičce, kde poskytovali zvýhodněné úvěry, a věříme, že všechny stavební spořitelny, respektive banky, které byly zapojeny v tom podprogramu Odpravdům po babičce, se zapojí do poskytování i bez úročních úvěrů.
1: Ten přístup bank bude muset být jednotný, nebo to bude na každé bance, jak si nastaví detaily, jak bude posuzovat ty žadatele o úvěr, komu to dá, komu to nedá?
2: Tady bych to rozdělil mezi dvě věci. Jedna věc, vlastně podmínky těch stropů úvěru na různá opatření, celková výše úvěru na byt v tom bytovém domě, jak jsem uváděl, to jsou jednotné podmínky, které musí splnit všechny banky, ale pak samozřejmě banky budou mít individuální přístup a dává jim to jejich legislativa, jejich povinnosti vůči České národní bance, jakým způsobem posuzují úvěrovou způsobilost. Ale to, co je důležité, ten bezúročný úvěr otevírá opravdu cestu i celé řadě domácností, pro které právě ten komerční úrok byly tou bariérou, že by právě na ten úvěr nemuseli dosáhnout, protože jim se ta úvěrová způsobilost v podstatě výrazně více otevře díky tomu, že ty úvěry jsou bezúročné.
1: Říká ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldmann. Tolik na úvod připomenutí těch zásadních změn. My se samozřejmě k detailům budeme vracet a za chvíli budeme víc ve velké radioporadně mluvit také o už zmíněných renovačních pasech.
0: Velká radioporadna. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldman a odborný poradce Centra pasivního domu a šance pro budovy Michal Čejka. To jsou hosté dnešní velké radioporadny. Mluvíme o programu Nová zelená úsporám. Pan ředitel Waldman před chvílí mluvil o novince, o renovačním pasu, který je v rámci tohoto programu nově zaveden, a to od dubna. Co to je renovační pas? Jak to vypadá, pane Čejko?
1: Obecně to má být dlouhodobý plán rekonstrukce nemovitosti, to znamená, většina lidí renovuje, já tomu říkám, pohledem přes pod k sousedovi a zopakuje to, co udělal soused, ať už je to dobře nebo ne, a chybí jim ten dlouhodobý výhled. A ten renovační pas by měl skrze odborníka dát každému vlastníkovi rodinného domu pohled na to, co lze technicky, ekonomicky zrealizovat na tom rodinném domku, vytvořit jakýsi renovační plán, řekněme do roku 2050, na dalších 25 let, tak, aby se ten dům dostal, řekněme, do energetické třídy A nebo B, a měl by to rozdělit na několik etap, tak, jak je ten stavebník nebo vlastník té nemovitosti schopný ty jednotlivé prvky zrealizovat. A měl by mu současně poskytnout důležité informace, které ho zajímají, což často bývá výše investičních nákladů, změna provozních nákladů, to znamená energetická úspora, a kde případně na tu renovaci nebo na tu její dílčí část peníze vzít, což je výše dotace, anebo tedy práce s tím bezúročným úvěrem.
0: Jak obsáhlý ten materiál je a jsou tam nějaké povinné součásti, když to tak řeknu?
1: Má předepsanou, aspoň ten na Státním fondu životního prostředí má předepsanou podobu, dělá se v jednotném kalkulačním nástroji a dělají ho pro školení energetičtí poradci s tím, že každý průkaz musí být autorizován buď energetickým specialistou anebo stavebním inženýrem ČKA anebo ČKAIT. Takže má jasně předepsanou v podstatě metodiku pro zpracování. Je tam právě ten cílový stav, kdy každý specialista musí skutečně navrhnout komplexní renovaci, to, co je na daném objektu technicky možné. Nemusí navrhovat to, co na tom daném objektu technicky možné nebo realizovatelné není. Takže zjednodušeně, bude-li mít fasáda andělíčky s prdýlkama, tak to samozřejmě do polystyrenového sarkofágu dávat nebudeme, to se zateplovat nebude, ale pokud nic nebrání realizaci zateplovacího systému, tak by ho specialista navrhnout měl. Neměl by vlastně zůstat u jedné jediné technologie, kterou třeba prodává, ale je potřeba skutečně navrhnout celou škálu opatření, která je proklientská a tomu majiteli přinese úsporu provozních nákladů.
0: Prakticky jak dlouho trvá zpracování takového pasu?
1: Nemělo by to být už z principu náročné, nejedná se o průkaz energetické náročnosti, nejedná se o deklarativní nástroj, kde je potřeba vychytat každý metr čtvereční na tom objektu. Je to spíše koncepční nástroj, to znamená, cílem je minimalizace času a jeho součástí je i kvalifikované poradenství. To znamená, velkou část času při zpracování toho renovačního pasu by měla být strávena s klientem právě individuálním poradenstvím a vysvětlením mu všech těch záležitostí. Takže můj odhad je někde kolem 4 hodin, že by včetně té konzultace mohlo trvat zpracování toho renovačního pasu.
0: Už dopředu nám přišly hned 3 podobné dotazy, shodou okolností všechny z Moravy. Když to shrnu, musím mít renovační pas, abych mohl požádat o dotaci?
2: Ano, pakliže realizuje dílčí opatření, nikoli v komplexní renovaci toho domu, kde je požadován průkaz, tak musím mít renovační pas.
0: To znamená, u té komplexní rekonstrukce ho nepotřebuji.
2: Tam potřebujeme průkaz energetické náročnosti.
0: Další otázka, která se tady samozřejmě objevila, kdo renovační pasy vytváří, tady předpokládám, že nemůžeme vyjmenovávat, protože to je spousta subjektů. Kolik jich aktuálně je, pane řediteli?
2: Aktuálně jsou jich stovky, ono je potřeba říci, že v podstatě na ten renovační pas je hlavně důležitá ta verifikace toho energetického auditora, případně projektanta, stavebního inženýra, ale samozřejmě spolupráce s tím vznikem a s tím vytvořením toho renovačního pasu může probíhat i u více osob. Je možné v tuto chvíli na webu novazelenauspora.cz si dohledat podle místa bydliště, místa realizace, v podstatě jakýkoliv druh poradenství, včetně poradenství se zpracováním renovačních pasů a ty zranitelné domácnosti, o kterých jsem hovořil v tom předchozím vstupu, tak ty mají zpracování renovačního pasu zdarma.
0: Tak a to už odpovídáte na to, co samozřejmě také musí zaznít, kolik stojí renovační pas?
1: Renovační pas může stát různou částku, řekněme podle rozsahu toho zpracování, ale vždycky má jednotnou částku dotovanou. To znamená pro běžnou domácnost, jsou to, jestli se nepletu, 3000 korun a pro sociálně slabé je to 5000 korun. S tím, že by měla být uhrazena vlastně jakoby plně, ale samozřejmě může být renovační pas, který bude mít nějaký další služby součástí, může být zpracovaný podrobněji, může tam být nějaká asistence při přípravě žádosti a podobné záležitosti, ale to už jsou tržní podmínky, takže tam by ta cena mohla být vyšší a teoreticky by nemusela pokrýt plnou tu částku, která je dotovaná.
0: Jestli chce dodat Petr Waldmann?
2: Já bych chtěl dodat, že opravdu to není nějaký dokument, který jsme si vypracovali jen, abychom stížili administrativu k dotačním prostředkům. My samozřejmě i v úzké spolupráci s Šancí pro budovy s Centrum pasivního domu jsme se velmi bavili o tom, jak vlastně fungoval program doposud, který nebyl na renovačních pasech postaven a v zásadě tím renovačním pasem řešíme dvě věci, ke kterým docházelo v tom uplynulém období. První věc je, že se skutečně minimalizují ta opatření nevhodná, která ve své podstatě dokáží potom zamknout ten dům pro ty další úpravy, respektive oni ho samozřejmě nezamknou trvale, ale jakékoliv další renovační zásahy třeba do té fasády potom zbytečně nesou celou řadu více nákladů. Takže to byl vlastně ten první důležitý bod. A druhým stávali jsme se opravdu čas od času, nebo naši klienti zejména v programu NZU Light, jak si těmi, kteří podléhali často agresivním kampaním různých dodavatelských firem, které jim nabízely za korunu to nejlepší řešení pro tu danou nemovitost a pokud jim vůbec někdy ta opatření něco té domácnosti přineslo, tak to byl ještě ten dobrý případ. To znamená i vlastně obrana toho, aby domácnosti, zejména v té lajce, ty zranitelné domácnosti nepodléhaly často té agresivní marketingové kampaně některých firem. Tady je prostě renovační pas, ten vám musí potvrdit ten specialista, který je k tomu proškolený a pouze tato opatření, která jsou v tom renovačním pasu, budeme financovat.
0: Posloucháte velkou radioporadnu dnes na téma nová zelená úsporám, když to tak řeknu, to znamená o změnách v tomto programu. Našimi hosty zůstávají ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldmann, také odborný poradce Centra pasivního domu a Šance pro budovy Michal Čejka. Samozřejmě ptát se můžete i vy na webu radioporadna.cz, e-mailem radioporadna@rozhlas.cz a také můžete telefonovat sem k nám do studia. Číslo je 731 800 900.
3: Velká radioporadna. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Velká radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
1: V půl jedenácté posloucháte Velkou radioporadnu, dnes na téma Nová zelená úsporám. Měli bychom mít na telefonu někoho z našich posluchačů, kdo se dovolal na číslo 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás i vaše hosty a chtěla jsem poprosit. Mám takový dotaz, prosím vás. Je možné získat na základě Nová zelená úsporám nějakou dotaci na opravený, abychom mohli opravit dům po babičce? A další můj dotaz je ten, jestli společenství vlastníků, které by si chtělo pořídit venkovní žaluzie, jestli lze získat nějakou dotaci tady z těchto nových prostě příspěvků, které poskytujete. Moc vám děkuji.
1: My také děkujeme za dotaz. Ta první část, předpokládám, je na Petra Waldmana. Oprav dům po babičce skončil.
3: Program Oprav dům po babičce skončil, ale nicméně pořád je možné žádat na renovaci domu, ať už je po babičce nebo po dědečkovi, a ta renovace může být hrazena buď přímou dotací, pokud ta domácnost splňuje ten typově tu takzvaně zranitelnou domácnost, to znamená, když to zopakuji, superdávka, třetí příjmový decil, v případě seniorů až pátý příjmový decil, a je možné žádat v případě této NZU Light až 250 tisíc na zateplení, výměnu oken a k tomu ještě až 150 tisíc na výměnu zdroje vytápění, instalaci obnovitelného zdroje energie a ještě k tomu je možné načerpat bezúročný úvěr ve výši té poskytnuté dotace. Pakliže se nejedná o nízkopříjmovou domácnost, je možné využít bezúročný úvěr se splatností 5, 10, 15 nebo 25 let.
1: U toho programu Opravdu po babičce byla možnost i těch dalších úvěrů, které poskytovaly stavební spořitelny, tomu je konec?
3: Tomu je konec, teď je to děleno v podstatě na NZU Light dotace a k tomu možnost čerpat bezúročný úvěr, anebo čistě bezúročný úvěr. A ještě k tomu SVJčku, k tomu zastínění, ano, SVJčko, pokud bude žádat na komplexní renovaci, součástí toho mohou být i stínící prvky.
1: Jestli doplní právě k žaluzím venkovním Michal Čejka?
4: Tam je důležité, že na ně nelze žádat jako sami o sobě, to znamená,
1: musí být součástí
4: té renovace, protože sami o sobě nejsou úplně energeticky úsporným opatřením, je potřeba zajistit efektivitu programu a tady je to tedy spojeno s nějakým dalším opatřením, ať už je to výměna oken,

0: Aby se zeptal, jestli by bylo možné mi pomoct nějak, protože mi teče do chalupy střechu.
1: Určitě bych doporučil, pokud jste samoživitelka, zřejmě budete naplňovat definici nízkopříjmové domácnosti, to znamená podívat se na web novazelenauspora.cz, zkontaktovat poradce podle vašeho místa bydliště, on by vás měl navštívit, měli byste si s ním vykomunikovat v podstatě to, co vás trápí. Rozhodně v programu nepodporujeme čistě jenom opravu střechy z důvodu zatékání. Na druhou stranu, pokud je tam prostor udělat nějakou energetickou úsporu i třeba zateplením střechy, tak samozřejmě to můžete vyřešit i při tomto opatření.
0: A to by měla kde, jako v Ostravě, nebo kde? Já jsem tady od Frýdku Místku, nevím, kde bych se měla obrátit.
1: My máme pobočky po celé České republice, Státní fond životního prostředí i v Ostravě má krajské pracoviště a zároveň naši poradci působí po celé republice, to znamená, když se podíváte na internet, Nová zelená...
0: Já nemám internet vůbec, já mám starý telefon ještě.
1: Pokud nemáte internet, doporučuji navštívit paní starostku nebo pana starostu ve vaší obci, který kteří by vám měli umožnit v podstatě se kontaktovat s tím daným poradcem.
0: Dobře. Děkuji vám za
2: tak,
0: informace.
2: My děkujeme za dotaz. Ještě Michal Čejka chce doplnit.
3: Případně se zeptat sociálního pracovníka nebo člověka, se kterým jste v kontaktu kvůli třeba tíživé situaci, a ti by taky měli být schopni vás navést až přesně do toho místa, kde vám někdo pomůže.
2: Teď jsme možná udělali radost starostům jednotlivých měst a obcí, pokud se naši posluchači začnou obracet, ale zaznělo to v rádiu, tak starostové určitě nemohou odmítnout. Další dotaz nám právě teď přišel z internetu. Dobrý den, přítel pobírá superdávku, tudíž by mohl mít nárok na dotaci 250 tisíc, k tomu bezúročný úvěr do výše těch 250 tisíc nebo i více, tam je otazník.
1: V případě kombinace dotace a úvěru je to vždy, že ten bezúročný úvěr k té dotaci může být maximálně do výše té dotace. Ta dotace se poskytuje buď až 250 tisíc na renovaci, to znamená výměna oken zateplení, anebo až 150 tisíc na výměnu zdroje instalaci obnovitelné zdroje energie. Celková dotace v té lajce může být maximálně 400 tisíc korun, ale samozřejmě záleží na tom, jaké opatření si ten daný žadatel bude volit.
2: Je tu ještě dovětek. Pokud máme už zpracovaný projekt, který nám už stát proplatil, je nutný takzvaný renovační pas, otazník, a ten nám případně zpracuje původní firma, která už nám dělala projekt na dům. Je tu ještě dovětek, jedná se o komplexní rekonstrukci rodinného domu.
1: Pokud se jedná o komplexní rekonstrukci rodinného domu, s velkou pravděpodobností k té dokumentaci bude zpracován i průkaz, protože to byl požadavek i toho předchozího programu, takže tam není nutné mít zpracovaný renovační pas.
2: Posloucháte Velkou radioporadnu a máme dalšího posluchače, jestli dobře chápu gestikulaci z režie. Dobrý den, tady je Velká radioporadna, kdo se k nám dovolal?
4: Kovář, prosím vás, já bych se chtěl zeptat, vlastníme firmu SROčko, která je taky zároveň stavební firmou, a chceme postavit, protože máme pozemky na svých pozemcích, 8 domečků rodinných. Samozřejmě to budeme soustředovat pro důchodce a nějaké invalidní, aby to bylo bezbariérové a samozřejmě co nejmodernější. Máme šanci na nějakou dotaci dosáhnout?
2: Petr Waldman se tvářil skepticky během toho dotazu. Potvrdí to teď?
1: Potvrdím, v případě programu Nová zelená úsporám nikoliv. Tam dotace na novostavby už poskytovány nejsou, ale doporučil bych vám sledovat web Ministerstva pro místní rozvoj, protože pokud se rozhodnete investovat v podstatě na nějakou cílovou skupinu obyvatel, může se stát, že budete plnit parametry podpory státu ve formě takzvaného dostupného bydlení nebo nájemního bydlení, takže možná soustředit tu pozornost, pokud chcete nějakou podporu ze strany státu, tam směrem k Ministerstvu pro místní rozvoj.
2: Tak díky za další dotaz, díky za odpověď. Našimi hosty zůstávají ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldman, odborný poradce Michal Čejka. Za chvíli budeme v odpovídání na vaše dotazy pokračovat.
5: Velká radioporadna. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Velká radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
1: Podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám. To je téma dnešní velké radioporadny a když se dívám do mailu, tak je vidět, že vás tohle téma zajímá, takže přichází další dotazy, jsme tomu rádi. Dál můžete psát na www.radioporadna.cz, tam je takový formulář, který vyplníte, také mailem na radioporadna@rozhlas.cz a také můžete volat sem k nám do studia, číslo je 731 800 900 a telefon nám opět bliká. Dobrý den, kdo se k nám dovolal? Tak vypadá to, že ten, kdo se dovolal, tak nevydržel a vypadl. V tom případě se podíváme na dotazy z formuláře pan Adam z Bučovic. Dobrý den, měl bych na NZU Light dotaz. Již jednou jsem Light čerpal na výměnu oken a dveří a fotovoltaický ohřev teplé vody. Na zateplení jsem chtěl žádat o dotaci na opravdu po babičce, ale už jsem to nestihl. Můj dotaz zní, jestli můžu znovu žádat o NZU Light, jsme nízkopříjmová rodina. Díky, Adam.
2: Až po skončení doby udržitelnosti. Ta NZU Light je vzácná tím, že skutečně tam poskytujeme dotaci a má řešit nejoperativnější věci týkající se toho domu, to znamená, nejde úplně kombinovat tu předchozí NZU Light s tou novou NZU Light, ale je možné po skončení doby udržitelnosti v podstatě využít opakovaně NZU Light, případně jít do podpory formu bezúročného úvěru.
1: Což je kolik, ta udržitelnost?
2: Ta udržitelnost je 5 let.
1: Takže po 5 letech pan Martin z Brna. Dobrý den, chci se zeptat, zda Státní fond životního prostředí bude umožňovat zájemcům o fotovoltaiku vybrat si možnost, kdyby místo dotování úroku vyplatil stát postupně tyto peníze lidem. Jsme domácnost, která si nemůže další úvěr vzít.
2: Tuto variantu jsme zvažovali, byla to jedna z těch, která byly předmětem jednání, ale nakonec bylo rozhodnuto, já si myslím, že správně, že přecházíme skutečně čistě na bezúročné financování a kombinace přímé dotace pouze pro takzvané nízkopříjmové domácnosti. Pokud se podívám na ty doby splatnosti a na cenu fotovoltaiky, myslím si, že pro středně příjmovou domácnost i domácnost s nižšími příjmy, by opravdu ten úvěr se splatností 10 let neměl být příliš velkou bariérou na to, abych si dokázal pořídit fotovoltaiku, kde se vejdu bez problémů do 500 000 investice.
1: Tak teď už bychom měli mít někoho z tázajících se na telefonu. Dobrý den, tady je Český rozhlas Dobrý Velká den. Radioporadna. Můžete se ptát?
3: Já bych se chtěl zeptat, když mám starý dům, který minulý rok měl šanci na opravdu po babičce dotaci a já bych ho chtěl zbourat a postavit na stejném místě novej. Jestli dostanu nějakou dotaci?
4: Dobrý den. Ano, v takovém případě dotaci získat můžete. Ona to není novostavba, i když v principu ano, ale je to novostavba v intravilánu na místě původního objektu. Nicméně jsou tam přísnější podmínky než pro běžné renovace, takže neměl by to být problém, pokud dům dobře zateplíte, pokud bude mít součinitel prostupu tepla na úrovni klasifikace B. Pokud instalujete vzduchotechniku s rekuperací tepla a pokud splníte energetickou třídu celého toho průkazu na úrovni klasifikační třídy A, pak by to neměl být problém. Je to kvalitní novostavba.
1: Ještě Petr Wald vám doplní.
2: Jenom doplním, nedostanete dotaci, ale budete moci čerpat ten bezúročný úvěr.
3: Ano, jo, rozumím, děkuju.
1: Tak díky za dotaz, díky za odpověď. Paní Petra Sklatov, zdravím naše rádio. Chtěla bych se zeptat, jaké jsou možnosti podpory na rekonstrukci. Jsme domácnost, 2 důchodci, z toho 1 ZTP, dům ale z 1/4 patří dceři.
2: To, že z 1/4 patří dceři, vůbec není na překážku toho, abyste využili program NZU Light, pokud splňujete definici zranitelné domácnosti, což v případě seniorů je až do toho 5. příjmového decilu a v kombinaci se ZTP si domnívám, že by to neměl být problém. Doporučuji určitě obrátit se na naše poradce. identifikovat si ta nejvhodnější opatření, zvážit využití toho poradenství ve formě zpracování renovačního pasu a domluvit se určitě s dcerou, protože ona jako spoluvlastník nemovitosti k tomu potom bude muset dát souhlas.
1: Michal Čejka doplní.
4: A v rámci zpracování toho renovačního pasu byste se s tím poradcem měli pobavit o tom, co skutečně na tom objektu budete chtít udělat a hlavně jaké máte finanční prostředky. Jestli jste omezeni v těch disponibilních investičních prostředcích, tak byste se měli v té první etapě soustředit na levnější opatření. Může to být zateplení stropu, výměna části oken a podobná opatření. Případně pokud máte třeba dožívající zdroj energie, tak zkusit se zaměřit, jestli tedy se vám do toho vejde i nový zdroj. Pokud ovšem nemáte problém s finančními prostředky a chtěli byste dům skutečně kompletně zrenovovat, pak se vám otvírá celá škála možností, včetně zateplení stěn a instalace obnovitelného zdroje, ať už je to tepelné čerpadlo nebo fotovoltaika.
1: Tak další posluchač nebo posluchačka se dovolal nebo dovolala sem k nám do studia. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Vinklarová. Já bych se prosím vás chtěla zeptat na ty příjmy. Já jsem důchodkyně sama a kolik teda budu muset mít příjem, abych mohla dosáhnout na tu dotaci. A jak se to vypočítává, nebo ještě bych se chtěla zeptat, jak se to pak zjišťuje, nebo jo, jaké máme teda ty příjmy. Takže asi jsem tam zaslechla, že jako nějaké se na spořeno se nemusí vykazovat, ale jenom ty příjmy asi. A nevím, jak ta tabulka se hodnotí, jako jaký mám příjem, nebo prostě do čeho bych se vlezla, když jsem sama jediná v tom domku, majitelka i obyvatel.
1: Tak Petr Waldman odpoví?
2: Já vám řeknu tu částku, je to tabulková částka, je to příjmový decil, ve vašem případě pátý příjmový decil, to znamená čistý měsíční příjem nesmí přesáhnout částku 31 058 korun. To, jakým způsobem to budete dokládat, tak pokud budete naplňovat právě tento příjem, tak vám se vším zdarma pomohou naši poradci, takže obrátit se přes web Nová zelená úsporám na našeho poradce a on už si s tím dokáže poradit.
1: Tak možná prakticky má posluchač nebo posluchačka přinést výpis z účtu, nebo pokud pracuje pracovní smlouvu se mzdou nebo mzdový výměr, nebo jak se tohle to prokazuje?
2: Jsou tam standardní vlastně dokladování výše příjmu, ať už to je v podstatě stanovená výše starobního důchodu, nebo je to v případě, že by ten posluchač ještě pracoval na nějakou dohodu o pracovní činnosti, dohodu o provedení práce, nebo měl další zaměstnanecký poměr, tak samozřejmě ty výpisy toho, kolik vlastně jakoby vydělává, je to vždycky čistý měsíční příjem.
1: Vy jste tady vlastně už podruhé mluvil o různých decilech, což takhle v rádiu nemusí znít úplně srozumitelně. Kde jednoduše najít, co to znamená prakticky, to znamená, jaké příjmy musím mít, abych se vešel do té, které kategorie?
2: Úplně nejjednodušší je podívat se na web Nová zelená úsporám.cz k závazným pokynům Nová zelená úsporám nebo k renovačním pasům. Tam všude máme připravenou kalkulačku pro to, aby se domácnost dokázala identifikovat, do jakého příjmového decilu spadá.
1: Říká ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldman. Ten stejně jako odborný poradce Centra pasivního domu a šance pro budovy Michal Čejka zůstávají v našem studiu až do 12. hodiny, takže stále ještě máte hodně času pro to, abyste posílali své dotazy nebo abyste volali sem k nám do studia na číslo 731 800 900.
0: Velká radioporadna. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Velká radioporadna.
1: 6 minut před 11 hodinou pokračuje Velká radioporadna. Dnes se věnujeme programu Nová zelená úsporám. Další dotaz z našeho formuláře na webu radioporadna.cz. Paní Zdeňka z Lysé nad Labem. Koncem roku 2025 jsem podala žádost o NZU. Nestihlo se, jsem již důchodce, šlo o výměnu oken a zateplení půdy. Výměna oken proběhne v červnu 2026 a dotazy. Lze o NZU žádat zpětně? To je první dotaz.
2: Ano, zpětně. Způsobilost je 12 měsíců od podání nové žádosti.
1: Druhý dotaz s tím souvisící, zateplení fasády nelze, protože jde o památkově chráněné. Jak se řeší, když zateplení je v rozporu s památkáři?
2: To by byl samozřejmě problém, protože ty pokuty od památkářů nejsou úplně symbolické, takže to bych nedoporučoval. Na druhou stranu i památky je možné zateplovat, jen je potřeba projednat ten záměr s příslušnými místy s památkovou péčí a dají se najít i celkem hezké efektivní řešení a my v případě památek tam máme malinko větší koeficient, to znamená i ta výše dotace je vyšší právě s ohledem na to, že ty konstrukce jsou složitější a dražší.
1: I ta výše bezúročného úvěru je potom vyšší?
2: I ta výše bezúročného úvěru je potom vyšší.
1: Nebo to se složitě počítá podle situace?
2: Když to zjednoduším, je to kolem 10% navýšení.
1: Michal Čejka chce doplnit nějaké zkušenosti s památkovými nebo památkově chráněnými objekty?
3: Architektonicky cenné, historické anebo památkově chráněné objekty lze dělat velmi citlivě tu energetickou sanaci. Vždycky je potřeba k tomu bavit se i s orgánem ochrany památkové péče, vzít si k tomu architekta a udělat ten dům tak, abyste z něho neměla radost jenom vy, co se týká účtu, ale i to okolí, až bude chodit okolo a bude si říkat, to je opravdu krásný dům. On potom naroste i na hodnotě, protože bude nejenom hezký, ale i energeticky úsporný.
1: Další dotaz, pan Jan z Prahy. Mohu dostat dotaci na byt po tatínkovi, který je v dezolátním stavu, je to byt v bytovém domě, kde je SVJ, ale asi čtvrtinu bytů vlastní městská část Praha 5. Mohu se dostat k nějaké dotaci?
2: Je potřeba to řešit komplexně za celý bytový dům, to znamená SVJčku musí být tím žadatelem.
1: A tam musí být shoda podle příslušných předpisů. Předpokládám, že čtvrtinu městské části asi úplně obejít nepůjde.
2: Je tomu tak, ale na druhou stranu ani ta městská část, pokud vlastní čtvrtinu bytů, by neměla být na překážku toho, že by jako nechtěli renovovat bytový dům za účelem úspor energie a úspor nákladu na provozu.
1: Paní Barbora z Kolína, dobrý den, zajímalo by mě, zda uvažujete nad variantou dát peníze místo bankám přímo lidem, třeba nějak postupně, nemusí to být klasická dotace, úvěr si totiž vzít nechci, takže pro mě NZU v této podobě není zajímavá. Předem děkuji za odpověď.
2: No, my v tom novém nastavení, když dám stranou NZU Light, která je postavena na dotacích, byť v možnosti s kombinací s úvěrem, ale to čisté bezúročné financování je právě za účelem financování renovací u domácností, které nemají naspořené finanční prostředky. Tady to úplně není o tom, jestli chci nebo nechci si vzít úvěr, ale o tom, že stát dostává do systému energetických úspor další, tentokrát soukromé peníze a díky tomu umožňuje podpořit daleko více projektů, než kdyby pracoval pouze s těmi omezenými dotačními prostředky. To znamená, není to o tom, jestli chci nebo nechci, ale v případě domácnosti by se měla rozhodovat, jestli se mi to vyplatí nebo nevyplatí, ať už na nákladech na energie, anebo i na zhodnocení ceny své nemovitosti.
1: Doplní Michal Čejka.
3: Renovace se vyplatí tak jako tak, je to za mě nejlepší důchodové pojištění a pokud máte finanční prostředky, tak dává smysl pro vás to zrealizovat a nechat ty vzácný státní prostředky pro lidi, kteří nemají takové možnosti jako vy, nemají na účtu tolik peněz a jim skutečně ten bezúroční úvěr pomůže. Ono možná trošku zní strašidelně to slovo úvěr, můžem tomu říkat klidně bezúročná půjčka, je to stejné jako kdybyste si pořizovala auto na leasing, ta firma vám řekla, ale my po vás nechceme nic navíc, jenom nám tu částku zaplatíte ve 180 splátkách měsíčně, To je velmi za mě zajímavé, není to jako klasický úvěr, nemusíte ručit nemovitostí, pokud to nevyžaduje to financování, a je to opravdu o tom, že si tu částku rozložíte na následujících 10-15 let a splácíte ji po kousku. Tady ku podivu se toho lidi většinou nebojí, ať už jde o spotřební zboží nebo o auto, ale jakmile se řekne úvěr u rekonstrukce, tak už jsou ty lidi opatrní, ale nemyslím si, že to je na místě. Pokud máte vlastní prostředky, realizujte to z vlastních, je to nejlepší.
1: Rozumím, na druhé straně, ať už tomu budeme říkat půjčka nebo úvěr, pořád ten člověk bude dlužníkem, a rozumím tomu, že jsou lidé, kteří nechtějí zkrátka dlužit, nebo je jim neúplně příjemně, pokud nějaký dluh mají, takže to předpokládám, že to je za tím dotazem, který přišel. Já možná ještě navážu, protože už v předstihu přišel nepodepsaný dotaz. Pokud se ukáže, že ty úvěry nikdo nechce, změníte to? Pane řediteli, je nějaká šance, že by se to změnilo?
2: Já bych úplně nespoléhal na to, že by úvěry nikdo nechtěl. Naopak ta zpětná vazba z trhu je, že úvěry, bezúročné úvěry, bezúročné půjčky jsou velmi zajímavým finančním produktem. Je potřeba si uvědomit, že tím, že udělám komplexní renovaci nebo i povedenou dílčí renovaci, tak budu výrazně spořit náklady na energie. To znamená, ta návratnost i ve splácení té jistiny je v podstatě garantovaná tím, že bydlím a platím účty za energie, a ty účty platím výrazně nižší.
1: Tak doplnění ještě Michala Čejky.
3: Občas je i případ, nebo nemusí to být občas, ale když se skutečně dobře povede navrhnout tu renovaci, kvalifikovaně, odborně a efektivně, tak se ukazuje, že splátka té jistiny odpovídá měsíční úspoře za energie. To znamená, když to hodně zjednoduším, tak si zrenovujete barák v podstatě za nulovej rozdíl. Nemění se vám místo, abyste ty peníze dávali na energie, distributorovi energie, tak jste si ho zrenovovali a dáte je na splátku té renovace, a za 15 let máte krásný, funkční, splacený, vlastně zrenovovaný dům, ve kterém se vám bude skvěle žít.
1: Další posluchač nebo posluchačka se dovolali k nám do studia na číslo 731 800 900. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
0: Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, jestli se dá čerpat z NZU také na celoročně obyvatelnou zděnou chatu, to je první dotaz. A druhý dotaz je, pokud už na tu chatu mám hypotéku, dá mě někdo úvěr další bezúročný? Budu poslouchat, děkuji.
1: My děkujeme za dotaz, Petr Waldmann se ujímá odpovědi.
2: Je tam stejná podmínka užívání domů, které jsou skolaudovány k rekreačním účelům, nicméně slouží k trvalému bydlení, takže odpověď je ano. Pokud máte na dům nabranou hypotéku, podotýkám, že je možnost využít i NZU Lite, to znamená tu přímou dotaci, pokud chcete, kde v podstatě to zatížení vaše díky přímé dotaci nebude velké, pokud se rozhodnete nevyužít té dotaci ještě bezúročný úvěr, pakliže byste se rozhodla jít do komplexní renovace, to znamená dělat širší opatření, tak díky té dlouhé době splatnosti není úplně vyloučeno, že by si banka dokázala poradit jak v kombinaci hypotéka, tak ten bezúročný úvěr, ale určitě bych doporučil probrat v prvé řadě s odborníkem ta vhodná opatření formou toho takzvaného renovačního pasu.
1: Doplnění Michala Čejky.
3: Dojděte se nejdříve zeptat na banku, jaké vůbec máte možnosti, co vám ta banka v rámci toho úvěru nebo té hypotéky, kterou už máte, dovolí, a jestli je tam vůbec ta šance, až následně vlastně si pozvěte toho odborníka a dořešte ten renovační pás a tu žádost o dotaci.
1: Michal Čejka říká, dojděte se zeptat na banku, pane řediteli, je už nějaká banka, která by to měla jasné, která by věděla ty podmínky, kam už teď je možné se přijít zeptat?
2: Já se domnívám, že byť banky budou startovat poskytování úvěrů někdy po letních prázdninách, to znamená se začátkem podzimu, tak přesto tahle ta odpověď na tu otázku je poměrně jednoznačná, to znamená, je to v zásadě o úvěrovatelnosti té dané domácnosti, to znamená...
1: Že už teď do jakékoliv banky má smysl se zajít.
2: Do jakékoliv banky, ideálně do té banky, kde má paní samozřejmě vlastně načerpanou hypotéku, tam položit ten dotaz, a myslím si, že by si s tím měli dokázat poradit.
1: Další posluchač nebo posluchačka se dovolali k nám do studia. Dobrý den.
4: Dobrý den, prosím vás pěkně, chtěla jsem se zeptat, s manželem jsme oba v invalidním důchodu, už jsme jednu žádali o, na zateplení a na okna o dotaci a chtěli jsme se zeptat, jestli je možný žádat ještě jednou na výměnu tepelného, jako na topení. Máme krbový kamna a chceme je vyměnit za jiný zdroj tepla. Peletovací kamna a tak podobně, jestli, by to, jestli je to možné.
2: Pokud jste využili ten program z předchozího období NZU Light, to znamená tu zvýhodněnou dotaci pro seniory, tak budete moci žádat až po těch 5 letech po skončení doby udržitelnosti.
4: Dobře, děkuji vám.
1: Tak díky za další dotaz, díky za další odpovědi. Velká radioporadna bude pokračovat až do 12 hodin.
5: Velká radioporadna. Své dotazy posílejte přes web radioporadna.cz nebo volejte přímo do studia 731 800 900. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Velká radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
1: Nová zelená úsporám, to je téma dnešní velké radioporadny. Další dotaz z internetu, pan Jan z Pardubic. Dobrý den, minulý rok se těsně nestihla dotace, v prosinci se FVE dokončila, tedy fotovoltaická elektrárna. Jde zpětně ještě nějak dotace dostat, aby to pomohlo? Musel jsem si půjčit od rodiny, děkuji.
2: Zpětně dotace lze dostat pouze v tom případě, že naplňujete charakter té zranitelné domácnosti, to znamená, vejdete se do té NZU Light, jinak můžete čerpat ten bezúročný úvěr a způsobilost výdajů je 12 měsíců od zpětně od podání nové žádosti.
1: Takže to je konkrétní odpověď na další dotaz. Uvažujeme o bezúročné půjčce na komplexní renovaci. Tam jsou podmínky jaké, kdy se může žádat o půjčku, kdo rozhoduje o výši půjčky a o délce splácení?
2: Tak v případě bezúročných úvěrů už budete moci od 25. června podat žádost o posouzení vašeho projektu na Státní fond životního prostředí, standardně na webu novazelenauspora.cz. Tam máte napsané a uvedené všechny parametry, co budete potřebovat. Pokud se jedná o komplexní renovaci, bude to projektová dokumentace a průkaz energetické náročnosti. Státní fond životního prostředí vám posoudí v podstatě ten projekt a sdělí vám tu maximální výši toho bezúročného úvěru, který můžete načerpat u té banky, kterou si vyberete, která vstoupí ve spolupráci s námi a předpokládáme, že během podzimu by měly banky postupně spouštět bezúročné financování vašich projektů.
1: I dál máte k dispozici také naše telefonní číslo 731 800 900. Teď toho využil další posluchač nebo posluchačka. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
3: Dobrý den, tady Kučerová z Pardubicka. Mám velký dotaz, co mám dělat. Loni jsme si nechali vyměnit okna i zateplit strop pod půdou, nebo a zpracování jsem zadala jednomu poradci, nebudu ho jmenovat. V červnu dostal, loňského roku v červnu dostal veškeré podklady, včetně fotodokumentace. A ještě teda k tomu druhá věc, já jsem ZTP v invalidním důchodu 3. stupně a můj otec je ve starobním důchodu, nikdo jiný tady nebydlí a jsem teda poloviční majitelka domu. A prostě ten poradce mě tvrdil, že to podal, pak jsem zjistila, že asi ne, potom mi nezvedal, pomalu 4 měsíce mi nezvedal telefon, ignoroval mě. A prostě prošla ta lhůta a teďka nevíme, co s tím.
2: No tady bude určitě nutné podívat se na smlouvu, pokud jste měla uzavřenou s poradcem smlouvu, kde měl nějaké povinnosti, měl nějaké závazky směrem k vám a asi vám nezbyde nic jiného, než to řešit nějakou občanskou právní cestou, protože...
1: To znamená zažalovat.
2: Ano, minimálně předžalobní výzva, že v zásadě náklady, které vám vznikly a které mohly být i díky tomu, že on vám poskytoval nějaké informace, uváděl vás v omyl s tím, že vám říkal, že podal žádost o podporu, to znamená, budete to muset řešit touto cestou.
3: No a teďka ještě můžu jednu otázku.
1: Můžete.
3: Když máme tu dokumentaci za loňský rok, všechno, mohla bych čerpat v nějakém jiném programu? Nějakou dotaci?
2: Čerpat byste mohla, jen upozorňuji na tu způsobilost výdajů, která je nastavena
3: bohužel,
2: 12.
3: Bohužel, jako my se tam nevejdeme, jo. Máme ty důchody tak akorát, že se tam prostě nevejdeme do toho.
1: Do těch zranitelných domácností.
3: Do té super dávky se nevejdeme.
2: Nemusíte se vejít do super dávky. Pakliže jste seniori, to znamená, pobíráte starobní důchod, jestli jsem tomu dobře rozuměl.
1: Tatínek, myslím, starobní
3: jeden
1: důchod.
3: Jeden invalidní a jeden starobní.
2: Tak tam je to nastaveno opravdu na 5. příjmovém decilu, to znamená, pokud je to dvoučlenná domácnost, tak je to v tuto chvíli čistý příjem ve výši do 46 tisíc korun. To znamená, pokud máte čistý příjem do 46 tisíc korun, nepřekročíte ho, tak naplňujete v podstatě parametry programu NZU Light a můžete žádat o dotaci.
3: Ano, děkuju moc. Tak,
1: také děkujeme za dotazy. Já možná navážu na ten dotaz, pane řediteli, setkáváte se s tím, že poradci fungují tak, jak teď bylo popsáno, a pokud někdo má takovou zkušenost, má se na vás obrátit, může to třeba vést k tomu, že toho člověka nebo tu firmu vyškrtnete?
2: Jeden z těch důvodů, proč jsme přistoupili k tomu redesignu poradenství, byly právě i některé tyto případy, byť podotýkám, jedná se opravdu o výjimečné případy. Drtivá většina poradců fungovala i v tom uplynulém období velmi dobře. Ta zpětná vazba i od těch klientů byla velmi pozitivní. Na druhou stranu i s tím, že se setkáváme čas od času s těmito případy, které popisovala posluchačka, tak jsme zpřísnili kritéria a máme daleko širší etický kodex a máme daleko větší možnosti, jakým způsobem, pakliže by se prokázalo to, co zmiňovala posluchačka, jak rychle s poradcem ukončit spolupráci.
1: Doplnění ještě našeho druhého hosta radioporadny, to znamená Michala Čejky.
4: A výběr poradce je hrozně důležitý, protože je to pro vás parťák a ta důvěryhodná osoba, která s vámi má spolupracovat a má na něj být spoleh. Buďte velmi obezřetní, pokud by ten poradce byl spojený třeba s konkrétní firmou nebo prodejem nějakého konkrétního zařízení, protože v tu chvíli je tam obrovské riziko toho, že on nedělá službu pro vás, ale pouze se vám snaží prodat nějaké svoje zařízení a skovat to za tu službu. Ten poradce by měl být skutečně nezávislý, můžete si ověřit někde reference, většinou na tom internetu bývají, a je to skutečně pro vás ten nejbližší parťák, kterému byste měli důvěřovat. Takže opatrně s výběrem a mějte ten vykřičník a buďte opatrní, pokud je to firma, která se vám snaží prodat nějaké zařízení a nabídne vám vlastního poradce, tak tam bych byl velmi, velmi opatrný, protože to nemusí směrovat skutečně k nezávislému poradenství.
1: A ve velké radioporadně vítáme dalšího posluchače nebo posluchačku. Dobrý den, kdo se k nám dovolal?
5: Dobrý den, tady kuřím. My jsme darovali před 2 rokama, darovali jsme 3 dětům byt, 3-pokojový. Ti 2 jsou teda už v důchodě, ten jeden ještě ne. Já mám tady břemeno, ale nemají tady bydliště. Mají nárok na nějakou dotaci?
2: Ano, je tam nárok na dotaci, protože my to vlastnictví bytu bereme i v úvahu, pakliže se jedná o nějakou přímou příbuzenskou linii, protože ten případ, o kterém hovoříte, je častý, že rodiče postupně přepisují majetky na své potomky, ale zároveň ten dům obývají, to znamená, my se budeme vždycky dívat na tu domácnost, která tam rozhodně v tom domě žije, a tu budeme posuzovat.
1: A ještě,
5: já tady mám břemeno, já tady mám jako břemeno, bude se jako na mě se nebude brát nějaké opět.
2: Ne, to vůbec nevadí, pro nás je klíčové ta domácnost, která trvale ten dům užívá, a to vlastnictví, pokud ho vlastní někdo v té přímé příbuzenské linii, není na překážku poskytnutí dotace.
1: Tak.
5: Děkuji.
1: Díky za dotaz, díky za odpověď. A v tomhle bloku ještě jedna otázka, paní Blanka. Dobrý den, kolik se platí za pomoc poradce uvedeného na stránkách Zelená úsporám?
2: To záleží, jaké služby ten poradce poskytuje, protože to poradenství je trochu širší. Poradenství spočívá i v tom, že se pořádají i v těch nejmenších obcích semináře, které jsou samozřejmě zdarma pro zájemce o to dozvědět se o možnostech realizovat energetické úspory. Za renovační pás, jak tady zaznělo už v úvodu dnešního pořadu, tak mají domácnosti takzvaně zranitelné tento renovační pas zpracovaný zdarma, a my jim vlastně za ten renovační pas platíme buď 3 nebo 5 000 korun.
1: Tolik tedy další blok otázek a odpovědí. Velká radioporadna ale nekončí. Až do 12 hodin se dál můžete ptát na webu radioporadna.cz nebo můžete dál volat na naše telefonní číslo 731 800 900.
0: Velká radioporadna. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.

0: 10 minut zbývá do 11:30, posloucháte dál velkou radioporadu dnes na téma program Nová zelená úsporám. Máme dalšího volajícího. Dobrý den, vítejte ve vysílání. Tak nemám. Máme, ano, tak to je dobře, už jsme si mysleli, že jste se ztratila, tak to je dobře, že ne, ptejte se.
1: Jsme starobní důchodci a z vlastních finančních prostředků jsme si před asi 3 lety vyměnili okna z dvojska. Chtěla jsem se zeptat, jestli je možné za dotace vyměnit dvojska za trojska.
2: Tak, já bych tady určitě doporučil vlastně to, co jsme tady prezentovali na začátku, renovační pas. Pro vás by v tuto chvíli mělo být opravdu tím kritériem a volbou nechat si zpracovat renovační pas, který vám doporučí, co s tím daným domem je vhodné dělat. Nikoliv k tomu přistupovat, že stát teď pro zranitelné domácnosti dává na něco dotace, takže zrovna si říkáte, že vyměníte okna, ale je potřeba se podívat na ten dům jako celek. Takže obraťte se na poradce a předávám asi slovo Michalu Čejkovi.
3: A jestli už ty okna máte vyměněny a jsou před 3 roky vyměněny, tak vám přechod na trojskla příliš nepomůže. Ty okna i s těmi dvojskly už nejsou špatný. A věnujte se jiným částem toho domu. Můžete zateplit strop k půdě nebo střechu, můžete zateplit některou ze stěn nebo celé ty stěny, strop k suterénu, můžete vyměnit zdroj energie, můžete zateplit rozvody teplé vody, můžete si instalovat obnovitelný zdroj, který vám bude ohřívat teplou vodu anebo vyrábět elektrickou energii. Ale rozhodně se vám nevyplatí, pokud ty okna jsou v pořádku a fungují, dají se otvírat, nevypadávají vám z toho okenního otvoru, tak se vám nevyplatí je vybourávat a dávat tam trojskla. Nepřinese vám to kýžené úspory, zbytečně si vyplýtváte finanční prostředky. Zkuste najít jiné opatření, které vám skutečně přinese reálné úspory a k tomu právě využijte toho poradce, který projde ten dům a navrhne vám to nejlepší, co by tam šlo udělat.
1: Tak, děkuji vám za vaši odpověď.
0: My děkujeme vám za to, že jste zavolala a zeptala se. Další dotaz internetu paní Jarmila z Brněnska. Dobrý den, před 3 lety jsme měnili v rodinném domě okna v rámci dotace. Teď bychom rádi pokračovali v zateplení domů, fasády a také s novým topením. Teď máme plynové, s manželem jsme již řadu let důchodci. Společně měsíčně máme 48 780 korun. Vejdeme se do výše dotace. Pan ředitel Waldmann už se dívá do excelové tabulky, tak vejde se tato rodina do limitu?
2: Pokud se jedná o čistý měsíční příjem, tak tady jste malinko nad ten deklarovaný 5. příjmový decil, ten je na částce 46 tisíc korun. Navíc jsem pochopil, že jste využili program NZU Light před 3 lety, to znamená další nárok na lightku byste teoreticky měli až po době udržitelnosti, to znamená ještě 2 roky nikoliv, ale za zvážení stojí určitě použít a využít i ten bezúročný úvěr, protože to, že je někdo v důchodovém věku, neznamená, že si nemůže vzít nějaký krátkodobý bezúročný úvěr na nějakou další realizaci opatření, dílčích opatření v tom domě. A zase je dobré začít u toho renovačního pasu.
0: To už odpovídáte možná i na dotaz pana Miroslava z Lelekovic. Dobrý den, může dostat úvěr senior 75+?
2: Co se týká poskytnutí úvěru seniorům, jsem přesvědčen o tom i v těch diskuzích s bankovními institucemi, že ten věk není úplně vylučujícím kritériem, protože je možné poskytnout ať už zajištěný nebo nezajištěný úvěr, je možné tam mít spoluvlastnící nemovitosti, to znamená, je možné zapojit už v podstatě do té budoucí renovace potomky, pokud se rozhodnu s tím domem nakládat, takže na to není úplně jednoduchá odpověď a je možné se samozřejmě dotázat té bankovní instituce. Ty úvěry nemusí být nutně v řádech vyšších jednotek milionů. Bavíme se opravdu o tom, že ty bezúročné úvěry na ta dílčí opatření mohou být i v řádech 100 tisíců.
0: Měli bychom mít dalšího volajícího. Dobrý den, tady je velká radioporadna.
4: Prosím vás, já jsem se chci zeptat na to, že máme jako vzaný úvěr a někteří lidé, kteří si to mohli dovolit, tak to splacejí, ale jsem v důchodu. A teď se to zateplilo, asi je tomu tak necelého 5 roku. A teď na každému se dá určitá částka, kterou musí splácet. To znamená, že já musím splácet, jsem v důchodu a teď jsem slyšel, že je možnost si vzat bezplatnou půjčku, takže bych chtěl to splatit jako.
2: Pochopil jsem, že zřejmě bydlíte v bytovém domě.
4: Je to bytový dom o 9 nájemníků.
2: A využil ten bytový dům dotaci z programu Nová zelená úsporám nebo nevyužil?
4: No, ano, on využil, ale určitou částku dostali jenom, jo, já nevím, jestli 800 tisíc, nevím, kolik zateplení stalo kolem přes 3 miliony nebo víc.
2: Jasně, rozumím, ale bytový dům, ten žadatel, asi jste SVčko, jestli tomu dobře rozumím, Sdružení vlastníků jednotek, tak jste měli možnost, nebo to SVčko mělo možnost požádat kromě tehdejší dotace ve výši, dejme tomu 30%, ještě dotaci pro domácnosti, které obývají seniori, tehdy to takhle bylo nastaveno a tu dotaci vlastně to SVčko mělo povinnost použít na to, aby se vám razantně nezvýšil příspěvek do fondu oprav. Jestli ho využilo to SVčko, tuto možnost a požádalo si za vás, nebo s vaším souhlasem samozřejmě, o dotaci to v tuhle chvíli nedokážu říci, ale ta možnost tady byla.
0: To znamená minimálně se zeptat na SVJčku, jestli toho využili a jestli je to dobře rozpočítané, to by asi za pokus stálo. Ještě Michal Čejka doplní.
3: Já jsem zaslechl, že to možná už to zateplení bylo zrealizované před 10 lety.
4: Ne před 10 lety, teď loni.
3: Dobře, loni tak se... pak ano, pak je to tak, jak říká pan ředitel.
0: To znamená kontaktovat SVJčko. Každopádně k té základní otázce nárok na bezúročný úvěr z tohohle bohužel neplyne.
2: Je to tak.
0: Tak byť jsme vás zklamali, asi tak děkujeme za dotaz. Další otázka přišla internetem. Dobrý den, chceme se zeptat, jestli bychom mohli požádat o dotaci na výměnu oken u chaty. Jsme s manželem v důchodu, většinu roku bydlíme na chatě, trvalé bydliště, ale máme v bytě ve městě. Děkuji za odpověď. Jarmila z Pardubic.
2: Tady určitě musíte v tom rekreačním domě trvalé bydlet celoročně, nikoliv jenom část roku, takže nikoliv bohužel.
0: Další dotaz, pan René Zvišková. Dobrý den, rád bych se zeptal hosta v dnešní radioporadně na možnosti financování a dotací pro bytové domy. Plánujeme v našem SVJ rekonstrukci a zateplení střechy panelového domu. Chtěl bych se zeptat, jaké jsou aktuální podmínky programu Nová zelená úsporám pro bytové domy. Zajímají mě tyto věci. Jaká je přibližná výše dotace na zateplení střechy a zda lze v jedné žádosti kombinovat zateplení a také instalaci solárních panelů nebo zelenou střechu? Já to možná budu dávkovat.
2: Dotace pro bytové domy přímo pro sdružení vlastníků nebo bytová družstva není poskytovaná žádná, s výjimkou přímé dotace jako pomoc domácnostem, které obývají byty a patří mezi zranitelné domácnosti. To znamená, poskytována podpora pro renovaci bytových domů bude v kombinaci bezúročného úvěru a zároveň přímé dotace pro konkrétní byty v tom daném bytovém domě. Kombinace zateplení a využití obnovitelných zdrojů energie, případně zelené střechy, je ideální kombinace, zejména pokud se bavíme o komplexní renovaci toho bytového domu.
0: Tak tím jste odpověděl už na další část, jak funguje podpora pro seniory a sociálně slabší rodiny v bytovém domě, tam tedy je možnost získat tu dotaci.
2: Ta částka je až 120 tisíc korun podle plochy bytu na jeden byt. Podmínkou je, aby skutečně sloužila tato přímá dotace snížením splátek jako příspěvek do fondu oprav té konkrétní domácnosti.
0: A poslední podotázka, jak v praxi fungují nové bezúročné úvěry od státu, kdo o ně může za dům požádat, když máme externího správce? Statutární orgán SVJ.
2: Je to standardně statutární orgán SVJ. Jak to bude v praxi fungovat? Teď doporučuji určitě si nastudovat příslušné závazné pokyny, které jsou zveřejněny na webu Nová zelená úsporám CZ a už 25. června můžete u nás podat žádost o posouzení projektu pro budoucí poskytnutí bezúročného úvěru.
0: Michal Čejka.
3: Abyste splnili ty podmínky pro to komplexní zateplení, tak pravděpodobně už budete muset mít zateplené vnější stěny. Pak ta střecha vlastně k tomu, která se dodělá, tak vám pravděpodobně umožní dostat se do klasifikační třídy C, jak na obálce, tak i ve výsledku na tom průkaze. Pokud je nemáte zateplené, tak je vysoce pravděpodobné, že nesplníte všechny ty podmínky pro to komplexní zateplení, budete žádat pouze v oblasti dílčí a tam pak tedy není ten příspěvek na ty sociálně slabé domácnosti, o kterém tady pan ředitel mluvil.
0: Takže díky za tohle upřesnění. Další posluchač nebo posluchačka se k nám dovolali. Dobrý den, vítejte ve vysílání. Slyšíme se? Jste ve vysílání Českého rozhlasu, můžete se ptát k Nové zelené úsporám, tak tento dotaz neuslyšíme, ale máme další dotaz z internetu. Pan Jaroslav ze Skutče, dobrý den, předně děkuji za toto téma radioporadny. Plánují výstavbu nového rodinného domu na pozemku, kde v současnosti stojí rodinný dům, starý rodinný dům. Dočetl jsem se, že s touto možností tento nový program počítá, obdobně jako tomu bylo dříve, ale mám dva dotazy, které bych prosil zodpovědět. Za prvé, měl bych na bezúročný úvěr v rámci tohoto programu nárok v případě, že nový dům bude postaven na pozemcích, které jsou pod společným oplocením se starým rodinným domem, ale přímo do pozemku starého domu bude zasahovat pouze menší částí a zbylá část domu by se nacházela na jiném pozemku?
2: To jsou přesně případy, které doporučujeme konzultovat u nás na Státním fondu životního prostředí. To znamená, obraťte se s tímto atypickým případem na příslušné krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí. Jsou tam nějaké limity, jaký zásah může být mimo ten původní objekt, který se z důvodu ekonomických bude bourat a bude si místo toho stavět v podstatě ten nový.
0: Tak díky. Další volající. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
5: Dobrý den, tady Dobešová, ale na roky dní Uhranova. Prosím, pěkně, chtěla jsem se zeptat, v roce 2018, 1.11. jsem uvedla do chodu tepelný čerpadlo, ale ta firma, co mě to instalovala, tak neudělala fotodokumentaci a já po několika žádostech jsem na tu dotaci nic nedostala. A tak se chci zeptat, jestli je možnost pěkně něco udělat.
2: Tady předpokládám rok 2018, už je poměrně dlouhá doba nazpátek. Tady předpokládám a asi jako není možné už udělat vůbec nic. Zřejmě jste nesplnila, že ty základní podmínky, které vám poskytovatel dotace, ať už to byl kraj v rámci kotlíkových dotací, nebo třeba státní fond v rámci programu Nová zelená úsporám, nesplnila a ta dotace nebyla z tohoto důvodu poskytnuta. Pokud to firma zavinila, jak uvádíte, tak je nezbytně nutné řešit to občanskoprávní cestou vůči té firmě.
0: Tak díky za dotaz, díky za odpověď. Tolik další blok dnešní velké radioporadny, ta ale stále nekončí. Ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldmann a také odborný poradce Centra pasivního domu a šance pro budovy Michal Čejka budou našimi hosty až do 12 hodin.
6: Velká radioporadna. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Velká radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
1: Do dnešní velké radioporadny se dovolal další posluchač nebo posluchačka. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den, tady posluchačka Vlasta a chtěla bych se zeptat. Je mně 75 let, bydlím sama v rodinném domku. V loni mě teda zemřel manžel, takže ten rodinný domek, půlku domku mám já a půlku mají dva synové. A chtěla bych vyměnit, mám topím plynem, elektrokotel z roku 93 a chtěla bych to vyměnit za tepelný čerpadlo, jestli bych měla nárok na nějakou dotaci.
3: Nárok byste podle všeho měla, protože zřejmě budete splňovat kategorii NZU Light, té zranitelné domácnosti, pokud nemáte jako jedna osoba větší příjem, čistý peněžní příjem než 31 tisíc korun.
2: No to ne, to nemám.
3: To nemáte, výborně. To, že spoluvlastní dům vaši synové vůbec nevadí, protože vy ho dále spoluvlastníte a obýváte. Synové samozřejmě budou muset tomu dát souhlas. A zase bych tady velmi zvážil vhodnost těch opatření, jestli se soustředit jenom na zdroj, nebo trošku si pohrát s tou takzvaně obálkou budovy, protože to je velmi důležité, pakliže přecházím zrovna na tepelné čerpadlo, který má svá specifika.
1: Doplní určitě. Aha. Michal Čejka.
4: A tepelné čerpadlo je úžasný zdroj, který vám dokáže ušetřit, řekněme, 50 až 70% energie. Ale to, co musíte pochopit, je, že ono využívá mnohem dražší energii, což je energie elektrická. Takže zatímco u plynu platíte momentálně za jednu kilowatthodinu spotřebovanou nebo tu, kterou si vytopíte, řekněme 2 koruny až 2 koruny 50, tak u elektrické energie to může být klidně 6 korun, 6 korun 50. A tady je potřeba si uvědomit, že tepelné čerpadlo při současném poměru ceny zemního plynu a elektřiny nepředstavuje zásadní úsporu provozních nákladů. A to znamená, jestli skutečně

0: skutečně směřujete k tomu, že chcete ušetřit provozní náklady, tak bych možná zvážil v rámci diskuze s tím poradcem opatření na obálce budovy, na tom tepelně izolačním kožíšku, což vede k naprosto přímé úspoře jakéhokoliv paliva, které tam máte. A většinou se to tepelné čerpadlo realizuje až ve chvíli, kdy ten tepelně izolační kožíšek už je na nějaký slušnější úrovni, můžete si dát menší tepelné čerpadlo, je to automatický zdroj, zdroj budoucnosti, a v tu chvíli vlastně ten domeček bude fungovat. Ale buďte opatrná s tím, pokud máte energeticky náročný dům, neslibujte si úplně, že ty provozní náklady půjdou nějak extrémně dolů, pokud netopíte čistě tou elektrickou energií, ale topíte převážně tím zemním plynem. Tam je potom to riziko.
1: Je to malý rodinný domek 3+1, mám to z části zateplený, 3 zdi jsou zateplený, 1 teda není. Skla mám dvousklá okna a ještě jsem si teďka ale vzpomněla, že v roce 24 jsme dostali ještě s manželem dotaci na ohřev vody.
2: No, tady budete muset počkat po skončení doby udržitelnosti, protože tady pokračovat v programu Nová zelená úsporám Light nebudete moci.
3: To znamená do roku 29.
2: Tak.
3: Tak díky za dotaz, díky za odpovědi, včetně té praktické stránky, co může způsobit, že očekávání směrem k tepelným čerpadlům mohou být přehnaná, pokud jde o snížení nákladu. Vy jste měli už před radioporadnou v minulých dnech možnost volat své dotazy také na náš záznamník. Teď tady jeden takový dotaz máme.
4: Vnuk dostal od rodičů dům z 50. let. Je mu 21 roků a začíná podnikat jako OSVČ. Chce opravovat dům. Má nárok na dotaci nebo jen na půjčku?
2: Nárok na dotaci zřejmě mít nebude, protože v případě mladého člověka by se musel vejít buď do superdávky, což předpokládám, že asi nebude, pokud začíná pracovat, to znamená, pak je tam ten druhý parametr, je třetí příjmový decil. Pokud je sám v tom zděděném domě, tak by musel mít příjem maximálně 25 tisíc čistého, pak by měl nárok na dotaci v té lajce, ale já bych tady doporučil opravdu zvážit komplexní renovaci toho domu a využít bezúročný úvěr, kde by, pokud by spadal do 4. příjmového decilu, tak může mít splatnost až 25 let a skutečně plánuje-li založit potom později rodinu, tak se podívat na ten dům komplexně. Ta lajtka je potřeba si zdůraznit, že ta lajtka slouží opravdu na nějaké ty základní opatření, které přinesou ten okamžitý efekt, ale z hlediska užívání toho domu dlouhodobého je tady určitě vhodnější podívat se třeba na tu komplexní renovaci s tím bezúročným úvěrem.
3: Já připomenu, když tady opět zazněl 4. decil, ty konkrétní částky najdete na webu Nové zelené úsporám, ty konkrétní cifry, kolik můžete mít příjem, tak abyste se do této kategorie vešli, tak to je jenom doplnění a předpokládám, že možná k tomu, co říkal teď Petr Waldman, bude ještě něco chtít doplnit Michal Čejka?
0: Pro takhle mladého člověka, zvlášť pokud plánuje tu rodinu, tak je určitě komplexní renovace to, kam by měl cílit, protože on ten dům bude pravděpodobně užívat následujících 20-30 let. Většina těch opatření přesahuje v životnosti tuhletu linii a když už se to jednou dělá, tak se to má dělat pořádně, protože nejdražší na jakékoliv rekonstrukci je vůbec to, že se pro ní rozhodnu, to znamená práce a materiál. To, jestli tam přidám nějakou izolaci navíc, jestli tu technologii obnovím, už je otázka na konkrétního poradce, na to, v jakém stavu ta budova je, ale přesně pro takovéhleho člověka je určen renovační pas, to znamená výhled, horizont 25 let, říci, co všechno na tom objektu je možné zrenovovat, za jakou investiční částku, s jakou úsporou, s jakou výší dotace a on už se pak sám rozhodne podle svých příjmů a podle možností toho úvěru, který může čerpat až do 2 milionů, co vlastně zrealizuje v rámci té první etapy toho programu a co odloží třeba za 5, za 10 let. Je to bezúročná půjčka, kterou z hlediska bonity u banky může i se zárukou vlastně té nemovitosti, ale tady je přesně to krásný, že on si rozloží v principu tu splátku na dalších 15 let a může mu to skutečně vyjít tak, že bude šul nul, to znamená to, co ušetří na energiích, tak dá na tu splátku té jistiny a řekněme po těch 15 letech má zrekonstruovaný dům a čistý stůl.
3: Odborný poradce Centra pasivního domu a šance pro budovy Michal Čejka, ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldmann. Zůstávají ještě čtvrt hodiny hosty dnešní velké radioporadny. Za chvíli se dostaneme k dalším dotazům.
5: Velká radioporadna. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Čajuši.

0: Velká radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
1: 3 minuty po 3:15 do finále dostává dnešní velká radioporadna. Měli bychom mít dalšího posluchače nebo posluchačku na telefonu. Dobrý den.
2: Ano, je to tak. Dobrý den. Posluchačka z Podkrkonoší, prosím vás. Jsme s manželem oba starobní důchodci, bydlíme v rodinném domě a máme v něm trvalé bydliště přibližně 2-3 roky, teď přesně nevím, a darovali jsme před 2 lety dům dceři a nemáme nic, nemáme okna, nemáme střechu jako ponovu, jestli máme nárok na tuhle tu novou dotaci. Mně jde hlavně o to bydliště, že jsme si ho dali až tak pozdě. Bydlíme tam sice 20 let, ale trvalé bydliště tam máme oficiálně jenom asi ty 2 nebo 3 roky, jestli bychom na to měli nárok, prosím vás.
1: Petr Waldman?
3: Ano, nárok byste měli. Ani nevadí, že jste ten dům už darovali svým dětem, protože tam pořád bydlíte. To znamená, je to ta přímá rodová linie, takže tady to je bez problémů. A pokud splníte ty další parametry, které jsou, to znamená příjmový test, majetkový test, tak by to mělo být bez problémů a můžete se obrátit na poradce na webu novazemnauspora.cz.
1: Chce? Ano.
2: A jak vy jste říkal, já když jsem neslyšela celý tenhle pořad, a že jste ze Státního fondu životního prostředí.
1: Ano, ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldman je to.
2: Takže tam si můžu napsat ten dotaz.
3: Můžete si tam napsat dotaz, ale rychlejší bude, pokud máte přístup k internetu, nebo určitě vaše děti mají přístup k internetu, tak je malinko zaměstnejte, ať se podívají na webové stránky novazelenauspora.cz a pomohou vám s tím, abyste našli vhodného poradce, který vám dokáže poradit, jak nakládat s tím domem a jak využít státní podporu.
2: Jo, tady u nás v okolí. Omlouvám se, jestli už jste tenhle dotaz měli, protože jsem ho slyšela, ten váš pořad už jenom půl hodinku předchozí. Tak děkuju vám
1: moc krát. Děkujeme za to, že jste zavolala. Jinak nejenom pro vás, ale i pro ostatní, pokud byste si ten pořad chtěli poslechnout znovu od začátku, tak máte šanci na webových stránkách Českého rozhlasu jednotlivých stanic. Máme archiv vysílání, to znamená, že i tam velkou radioporadnu najdete a můžete se vrátit k některým dotazům. Několik otázek, které k nám přicházejí, se týká úvěrů a toho, kdo bude mít nárok, nebude mít nárok, možná za všechny. Paní Světlana Solomouce, dobrý den, mohu uspět s žádostí o bezúročnou půjčku v rámci dotačního programu, pokud jsem svobodná OSVČ, v době žádosti bych měla jít na mateřskou, jakými způsoby mohu přispět ke zvýšení své bonity? To by asi byly dotazy spíš na představitele bank, ale dívám se na Petra Waldmana, předpokládám, že jednáte s bankami, můžete slíbit, že budou co nejvstřícnější?
3: Já si myslím, že pořád platí 2 typy úvěrování, to znamená zajištěný, nezajištěný úvěr. V případě toho zajištěného úvěru by opravdu ty požadavky na tu ekonomickou schopnost žadatele splácet úvěr měly být vzaty v úvahu a je potřeba pořád si říci, že ty úvěry mohou být v různých částkách. Nebavíme se o úvěru vždycky 2 miliony korun. Možná ještě zdůrazním, i ty úvěry v rámci programu NZU bezúročný úvěr mohou být realizovány postupně, to znamená, tam nemusím dělat jenom to komplexní opatření a dostat ten největší úvěr, ale mohu se právě podle renovačního pasu rozhodnout s tím, že budu ty opatření dělat postupně a postupně přicházet za tou bankou pro poskytnutí dalšího úvěru, třeba i v okamžiku, co zase odroste dítě a vrátím se do zaměstnání a ta moje schopnost splácet vyšší úvěr se tím pádem zvýší.
1: Máme dalšího volajícího. Dobrý den.
4: Dobrý den, já se omlouvám, ještě jednou Vinklárová. Já jsem se chtěla zeptat, prosím vás, jak to bude se řešit při úmrtí toho majitele, toho té nemovitosti, když žádal třeba i ten bezúročný úvěr, po případě prostě jak se to bude řešit při úmrtí, jestli ti dědici to nějak budou muset doplatit, nebo budou mít taky závazky k tomu k té nemovitosti, když třeba už nebudou jí chtít. Takže jak to je ještě vázané na prostě při té smrti, protože se bavíme o tom, že to hodně bude čerpat třeba ti důchodci. Děkuji za odpověď.
3: Je to něco, co standardně v těch našich programech, díky tomu, že naši klienti jsou právě domácnosti, zažíváme, k životu to patří. To znamená, tady samozřejmě jakékoliv závazky jako spadají potom do dědického řízení, jakékoliv podmínky poskytnuté dotace spadají do dědického řízení a s notářskou komorou jsme v kontaktu a notářům vlastně poskytujeme vždy potvrzení, jestli má někdo vůči státnímu fondu, vůči státu nějaké závazky, které se týkají dotace či nikoliv, ale v rámci dědického řízení se tomu určitě nevyhnete.
1: doplnění od Michala Čejky?
5: Já bych doplnil ještě k těm předchozím dotazům dvě důležité věci. Pokud darujete nemovitost dětem, tak je naprosto relevantní s těmi dětmi se bavit o tom, aby vám finančně pomohli s opravou střechy, výměnou oken, zvláště pokud se jim zhodnocuje nemovitost formou právě nějaké dotace a realizace těch opatření. Je naprosto relevantní, že vám ty děti pomohou, protože jste je udělali, když to zjednoduším, bohatými tím, že jste jim vložili do rukou vlastní nemovitost, na které jste jistě dřeli. A druhá věc, která se týkala těch samoživitelů, není to dotace, za kterou se musíme hnát. Je to věc, která vám vždycky musí udělat jako pohodlný život ve smyslu toho, abyste finančně vyšli. To znamená, pokud půjdete na mateřskou, vždycky musíte ekonomicky to plánovat tak, aby ten úvěr jste byla bez problémů schopná splácet, ať se stane cokoliv za další 3-4 roky. Nedává smysl hnát se do nějaký komplexní renovace, vzít si půjčku za co nejvíc, když s tím budete mít následně problém to splácet. Takže první věc je, chovejte se racionálně, plánujte, dělejte taková opatření, která vás nezrujnují, nepřivedou vás do finanční tíže a můžete do toho započítat tu případnou úsporu těch provozních nákladů, která vám trošku vylepší ten stav, který máte.
1: A v dnešní velké radioporadně stihneme ještě jeden telefonát. Dobrý den, kdo se k nám dovolal?
6: Dobrý den, posluchač Novotný, Vysoké Mýto. Mám jeden dotaz. Před 10 lety jsem udělal kompletní zateplení domu. V loňském roce máme nabídku na FVE, kterou původně jsme chtěli realizovat letos. Jaké jsou možnosti nebo na co se máme podívat, aby jsme mohli si vyhodnotit instalaci FVE? Je to samozřejmě firemní instalace nebo odbornou firmou instalace.
3: Jo, díky. Záleží na tom, jakou fotovoltaiku plánujete a do jaké kategorie domácností spadáte. I v té kategorii programu NZU Light pro domácnosti zranitelné je možnost čerpat dotaci přímo tentokrát na fotovoltaiku, případně je možné podat žádost na fotovoltaiku tentokrát o bezúročný úvěr v tom klasickém programu NZU bezúročný úvěr. Takže možnosti jsou obě.
1: A ještě jeden dotaz internetu, pan František z Blanska. Jak dlouho od poskytnutí úvěru musím dokončit projekt?
3: V případě poskytnutí úvěru je tam lhůta 36 měsíců od schválení projektu formou toho rozhodnutí. U NZU Light je to 24 měsíců, tam je přímá dotace, tam je ta doba kratší.
1: Tak bohužel i dnes nám zůstane řada dotazů, na které se nedostane, ale uvidíme, možná bude příležitost se vrátit ve velké radioporadně k Nové zelené úsporám i v dalších měsících. Na závěr jako shrnutí pojďme připomenout to, co jsme nestihli zodpovědět, nebo pokud někoho napadne něco nového, kde tedy je možné najít další informace, pane řediteli?
3: Všechny informace, které jsme tady dnes probírali, je možné nalézt na webu novazelenauspora.cz, kde je možné podle místa bydliště najít si svého poradce. Pro domácnosti zranitelné je to poradenství poskytované zdarma. Je možné si ověřovat informace i u krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí, které jsou v každém krajském městě, a kontakty, včetně telefonů a e-mailů, jsou taktéž na webu Státního fondu životního prostředí.
1: Taková byla tedy dnešní velká radioporadna. Díky za účast a za odpovědi řediteli Státního fondu životního prostředí Petru Waldmanovi. Naschledanou.
3: Děkuji moc a těším se někdy na viděnou.
1: A také odbornému poradci Centra pasivního domu a šance pro budovy Michalu Čejkovi. Díky, naschledanou.
5: Děkuji, naschle.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
0: Velká radioporadna.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Rekonstrukce křižovatky v Zašové komplikuje dopravu. Ve sportovním areálu Trávníky v Otrokovicích dokončují stavbu sociálního zázemí. Opozice dál kritizuje vládu za postup i rušení koncesionářských poplatků. Dnes bude v regionu převládat oblačno, odpoledne s deštěm a nejvýše naměříme až 27 stupňů. Polední zprávy Českého rozhlasu Zlín a u nich vás vítá Matěj Neradilek. Dopravu mezi Valašským Meziříčím na Vsetínsku a hranicemi se Slovenskem komplikuje přestavba křižovatky v Zašové. Řidiči tam kvůli kyvadlovému provozu čekají v kolonách i desítky minut.
2: Servisní technik Kamil projíždí přes přejezd i šestkrát denně.
3: Musím se tím nějak pobít, no. Spíš by to chtělo lepší řízení tady toho provozu. Trošičku líp organizované, trošku víc kyvadlově, ne, prostě teďka už po třetí jede směr od Rožnova a tady výjezd prostě stojí celou dobu.
2: Přestože rekonstrukce přináší dopravní komplikace, místní vítají. Podle obyvatelky Zašové paní Ladislavy je důležité, že se obec konečně dočkala odstranění nebezpečného přejezdu.
4: Dá se to vydržet, když víme, že to bude k dobru věci, takže se na to těšíme.
2: S omezením a zdržením v dopravě musí řidiči počítat do poloviny srpna. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
0: V létě budou moci lidé využít nové sociální zázemí ve sportovním areálu Trávníky v Otrokovicích. V minulých dnech tam totiž dělníci osadili modulární části stavby a teď na to navazují další práce. Město za ně zaplatí 2 miliony 700 tisíc korun. 1 milion pokryje dotace Zlínského kraje. Opozice dál kritizuje postup a záměr vlády zrušit poplatky za veřejnoprávní média. Zdůrazňují, že dnešní jednání generálních ředitelů Českého rozhlasu a České televize se zástupci koalice nic nepřineslo. Jakou částku by měla média ze státního rozpočtu v budoucnu dostávat, chce kabinet řešit až v pondělí. Předseda ODS Martin Kupka označil jednání vlády za chaos. Podle Pirátů se koalice snaží veřejnoprávní média ovládnout. Pokračuje pirátská poslankyně Andrea Hofmanová.
5: Je to dlouhodobá snaha destabilizovat média veřejné služby ještě před nějakými škrty nebo změnami, protože tato nejistota vyvolává opravdu pochyby u zaměstnanců a za mě je to celé špatně. Pokud chci něco změnit, tak bych si měla mít jasný plán.
0: Zákon o zrušení televizních a rozhlasových poplatků předloží vládě ministr Otto Klempíř za motoristy v pondělí. Americká NASA oznámí složení posádky pro kosmickou misi Artemis 3. Dozvíme se to po 17. hodině českého času. Mise by v příštím roce měla vyzkoušet lunární modul určený pro přistání na měsíci. Zůstane přitom ale v blízkosti Země, řekl Českému rozhlasu šéfredaktor webu Cosmonautics Dušan Majer.
6: Budou moci astronauti vyzkoušet ovládání základních systémů toho landru, provedou výstupy do volného prostoru, no a poté se vrátí na Zemi.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme převážně velkou oblačnost, během odpoledne a k večeru se ve Zlínském kraji rozšíří také dešťové srážky. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Kroměříži v ulici Moravská se střetla dodávka s osobním autem. A to už byla poslední informace z našich zpráv. Další zase za hodinu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

Moravanka uvedla písničkou dnešní pořad Morava krásná zem. Slyšeli jste Danku Magálovou, Ivanku Slabákovou a z brněnského studia Českého rozhlasu vám přeje klidné úterní poledne Karel Hegner. Zatím teplíčko, ale již se přesně podle předpovědi počasí zatahuje, alespoň tady v Brně je to vidět. A tak my uvidíme během dne a večera, co se bude dít. Deštíčku je opravdu třeba, to cítíme všichni a hlavně příroda, to je jasné. No a pokud vy právě nyní cítíte, že byste někoho chtěli potěšit, no tak samozřejmě můžete. Tady je číslo 726465200 a svátek dnes slaví Stanislavy. Mám tady již nějaká přánička písemná a určitě se někdo dovolá a bude přát i svým kamarádům. Takže teď hned ta první gratulace patří paní Stanislavě Fraňové z Jezeřan. Také k dnešním... Je, pozor, pro paní... Ano, je to tak... Pro paní Stanislavu Fraňovou z Jezeřan k dnešním narozeninám, což značí, že i k svátku. Přejeme sestře hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody v kruhu své velké rozvětvené rodiny. Za sourozence s rodinami přeje Marie. Vidíte, jsem se zarazil, on je i svátek, i narozeniny. A ještě jedna gratulace... Mému manželovi, našemu tatínkovi a dědečkovi, panu Petru Františákovi z Poteček, jeho 70. narozeninám. Přejeme mu hlavně hodně zdraví, lásky, osobní pohody, ochranu Panny Marie a také poděkování za to, co pro nás dělá. Ze srdce přeje manželka Jarka, dcera Jana, syn Petr a 6 vnoučat. Tolik první dvě gratulace, díváme se na písničku Jaroslav Janota, Tibor Jánoš, Pod Pálavou a Podlužanka.

0: Vítáme první volající a je to přesně z jednoho místa, jako kdyby se domluvili, to prostě je to náhodička. Nejprve dostává slovo paní Marie a já hned prozradím, odkud je. Přímo z Petrova. Dobrý den, Mařenko.
1: Dobrý den, pane Hegner, přeju vám všem bez rádi a přála bych paní Pučokové k jejímu dnešnímu svátečku hodně, hodně moc zdraví a ráda si za ňu dojedu a vzpomínáme na ňu rádi. Staní, zdravím, ahoj.
0: Ano, ano.
1: Děkuju.
0: Já jsem to věděl, protože paní Staňku si pamatujeme, ona vždycky píše.
1: Ona byla
0: psávala vždycky krádherný, nádherná blahopřání.
1: A to druhé přání bude také z Petrova, že?
0: A to druhé přání bude, už jsem to prozradil, také z Petrova. V Petrově to teď žijelinky jsou nažhavené. Jo, Mařenko, tak se mějte krásně.
1: Děkuju
0: a vystřídá vás paní Karla, ano. Naschledanou. No. Dobrý den, paní Kájo.
2: Dobrý den, krásný dobrý den. Zdravím všechny posluchače i vás, kteří pro nás vysíláte. A naše pozdravení dnes letí samozřejmě taky do Neštové za paní Stanku Cicopovou. Takže Stanislava, Stanička, Staník, jak ti někdy říkal tvůj Pepa, krásné jméno, které zdobí dnešní den. A tak ti, Staňulko, přejeme stálou pohodu. Zdraví, ať je moudré a nezlobí. A moc, moc tě zdravíme a taky všechny ostatní Pučokovi. Sonda a Kája Petrova. Moc vám děkuju.
0: Ano, Káji, to byla náhodička, co? Jedno místo, jedna
2: ano,
0: jubilantka.
2: My na ňu opravdu moc myslíme.
0: Ano.
2: Takže,
0: já vím, že za ta léta, co vysíláme, tak samozřejmě všichni, že Ivanka i paní Jiřinka, tak Květa, tak si paní Staňku pamatujeme z těch krásných dopisů
2: ano.
0: A občas
2: ano.
0: Taky zavolala osobně. Tak přejeme ano. Hezký den do Petrova.
2: Ano, děkujeme.
0: Ať se vám daří. Taky je tam trošku zataženo?
2: Vypadá to zatím hezky, ale má to být taky horší odpoledne.
0: No však, ať prší. Hezký den, naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Milé rádio, chcel by som vás poprosiť o zahratie peknej pesničky pre pána Mariana Blahu z Popudinských Močidlian k jeho dnešnému jubileu, jeho krásnej 60. Prajem veľa zdravia, šťastia, rodinej pohody, nech ťa tvoj parťák poslúcha. To ti praje kamarád Martin s manželkou Pavlínou. Ale pozor, ještě Marián má tady jednu gratulaci, taky k těm samozřejmě 60. narozeninám. Chceme mu zaželat všetko nejlepší, veľa zdraví a šťastí a lásky, rodinej pohody a pokoja. Želáme rodina Lukáčová, milý Štelo, zastav se na chvíločku, dvihni pohár a na zdraví a nech je všetko tak, ako si želáš, zostaň taký, aký si. Tak, tolik gratulace, Stanislav Mášík, Miroslav Irša, vyletěl z Křívánek, Boršičanka, Antonína Koníčka.

0: Tolik Boržičanka a manželé Tarabusovi, jak jim to ladí už 29 nebo 32, teď už se mě to vypadlo zase. Dovolala se Petra Dudová, zpěvačka z Přerova, dovolala se, že jo, zpěvačka kdysi s Moravskou Veselkou, dneska ze Zdomu Nečankou, že Peťo, krásný den ti přeji, ahoj.
1: Ano, dobrý den, pěkné poledne všem posluchačům. Můžu mluvit?
0: No, ano, už se všichni děkuji, tě slyší, děkuji. Povídej.
1: Ano. Důvod, proč dneska volám, tak je ten, že dnešek u nás v rodině a věřím, že i v našem blízkém okolí patří vzpomínce na mého dědu Miloše Kvasnicu. On to teda byl Bohumil, ale to dobrá polovina těch, co ho znali, ve výsledku ani nevěděli. A ten náš děda by dneska oslavil svoje narozeniny 86. Ty loňské jsme spolu s ním ještě oslavili, ale dneska už teda jenom tady tak na dálku. Věřím, že na něj nevzpomínáme jenom my doma, ale i všichni jeho kamarádi, hasiči, muzikanti, přátelé z jeho rodných Dřevohostic, anebo přátelé kolegové z pohřební služby města Přerova, kde právě poslední svoje léta působil jako řečník, velice vyhledávaný. Děda miloval dechovku, miloval slivovici, byl jedním z nejvěrnějších fanoušků a posluchačů právě vaší rádiové stanice. Jenom stal, tak už to ladil a nedej bože, aby mu to někdo přeladil. A co se týče Elánu, tak ten měl vždycky na rozdávání, třeba že už sám měl potom sil míň a míň. Takže kdo teda dneska, prosím, bude mít čas a tuto gratulaci slyšel, tak si dneska, prosím, připijte právě na dědu, on by bečel dojetím. Tak jako každý rok, kdy si psal seznamy gratulantů, po baráku si vystavoval přáníčka a ten svůj den si opravdu od rána užíval. Děkuju moc krát.
0: Peti, samozřejmě na Miloše vzpomínám taky, protože jsme tolikrát tady mluvili spolu a já jsem mu tykal, on mě vykal, ačkoliv byla, nikdy jsme se, ne, on vždycky, ne, já vám budu vykat. Já jsem říkal, ale já ti vykat nebudu, já ti budu tykat, takže si hezká vzpomínka samozřejmě v Dřevohosticích. Peti, děkujeme moc krát, měj se
1: taky
0: krásně.
1: Pěkný den,
0: a taky užívej si, ahoj.
1: Ano.
0: Vlastík Brno, Vlastíku, krásný den vám taky.
2: Dobrý den, pane Hegner. Dovolte mi, abychom prostřednictvím vaším a brněnského rozhlasu mi manžele Anička Vlastík Staníkovi z Brna nechali zahrát naší švagrové paní Stanislavě Staníkové k dnešnímu svátku. Určitě se připojí švagr, potažmo bratr, Zdeněk Staník a děti, dcery Michaela s rodinou v Anglii, dcera Martina v Rušperku s rodinou a dcera Bára s rodinou ve Velkých Pavlovicích. Přejeme mi ze srdce všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody, klidu, osobní rodinné spokojenosti, božího požehnání a celý daří. A zahrajte nějakou pěknou našu valašskou písničku.
0: Tak valašská to nebude, Vlastíku. Možná někdy, teď se dívám, ne, teď nemám tady valašskou, ale
2: ráda
0: tak
2: ráda si s váma zatančí, zaspívá, je velice veselá.
0: Bezva. Dobře.
2: Tak, jo,
0: Vlastíku, mějte se moc hezky a krásný
2: děkuji.
0: Den. Naschledanou.
2: Ano, vám taky naschle.
0: Zahrajte k dnešnímu svátečnímu dni naší babičce Slávce Pospíšilové z Machové. Babi, celá rodina ti přejeme všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky a pohody. Všichni tvoji Rackovjáci a Machovjáci. Děkujeme, přejeme krásný den, my taky děkujeme. A teď zahrají v Norovjané, zaspíváme společně s Jožkou Šmukařem, protože Jožkou Šmukařovi kdysi Dalibor Brázda mladší a Láďa Salčák napsali písničku s názvem Šmukinka, je to speciálně pro něj napsáno a budou hrát i v Norvě, a ne, jak potom k tomu něco dodám. Šmukinka.
3: Český rozhlas Zlín.

0: ráno tolik připomínka. V Norvěné ti už nehrají aktivně, ale v neděli 14. ano, v neděli 14. slaví v Norvi 777. výročí založení, tak tam bude celé odpoledne sláva a v Norvěné se rozhodli, že se setkají a že si zahrají, takže některé ty písničky tam zazní, tak jsem na to moc zvědav. Dovolal se Petr z Vedrovic, Petr Hluska, pokud si pamatuju, Peťo, je to tak?
1: Ano. No, dobré poledne, pane Hegner, vám přeji vašemu zvukovému mistru i všem posluchačům tohoto pěkného dechovkového pořadu. Dnes bych chtěl poslat písničku a poblahopřát naší sestře Stanislavě Fráňové do Jerezdan Maršovic. Přeji za všechny sourozence hodně zdraví, štěstí, lásky, osobní a rodinné pohody, užití svých dětí a vnuků, vnoučat, a těšíme se na společnou návštěvu. Děkuji vám, pane Hebner, a
0: Peťo,
1: přeji vám příjemné odpoledne.
0: Ano, děkuji, Peťo, a malý dotaz, Peťo. Už tam začala ta petangová sezóna ve Vedrovicích?
1: Ano, začala, už jsme hráli několikrát. Včera jsme hráli, opět jsme vyhráli.
0: Neuvěřitelné. Takže už tam ve Vedrovicích zvoní koule.
1: Dobré družstvo.
0: No tak natrénované. Ale hlavně je to společenská, že si člověk tam zasměje. No právě. Zasmějte se, pobavíte se, je to hezké, je to fajn. Peťo, hezký den, taky vám přejeme, mějte se krásně.
1: Ano, vám také příjemné odpoledne v žití.
0: Tak a Peťu, nashledanou, Peťu vystřídá Jaroslav. Jari, dobrý den, Slumačova.
2: Dobrý den, Jaroslav Zelina, Slumačova, rodák z Machové. Tak v pátek mi to nevyšlo,
0: ano.
2: Protože měl můj vrstevník, manžel tady té Slavinky z Machové, Pospíšilové, Štěpa Pospíšilu, měl narozeniny, jak si 6. nebo jak, ani v pátek, ani v sobotu mi to jsem se nedovolal, to je můj vrstevník, od toho půl roku starší jak já, 50. ročník, já jsem až 28. října, Štěpa byl včíl a Slavinka je taky ta Stanislava, tak když to slyším, tak se přidávám, tak Štěpo, Slávku, jestli posloucháte, tak všecko nejlepší, aspoň to zdraví, ať není horší, než je dosavat, no. Tak mějte se, děkuju.
0: Taky Jari, hezké odpoledne, ať se daří, nashledanou. K dnešním narozeninám přejeme hodně božího požehnání panu Josefu Uhlířovi z Křídlůvek, který se o víkendu ženil a teďka je na svatební cestě na Lesce. Ať je stále zdravý a plný energie a jeho preciznost pro vyrábění domácích svíček stále vydrží. To všemu přejí kolegové od Povodí Moravy. A ještě jedna gratulace, všechny vás zdravíme, prosíme o písničku a pozdrav pro bývalou spolužačku kadeřnici Květu Trtílkovou, která se vyučila v roce 1974 až 77 v Gotwaldově Zlíně. Zdravím třídu AB, máme setkání 5. září ve 14 hodin v Luhačovicích. Srdečně se těší Anička Sukovitá Koščelňáková. A ozvěte se na číslo 725455415. No tak to asi nikdo nestačí zapsat, ale vy už si to najdete. Písnička Košulenka tenká a Jarmilku Kachyňovou si připomeneme, jak krásně zpívala zvonicou, kterou řídí Honza Zavjačič.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
3: Tolik upoutávky a pojďme do Biskupic za Liduškou. Liduško, dobrý den.
4: Hezký den. Narozeniny 14. bude mít milá tetička paní Marie Benitová z Biskupic u Hlotových. Tak já za své sourozence nebo za rodinu hejtmánků celou a za sestřenici Helenu Horákovou s tou rodinou z Běřovic u Znojma přijeme hodně, hlavně hodně zdraví. Ochranu paní Marie z Bokých Mašůvek, anděla strážného. Kdyby strýček Antonín žil, přání by se připojil a také písničky potěší všechny Antoniny, co poslouchají a všichni posluchači a či třeba u toho někdo zaspívá, kdo chtě. A nebo i zatanci. Děkuji, hezký den.
3: Hezký den, Liduško, naschledanou.
4: Naschledanou.
3: A v Mařaticích čeká paní Jarmilka. Čekáte, Jarmilko, čekáte?
5: Čekám.
3: Dočkala se, Hegner. dočkala se.
5: Ano.
3: Jak v pohádce, ano.
5: Přivítaní. A já bych chtěla dnešním narozeninám tomu Antonínovi a to panu Antonínovi Chrástkovi z Pitína

0: tomu svátku jemu, jeho vnukovi, který je také Tonekšek, přejeme to samé, ať se neopakuju. A malému Tonečkovi, no není už tak malý, chodí do školy, taky to zdravíčko a pěkné známky. Takže děkuji a pěknou písničku oběma. Naschledanou.
1: Naschledanou, Jarmilko, naschledanou. E-maily tady naskočily, tak je musíme také zmáknout. Dobrý den, pan Hegner. K dnešnímu svátku chci popřát paní Stanislavě Valčíkové ze Sazovic. Přejeme jí štěstí, pohodu, ale hlavně velký kopec zdraví. To jí přejí sestry Zdenka a Marta s celými rodinami a určitě se připojuje i celá rozvětvená rodina. Rozkliknu další e-mail. Hudební dárek jen pro radost potěšení, zahřátí u srdíčka po dnešním obědě u kafička, ať potěší pravidelné dlouholeté posluchače v zahraničí na Slovensku Modrové, paní Jarmilku s panem manželem Karolkem, tak jak se sami nás už přes 10 let těší svou přítomností. Píseň dále, ať potěší jejich dvě děvčata, jediného vnoučka Benjamínka. Závěrem ve Frankfurtu nad Mohanem prostřednictvím internetu v archivu, ať píseň potěší taky jednu z děvčat, to mladou paní Ivonku s přítelem Mauriciem, s přáním krásného blížení se léta pro výše jmenované odvěry Pavla s tímto malým hudebním dárkem od srdce letí k vám, naši milí. Písnička Manžele Gurští, dvě dcerečky a Gloria.

0: František Uher, Vašek Štěrba nám zaspívali a dovolala se Liduška ze Znojma a dostává slovo. Liduš, zdravíme vás.
1: Já vás všechny zdravím a dneska mám dvě přání. První přání

0: je poděkovat mému synovi Sašovi, který se o mě vzorně stará, který udělá první, poslední a mamko, to nedělej. Takže já jsem mu strašně vděčná a v květnu oslavil 45, takže moc mu gratuluju, aby měl zdravíčko. A druhé přání, ať letí na Valašsko mojí kamarádce Vlastičce Adamuškové, s kterou si sem tam pokecáme, ale už je to roky a roky, co jsme se odtamtud odstěhovali a teď bydlíme ve Znojmě a ona pořád brumo v Bylnice. Takže přeju všem i tobě, Karličku, pevné zdraví, protože vím, co to je potýkat se s nemocí.
1: Dobře. Liduško, děkujeme a mějte se moc krásně. A s Vlastičkou si pokecejte, aspoň
0: moc,
1: telefonicky. Naschledanou. Věruška Pitín, dobrý den, Věruš.
2: Dobrý den, pane Hegner. Zdravím vás a všechny posluchače. Dnes slaví svátek naše milá sestra, paní Staňka Pojtíková z Divnic. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí, boží požehnání, ať u nic nebolí, ať je šťastná a zdravá. Přeje jí to sestra Věra s rodinou, Alena s rodinou. A ještě mám jedno přání, chtěla bych popřát naší dceři, která bude slavit narozeniny. Jmenuje se Jitka Machovská a 12. června bude mít narozeniny. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí, boží požehnání. Ať se jí v životě také daří, ať je zdravá a šťastná. Přeje jí to mamka, taťka a brata s rodinou. Vám, pane Hegner, děkuji a přeji vám také zdraví a pěkný den.
1: Mamko, Věruško, 12. je v pátek, tak jste to stihla krásně.
2: No.
1: Jitušce popřát. Mějte se moc hezky v Pitíně, ať se vám daří.
2: A vy se mějte dobře, děkuju, naschledanou.
1: E-maily, ano, dnes slaví svátek paní Stanislava Hájková, přejeme hodně zdraví, štěstí, radosti z vnoučat, božího požehnání to přeje manžel a děti s rodinami. Odkliknu další e-mail, paní Liduško Jonášová, chtěl bych vám ze srdce poděkovat za vaši laskavost, ochotu, vše dobré, co pro druhé děláte. Velmi si vážím přístupu, milého jednání i času, který věnujete lidem kolem sebe. Přeji vám hodně zdraví, spokojenosti, mnoho krásných chvil, ať se vám daří ve všem, do čeho se pustíte. To je poděkování pro paní Lidušku Jonášovou z Dolních Dubňan. To posílá Jarda Wolf, který ještě přeje Staňce Koudelové z Blatnice pod svatým Antoníčkem všechno nejlepší k svátku, zdraví, štěstí, lásku a spokojenost. Naše písnička na Šumavě je Dolina a Budvarka.
3: Český rozhlas Zlín.

0: a dovolala se Maruška z Kostic. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Hegner, já vás zdravím a vašeho kolegu, spolupracovníka, a chcela bych popřát k dnešním narozeninám. Krásné mladé narozeniny, 14 roků, slaví dneska i Matěj Křeháček z Březové. Tak já mu přeju hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a lásky od svých blízkých. Nech má samé dobré kamarády a nech se mu v životě všecko daří, jak v životě, tak rád sportuje, tak aj ve sportě, a nech si užije prázdnin. Tomu přeju, aby to všecko mu vyšlo tak, jak všecko nech se mu vyplní tak, jak by si přál.
0: Dobře.
1: A pane Hegne, dneska, když je té Staňky, tak bych písničku poslala Staňce Kociánové z Kostic a přeju jí hlavně hodně zdravíčka, nech ji ta písnička potěší a nech se podělí o tu písničku aj s Laďou, jejím manželem. Tak jim přeju také hlavně to zdraví, zdraví. A ještě písničku pošlu, čula jsem včera před chvilkou zpívat pana Svaťu Tarabusa, který měl nedávno před pár dňama 50. Tak také nech se mu daří v té druhé 50. tak jak té první, zpívání, zpívání a i v životě, a přeju to aj jeho manželce. Hlavně zdraví. Děkuju, pane Hegner, vám to přeju také.
0: Děkujeme, nápodobně, Maruško, mějte se krásně, nashledanou.
1: Nashledanou, děkuju.
0: A ještě e-maily, ať to stihneme, prosíme o písničku pro paní Boženku Kotoulkovou a Růženku Máchovou. Jsou to celoživotní kamarádky, které spolu pracovaly. Přejeme jim hezký pohodový den, a to přeje Věra s rodinou. Odkleknu další. Dnes je tomu 55 let, co se narodila naše milovaná maminka Hanka Galatová Rozená Nebojsová z Marev u Bučovic. Milá maminko, dnes slavíš své narozeniny a my ti od srdce přejeme k těmto půlkulatinám hlavně zdraví do dalších let, pozitivní pohled na věc, chuť do práce a cvičení, radost z dětí a vaření, dále úsměv na tváři a spoustu přátel kolem sebe. Užij si svůj den, těšíme se na nedělní oběd. Máme tě moc rádi. Babička Vlasta, dcera Peťa s Kubou, syn Honzík s Lucí a malým vnoučkem Toníčkem. Tak tolik e-maily a písnička, dívám se dobře, Adam Hudec, Miroslav Záhorský, Pod Tatrami a Maguranka,

0: Zdenička z Obřan se dovolala. Zdeničko, dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý den a krásný den vám přeji. Zítra má naše kamarádka a spolužačka Jituška Vojtková z Obřan 90 let. Taky přejeme za všechny zbylé spolužáky a spolužačky pevné zdraví a když ne pevné, tak aspoň lepší, štěstí a pohodu. Jitulo, to ti přeje Zdena, Jarka z Obřan a Liba z Maloměřic. Děkuji.
0: Taky, mějte se hezky.
1: Já jsem ráda, že jsem se dovolala.
0: Ano, skvěle, skvěle. Pěkné odpoledne, Zení, pěkné odpoledne.
1: Tež, ano, naschle.
0: A ještě Zenička, tentokrát z Jalubí. Dobrý den, Zení.
2: Dobrý den, zdravím vás tam všechny. Prosila bych pěknou písničku 7.6. Měla vnučka Ivetka Machů z Vysokého pole, svátek 9. mají Staňky. Dneska jako Staňka Sedláčkova z Košíků a Staňka Sedláčkova ze Slopného. 13.6. má manžel svátek Antonín, 14.6. Víťa Machů má narozeniny a 15.6. má svátek, to je také z Vysokého pole. 23. to mám já zase, abych nezapomněla. 25. Staňka Sedláčkova z Košíku má narozeniny, 27. je Lucka Sedláčkova narozeniny a 29. bude Pavla, tak máme vnučky, mají dva Pavly. Pavel Novotný z Jaluby a Pavel Novokonečný ze Šelešovic. Všetkým přeju hodně zdraví, štěstí, lásky, boží požehnání. Hlavně to zdraví.
0: Dobře.
2: Moc vám děkuju.
0: Taky a díky, naschledanou, Zení. Tak ještě nám zahraje Miločanka od Michala Čmarady, Krištofa Neduchala z Ratíškovských Vinohradů.

A my se budeme loučit, těším se v 18 hodin na setkání opět s vámi. Ještě na závěr nám zahrají žadoviáci od Metoděje Prajky. Falešnou právě začali, tak dobře poslouchejte a hezké odpoledne.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Proč se v Česku tak daří internetovým podvodníkům s láskou? Nový publicistický pořad Rozpleteno, lov na osamělá srdce. ČT2. Strhující příběh fotbalové hvězdy. O splněném snu slavného českého fotbalisty v dokumentu Jan Koller, příběh obyčejného kluka. A ČT Art. Portrét geniálního a neskrotného malíře v premiérovém dokumentárním cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Billboardy pod bývalým soudem v centru Zlína zaplnilo streetartové umění. Nový venkovní areál ve Zlechově na Uhersko-Hradišťsko nabízí posezení pro zhruba 200 lidí. Kapela Elán odehraje v Praze rozlučkový koncert. Dnes bude v regionu převládat oblačno, odpoledne s deštěm a nejvýše naměříme až 27 stupňů. Matěj Neradělek připravil zprávy Českého rozhlasu Zlín. Billboardy v ulicích Soudní a Bartošova v centru Zlína dostaly o víkendu novou podobu. Streetartoví umělci ze Zlína, Olomouce, Přerova i Brna je proměnili v galerii pod širým nebem. Podle organizátora akce a zlínského zastupitele za Zlín 21 Ondřeje Slováčka tak nově vznikla takzvaná Baťova zeď.
3: My jsme byli i domluveni, že to bude pestré, jo? Že tam nebudou jenom grafity, ale že tam budou nějaké postavy nebo že tam budou tváře. Hrozně se mi líbilo právě, že se tam podařilo dostat i toho Tomáše Baťu.
1: Billboardy do majetku města přešly nedávno. Původně plochy zaplnily hlavně nevzhledné nápisy. Billboardy budou až do jejich plánované demolice sloužit právě streetartovým umělcům. Ve Zlechově na Uhersko-Hradišťsku mají nový venkovní prostor pro konání kulturních a společenských akcí. Vznikl ve sportovním areálu a nabízí kryté posezení pro zhruba 200 lidí s kuchyňkou a tanečním parketem. Pokračuje nezávislý starosta Zlechova Ondřej Machala.
4: Ten prostor by měl sloužit pro konání kulturních akcí, pro večerní zábavy. Novinkou bychom tam chtěli dát večerní promítání filmů, fotbalových zápasů a slavnostní otevření je naplánováno na sobotu 27.6. při příležitosti konání oslav 80 let fotbalu ve Zlechově.
1: Kapela Elán zahraje v pražské O2 aréně rozlučkový koncert. Frontman slovenské skupiny Jožo Ráš už dříve v doprovodném videu oznámil, že plánují s kolegy konec koncertní kariéry. Dnes večer vystoupí se speciálními hosty a bývalými členy skupiny, která byla založena v roce 1968. Popsal Jožo Ráš ve videu na sociálních sítích.
5: Často polomrtvý vystupujem na pódium. Ale ako sa na lesa ocitnem pred 10 000 fanúšikov, zrazu mám energiu na všetko, som plný tie najlepšie možné energie. Koncerty sú pre nás veľmi náročné, takže ďalej vystupovať nebudeme, to je isté.
1: Nejrozšířenější nelegální drogou v Evropě zůstává konopí. Vyplývá to z výroční zprávy agentury Evropské unie pro drogy za rok 2024. V daném roce podle ní v unijních zemích zemřelo v důsledku užívání drog nejméně 7600 lidí. Nejčastěji za to mohly opioidy, většinou v kombinaci s jinými látkami. Zpráva upozorňuje, že drogy mají stále negativnější dopad na evropské zdraví a bezpečnost. Jsou totiž dostupnější, rozmanitější i účinnější.
2: Počasí.
1: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji velkou oblačnost, během odpoledne taky déšť a nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Ve Vsetíně v ulici Jasenická se střetl autobus s osobním vozidlem. A to byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Další chystáme na příští hodinu. Do té doby Alex a host.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
6: Patří k našim předním sopranistkám, 20 let je členkou Národního divadla, hostuje na světových scénách a je laureátkou řady ocenění. Operní pěvkyně Kateřina Kněžíková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala operní pěvkyně, ostatně jsme ji teď mohli před malinkou chvílí slyšet pět, ale teď ji uslyšíme mluvit. Kateřina Kněžíková, ještě jednou vítejte u nás. Už jste si dneska broukla? Už jste se rozespívala?
1: Ještě jsem si dneska nebroukla, myslím si, že dneska mám den volna, tak to ani, myslím, nenastane. Já se snažím, když mám volno, vůbec skoro nemluvit, když nemusím. Šetřím hlasivky, co se dá, protože když ten den je plný mluvení a zkoušení v divadle nebo představení, tak ty hlasivky jsou prostě docela dost namáhané. Tak se snažím využít toho, že nemusím některý den vůbec nic.
0: Vůbec nic, ale tady s dovolením poprosím, přeci jenom bude potřeba váš hlas a bude potřeba ho trochu namáhat. Když máte unavené hlasivky, jak se to projevuje u vás a co děláte?
1: Tak unavené hlasivky se projevují, myslím, u každého stejně, akorát ti, kteří nejsou hlasoví profesionálové, si toho úplně nevšimnou. Chraptíme, nemáme ten hlas tak volný v těle. A já mám ráda, když si najdu čas na kryokomoru, jezdím do Modřan. Tam jsou úžasní lidé, kteří vždycky všecky přivítají a pomůžou jim. Tak ty 4 minuty, já tomu říkám razák, v tom razáku jsou blahodárné, takže já si myslím, že to je jedna z možností a ideálně dobře se vyspat, to je taky skvělá záležitost, a nemluvit.
0: A nemluvit, no ale pokud mám správné informace, tak vy máte 2 menší děti, ne úplně malé, ale menší, právě, že už tam nastupuje ta výchova a občas i zvýšený hlas, nebo ne?
1: No samozřejmě to taky. Já když jsem teda, mám takovou metodu, že když jsem unavená, oni to poznají, já teda, oni jsou tak hrozně hodné, že poznají, když jsem unavená nebo když potřebuju mlčet, ale když už to nejde, tak tleskám. Tak já, nebo si vezmu píšťalku, to jsem taky jednou udělala. Je to takové trošku spartianské, ale já když opravdu potřebuju před představením si odpočinout, tak jsou holky zlaté a nechají mě vyspat. Já si nemůžu stěžovat, teď už mají 8 a 12, tak to není tak strašné. Když si to bylo hodně o vysvětlování, o tom permanentním mluvení, ale to se taky dá, všechno se dá.
0: Všechno se dá, takže pečují o maminku?
1: Pečují, jo, to určitě.
0: Půjdou ve vašich šlépějích?
1: Já doufám, že ne. U té starší, u Adélky, se to docela očekává, ta má takové umělecké sklony, ale ta mladší bytí hudba baví a sama k tomu přistupuje hezky a s takovou vášní sobě samou, že si vezme flétnu nebo si něco pinká na klavír, tak s železnou pravidelností usíná na všech koncertech jakýchkoliv decibelů, takže to je její takový jev, ale ona tu hudbu má ráda jako konzument, teda do té doby, než usne. Ale Adélka, ta starší, je prostě, má tu uměleckou duši.
0: Ale asi jste i s tím tak trochu počítali, nebo s tím počítáte, protože přeci jenom ty geny, jak maminka, tak tatínek, operní pěvci světového formátu, tak jste na to připravená? Povedete dceru tomu?
1: No, když si to samozřejmě bude moc přát a budu vidět nějaký jako progres, tak samozřejmě, že ji podpořím. Ale ani jeden z nás dvou, jako rodiče, my nemáme rodiče umělecky založené, nejsme z hudebních rodin. A podívejte se, kam jsme se dostali. Takže myslím si, že spoustu, člověk má spoustu talentů, je důležitý je podchytit, myslím, v ten správný čas a motivovat je a rozvíjet to. A tak se tak nějak u nás u obou stalo, a když to třeba nebudeme tolik rozvíjet a tolik podporovat, tak třeba se stane, že Adélka bude mít, jak můj tatínek vždycky říká, krásné normální povolání.
0: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s operní pěvkyní Kateřinou Kněžíkovou, která absolvovala Pražskou konzervatoř a také hudební a taneční fakultu AMU, Akademie muzických umění v Praze. Vy jste zmiňovala v tom minulém vstupu, že vaši rodiče nebyli hudebně nadaní, že to vy jste prorazila tento směr. Jak jste, řekněme, se prosazovala doma, aby umožnit, protože ta poznámka o tatínkovi, že vnučka bude mít normální školu, tak asi to nemuselo být úplně jednoduché.
1: No, na jednu stranu já jsem měla rodiče, kteří mě podporovali, protože já jsem od asi 5 let hrála na klavír, takže u nás ta hudba byla vždycky všudy přítomná, ale vždycky jenom jako prostě věc pro zábavu. Nikdy jsme nepřemýšleli, že bych se mohla tím živit, že by to mohlo být moje povolání. A pamatuju si právě jednu cestu s tatínkem, když mě odvážel z klavíru domů, říká, nechceš si vybrat nějaké normální povolání, že ani sám on nevěděl, co si pod tím vším má představit, a myslím si, že já jsem taky nedohledla tak daleko, jak bych třeba teďka z perspektivy rodiče mohla dohlédnout. A maminka vždycky byla taková podporující v tom slova smyslu, že mi nekladla žádné, co kdyby to nevyšlo, nebo zkrátka to byl tak neuchopitelné moje rozhodnutí pro veškerou rodinu. Že byste to hezky teda nazvala, že jsem prorazila. Já tomu říkám jinak, já jsem ta černá ovce, která dělá úplně něco jiného než všichni ostatní. A to, tahle vaše perspektiva se mi líbí víc.
0: Tak je to svým způsobem, že jste vlastně průkopníkem toho oboru, nebo vůbec asi uměleckého oboru ve vaší rodině?
1: Asi ano. Ale já bych řekla, že opravdu jsem k tomu vždycky inklinovala, byla jsem vždycky extrovertní dítě, takové velmi živé, pořád jsem se do něčeho strojila, brala jsem mamince ty boty na podpatku, pořád jsem se natřásala, pouštěla jsem si tady pana Žbírku doma a paní Rotrovou a různé vlastně další popové zpěváky a pořád jsem jako tancovala. Takže jsem k tomu vlastně projevu před lidma měla vždycky blízko. Tak se nějak sešly okolnosti, že se to potom projevilo, takže jsem si to vybrala jako své povolání, ale nikdy by mě to, ještě když jsem se hlásila na střední školu, tak by mě nenapadlo, že bych mohla být operní pěvkyní, protože jsem se hlásila úplně někam jinam a chtěla jsem dělat úplně něco jiného.
0: A co jste chtěla dělat?
1: Já jsem chtěla dělat laborantku farmacie, protože moje sestra je magistra farmacie, má lékárnu a moje naivní utkvělá dětská představa byla, že budu stále se svojí sestrou a budu prostě jenom s ní dělat to, co mně přišlo v jejich očích jako skvělé, nebo i v tatínkových očích, protože my máme takovou, jako moje babička byla taky magistra farmacie, takže tak jsem se chtěla takhle otisknout podobně a stalo se úplně pravý opak.
0: Stal se pravý opak, ale pop nebo popový zpěv vás minul, mm-hmm, a šla jste rovnou studovat, ano, operní zpěv, nebo ano, jak to bylo tě rozhodnutí?
1: Já jsem vždycky, vlastně byla jsem učena na základní umělecké škole takovým tím klasickým způsobem a nikdy mě nenapadlo, že bych mohla zkusit popový zpěv. Moje paní učitelka mi třeba dávala zpívat nějaké muzikálové písně, ale pořád to byl klasický muzikál. Takovou nějakou přirozenou formou jsem to konzumovala, ty hodiny zpěvu, až potom jsem viděla to, čemu já se jako v malé míře učím, tak jsem viděla potom na tom představení svém prvním a to mě úplně jako uchvátilo. A tam nastal ten přerod, že jsem prostě druhý den přišla a řekla, viděla jsem prodanou nevěstu a já jednou teda budu Mařenka, tak moje paní učitelka málem dostala infarkt. Ale od té doby jsme vlastně pracovali velmi systematicky, aby mě poprvé na konzervatoř nevzali v 16 nebo 17, tak nějak v tom, myslím, po prvním ročníku na Gimplu, tak potom už já vždycky, když se mi něco nepovede, tak podřadím a jedu ještě rychleji. Tak to je můj projev doposavat, že mě jenom tak něco nebrzdí.
0: A to se vám vyplácí?
1: Mně se to vyplácí nějak, to, že jsou nějaké překážky, mě vlastně jako nezastrašuje a snažím se je teď už s věkem, s takou grácí překračovat. V mladším věku jsem, prostě to byl turbo diesel, jela jsem nevidět vpravo vlevo.
0: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala operní pěvkyně sopranistka Kateřina Knižíková, která je už rovných 20 let členkou Národního divadla. Slavíte takové kulaté výročí?
1: No já si totiž nikdy nemůžu vzpomenout, když jsem tam začala jako v angažmá, protože já jsem předtím už měla, myslím, sezonu až dvě v Národním divadle jako host.
0: A
1: myslím
0: si, že stálá členka.
1: Ano, teď jsem stálou členkou 20 let a to je teda už nějaký číslo.
0: To ano, to jste tam pomalu nastupovala v dětském věku.
1: No to
0: pomalu. Pomalu. Vybavíte si ty začátky?
1: Jako by to bylo včera, na některé inscenace si strašně ráda vzpomínám. Mám pocit, že veškerá práce, která ke mně přišla, já jsem ji nevnímala jako práci, ale jako zábavu. Takže to byla taková jedna velká jízda a radostná, musím říct. I když jsem se cítila takzvaně neohroženě, protože jsem měla opravdu, myslím, 23 nebo 4 let, když jsem nastupovala do Národního divadla, tak člověk je vybaven takovou neohrožeností, což je velmi potřeba, protože myslím, že člověk, když by vnímal v tom věku to, co se všechno může stát a jak těžké povolání, obzvláště psychicky to je, tak by asi do toho molochu nikdy nevlezl, ale ta taková ta neohroženost, no, nebo neinformovanost člověka možná ještě více popouzela k lepším a lepším výkonům. Strašně ráda jsem chodila do divadla. Já pořád chodím ráda do práce. Trošku s těmi dětmi je to jiné, ale já to vlastně neberu jako práci. Ještě jsem stále nedošla do toho, že by to měla být jako taková ta práce. Jsem pyšná na to, když si vezmu ten klavírní výtah pod paži a jdu do divadla. Spousta lidí mi teda říká, že jsem hrozná konzerva, protože bych měla si koupit tablet a mít to jednodušší a šetřit svá záda. Ale nějak mě ta vůně té knihy pořád baví.
0: Pořád vás baví, pořád to není pro vás práce, to je velké štěstí, velká radost v životě, když profese je zároveň koníčkem. A vy jste říkala, byla jsem vybavena nějakou neohrožeností, ale také silným hlasem, zvlášť v Národním divadle.
1: Já si myslím, že jsem díky těm rolím, které jsem tam dostávala v tom začátku, což nebyly úplně veliké role, ale bylo dost malých, tak jsem se prospívala, musím říct, do toho stavu, ve kterém jsem teď. Asi z mého subjektivního pohledu bych neřekla, že by ten hlas byl nějak velký, ale rozhodně byl nosný a zkrátka jsem dokázala utáhnout ten prostor Národního divadla nebo Stavovského divadla, kde jsem zpívala asi nejvíc, protože jsem začínala v operách klasicistních, čili Mozart nejčastěji nebo baroko a díky tomu typu oper jsem se, myslím, vyspívala do toho Janáčka, Dvořáka, Smetany, Pučínyho, co teď vlastně je mým denním chlebem.
0: A je nějaká operní postava, kterou byste chtěla stvárnit a ještě jste nedostala tu příležitost?
1: Já bych strašně chtěla stvárnit postavu Taťány v Evženu Oneginovi a tu příležitost bohužel nedostanu. Byť se taková příležitost naskýtá v Národním divadle, ale můj pan šéf se zkrátka rozhodl obsadit někoho jiného, což mě opravdu moc mrzí, protože si myslím, že přesně ten typ postavy je takzvaný šitý na míru tomu mému hlasu. Ten slovanský repertoár mi dělá velice dobře, ale jak já říkám, když se některé dveře zavírají, další se otvírají, a asi už si říkám, že se nebudu trápit něčím, co není v mé moci.
0: Co není ve vaší moci a třeba to přinese něco právě jiného, třeba možná ještě lepšího.
1: Třeba.
0: Je něco takového?
1: Já nevím.
0: Nebo už se vám takhle, už se vám otevřely nějaké dveře?
1: Určitě. Já jsem strašně šťastná, že jsem dozrála do toho janáčkovského repertoáru, protože ty hrdinky Janáčkovy jsou absolutně úžasné. Já mám štěstí, že můžu zpívat Janufu, Káťu Kabanovou, Lišku Bystroušku. To mě činí obrovskou radost a potěšení a taková Rusalka, to je přeci za odměnu. Takže já nemám na co si stěžovat. A těch úkolů krásných mám dost, mám nádherný koncertní příležitosti, takže tak, jak to je, tak je to správně.
0: Kateřina Knižíková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: skladba Jeden Bůh a dva interpreti, náš dnešní host Kateřina Kněžíková a Štefan Margita. Čí to byl nápad ostatně si spolu dát duet?
1: Ostatně jako vždy Štefánka, pana Margity, protože on vždycky přijde s něčím netušeným a já se mu bojím říct, že na to nemám, protože je tam ta hranice toho operního crossoverového světa a já si vždycky myslím, že na to zkrátka nejsem dobrá interpretka, ale on mi dá svůj čas, vždycky mě tak nějak poponouká, hezky to zabalí do hezkého balení ten dáreček a já potom vždycky řeknu samozřejmě Štefánku, budu hrozně ráda, když tam u toho budu moc být s tebou, protože já hrozně ráda se Štefanem trávím čas, nejenom na jevišti mimo něj, je s ním obrovská legrace, je to ryzí člověk, velký srdce, takže já ho mám hrozně moc ráda.
0: Umíte vlastně říkat ne Štefanovi Margitovi, tedy neumíte
1: ne,
0: říct ne,
1: tomu
0: to jsem
1: ne,
0: pochopila.
1: Ale umím, čím jsem starší, tím víc to umím a nečítí mi to vlastně to moje rozhodnutí problém. Když jsem řekla ne, tak jsem ještě zaváhala, ale teď už opravdu jsou věci, u kterých je potřeba říct ne a nějak si vymezit ten svůj prostor a čas.
0: Jak to vlastně vypadá, když studujete skladbu, třeba tu, kterou jsme teď právě slyšeli?
1: No, je otázka, jak ta skladba je dlouhá, náročná. Samozřejmě, když máme skladbu nebo operní roli, tak to jde, to jsou diametrálně odlišné záležitosti. Tuto skladbu jsme natáčeli na CDčko, myslím, Xmas. No, teď už to nebudu počítat, to bych nespočítala hrozně moc dávno, ale když potom přijdu k operní roli, tak to jde do několika měsíců. Já nejsem ten člověk, který by se připravoval během 14 dnů na roli. To já neumím. Čeká mě vlastně, když se naučím roli, tak čeká nás všechny to zkušební období, které je těch 6 týdnů a potom je teprve premiéra, ale já než

0: Ne, a naopak, máme takové nějaké nepsané pravidlo, ale my se hrozně rádi bavíme na téma hudba obecně, takže nám nečiní problém se zeptat na, jestli třeba, co si myslíš, že je vhodná tahle role, nebo tamta pro mě, nebo ten horizont, protože to je taky strašně těžké se pohybovat v tom horizontu, protože ten náš časové, myslím, ten náš nástroj každým rokem je jiný, obzvlášť mezi 40. a 50. rokem u dam, u žen s vyšším hlasem, to je tam opravdu velký rozdíl mezi ženským a mužským. Takže se tak jako ptáme, ale že by to byl hlavní můj poradní hlas, to rozhodně ne. Já mám svého kouče, který se mnou probírá potom už ty konkrétní věci hudebního ražení. Chodím za ním, takže to není... Adam zkrátka není ten první a poslední člověk, to určitě ne.
1: Tak to zní hrozně, ale víme,
0: já si myslím, že to je i tak naopak, ono to tak, to je prostě jako práce, jako studium, takže každý má i jiný způsob, jak se učí, tak v tom je spousta takových jako záludností, na které je potřeba mít i další ucho.
1: Vy jste zmiňovala to, že se mění ten váš nástroj pracovní, tedy hlas. V jednom rozhovoru jste říkala, že se vám změnil po porodu dcery a jednou tedy po 40. Jak se to potom projeví ve vašich rolích nebo v tom, co zpíváte?
0: Tak když to vezmu v tom kontextu těch 20 let, tak já jsem začínala na komických rolích, takového jako hlasově lehčího typu, které se pohybovaly vysoko, byly vlastně, ty notičky byly rychlé, byly tam jako koloratury, takový prostě typická komická role. Teď jsem více charakterní, už tak jako neběhám, tedy myslím hlasově. Člověk má trošku barevnější ten hlas, více usazený v těle, možná i nižší, to si můžeme jenom jaksi se podívat na to, jak mluvíme třeba, když nám je 20, nebo když nám je třeba 60, že ten hlas zkrátka jako takzvaně jde dolů. Tak to jsou všechno věci, které, když je člověk zpěvák, tak s tím musí počítat a ten repertoár je tomu uspůsobený. Takže člověk, který třeba sopranistka, která začne liricko-koloraturním sopránem, jako já, tak postupem doby třeba jde do lirického nebo dokonce dramatického, mladodramatického. Takže ono se to opravdu jako mění, vyvíjí a člověk by to měl respektovat a netlačit se někam, kde prostě co mu nepřísluší.
1: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je s námi operní pěvkyně, sopranistka Kateřina Kněžíková. Mluvili jsme o změně hlasu, říkal jste, že změna je přirozená, změna hlasu, změna barvy hlasu je přirozená věc pro zpěváka, nicméně ještě se vás to dlouho týkat nebude, ale máte připravenou variantu, že ten hlas jednou nebude fungovat tak, jak funguje nyní?
1: Samozřejmě, že mám připravenou, já už docela i realizuju, ne v tom slova smyslu, že bych nebyla schopná zpívat, ale mě hrozně baví učit. Takže já už teďka jsem se jela, já si myslím, že teďka, to už je takových dobrých 8 let, možná 10, co předávám nějaké zkušenosti. Já tomu úplně neříkám, že učím, protože ta skvadra těch lidí, kteří ke mně docházejí, jsou vlastně buď mi kolegové, nebo lidi, kteří třeba mají po škole, tak to nejsou úplně neznalí oboru. Tak mě to hrozně baví. Myslím si, že to bude ten můj ta moje další cesta, kterou třeba po 50 nebo v 55. Uvidíme, jak to půjde, no. To člověk nikdy nemůže vědět, kdy ho ten život překvapí.
0: Takže zadní vrátka máte připravená, ano. Ale že byste přišla třeba k činohře jako Soňa Červená, tak nic takového nemáte v plánu.
1: Ne, to nemám. Já se nejradši se upozadím a budu sledovat, jak někdo jiný se trápí. Aha. Zkrátka, jak někdo jiný, někomu jinému se daří aplikovat to, co třeba já mu radím a dělá mu to radost.
0: A jeviště a potlesk by vám nechyběl?
1: Já už se teďka přiznám, musím říct, že když koukám na nějaký koncert nebo představení svých kolegů, tak jsem ráda, že tam třeba nejsem a hrozně moc si to užívám. Už jsem tak málo, nevím, v takovém asi věku, že mě to jako netrápí, že u toho nemusím být u všeho, a tak je to asi taky dobře.
0: Má to tak i váš manžel? Myslím, tak si, uvažuje, že jednoho dne prostě...
1: Já nevím, jestli on teda bude učit. Ale dokážu si ho představit v nějaké jako agentuře, manažerské pozici s jeho zkušenostma, hlavně s jeho povahou. On je velký realista na rozdíl ode mě. Já bych nemohla v životě vést žádnou instituci, to by byl rozklad v přímém přenosu za pár týdnů. Takže nebo aspoň nemám ještě ty zkušenosti, neumím se v té pozici vůbec vidět. Já radši ještě budu zpívat nějakou dobu a potom to žezlo předám mladším. Už teď máme úplně úžasnou generaci mladších zpěváků.
0: Takže máme talenty.
1: Ano, samozřejmě.
0: Operní svět nezůstane osamocen.
1: Ne, ne, ne.
0: Je někdo konkrétní, kdo se rýsuje?
1: No, se už vyrýsoval. Těch vyrýsovaných, teď to zní hrozně pejorativně, je celá řádka z těch žen. Můžu jmenovat Jarmilu Vantuchovou, Tamaru Morozovou, to jsou už vlastně ostřílené pěvkyně v Národním divadle, Daniel Matoušek, to je skvělý mladý tenorista, Raman Hasimau, další tenorista, a to je celá generace 30+, a Matouškovi teda ještě ani 30 není a už debutoval v Královské opeře v Londýně, to je takový přírodní ukaz, bych řekla, na jeho věk. Asi něco podobného, jako když já jsem byla v jeho věku a měla jsem přesně takovou krásnou kariéru plnou hezkých úkolů, tak on to taky tak má. Myslím si, že ještě už je daleko přede mnou, co se týče toho srovnání. Takže spousta úžasných vlastně pěvců, kteří tu operní scénu už teď táhnou a je to tak správně.
0: Kateřina Kněžíková je s námi ve vysílání.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Kateřina Knižíková, operní pěvkyně, sopranistka, která je také maminkou dvou dětí, dvou dcer, z nichž zřejmě jedna tady půjde ve vašich šlépějích. Vy jste dříve někde uvedla, že dělat něco pravidelně v současné době je pro vás sci-fi, ale kdybyste přeci jenom mohla dělat něco pravidelně, tak co by to bylo?
1: To je krásná otázka. Fakt, že jo. Já si totiž s tou svojí nepravidelností vůbec neumím samu sebe představit, že něco dělám pravidelně. Já bych chtěla zařadit do svého života pravidelně sport, lépe řečeno sport, protože vlastně to na to vůbec nemám čas. Mně se hrozně líbila doba, kdy jsme s mým mužem ještě bezdětní chodili hrát badminton s přáteli, to bylo vždycky krásné se s nimi vidět. A bylo to vlastně každý týden, ta pravidelnost tam byla. A jediný, co já teď dělám pravidelně, je, že se pravidelně učím své role, aby toho na mě nebylo najednou hodně, ale ta pravidelnost v tomhletom ohledu sportovním by se mi třeba do budoucna kolíbila, že bych měla každý čtvrtek třeba večer volno a šla si zatancovat s kamarádkou, se kterou to teda plánujeme už asi měsíc a pořád ne a ne to doplánovat, protože všechno je nějakým způsobem daný v nějakých škatulkách a já s železnou pravidelností ty škatulky obcházím ze všech světových stran, takže to prostě pro mě vůbec není.
0: Tak ale prozradila jste mi, že teď vlastně vám končí sezona a že přeci jenom v létě si trochu času najdete, tak krátká pravidelnost tam třeba bude.
1: Ano, já miluji zahradu, na té se budu učit nové role, až si teda odpočinu. Čekají mě krásné vystoupení v další sezóně. V Litni, na to se úplně ohromně těším, tam v zámeckém areálu. Bude prodaná nevěsta jako koncertní oslava 15. výročí, tak na to se hrozně moc těším. A potom už přijde nová sezona s dalšíma výzvama, tak důležité bude, aby si člověk odpočinul a načerpal nové síly, protože jsem měla dvě sezony v kuse a to zkrátka není úplně ideální.
0: Tak, ale přitom zmiňujete práci, myslím koncerty.
1: Ano.
0: Tak máte tam někde, řekněme, rezervovaný čas vyloženě pro dovolenou ano. Bez zpěvu?
1: Celý červenec je rezervován proto, abych si užila nejenom svého volna, ale i rodiny. Budeme ve Znojmě. Pojedeme na Sardiny, budeme mít prostě společný čas a potom ten srpen už je takový připravující se na nejenom operní a koncertní role, jedu taky do Kroměříže na masterclass, kde jsem už asi taky desátou sezónu. Tak je to pořád, jak se říká, busy, pořád se něco děje, ale je důležité, aby člověk tam našel. A já už si i můj muž, oba si dáváme ten volný čas do diářů a neměníme to, nebo úplně z krajní nelibostí.
0: Tak, ale na dovolenou jedou dva operní pěvci. Projevuje se to tam nějak na té dovolené? Nebo vůbec?
1: Myslím
0: Není
1: si,
0: o vás slyšet, takzvaně.
1: Je o nás slyšet, když mluvíme, to stačí. Ono, máme trošku posazenější hlasy a naše děti teda taky nejsou úplně tiché vody, protože jak obě dvě rády říkají, my za to nemůžeme, že jste nám nadělili tak velký hlas, když je okřikuju, aby byli sticha. Takže to je jejich kontra.
0: Ano, je potřeba ho využít. Já moc děkuju, že jste tu dnes s námi byla a hezké léto. Kateřina Knižíková.
1: Já moc děkuju za pozvání, hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Tučňáci Humboldtovi se ve zlínské zoo přestěhovali do bývalého výběhu lachtanů hřivnatých. Vsetínský podchod zdobí malby znázorňující život v rybnice i na trávníku. Vláda chce poslat zákon o změnách financování veřejnoprávních médií do sněmovny příští týden. Dnes bude v regionu převládat oblačno, odpoledne s deštěm a nejvýše naměříme až 27 stupňů. Matěj Neradilek připravil zprávy Českého rozhlasu Zlín. Návštěvníci zlínské zoo ode dneška najdou tučňáky Humboldtovi na novém místě. Chovatelé je přestěhovali z expozice u zátoky rejnoků do bývalého výběhu lachtanů hřivnatých poblíž hlavního vstupu do areálu. V novém domově mají větší bazén, spoustu kamenů i upravené zázemí. Jak zvládli první chvíle postěhování, popisuje zoolog Václav Štraub.
2: Ve své podstatě nás i překvapili, jak klidně vešli, rozhlédli se po výběhu, hnedka vyzkoušeli bazén, pak se zase vrátili na souš, takže myslím si, že to zvládli nadstandardně a teďka se na ně dívám a vykazují rozhodně chování, které není nějaké stresové a myslím si, že jsou spokojeni.
0: Nový kabát dostal železniční podchod mezi částmi Trávníky a Rybníky ve Vsetíně. Vyzdobil ho umělec Michal Filák, kterého lidé znají pod přezdívkou Prorok. Loni v létě vymaloval vnitřek podchodu. Letos v květnu přidal malby i na čelní stranu od Trávníků. Co všechno teď na zdech lidé uvidí, popisuje mluvčí vsetínské radnice Jana Rašková.
3: Na pravé straně podchodu umělec znázornil trávník, aby navázal na malbu z vnitřní strany. Na levé straně je vyobrazeno prostředí rybníku, které rovněž koresponduje s malbou uvnitř. Svou prací se umělec snažil zachytit valašskou přírodu. Na zdech podchodu tak najdeme například volavku, kterou lze na Vsetínsku skutečně zahlédnout.
0: Zákon o změně financování veřejnoprávních médií by po pondělním jednání vlády mohl zamířit do sněmovny. Kabinet chce převést Českou televizi a Český rozhlas pod státní rozpočet od ledna příštího roku. Jestli se k návrhu poslanci dostanou ještě před letní pauzou sněmovny, ale není jasné. Koalice má totiž podle předsedy dolní komory Tomia Okamury z hnutí SPD více priorit.
4: Máme tam stavební zákon, teďka já chci dát na příští schůzi ten zákon na zpřísnění podmínek trestu za týrání zvířat. Je tam spousta jako zásadní priorit, uvidíme, jestli opozice bude zase něco obstruovat, tak potom jsme si právě vytvořili ten časový prostor, aby i o prázdninách sněmovna fungovala.
0: Správní i dozorčí rada knihovny Václava Havla mají nové členy. Českému rozhlasu to dnes potvrdil člen správní rady knihovny David Dušek z hnutí STAN. Podle něj je správní rada díky novým členům opět usnášení schopná. Dozorčí rada je už obsazená. Vedle Martina Palouše v ní nově zasedne také auditor Jan Bolek. Ve správní radě zatím zůstávají dvě volná místa. O jejich obsazení se stále jedná.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji velkou oblačnost. Během odpoledne a k večeru se bude rozšiřovat na celé území od jihozápadu až jihu déšť nebo přehánky a často také bouřky. Srážky mohou být i intenzivnější. Večer se mají srážky částečně vytrácet a budou přecházet spíše do občasného deště. Povane slabý jihozápadní až západní vítr, který se bude večer měnit na mírný severozápadní až severní a v bouřkách může přechodně zesilovat. Nejvyšší teploty dnes 24 až 27 stupňů. Celzia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 437 u Jabunky na Vsetínsku se střetla dvě osobní vozidla. Takové byly zprávy a teď už dobré odpoledne přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Kde 4,5 minutky po 14. hodině posloucháte? Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. Drtivá většina z vás asi bude v našem kraji, který pro vás podrobně mapujeme, ale víme, že i někteří z vás, kteří pochází z našeho regionu, ale aktuálně se nachází mimo jeho území, klidně i v odlehlých částech světa, si nás rádi poslechnou prostřednictvím našeho internetového vysílání, aby věděli, jak je v jejich domovině. tak klidně i vás, kteří jste třeba teď až někde za oceánem, vezmeme za chviličku do Lukovečku na Zlínsku. Tam dokončují novou obecní kanalizaci za 130 milionů korun, ano, i tohle budete vědět. Na podzim se na ní začnou napojovat první domácnosti. Podrobnosti pro vás budeme mít hned po písni Václava Neckáře. Ano, i naše písničky, které nestárnou, pro vás budeme hrát. S námi jste prostě stále doma. Jsme Český rozhlas Zlín a Pavel Vacek přeje krásné úterý.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Je ráno, ano, zpíval Václav Neckář ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Mimo jiné také to, že rádio hlásí 7.50, to trošku poupravím. Český rozhlas Zlín hlásí 14 hodin a 10 minut přesně teď. A to je zároveň ten čas, kdy se dozvíte, že v Lukovečku na Zlínsku mají novou kanalizaci. Rozsáhlý projekt, který obec přišel na 130 milionů korun, právě finišuje. Práce trvaly 16 měsíců, teď zbývá ještě dokončit poslední opravy místních komunikací a získat rozhodnutí o koloudaci. A už na podzim se na nový systém začnou připojovat první domácnosti. Poslechněte si víc.
1: Když vám frezují cestu, tak s tím musíte počítat, tak zavřete okna. Samozřejmě, až to bude hotové, tak se okna umyjí, ale bez toho to nejde.
2: Máme k tomu celkově pozitivní přístup a zvládali jsme to v pohodě.
3: Paní Marie a pan Rudolf z Lukovečku na Zlínsku popisují, jak zvládali posledních 16 měsíců, kdy se v obci stavěla nová kanalizace. Že to bylo pro místní náročné, potvrzuje i starosta obce Lukáš Pšeja z ODS.
4: Největší omezení pro naše občany bylo samozřejmě hluk a prašnost. Jsme museli koordinovat ty jednotlivé práce tak, aby byl vždycky zajištěn přístup a nejlépe i příjezd k domu.
3: Stará kanalizace společně odvádí jak splašky z domácností, tak dešťovou vodu a každý dům má svůj septik nebo čističku. To ale přináší problémy, popisuje starosta Pšeja.
4: Krom údržby a včasných vývozů, což byl věčný boj, tak to byl samozřejmě sem tam nějaký zápach, který byl vypouštěn do té jednotné kanalizace, kterou tu máme, která bude po uvedení do provozu splaškové už jenom jako dešťová, takže budeme mít konečně oddělený ten systém dešťové a splaškové kanalizace.
3: Nová kanalizace stála asi 130 milionů korun. Zaplatit ji pomohly dotace Ministerstva životního prostředí a Zlínského kraje.
5: Za celou dobu výstavby kanalizace v obci Lukoveček bylo položeno 3860 metrů kanalizačního potrubí, včetně napojení nemovitosti.
3: Říká Jaroslav Valkovič, který výstavbu kanalizace dozoruje po technické stránce. V minulém týdnu dohlížel na asfaltování posledních úseků komunikací. Předání hotové stavby je 25. června a následovat bude kolaudace.
4: První připojení lidí v Lukovečku očekáváme někdy v listopadu a máme na to celý příští rok, tak aby jsme alespoň 80% obyvatel připojili. Kanalizace je nějaký kanál, který nikdo nevidí a každý na něho druhý den zapomene, ale ta komunikace tady bude viditelnou součástí Lukovečka na dalších 20-30 let.
3: Uzavřel starosta Lukáš Pšeja. K dokonalosti chybí ještě oprava hlavní krajské cesty. Na té by se mělo začít pracovat v dubnu příštího roku. Z Lukovečku Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
0: A my vám za chviličku budeme také dělat chutě. Naučíme vás připravovat skvělou dortovou omáčku, jakousi verzi slavné koprovky. Připravil ji se svým vylepšením michelinský šéf kuchař Roman Paulus. Jde o další z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok. Počkejte si.
6: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: To byla zpěvačka Adele ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, kde si teď můžete zaznamenat také něco do kuchyně. V neděli nám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl druhý nejlepší recept podle Poroty z roku 2021. Šlo o dortovou omáčku od Marie Hostinské z Rychnova nad Kněžnou. Omáčka dostala název podle tvaru vaječného svítku, který se dnes také naučíte dělat s michelinským šéfkuchařem Romanem Paulusem. To vše je v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Ivan Vodochodský, Jaroslav Sapík, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška, Josef Maršálek a právě Roman Paulus.
1: Já jsem se tak jako díval na ten recept a říkal jsem si, že bych možná udělal nějakou změnu. Místo vody použiju vývar.
2: Tak se do toho pustíme. Řekni nám na začátku, co je potřeba za suroviny a kolik kterých váhově množstvím.
1: Tak my na tu omáčku potřebujeme 50 gramů másla, 2 lžíce hladké mouky, tady je tedy 1 litr vody, v našem případě to bude vývar.
2: Jaký?
1: Já jsem si připravil takový lehký zeleninový vývar, abych to zase tolik neměnil. A 1/4 litru smetany na šlehání, trochu soli, trochu cukru, no a ocet a kopr na dochucení samozřejmě. Na ten svítek jsou to potom 3 vejce, 3 vrchovaté lžíce dětské krupičky, lžička soli, olej na opékání a potom voda na podlití, jak už jsme si říkali.
3: Pochoutkový rok.
1: Takže si rozpustíme máslo, přidáme mouku, dáme trošku provařit. Dle mých zkušeností tak 2 minutky mírným plamenem. Jakmile máme jížku hotovou, tak odstavím, nechám ji vychladnout, ale ohřeju si ten vývar. A přidám menší část toho vývaru, vezmu si do ruky metličku a rozmíchám. Začne mi to housnout, vznikne taková hustá kaše, přidám zase trochu vývaru, ano, a zase rozmíchám. A takhle, jak rozmíchávám víceméně pořád tu hustou kaši, tak se mi podaří tu omáčku udělat hladkou a netvoří se hrudky. Zkušenosti říkají, že když pracujeme s moukou na zahuštění, tak bychom vždycky měli aspoň takových 15 až 20 minut provářet, aby jsme se zbavili toho pachu, té pachutě mouční, kterou tam nechceme mít. Přidám i trochu nějakého koření, tady v tom případě to bude tady trochu soli, přidám i trochu cukru, sladkokyselá chuť bude to, co chceme do té omáčky dostat, no a necháme provářet. A tu dobu, kdy provážíme, tak si můžeme využít na přípravu svítku. My si do misky vyklepneme 3 vejce, přidáme trochu soli a 3 lžíce krupičky. Promícháme a necháme takových 10 minut nabobtnat. Po těch 10 minutách já do pánvičky dám olej.
2: Docela dost.
1: A do pánve těsto na svítek.
2: Normálně to tam nalijeme do středu, ono se to rozlije do stran.
1: Ano, a měla by to být zhruba tak asi 1 cm široká vrstva. A přidám taky pokličku, aby se mi to peklo i ze zhora vlastně, abych si tam vytvořil takový mikroklima.
2: Jak dlouho to bude pod pokličkou?
1: 2 minuty a potom bychom ten svítek měli otočit.
2: Na to si beru první řadu. To jsem zvědav, jak to děláš?
1: To nevím, já jsem to ještě nikdy nedělal. Otočíme palačinku. Výborně, a znova přiklopíme.
2: A zase dvě minuty,
1: ano. A teďko přijde ta fáze, která musím říct, že pro mě asi nejpřekvapivější, protože já odklopím ten svítek, je opečen z obou stran a já to teďko podliju vodou. Ano. Že ten svítek úplně plave, přiklopím pokličkou, odstavím a necháme nabobtnat.
2: Jak se dokončí omáčka? Je provařená.
1: Omáčku dokončíme smetanou, dobře promícháme, necháme provařit ještě jednou s tou smetanou. Musí přijít samozřejmě i ocet, no a nakrájíme čerstvý kopr.
4: Máš ji radši sladší nebo kyselější?
2: Já spíš na té váze víc do kyselosti.
4: Jo, takže jsem mohl dát ještě možná trošku odstát.
2: Ale já jsem spokojený. A ten svítek, to je taková kombinace, jako když uděláte piškot s míchanými vajíčky nebo tak něco. Výborně se to k tomu hodí.
1: Je to vlastně, jak by se dneska i moderně řeklo, je to jídlo plné proteinů.
0: Novida, pokud vás zajímá, jak se dělá taková michelinská koprovka v podání šéfkuchaře Romana Pauluse, podívejte se na stránky www.pochoutkovirok.cz. Najdete tam samozřejmě také původní recept na dortovou omáčku podle Marie Hostinské z Rychnova nad Kněžnou a v neděli si připomeneme recept, který v roce 2021 vyhrál hlavní cenu. Půjde o nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím, kterou nám upeče šéfkuchař Jaroslav Sapík. Mňam.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hess.
6: Když přijde na pódium, jen těžko ho přehlédnete. Ondřej Ruml měří bezmála 2 metry, ale pozornost si získává především svým hlasem. Jak vzpomíná na nedávné účinkování v živém pořadu na Pohovce Jožky Kubáníka, kde ho doprovodila cymbálová muzika Cifra? A proč se vedle hudby pustil také do záchrany kostela, kde byl pokřtěný? Poslouchejte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín už 11. června. Těší se na vás muzikant Ondřej Ruml a Jarka Barboříková.
3: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas z

0: 4,5 minutky zbývá do půl třetí, máme úterý 9. června, teď se nejen k tomuto datu dozvíte také něco o počasí. A to od profesionální meteoroložky Báry Kučerové. Pěkný den do Brna.
1: Pěkné odpoledne.
0: Pojďme pěkně postupně, vy nám počasí za chviličku předpovíte, ale než se tak stane, řeknete nám, jak je v našem kraji právě teď, že ano?
1: A většinou je na obloze už spíše zataženo, případně někde ještě oblačno a k tomu jsou teploty většinou mezi 24 a 27 stupni Celsia, v těch vyšších polohách tam jsou trošičku níž, tam a většinou okolo 21 stupňů.
0: A jak se teploty dále vyvinou? Ještě porostou nebo budou už padat směrem k noci?
1: Už by růst neměli, ta maxima byla dosažena, respektive jsou dosahována v těchto chvílích a postupně k zítřejšímu ránu budou teploty klesat a s tím souvisí, nebo budou klesat mimo jiné i v důsledku toho, že postupně se do Zlínského kraje dostanou srážky a to jak od jihu, konkrétně teď postupuje srážková buňka nebo bouřka spíše ze Strážnicka na Uhersko, Brodsko, na Luhačovicko a potom budou postupovat další srážky od západu směrem na východ a ta teplota by pod nimi už měla postupně začít klesat.
0: Takže nám zaprší. Bude propršená i celá noc?
1: Měla by být propršená, když ne celá, tak alespoň částečně a zataženo zůstane a zítřejší ranní teploty budou mezi 14 a 11 stupni Celsia.
0: A co zítra? Vydrží ten déšť či přehánky? Nebo mluvila jste i o bouřkách? Bude to zítra taky bouřlivé?
1: A zítra už by to bouřlivé být nemělo, ale dešťové by to zůstat mělo. Zítřek bude zatažený a občas se bude vyskytovat déšť na večer. Může být přechodně až oblačná obloha, četnější srážky by pak přes celé území měly přijít a přejít až v noci na čtvrtek. A tomu zítřejšímu charakteru počasí budou odpovídat také teploty. Ty zůstanou mezi 14 a 17 stupni Celsia.
0: Čeká nás tedy déšť, dešťové dny před námi, mění se nám počasí, ovlivní to zítra i nějak úroveň biozátěže?
1: Biozátěž by zítra měla být na stupni číslo 1, tedy mírná, ale bude právě nás ovlivňovat ten přechod zvlněné studené fronty, takže nějaké zvýšené úsilí možná budou někteří spoluobčané muset vykonat.
0: Dobře, děkujeme za toto upozornění. Vy už jste něco ke čtvrtku naznačila, ale ještě k němu možná můžete i něco dodat. Mám pocit, že teploty, zatím jsme mluvili o srážkách, tak o teplotách ještě nebyla zmínka.
1: Ano, teploty se moc výrazně od středy měnit nebudou, byť trošičku povyrostou, maxima by měla být mezi 17 a 21 stupni Celsia a jak už jsem právě říkala, čtvrtek bude nejvíce deštivý během noci a během dne pak bude oblačnost proměnlivá a místo trvalé jižšího deště nebo trvalého deště a budeme počítat muset s přehánkami. Ojediněle se právě i ve čtvrtek pak mohou znovu vyskytnout bouřky a večer budou srážky ustávat.
0: Nejen o budoucích, ale i o minulých teplotách má přehled meteoroložka Bára Kučerová. K těm se dostaneme teď a to sice k těm nejzajímavějším spjatým s 9. červnem, tedy těm extrémním, jak to vypadalo?
1: A maximum bylo dosaženo nejprve v Luhačovicích a to již v roce 1915 a poté taky v Huslenkách Kychové na Vsetínsku v roce 1996. V obou případech teploměr ukázal 34 stupňů Celsia a minimum pochází z Branek na Vsetínsku a to minimum 1,5 stupně Celsia plus 1,5 stupně Celsia bylo zaznamenáno nejprve v roce 1933 a pak také v roce 1940.
0: Je také informace meteoroložky Báry Kučerové. Děkujeme za všechno, co jste nám ve vysílání Českého rozhlasu Zlín prozradila o počasí. Mějte se krásně.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: něco trvá 100 let, tak už si to jistě zaslouží pořádnou pozornost. Stoleté výročí založení zlínského odboru Klubu českých turistů se tedy letos slaví dlouhodobě. My už jsme ho ve vysílání Českého rozhlasu Zlín s bývalým dlouholetým předsedou zlínského Klubu českých turistů Jiřím Tomášem připomínali a dnes budeme zvát na další část oslav. Samozřejmě se to neobejde bez pěkného výletu. A ještě přidáme jeden bonus, to už předesílám. S tím vším vítám u mikrofonu pana Tomáše. Hezký den.
1: Hezký den přeji vám i všem posluchačům. Klub českých turistů odbor Zlín si letos připomíná 100 let od svého vzniku. V rámci společenské části oslav se koncem března uskutečnilo slavnostní setkání současných i minulých členů, které mělo příznivý ohlas. Nyní je na řadě sportovní část. V sobotu 13. června se uskuteční vycházka na Tesák. Start bude na autobusové zastávce Hošťálková rozcestí Troják v 11 hodin 20 minut, kam se dostaneme linkovým autobusem ze Zlína autobusového nádraží stanoviště číslo 4, odjezd v 10 hodin 40 minut. Od startu po žluté po stezce Českem centrální do lokality na Lůčkách kolem hranečníku na rozcestí k pramenu Dřevnice a samotnému pramenu, kde počíná svůj tok řeka protékající Zlínem. Cesta dlouhá 42 km a 300 metrů až k soutoku s řekou Moravou v Otrokovicích mne před lety inspirovala k uspořádání 4 ročníků pěšího podřevnického maratonu.
0: Dnes nás, předpokládám, čeká podstatně kratší trasa. Jelikož je součástí oslav 100 let organizované turistiky ve Zlíně, tak bychom se na ní měli všichni cítit příjemně. Kudy tedy budeme pokračovat?
1: Od pramene se vydáme po modré značce do lokality

0: přáteli. Celá naše trasa měří 6 km 400 metrů, stoupání je 221 a klesání 49 metrů. Srdečně zveme, přijďte s námi oslavit významné jubileum.
1: Děkujeme za pozvání, pane Tomáši. V úvodu jsem ale slíbil posluchačům k dnešnímu výletu ještě bonus. Čeho se bude týkat?
0: Začal totiž 8. ročník akce Poznáváme Valašsko. Od 1.6. do 30.9. se můžete zúčastnit regionální hry, při níž budete získávat razítka na 20 zajímavých místech a pokud pak odevzdáte slosovatelný ústřižek v některém informačním centru, můžete vyhrát některou z cen. Nutno zakoupit hrací brožurku, kde získáte potřebné informace. První vycházka se uskuteční 10. června do okolí Vizovic. Odjezd v 8 hodin z autobusového nádraží Zlín do Všeminy Točna. Pěšky to budou 4 km, stoupání 172, klesání 75 metrů. O dalších možných trasách vás budeme informovat.
1: Slibuje Jiří Tomáš, který nás dnes zval nejen k účasti na dalším ročníku krásné akce Poznáváme Valašsko, ale také k vycházce na Tesák, kterou budou v sobotu 13. června pokračovat oslavy 100 let od založení Klubu českých turistů Odbor Zlín. Přejeme, ať je při výletech i při oslavách pěkně veselo.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Za pár minut budeme mít v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín také něco pro křížovkáře, ale taková historie této velmi populární kratochvíle jistě zaujme i ty z vás, kteří zatím svádění čtverečků s písmeny odoláváte. Než se ozve Martin Písařík, tak si ještě poslechneme Ladislava Vodičku.
1: Český rozhlas Zlín,

posílala a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda, ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám,

Vinici, lanka, ojnice, prysky, přerušovač to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí.

0: Měl jivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy při kvuchy, dobrý zrak, lekárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat tmavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když se smí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při směchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.
1: Máte rádi křížovky? Historii jejich vzniku nám teď ve vysílání Českého rozhlasu Zlín přiblíží Martin Písařík v dnešním seriálu Co v učebnicích nebylo.
2: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
3: Věděli jste, že křížovka fascinuje lidstvo už od antiky? Její novodobá historie je ale opředena několika legendami. Jedna z nich vypráví o vězni Viktoru Orvilovi, který si z nudy čmáral písmena na čtvercovou podlahu cely v Kapském městě. Oficiální verze však za vynálezce považuje novináře Artura Vina, který v prosinci 1913 v New Yorku vytvořil mřížku ve tvaru kosočtverce, zvanou World Cross. Existuje však i česká stopa. Učitelka Mlada Antošová z Modřan publikovala svou první křížovku ve tvaru čepice, nazvanou Čapka z písmen, již v roce 1899. Luštění se stalo vášní pro miliony lidí, včetně osobností jako Jan Werich, Emma Destinová či Miroslav Horníček. Své o tom věděl i Karel Čapek, který v jednom z dopisů přiznával divý zápas s tajenkou, jenž ho zničil na duchu i na těle. Zatímco běžní luštitelé nad políčky tráví hodiny, tvůrci jako Roger F. Squires zasvětili křížovkám celý život. Do Guinnessovy knihy rekordů se zapsal neuvěřitelnými 77 tisíci uveřejněnými úlohami. Křížovka tak zůstává nadčasovým soubojem s vlastní slovní zásobou, který baví svět už dlouhá léta.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
1: Možná i při poslechu Českého rozhlasu Zlín koukáte do nějaké křížovky. Za chviličku vám k tomu také poskytneme informace ze světa sportu. Když byl syn Zdeňka Grigery David malý, pletli si ho se synem jiného slavného českého fotbalisty. Se kterým? To uslyšíte přímo od něj, už za okamžik.

0: Překonat úspěchy otce Zdeňka bude pro fotbalistu Davida Grigeru hodně obtížné. Už brzy ale může zažít něco, co jeho rodič nikdy nezažil. Zahrát si prvoligový zápas za mateřský Zlín. 20-letý bek dosud působil ve třetiligovém B týmu, po vydařené sezóně ale podepsal profesionální smlouvu a v letní přípravě zabojuje o místo v elitním mužstvu.
1: Zatímco u většiny fotbalistů informace o podpisu první profesionální smlouvy spíš prošumí, v případě Davida Grigery tato zpráva fanoušky zaujala. Jeho otec Zdeněk je nejen bývalý reprezentant, ale v současnosti taky generální manažer zlínského klubu, který se synem kontrakt podepsal.
2: Už se snažím to nebrat, ten tlak. Už se mě ptalo dost lidí, jestli jako právě to není tlak, že se třeba očekává ode mě, jako že bych měl mít nějaké výkony nebo něco, ale naštěstí taťka on jako hodně podporuje a vlastně celá rodina i mamka a babičky. Všichni, tudíž jako se snažím hrát tak nejlíp, jako, jak můžu a jako z toho příjmení si tolik nedělat.
1: Přibližuje David Grigera, jak se žije se známým jménem a vrací se k tomu, kdy vůbec začal vnímat, že syn slavného fotbalisty.
2: Hodně v útlém věku jsem si to moc neuvědomoval, protože jsem bral taťku, že to je můj taťka a jako tím to haslo, ale postupně, jak jsem se dostával právě v Itálii nebo v Anglii třeba do školek, tak a byl tam ten kontakt s ostatními, tak vždycky většinou jako první otázka bylo, jestli jsem syn Pavla Nedvěda, protože jsem měl vlasy jak on, blonděté a dlouhé. A když jsem teda řekl, že ne, že jsem David Grigera, tak druhá otázka přišlo, ne, vážně, ty jsi ten syn toho vlastně fotbalisty, který hraje za Juventus, pak za Fulham.
1: Připomíná 20-letý bek angažmá svého otce, který se v Juventusu Turín potkal právě i se zmíněným Pavlem Nedvědem. Ne všechny vzpomínky jsou ale příjemné a Grigera poutal pozornost i těch, kteří mu nepřáli.
2: Něco málo tam určitě proběhlo, jak na hřišti nebo někde. Ale řekl bych, že já jsem hodně nekonfliktní, takže já jsem si to většinou nebral a hlavně se taky se řídím, jako, že karma jim to vždycky vrátí, takže já si to úplně neberu k sobě.
1: David Grigera začínal jako útočník, postupně se ale dostal na pozici krajního obránce, na které hrával i Zdeněk. Ten tedy může synovi předávat zkušenosti.
2: Spíš se mě snaží podpořit, dává mi určitě nějaké rady ze svých vlastních zkušeností, co bych měl třeba zlepšit, co bych měl jako zdokonalit, ale vždycky se snaží najít to pozitivní, to, co jsem udělal dobře. To, co se mi povedlo.
1: Po vydařené sezóně ve třetiligové rezervě Zlína teď bude Grigera bojovat o místo v A týmu. Když se má zasnít, tak by se ideálně měla jeho kariéra vyvíjet dál, má hned jasno.
2: Nejlépe Juventusu Turín, ale stačil by mi klidně Real Madrid nebo PSG. Ale určitě v té Itálii, protože v té Itálii jsme žili vlastně 3 roky a strašně to tam máme rádi, ten život, jídlo, celkově životní styl je tam jako skvělý, takže nějakým směrem do té Itálie bych rád se podíval.
1: Říká David Grigera, který teď ještě se zlínským B týmem dohrává třetiligovou sezónu. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední a ze bohu.

0: Národní soubor Světlovánek a město Bojkovice vás zvou na 20. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Světlovský bál od 12. do 14. června v Bojkovicích. V pátek 12. června od 19 hodin vystoupí na Tilichově náměstí vojenský umělecký soubor Ondráž. Představí se také soubory z Polska a Kazachstánu. V sobotu od 14 hodin zatancují dětské soubory a v 17 hodin se na vás těší Světlovánek a jeho hosté. Zveme vás na Světlovský bál do Bojkovic.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Zlínský kraj poskytne žákům vybraných řemeslných oborů stipendia. Řidiči v Zašové na Vsetínsku musí kvůli stavbě mostu počítat se zdržením. Celníci zadrželi 800 kg nelegálního kratomu. To je nejvíc v historii Česka. Dnes bude v regionu převládat oblačno, odpoledne s deštěm a nejvýše naměříme až 27 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Matěj Neradilek. Hezké odpoledne. Zlínský kraj rozdělí mezi 16 středních škol téměř 2 miliony korun na stipendia pro žáky vybraných učebních oborů. Podpora má motivovat mladé lidi ke studiu řemesel, o jejichž absolventy je na trhu práce dlouhodobě velký zájem. Na krajských středních školách studuje některý z podporovaných oborů více než 1300 žáků. Největší zájem je o obory instalatér, truhlář a obráběč kovů. Pokračuje mluvčí kraje Soňa Ličková.
3: Stipendia získají studenti například oborů strojní mechanik, nástrojář, klempíř, pekař, tesař nebo zedník. Při splnění podmínek mohou získat měsíční příspěvek ve výši od 300 do 500 korun podle ročníku a za výborný prospěch také jednorázovou odměnu až 3000 korun.
1: Až s půlhodinovým zdržením musí počítat řidiči v Zašové na Vsetínsku. Doprava tam kvůli stavebním pracím na silnici 1/35 projíždí kyvadlově a tvoří se tu dlouhé kolony. Co se na místě opravuje a jak dlouho omezení potrvá, vysvětluje ředitel zlínského ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.
4: Podle harmonogramu, který stále plníme, jsme začali bourat most a tím pádem jsme museli zavést kyvadlový provoz na silnici 1/35. Za tu dobu se postaví nový most, kanalizace a udělají se rozšiřovací jízdní pruhy. Stavbu ukončíme na jaře v roce 2027.
1: Brněnští celníci zadrželi 800 kg kratomu určeného k nelegální distribuci. To je největší záchyt v historii Česka, jak Českému rozhlasu potvrdila mluvčí sekce pátrání generálního ředitelství cel Martina Kaňková. Kvůli vyšetřování ale nechtěla přiblížit, kde přesně celníci kratom našli, ani jestli někoho zadrželi. Událost se stala v minulém týdnu. Kratom je v Česku na seznamu psychomodulačních látek s nízkým rizikem. Dospělí jej mohou koupit ve specializovaných prodejnách. Na Slovensku vznikla nová organizace nezávislé žurnalistiky. Chce hájit novináře a zastupovat je vůči státu. Mezi zakladateli jsou například redakce deníku N a SME, serveru Aktuality.sk nebo televizí Markíza a Joj. Dosavadní slovenský syndikát novinářů podle nich už neplní svou roli. Ten se k tomu zatím nevyjádřil.
2: Počasí.
1: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji převážně velkou oblačnost. Během odpoledne a k večeru se bude rozšiřovat na celé území od jihozápadu až jihu déšť nebo přehánky a často také bouřky. Srážky mohou být i intenzivnější. Večer se mají srážky částečně vytrácet a budou přecházet spíše do občasného deště. Povane slabý jihozápadní až západní vítr, který se má večer měnit na mírný severozápadní až severní a v bouřkách přechodně může zesílit. Nejvyšší teploty dnes 24 až 27 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici 437 u Jablunky na Vsetínsku bourala dvě osobní auta. Doprava je zde stále omezena. Na křížení dálnic D1, D49 a D55 ve směru na D55 se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Kdo z vás pojede na trase Kroměříž Zlín, počítejte s tím, že zde provádí sekání trávy a údržbu travních porostů v okolí komunikace. Ze zpráv bylo vše a odpoledne s Českým rozhlasem Zlín teď pokračuje dál.
2: Zelená vlna Známe lepší cestu.
5: Jak jste mohli slyšet i ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, v našem kraji očekáváme ochlazení. Co se tedy vydat za tučňáky? Ne, nebojte se, tak výrazné to ochlazení nebude, alespoň doufám. My půjdeme za tučňáky do zlínské zoo. Větší bazén, spousta bílých oblázků i nové zázemí. To vše teď můžou využívat tučňáci Humboldtovi ve zlínské zoologické zahradě. Ti se dnes přestěhovali do bývalé expozice lachtanů poblíž hlavního vstupu do areálu. Jak stěhování i zabydlování takových zvířat probíhá, jak ho zvládli, to uslyšíte už za chviličku. A po kulturních typech se těšte také na sportovního hosta. Jím dnes bude vzpěrač Josef Kolář z Holešova, který před 2 týdny na domácím šampionátu získal už 10. mistrovský titul. Poslechněte si po 4:15. Teď nám zaspívá Karel Zich, ať je pro vás další poslech taková paráda jako v jeho písni. Přeje Pavel Vacek.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Hodiny ukazují 9 minut po 15. Pojďme za zvířátky s Českým rozhlasem Zlín. Tučňáky Humboldtovi ode dneška najdou návštěvníci zlínské zoo na novém místě. Chovatelé je přestěhovali z expozice poblíž zátoky Rejnoků do upravené expozice u tropické haly, kterou dřív využívali lachtani. Tučňáci získali výrazně rozsáhlejší výběh s větším bazénem.
1: Mně se líbí hodně.
2: Komu se ještě líbí tady nový výběh?
3: Mně.
4: Žáci třetí C ze základní školy z Nového Jičína přijeli do zoo na školní výlet. Právě oni byli mezi prvními návštěvníky, kteří hejno černobílých ptáků v novém domově viděli.
5: Tučňáci ten transport zvládli perfektně. Ve své podstatě nás i překvapili, jak klidně vešli, rozhlédli se po výběhu, hnedka vyzkoušeli bazén, pak se zase vrátili na souš, takže myslím si, že to zvládli nadstandardně a teďka se na ně dívám a vykazují rozhodně chování, které není nějaké stresové a myslím si, že jsou spokojeni.
4: Hodnotí adaptaci 13 tučňáků zoolog Václav Štraub. Zoo se pro jejich přemístění po 30 letech rozhodla ze dvou důvodů. Kvůli ukončení chovu lachtanů hřivnatých na podzim minulého roku a také jim chtěla nabídnout lepší podmínky. Proto i výběh upravila podle jejich potřeb.
5: Tak oproti těm lachtanům, kdy zde vlastně byl jen takový jako omyvatelný beton, tak jsme zde navezli obrovské množství valounů a nějakého kameniva. Ta vodní plocha je teda několikanásobně větší a tučňáci můžou využít své skvělé plavecké schopnosti a můžou vlastně takovým tím delfinovitým pohybem překonávat rychle celou délku toho bazénu.
4: Dodává Václav Štraub. Bývalý výběh tučňáků poblíž zátoky Rejnoků využijí jiní ptáci, říká mluvčí zahrady Romana Mikešová.
6: Původní expozice tučňáků ta nezůstane prázdná samozřejmě, momentálně ji budou obývat kachny, konkrétně kachny skvrnozobé a ostrálky štíhlé.
4: Větší výběh také umožní zoo rozšířit chov tučňáků Humboldtových. Oproti současným 13 ptákům by jich v budoucnu mohlo být dvakrát tolik. Ze Zlína Michaela Čendová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín,

0: Velmi zajímavé akce se konají v našem kraji. My vás na některé z nich teď krátce před 15:45 ve vysílání Českého rozhlasu Zlín pozveme. Naše první kroky zamíří tradičně do divadla, konkrétně do toho zlínského. Dnes od 19 hodin můžete v Městském divadle Zlín shlédnout představení Pretty Woman, a to v muzikálovém podání. Pokud jste ještě neviděli, určitě skvělá příležitost shlédnout tuto populární romantickou pohádku pro dospělé, která je vlastně v podstatě inspirována Popelkou. Pretty Woman tedy jako muzikál dnes od 19 hodin v Městském divadle Zlín. Vystoupení žáků základní umělecké školy Kroměříž s podtitulem Kroměříž bubnuje se uskuteční dnes v klubu Starý pivovar v Kroměříži. Začátek je o 16:30. Krajská knihovna ve Zlíně zve po celý červen na inspirativní setkání se ženami, které mají co říct. A dnes je na programu další literární a vzdělávací akce. Vystoupí spisovatelka Pavlína Křivánková, autorka úspěšného románu Chalupa, která představí svou novou knihu Souřadnice Vegy. Román o vině, mlčení a rodinných traumatech z pomezí Karpat. Besedu můžete navštívit v knihovně na Jižních svazích ve Zlíně dnes od 17 hodin. Den otevřených dveří se dnes koná také ve státním okresním archivu v Kroměříži, a to u příležitosti Mezinárodního dne archivů. Letošní ročník nese podtitul Po stopách předků a nabídne vám jedinečnou možnost nahlédnout do historie. Den otevřených dveří v archivu ve Velehradské ulici nabídne komentované prohlídky ještě v 17 hodin. A připraven bude až do 18. hodiny taky doprovodný program. Písařská dílna, zábavné aktivity a soutěže pro děti i dospělé. Tak si užijte státní okresní archiv v Kroměříži při příležitosti Dne otevřených dveří dnes až do 18. hodiny. Poslední sezóny patří Josef Kolář z Holešova na Kroměřížsku mezi nejlepší vzpěrače v Česku, což potvrdil před 2 týdny na domácím šampionátu v Holešově, kde dosáhl na svůj jubilejní 10. titul, 9. mezi muži. Jak velké úsilí zatím vším je, jaké má další plány a cíle, to nám prozradí sám osobně tady ve studiu, už po písničce.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Rakovina prsu patří mezi nejčastější onkologická onemocnění u žen. Při včasném odhalení je ale zároveň jednou z nejlépe léčitelných. Klíčem je prevence. Pravidelné samovyšetření a screening. Jaké nové metody léčby může medicína ženám nabídnout? A ohrožuje rakovina prsu i muže? I pro vaše otázky tady bude primář chirurgického oddělení zlínské EUC kliniky Jiří Duben. Už 10. června v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.

zase bude líp. Neměli jste byt,

den, si žena vzala věci, další připomínky, řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: Pozici nejlepšího českého vzpěrače potvrzuje 28-letý holešovský Josef Kolář, u kterého bych možná měl spíš říct, že je z Kurovic. Ten nedávno na domácím šampionátu obhájil svá poslední prvenství v hmotnostní kategorii do 110 kg a vybojoval svůj 9. titul mezi muži. Zároveň s mateřským klubem Holešova 3 roky po sobě vládne i v soutěži družstev. A já tady už Josefa Koláře vítám, hezký den.
1: Hezký den a zdraví mi posluchače.
0: Vy jste mi na chvilku půjčil tu nádhernou medaili, která je sama o sobě dost těžká. Já bych s ní mohl i posilovat. Pro vás asi nic tak těžkého. Ukážu i na naše kamery tady ve studiu Českého rozhlasu Zlín, kdyby si někdo chtěl také prohlédnout tento nádherný, nejcennější kus kovu, na kterém je napsáno mistrovství České republiky ve vzpírání. Jak těžké bylo dosáhnout na tuto medaili? Zavzpomínejte trošičku na ten zhruba 14 dní starý úspěch.
1: Tak upřímně musím říct, že zrovna na těchto závodech, na tom mistrovství republiky se mi výkon moc nepodařil. Chtěl jsem, měl jsem jako vyšší cíle. Doufal jsem, že bych mohl překonat český rekordy. Nakonec se to nestalo. Každopádně ten můj výkon stačil na první místo, i když to byl docela tuhý boj, ale každopádně jsem to zvládl a pak vlastně ten další týden jsem měl další závody a tak musím ty rekordy překonal, takže jsem rád za tohle.
0: No i k tomu se dostaneme. Takže vlastně mistrovství republiky, dá se říct, takový trénink. Takže v tom vašem podání to zní, že to bylo vlastně docela lehké.
1: Tak ono se ani nic jiného ode mě nepředpokládalo, než že bych vyhrál, protože kdybych byl druhý, tak už je to samo o sobě jako selhání i po těch letech i vlastně s tou výkonností, co mám. Takže já jsem samozřejmě rád, že jsem to mistrovství republiky vyhrál. Bylo to po 9., jak jste říkal, mezi muži. Ano, je to dobrý výsledek. Jako chtěl bych na to navázat i v dalších letech. Otázkou je, jak dlouho ještě to zvládnu, ale snad i po té 30. bych měl být schopný ještě ty tituly obhájit.
0: To určitě ještě probereme, ještě našim posluchačům řekněte, kolik jste tedy zdvihl a kolik stačilo tady na tuto zlatou medaili v rámci republiky.
1: Tak v trhu mi stačilo 150, v nadhozu jsem dal 186, každopádně je to, jsou to výkony, které jsou jako pod moje maxima o dost, protože v trhu mám osobák 164 a v nadhozu 206, takže v nadhozu ten výkon byl vlastně 20 kg pod můj osobák, takže určitě s tím samozřejmě spokojený nejsem, ale v rámci té přípravy nebo v té sezóně jsou nějaké vrcholy, na které se připravujeme, pro mě to bylo mistrovství Evropy a tady to mistrovství republiky už bylo asi 6 týdnů po tom mistrovství Evropy, teď to z hlavy asi nevím přesně, ale už to bylo jako v pozdější fázi té přípravy a už jsem neměl tak dobře natrénováno a měl jsem prostě ten vrchol někde jinde, tam se mi to povedlo, což je důležité a to mistrovství republiky bylo pro mě už takový jako taková povinnost, dá se říct.
0: Rozumím, říká Josef Kolář, vzpěrač ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Jak se to stane, že na něco máte natrénováno? Trénováno, máte nějaká samozřejmě maxima, víte, čeho jste schopen a že ten daný den to najednou nejde. Jakoby ta činka byla prostě těžší než obvykle. Je to nastavením mentálním nebo třeba právě něco se nesejde v něco v životosprávě, ale evidentně tam něco muselo v Holešově být, protože se nedařilo i vašim soupeřům a tím pádem to tedy stačilo i po těch výkonech, které vy považujete za nedostačující, tedy na to kýžené, na ten kýžený titul, tak jak se to sejde, co se honí spěrači hlavou?
1: No, mně to přijde jako docela těžká otázka, jako takhle komplexně to popsat, co tam všechno mohlo být špatně, já jsem trošku stahoval tu váhu, ne moc teda, ale předtím jsem vlastně závodil na mistrovství Evropy v super těžké kategorii, každopádně jsem měl asi 112 kg a na mistrovství republiky jsem potom soutěžil do 110. To mohlo mít nějakou roli a taky může to být i tím, že to bylo u nás doma, protože...
0: Nervozitka.
1: No, asi bych neřekl úplně nervozita, ale možná...
0: Trochu víc,
1: ano, a trochu víc zodpovědnosti tam muselo být. No.
0: Slaví se ještě ten 9. titul, nebo už to berete jako samozřejmost? Navíc doma, byly oslavy?
1: Tak jako... oslavy, je to
0: silné
1: těžko
0: slovo.
1: Říct. To. No, je to silné slovo. S přítelkyní samozřejmě dali jsme si procházku po závodech a potom hezkou večeři, takže taková
0: romantická
1: oslava,
0: podání spěrače.
1: Přesně tak, spěrackého páru, dá se říct.
0: Výborně, ano. I k tomu se ještě s Josefem Kolářem dostaneme. Spěrač z Kudovic zůstává s námi ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Zůstaňte i vy.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Josef Kolář, vzpěrač z Kurovic, je opět šampionem České republiky ve své váhové kategorii. Už po deváté obhájil titul, respektive po osmé v té dospělé kategorii. Předtím máte ještě jeden titul, co se týče mládežnických, takže celkem 10krát mistr republiky ve vzpírání. V neděli jste se navíc vrátil ze silně obsazeného mezinárodního závodu v Estonsku, kde jste zvítězil a navíc posunul národní rekord, tak cítí se teď Josef Kolář v životní formě?
1: Tak teď aktuálně ne, ale letos, nebo když to tak vezmu od toho podzimu, tak to pro mě byla jako životní sezóna, protože na mistrovství světa ve Fordé, což bylo vlastně v loni na podzim, tak jsem udělal svůj nejlepší výsledek. Měl jsem tam 9. místo v nadhozu dokonce a 10. místo ve dvojboji, což je super výsledek, jakože 10. místo na světě. Hmm. To se mi před pár lety mohlo jenom zdát. A na Evropě se mi taky dařilo. A tam jsem ve dvojboji byl taky 10. a taky na dozu 9. Takže jako s tím koncem loňské sezóny jsem rozhodně spokojený. Teď bych neřekl, že jsem úplně v nejlepší formě, ale budu se snažit připravit znova na podzim, protože znova máme mistrovství světa, jak už to je každý rok.
0: Ano.
1: A chystám se do Číny, takže nebo doufám, že mi tam pošlou teda ze svazu. A chtěl bych tam udělat taky nějaký dobrý výsledek.
0: Budeme držet palce. Vaší přítelkyní, kterou už jste v našem povídání ve vysílání Českého rozhlasu Zlín také zmínil, je rovněž úspěšná reprezentační vzpěračka Pavlína Šedá, která v Estonsku brala stříbro, určitě skvělý úspěch. Jak se navzájem podporujete? Máte třeba doma posilovnu a je vzpírání součástí vaší domácnosti a každodenního života? Dovedete si od něj vůbec mentálně odpočinout?
1: Tak určitě jako součástí každodenního života to je, ale doma posilovnu nemáme, my bydlíme spolu vlastně ve sportovním centru na Olympu v Praze, takže bydlíme vlastně kousek od spírárny, je to asi 5 minut, myslím si, že...
0: Tak si raději doběhnete.
1: No, s tím běhání bych to zase nepřeháněl, ale dojedeme si autem. Ne, většinou chodíme pěšky a snažíme se jako společně trénovat, tady vlastně píšu i plány, takže ona se postupně zlepšuje a třeba někdy taky bude tady v Českém rozhlase s váma.
0: Určitě rádi pozveme, budeme moc rádi. Teď jsme rádi, že tady máme Josefa Koláře, spěrače, který soutěží za Holešov. Na svém kontě máte řadu úspěchů, tak kterého si ceníte nejvíc? Už jste tady zmínil i úspěchy na mistrovství světa, mistrovství Evropy. Je toto nadřazené, protože ten domácí titul je pro vás vlastně už takový běžný? Nebo kam řadíte právě tento úspěch a to, že jste nejlepší v rámci republiky ve své kategorii?
1: Tak aktuálně největší úspěch, jak jsem řekl, tak bylo to mistrovství světa. To bylo vlastně zajímavé, protože to bylo, jak už jsem říkal, v Norsku a já jsem závodil s norským závodníkem a ono to je vždycky takové vypjatější trošku, když tam jsou ti domácí, ano. Takže ta hala byla plná. A i když třeba jako ti lidi tam nebyli úplně na mě, ale člověk to vnímá, tady tu atmosféru, takže mi se vždycky závodí líp, když je ta hala vyprodaná. Oni vlastně, Norové teďka v tom spírání docela válí, mají olympijskou vítězku Kohandu Zolfrid, takže na to mistrovství světa tam byl dokonce předávat ty medaile i norský král, takže to bylo takové, podle mě jako pro ten svět spírání, to bylo docela přelomový šampionát. A jinak k těm výsledkům, jak jste říkal, tak v roce 2018 jsem byl druhý na akademické mistrovství světa, takže to beru jako dosavadní svůj asi největší jako medailový úspěch. Jinak samozřejmě z toho mistrovství světa, z mistrovství Evropy, ta desítka se vždycky počítá.
0: Kromě vzpírání se Josef Kolář také aktivně věnuje trenérství. Komu teď aktuálně pomáháte a jak se na tomto poli daří?
1: Tak já už jsem to trošku naťukl, že vlastně trénujeme společně s mojí přítelkyní, zároveň se snažím nebo konzultuji tréninky se svým nejmladším bráchou, tomu vlastně taky píšu plány.

0: našem povídání.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem.
2: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Josef Kolář reprezentuje Holešov, kde se stal také aktuálně mistrem republiky ve vzpírání. Jinak je z Kurovic, žije v Praze, máte takový pestrý život, vystudoval jste vysokou školu, teď děláte doktorát. Je to už dnes ve vzpíračské komunitě běžné, že se sportovci naplno věnují i studiu. Možná bude leckdo překvapen, že tu obrovskou činku nad hlavu zvedá vlastně doktor. Tak jak je to třeba se studiem a je to výhodné pro sportovce?
1: Já si myslím, že dneska už je to v těch individuálních sportech běžné, že vlastně studenti zároveň dělají ten sport, protože jak jinak by to ten člověk zvládl, protože hodně sportovců jako nadějí.

0: sportovců dřív třeba musel končit kvůli nástupu do zaměstnání po střední škole a dneska je to jakoby jedna z cest, jak pokračovat, protože jenom sportem si člověk jako nevydělá, nebo vydělá si, ale ne tolik, aby se třeba zajistil do konce života, když teda neberu samozřejmě takový ty velký sporty, jako je fotbal, hokej, tenis, tak takový ty menší sporty, jako jsme třeba my, spírání, tak hodně těžíme z toho, že třeba ti sportovci zůstávají na té střední škole, po té střední škole a nastupují na ty univerzity a mají třeba dalších 5-6 let k tomu, aby se zdokonalovali i ve sportu.
1: Čili v podstatě je to z časových důvodů, takže vy teď děláte doktorát z toho důvodu, abyste měl čas na vzpírání, rozumím tomu správně.
0: Ne úplně, já do toho ještě jako pracuju, takže snažím se jako podnikat a do toho jsem, jak už jste říkal, tak zaměstnanec na Olympu, je to jako oficiální pozice instruktor sportu, ale vlastně nikoho neinstruujete, v podstatě jako trénujete jenom sám sebe a do toho teda ta škola, nemůžu říct, že bych byl úplně pilný student, ale snažím se to zvládat a doufám, že za 2-3 roky to bude mít i zdárný výsledek.
1: I k tomu budeme držet palce na ČVUT, aplikované mechanice a biomechanice, říkám to správně, ty obory.
0: Ano, přesně tak, je to obor aplikované vědy ve strojním inženýrství a specializace je biomechanika.
1: To by bylo ale už úplně jiné téma se vzpěračem Josefem Kolářem. Pojďme se vrátit k vašemu sportu, možná k těm začátkům, protože my jsme tady zmínili, že vy jste ze vzpěračské rodiny. Váš otec je úspěšný vzpěrač, sbírá trofeje v kategorii Masters. Máte ale i 3 mladší sourozence, kteří se věnují vzpírání. Už jste tady zmínil bratra Davida, tak jak jsou na tom oni? Dá se říct, že vám budou šlapat na paty jednoho dne? Dá se to už teď odhadnout?
0: Já bych byl rád, kdyby minimálně ten David mi šlapal na paty. Můj vlastně mladší brácha Daniel tak už aktivně nereprezentuje Českou republiku ve vzpírání, ale dřív reprezentoval do 17 let. Potom přestal se sportem, on se věnoval právu, vlastně vystudovaný právník. Takže,
1: tak podobně trošku.
0: No,
1: rozumím.
0: Ale je zároveň mezinárodní rozhodčí, takže u vzpírání zůstal. Trošku ale z jiného soudku, teďka už ne jako sportovec, ale spíš jako takový teoretik a rozhodčí. A další vlastně mladší bratr Jan, tak ten sice v loni soutěžil ještě na mistrovství Evropy do 23 let, ale on je spíš takový jako funkcionář už teď. Jako řekl bych, že je víc funkcionář než sportovec. Tak.
1: Dobře. A když se sejdete takhle u nedělního oběda, tak je řeč i o něčem jiném než o vzpírání. Co na to maminka?
0: Tak maminka je bývalá atletka, takže ta to chápe. A bohužel tak má doma 4 chlapy, takže musela se podvolit.
1: A možná také přizpůsobit i to vaření, protože jak vypadá takové, jak vypadají stravovací návyky vůbec vzpěrače? Vy se musíte asi hodně hlídat.
0: Tak dnes už se u toho nedělního oběda všichni nesejdeme, protože každý jsme někde jinde, že jo, jak jste říkal, tak já žiju v Praze, brácha Daniel, tak ten žije v Brně a
1: to spíš takový příklad,
0: zase v Olomouci, ale samozřejmě toho jídla sníme hodně, spírači se tím netají, že jo, že tu váhu nějak moc neřeší a ono i u toho spírání hodně spálíte, takže moc nemusíte ani řešit, co do toho těla dáte, hlavně, že toho sníte dost.
1: Rozumím. Říká Josef Kolář ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, který je, dá se říct, tedy částečně profesionálním vzpěračem, i když toho tedy dělá hodně, jak jsme slyšeli. Ta vrcholová sportovní kariéra je krátká, vám je 28 let. Už tušíte, jak dlouho se budete chtít věnovat vzpírání aktivně na té nejvyšší úrovni a jakým směrem se tedy třeba i po dokončení studií vydáte potom? Míříte třeba k té trenérské profesi?
0: Tak úplně jako stoprocentně jenom trenéra bych dělat nechtěl. Každopádně já jsem měl během své kariéry štěstí, že mě nepotkalo žádný větší zranění. Měl jsem problémy s ramenem, pak jsem musel trochu měnit techniku výrazu, protože dřív jsem vyrážel do dřepu, to je takzvaný čínský styl, to odborníci to budou vědět, ale musel jsem změnit právě tu techniku výrazu, takže jsem začal vyrážet do střihu a na to jsem se nějak přizpůsobil. Každopádně jinak nic většího mě nepotkalo, žádný větší zranění, takže tady musím zaklepat, že a toto jsem měl štěstí.
1: Klepejte, tady to funguje v českém zásezí.
0: Teď mám v plánu minimálně vydržet ještě do té olympiády nebo zvládnout tu kvalifikaci na olympiádu. Jak už jsem říkal, tak to mistrovství světa v Číně na podzim, tak je první kvalifikační start. Těch startů mě bude čekat ještě 5, které se budou počítat do té kvalifikace. To kvalifikační období je náročné, je to dlouhé a na olympiádu se dostane z každé váhovky jenom 8 nejlepších spěračů, takže ta konkurence je obrovská.
1: A olympiáda největší sen?
0: Olympiáda samozřejmě největší sen a když už se tam ten spěrač na tu olympiádu dostane, tak už to je vždycky dobrý výsledek, protože jak už jsem říkal, je tam jenom těch 8 nejlepších.
1: Tak budeme k ní držet palce a nejen k ní, hlavně ať vydrží to zdravíčko, které jste tady zaklepal, ať dobře dopadnou studia a vůbec všechno a budu se těšit, že se tady potkáme buď s vámi, nebo třeba s vaším bratrem, nebo s vaší přítelkyní, prostě že vzpírání bude jen zkvétat. Tak můžeme pozvat třeba i naše posluchače, kteří mají děti, vnoučata, myslím si, že je úžasný sport vzpírání.
0: Samozřejmě můžeme, jako nemusí se toho vůbec bát. Vzpírání pro ty děti je zdravé, není to nic, čeho by se měli obávat. Jestli přijdou někteří na trénink do Holešova, tak já budu samozřejmě rád.
1: Říká Josef Kolář, spěrač z Holešova, jinak původem z Kurovic, který byl hostem ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Děkuji za to, ať se ve všem daří, naslyšenou.
0: Taky moc děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Český rozhlas Zlín je s vámi i přesně 9 minut před 16. hodinou. Tento časový údaj znamená jediné, a sice, že dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín s datem 9. června pomalu spěje ke svému konci. Už po 16. hodině po zprávách tu bude další humoriáda. I k jejímu poslechu srdečně zve moderátor Pavel Kučera a také dnešní host Miroslav Hanuš. Tlumočí vám jejich pozvání Pavel Vacek, na kterém už je teď pouze rozloučení a předání slova Petru Uhříkovi. Tak si smlsněte také něco z cukrárny a zítra po 14. hodině se na vás opět budu těšit. Naslyšenou.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Pro dnešek si v naší cukrárně porovnáme dva hudební světy, ale dopředu to vidím jako v dostihovém sportu, když udělí žokej handicap. Ono totiž přeskočit Tinu Turner nejde. Lucku Vondráčkovou mám opravdu rád jako ženu, jako zpěvačku. Je to vzdělaná, krásná, sympatická bytost, ale vzpomínám si na dva případy v její hudební kariéře, kdy si vzala trošku větší krajíc, než byla schopná pokousat. Snad mi tu kritiku promine. U písniček Bonnie Tyler a Tiny Turner, které přespívala do češtiny. Vezmu ten druhý případ s malou odbočkou. Na svých akcích jsem uvedl taky mnoho převlečených travesty umělců, kteří vypadali jako hvězdná Tina, no ale na rovinu není to přímo můj šálek čaje, i když respektuju, že pro jistou část lidí je taková forma zábavy atraktivní. Tinu už bohužel na pódiu neuvidíme, tak aspoň její zásah do hitparád v roce 89, když byla simply the best, prostě nejlepší.

0: To jsou Tata Boys, MIG21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
1: Mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.
2: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Tučňáci Humboldtovi se ve zlínské zoo přestěhovali do bývalého výběhu lachtanů hřivnatých. Ve Zlechově mají nový venkovní areál pro konání kulturních a společenských akcí. Do kasáren v Přáslavicích dorazilo dalších 8 tanků Leopard. Večera v noci bude v regionu zataženo s možností deště a nejnižena měříme až 11 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a u mikrofonu je Matěj Nradilek. Návštěvníci zlínské zoo ode dneška najdou tučňáky Humboldtovi na novém místě. Chovatelé je přestěhovali z expozice u zátoky Rejnoků do bývalého výběhu lachtanů hřivnatých poblíž hlavního vstupu do areálu. V novém domově mají větší bazén, spoustu kamenů i upravené zázemí. Jak zvládli první chvíle po stěhování, popisuje zoolog Václav Štraub.
3: Ve své podstatě nás i překvapili, jak klidně vešli, rozhlédli se po výběhu, hnedka vyzkoušeli bazén, pak se zase vrátili na souš, takže myslím si, že to zvládli nadstandardně a teďka se na ně dívám a vykazují rozhodně chování, které není nějaké stresové a myslím si, že jsou spokojeni.
2: Ve sportovním areálu ve Zlechově na Uherskohradišťsku dokončili zázemí pro pořádání venkovních, kulturních a společenských akcí. Prostor s krytým posezením pro zhruba 200 lidí se bude využívat i jako letní kino nebo k promítání sportovních utkání. Podrobnosti přidává nezávislý starosta Zlechova Ondřej Machala.
4: Velikostně je to nějakých 400 až 500 metrů čtverečních plochy. Vybudovali jsme tam takové gastrozařízení, taneční parket, kompletně nová elektroinstalace. Máme to pod kamerovým dohledem a součástí to bylo taky vlastně obnovení dětského hřiště.
2: Česká armáda převzala další novou techniku. Dodávka 8 tanků Leopard 2A4 dnes ráno dorazila z Německa do kasáren v Přáslavicích na Olomoucku, kde působí mechanizovaný prapor. Nahrazují zastaralé stroje T-72. Aktuálně prapor disponuje 630 novými tanky. Do konce června jich bude mít k dispozici celkem 42, potvrzuje velitel Tomáš Suchý.
5: Finišujeme, vlastně blížíme se k celkovému početnímu stavu Leopardu. Samozřejmě to není jenom o tom, že nám fyzicky dojedou tanky, ale je to o tom, že musíme projít celým tím procesem, zejména přeškolení osádek. A je to ten krásný mezistupeň mezi přechodem z té východní na tu západní techniku.
2: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra klesnou. Litr benzinu budou moct čerpací stanice prodávat na nejvýš za 1,40 korun a 40 haléřů, což je o 10 haléřů míň než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra klesne o 14 haléřů na 39 korun a 1,90 haléřů. Vládní opatření regulující ceny paliv mají pokračovat zatím do konce června.
1: Počasí.
2: Večera v noci nás ve Zlínském kraji čeká zatažená obloha, která bude doprovázena občasným deštěm. Povane mírný severozápadní až severní vítr a nejnižší teploty se mají pohybovat v rozmezí 14 až 11 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V Otrokovicích na náměstí 3. května je hlášena porucha světelné signalizace a s tím související zdržení. Počítejte s tím. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín to bylo vše. A teď už v našem vysílání následuje humoriáda.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
6: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Miroslav Hanuš. Dobrý den, vítejte.
7: Dobrý den.
6: Stručně, jasně. Historky, scénky, písničky si tu užijem a můžete vyhrát naše knížky i z Digi rádiem. Hodně štěstí, pěknou zábavu.
1: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková nám to tady rozespívala. K nám dorazil Miroslav Hanuš, jako vždy, na svém skutříku.
1: Ano, to je moje milovaná písnička, to mě úplně nakoplo. Pan Kainar text k němu skládal. Tak hezký.
0: Ale tenhle text o tom Kainarovi skládal Zdeněk Borovec.
1: Tak. Ano, ano.
0: Abychom si to upřesnili. Tak, na skútru se jezdí dobře i ve větru a v dešti, jak jsem pochopil od pana Hanuše. Má to své výhody s tvorbou účesu?
1: No tak ano, ano. Já se v podstatě už roky nečešu, jo. Pač si myslím, že příroda se češe sama.
0: Ale mějte se a tak hygiena, to probíhá,
1: se,
0: jo?
1: Abychom se věděli. Otužuju se, že si namočím hlavu, pak si nasadím helmu, jo, a přijíždím vždycky s jiným výtvorem. Záleží, jak se mi ty vlasy přeložejí pod tou helmou. Přijíždím, sundám helmu a mám na hlavě ještě jako jinou helmu. To miluju maskérky v televizi takhle. No a nebo když je takhle, jakože jsou ty přepršky, jak já vyjedu za sucha, zmoknu, jedu a zase dojedu za sucha, protože prostě to cestou teple fouká, je to krásný. Teď jsem měl takový, vyděsil jsem pumpařku na pumpě.
0: Čím to?
1: Jedna jsem zastal a chtěl jsem si koupit ještě limonádu a najednou křik, zase, ujel. A já jsem říkal, kdo ujel? Štyřka, někdo tam není. A byly dvě a ona říká, ne, tam je taková malá motorka, ty nevidíš přes to velký auto.
0: A to byla ta vaše?
1: Jo, stála ta moje motorčička na štyřce, že jo. No. Jenomže
0: takže neujel, poctivě zaplatil.
1: No, zaplatil, ale paní mi říkala, že se jim to stává běžně. Mm-hmm. Že včera jim zrovna ujel, ale říkal, že to byl takový chudák, ten si to neuvědomil, zřejmě pak přijel, se omluvil. Aha. A poněvadž měl Lamborghini, jo, za 15 melounů.
0: A byl roztržitý.
1: A koupil benzín za 2,5 a odjel. A pak se vrátil a říkal, promiňte, já jsem asi nezaplatil. Říká, ne, já jsem ředitel veliký firmy, já s tím mám starosti. No a prostě jsem si to neuvědomil, jsem natočil a odjel, že? Mm-hmm. A paní, ale jako hodná své funkce, čerpadlářky, že? Tak říkala, prosím vás, když čerpám, to je jako každá jiná činnost, musíte se na to soustředit, jo? Prostě vypnu tu hlavu, vypnu tu firmu, načerpám, zaplatím a pak teprve pokračuju v řízení firmy a automobilu, jo?
0: Ale krásně mu to vysvětlila.
1: Krásně, no, prosím vás.
0: Taková prezentace doslova.
1: Zodpovědná činnost. Vypnu hlavu a čerpám benzín.
0: Dobře.
1: Ten za to určitě nemohl, to si myslím, že. A navíc se vrátil zaplatit, jo, ale druhý den. Jako.
0: Dobře, tak zážitky z cest na motorce.
1: No,
0: Miroslava,
1: to pořád je něco.
0: Mm-hmm. Každopádně účes v pohodě, protože u recepčního i u produkce to prošlo, poznali vás, pustili do studia. Můžeme začít.
1: Ano, na recepci dokonce jsem zřejmě působil velmi mladě, protože tam je takový pán starší, říká, pan Hanuš, vy jdete na humoriádu nebo jdete na konkurs? A on si dělal legraci, než jsem to pochopil, tady je konkurs do dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu, tak mladě jsem působil dneska, když jsem sundal helmu.
0: Tak jo, a zaspíváte nám?
1: No, tak mohu bych vám zaspívat, ale ono to rádio nesnese všechno, že?
0: Ano,
1: a teďka jsme pod drobnohledem, aby neřekli, že za ty poplatky tady nějaký povel prezentujete.
0: No, tak, ale
1: tak já zůstanu jako mluvit. A
0: pojďme.
1: Já si dám tady humor, jo? Já si dám Honzu Přeučila.
0: Přesně, pojďme do našeho archivu, je tu nahrávka našeho kolegy Vladimíra Šťovíčka z pořadu Vzpomínky nám zůstanou s panem Přeučilem.
2: Protože je úžasné, jak jsou naši posluchači starostliví a nějakým způsobem vždy se snaží myslet i na náš zdravý životní styl. A mě pobavil jednou e-mail, který mi přišel právě také po tom čtyřhodinovém vysílání. Ono se to nezdá, ale ono to tam utíká ten čas poměrně rychle. A někdo se díval do studia přes webovou kameru a napsal: pane Šťovíčku, dneska jste nějak málo jedl.
3: Ale to je roztomilý, pane redaktore, to je roztomilý.
2: A zrovna do mě byste to neřekl, že jo?
3: To bych si nedovolil, že?
4: Ale ta kamera byla pod jiným úhlem trošku, že jo?
3: Ano.
4: On to někdo šoupnul.
3: Ano. No jo, ale tak je ohromná věc, když jsou různé přebrepty a brepty, že jo? Že i dneska se s tím dá pochopitelně pracovat. V divadle je to úplně jiné. Na divadle, když jsou přebrepty, to všichni dobře víme, tak to je lahůdka. A já se vám jednou přiznám, já jsem měl jednou fantastický přebret, kdy jsem teda se propotil od hlavy až k patě. Když jsem leta působil v divadle Na zábradlí, tak jsme hráli hru Tři sestry. A já jsem tam hrál postavu jednoho lékaře, který tam měl jedno latinské slovo. A tam na scéně byla Jana Prajzová, Jirka Bartoška, Pavel Zedníček, Olda Vlach, plejáda těchto vynikajících kolegů, vynikajících herců. A já jsem tam takhle seděl a říkal jsem, no a zítra uděláme ka... Teďka mě vypadlo to slovo, protože jsem od toho ka měl říct latinské slovíčko. Tak zítra uděláme kuky... Zítra uděláme kundik... No, zítra kandinku... No, zítra to nějak uděláme. Propocené jak nikdy, byla pauza, dub chodbou a doproti mě Jirka Barťák, já říkám, Jirko, prosím vás, my si vykáme s Jirkou, když jsme velcí přátelé, já se vám omlouvám, já jsem tam měl takovou malou špečeninku. On říkal, Honzo, jděte do háje špečeninku, tam dámské přirození lítalo po jeviši a vy říkáte špečeninka.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak začalo to tématem kamery v rozhlasových studiích nebo v rádiu obecně, pane Hanuši?
1: No, to, tady je taky kamera.
0: Nejedna.
1: Takhle a běží?
0: Ta, na kterou vy se díváte, myslím, neběží, ale ne. Běží ty další dvě z těch pěti.
1: Minule mě právě posadili takhle víc stranou, abych byl jako v záběru, jo? Tak já jsem v tom záběru a přitom kamera neběží, no tak to jsem se
0: no ale to neznamená, že se nebudete snažit.
1: Zbytečně jsem se hezky učesal.
0: Hezky se tvářit.
1: Jo, no. Ale od té doby, co vím, že jsou tady kamery, tak já jsem někdy zůstával takový poloslečenej, takový jsem se rozepnul, když jsem přijel, bylo horko nebo to, a pak mě tady někdo právě upozornil, že je tady kamera, tak jsem se od té doby se v rádiu zapínám a necítím se už tak svobodně, protože tady nemá kamera co dělat. Ale tady svoboda spočívala v tom, že tady můžem sedět nahý, že jo, a hlásit seriózně a nikdo to jako neví. No a teďka, ale mohl bych být zase koneckonců třeba bez kalhot, jak jsou takový ty televizní, že jo, v čem to je? V něčem to je? S tebou mě baví svět? Nebo co, jak ona přiběhne na poslední chvíli?
0: A zapomene
1: chvíli.
0: Si tu sukni, vezme si
1: no,
0: jenom
1: halenku. Nestihne to, že jo, jenom si veme ten spodek.
0: Aha, Jana Šulcová.
1: No, ale Jana Šulcová je to. No, ale to jsem zjistil, že v covidu, jak se pracovala doma, tak to bylo běžný, že jak ti lidé, co prodávají něco, obchodníci, že oni měli ten most, že, jak se to jmenuje, takový ten rozhovor po počítači a oni tam běžně seděli právě bez kalhot, pač ten záběr je jenom do pasu z toho počítače, tak tam vznikla doba jako bez kalhot.
0: Ale nesměli stát dřív, než skončil přenos od toho stolu.
1: No a když si jako... No a to jsem pak právě viděl někde na YouTube nebo celý ty legrace. Právě ty, co si tu kameru nevypli, že jo, a vstali, že jo. Mm-hmm. Takže měli tu kravatu, jo, a pak měli takový trapný jenom trenýrky nebo tanga, nebo no prostě jak měl kdo chuť, tak podle toho.
0: Já si pamatuju jeden také vtip na toto téma covidové, kdy holčička měla výuku online a maminka u zrcadla vzadu pobíhala ve spodním prádle, připravovala se na odchod do práce a holčička řekla, mami, a nevadí ti, že máme právě s paní učitelkou vyučování? No, tak asi tak. O těch kamerách. Ale tady se můžete sléct, aspoň zvýšíme poslechovost, sledovanost, všechno.
1: Ne, my máme krásnou poslechovost. Nebudeme tímhle způsobem získávat. Ano, jako...
0: Ale zkusíme to s scénkami.
1: Kdyby nám to šlo dolů, tak se zlíknem.
0: Máte přednost. Tak my budeme získávat poslechovost scénkami našich posluchačů. Nabízíme v tuto chvíli Jana Přeučila v dalším vyprávění, anebo Miroslava Šimka. Zvolte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Dobré odpoledne všem z dnešní humoriády přejí Miroslav Hanuš, náš dnešní host, od mikrofonu moderátorského Pavel Kučera, a vy na našem telefonu teď přidáte své hlasy pro pana Přeučila nebo pana Šimka z našeho archivu. Koho si vyberete? Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, já vás zdravím, pane Kučero i pane Hanuši.
4: Dobrý den.
3: A to, jak se říká, ta Šulcová s těma...
2: To byla kotva u přívozu, ano, ale režie Marie Poledňáková, proto se nám to asi propojilo.
4: Dobře. Máte bod, že dáváte pozor.
3: Když se teď bavili o tom, jak vám zmizelo to, jak jste s tou gumovací tuškou.
4: No, ten text.
3: A jak jste říkal, že se dal někdo do mrazáku a to. Já jsem to hned vyzkoušel, to bylo někdy v únoru. Bylo asi minus 15.
4: No.
3: I do mrazáku jsem to dal, nefunguje to.
4: Ne.
2: Špatný mrazák,
3: ne,
2: nebo led.
3: Ne, neobjeví se nic. A používám to tak, že něco si namaluju. A pak, když dělám ty kontury, ty už hotový, tak to udělám jako normální tou a tam to pak vyfénuju a ono to zmizí a je to super.
4: Jo, takhle to používáte. No. To jsme se bavili.
3: Jak jste říkal, teď, tu tušku, tak to
4: tu je tušku, ano.
3: Ten Aleš Svoboda, tak ten by si to měl vzít sebou, mu to tam psalo v tom, na té stanici.
4: Jo, nahoře.
2: Tak teď nás určitě slyšel a už to ví. Tak jo, koho jste si vybral?
3: Dáme si Přeučila.
2: Máme zapsáno,
4: mějte se hezky. On to rozjel ostře, tak uvidíme.
2: Naslyšenou, dobré odpoledne. Halo? Už? Už jste s námi?
5: Halo, tady je Jirka Čerčan, dobrý den.
2: No, zdravíme.
4: No, Jiří, dobrý den.
5: Dobrý den, já znám pana Haduše i vás, pane Pavle, a přeju vám hodně zdraví a chtěl bych... Ano. To Bčko, to Bčko. Je Krampol.
2: Ne, Miloslav Šimek.
4: Ne, dejte Ačko Přeučil.
5: Tak Ačko dám.
4: No,
2: nenechal se zvyklat, dal Ačko.
4: To jste hodně, že jste zavolal, no shledu.
2: Dobře, díky, tak nemusíme hlasovat, vy všechno upovídáte, uplatíte možná. Dobré odpoledne. Halo.
6: Dobré odpoledne, pánové, zdravím vás, tady Petr z Hostína, umělníka.
4: Ano,
2: výborně,
4: dobrý den.
6: Zdravím vás, pane Uši, mám vás strašně moc rád, jako člověka si vás vážím, jako člověka s velkým humorem a v každém pořadu, kde jste, tak vás moc nadšeně poslouchám.
4: To jste hodnej, tak dejte Ačko, dejte Přeučila.
6: No, Ačko dáme a ještě se ještě dostat, jestli ten papoušek váš, jestli pořád ještě umíte krásně tu kyselnu heru novou základ.
4: No, ano, ano, pořád, hned ráno to říkal, jo, kyselina hyaluronová, záruka krásného stáří.
6: Ano, tak.
4: Ano,
2: tak.
4: Platí to.
6: Tak dáme toho Přeučila.
4: Dáme
2: Přeučila, dobře. Ale děkujeme pěkně, naslyšenou.
4: Dík.
2: Naschledanou. Tak, o režii Jiřího Krejčíka v divadle v Humoriádě na cestách povídal pan Přeučil Patrikovi Rozemalovi.
7: A já mám takovou krásnou vzpomínku související právě s tím jazykem na vynikajícího filmového režiséra Jiřího Krejčíka. Vzpomínáte si, přátelé, na film Božská Ema, malostránské povídky. Vyšší princip. To byly poklady svědomí, poklady filmového prostě umění. A Jiří Krejčík jednou v divadle na Zábradlí také režíroval Strindbergovou slečnu Julii. A my s mojí kolegyní jsme na tom jevišti velice artikulovali přesně, protože ta jevištní řeč musí mít svoji jaksi zákonitost. A on vždycky nám říkal, stop, to není pravda, znova. A spíš chtěl, aby ten mluvní projev byl takový jako civilnější, který kamera má přiblížit a tak dále. A my zase, když jsme začali artikulovat, stop, nevěřím, není pravda, znova. Tak my, když jsme hovořili, tak byl ohromně spokojený, měl takhle ruku u ucha a říkal, dobrý. A jakmile jsme začali artikulovat, stop, nevěřím. A já jsem stále říkal, Jiří, pane režisére, jevištní řeč má jiné zákonitosti nežli filmová. Tam jsou určité jakési proporce jiné. A on říkal, ne, přirozeně takhle. Čili my jsme měsíc a půl zkoušeli. Po měsíci a půl byla generálka veřejná pro penzisty. Krejčík za mnou přišel a říkal, přeučele, na tom jevišti vás není slyšet. Já říkám, pane režisére, na měsíc a půl na tohle téma hovoří. Ne, uděláme to takto. Vy budete to představení hrát tak, jak máme naskoušený, a já budu vzadu v hledišti vás poslouchat. Když zjistím, že vás není slyšet, udělám několik signálů. Já říkám, jaký signál? První signál bude ten, že budu výrazně uličkou, pravou ruku dám na stěnu a levou si dám na čelo. A když mě tam takto uvidíte, přidáte do hlasu. Já jsem říkal, já vás v těch světlech, ne, znova říkám, výrazně jdu uličkou, když nás nebude slyšet, pravá ruka na stěnu, levá na čelo. Jak mě tam uvidíte, přidáte do hlasu. Já jsem šel za svojí kolegyní Hankou Smrčkovou, říkám, Hani, kdybych tam náhodou toho blázna viděl, tak já ti v jednom okamžiku lehce zmáčknu ruku a tak dále a přidáme do hlasu. Hrajeme, najednou se podívám a skutečně tam někdo stojí. A režisér Krejčík. Musíme lépe artikulovat a přidat do hlasu. V jednom okamžiku jsem zmáčknul Helence ruku, přidali jsme do hlasu, odehráli jsme první půlku, pauza, proti nám v chodbě herecký běží Krejčík a křičí krávy! Zvali jste jak krávy! Já jsem říkal, pane režisére, tam to jsem nebyl já, to byl někdo jiný. To byl penzista, který špatně slyšel. Humoriáda.

0: Tak to byla kapela Slza. V tuto chvíli už jsme tady s naší pravidelnou soutěží červnovou. Připomenu, že můžete vyhrát jednu z knih dle vlastního výběru z naší edice Humoriády, plus ještě v pátek v losování digitální rádio. Za každý týden všechny výherce tam budeme mít a to bude šance. Miroslav Hanuš měl ale jiný návrh na výhru.
1: Tak a já než jsem šel, tak jsem sem šel. Takhle.
0: Šel jsem sem.
1: Než jsem šel sem.
0: Až jsem došel.
1: Než jsem sem šel, tak jsem došel. Se potkal s manželkou a navrhoval jsem, že by mohla být soutěž Noc s Miroslavem Hanušem, jo. A moje dcery říkali, že to je, že to bych neměl navrhovat, protože doba je jako solidní a genderově je to jako nevyvážený, že třeba prostě
0: i s paní Hanušovou by
1: ženy by mohly, ne, že ženy by mohly mít víc zájem než muži a tím by to bylo jako nečestné, jo, a nesportovní, jak říkají to. A žena zase hlasovala proti taky, protože říkala, že takhle, my jsme zkoušeli takovou hru Skurvení havlisti, která se odehrává v sauně, tak tam jsme řešili s Tomášem Měcháčkem a Dádou Gondíkem, jestli to máme hrát nahý, protože v sauně se sedí nahý.
0: Většinou ano.
1: No a já jsem navrhoval nahý, jo. Měcháček taky nahý a jenom Dáda Gondík chtěl hrát oblečenej, no. Takže nás přehlasoval jednohlasně. Ale moje manželka říkala klidně, protože u nás dobrý. Jo, takhle vyhodnotila, že můžu vystupovat na hej, protože u nás dobrý. No a právě na to navázala, že právě u nás je to tak dobrý, že by ten zájem mohl být příliš veliký, jo. Uh-huh. A potom by poptávka převýšila nabídku, takže nakonec říkala, ať se dává ta kniha, a nebo to rádio.
0: Že to tak bude lepší v rámci všech možných vztahů.
1: No, sice jako přijdou o hezký zážitek lidi, ale...
0: Ale budou mít jiný hezký zážitek.
1: Rozhlas jim to vynahradí, jako. Ano. Jo, protože digitální to bude.
0: Tak řekli jsme už víc, než by se mělo říct, možná, tak zbývá pozvat do soutěže naše posluchače. Dobré odpoledne, kdo pak se dovolal?
2: Dobrý den, Milena.
0: Paní Milena,
1: dobrý
0: odkud?
1: Den, Mileno. Vidíte, vy jste třeba zrovna tu noc chtěla vyhrát, možná.
0: Ani ne.
1: Ona se...
0: Jste tam ještě?
2: Jsem, ano.
0: Výborně. Ano. Odkud ano. Voláte?
2: Z Prahy,
0: výborně. Prahy. Tak, otázka se týká pana Hanuše.
1: Jo.
0: Všeobecně celorepublikově se proslavil rolí v televizním seriálu Ulice. Zahrál si za A starostu Hložánka, za B majora Korejse.
2: Ale já to neposlouchám, tak já dám za A.
0: Neposloucháte rádio nebo seriál nesledujete?
2: Seriál
0: nesledujete. Ale stejně jste to trefila, takže gratulujeme. No, koho si vyberete?
1: Já ho taky nesleduju, ale hraju v něm.
2: Děkuju.
0: Počkejte, paní Mileno, kterou knihu si vyberete? Máme tady paní Švormovou, pana Krampola, paní Konvalinkovou, Josefa paní Dvořáka. A ještě jednou?
2: Švormovou.
0: Paní Švormovou, dobře, pošleme vám
1: Švorcovou?
0: Výhru. Ne, Švormovou. Pan Hanuš už nezlobí v tuto chvíli. My se rozloučíme s paní Milenou, gratulujeme a mějte se hezky a sledujte v pátek naše vysílání.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
0: Tak, soutěž proběhla, další bude zítra, samozřejmě každý den až do 26. června soutěžíme. No a teď je řada na Miroslavu Hanušovi, koho nám vybere dál.
1: A tady tohle, já úplně se těším, to já si dobře pamatuju, ještě Tomáše Slámu, že ho zakladatel, myslím, že zakladatele, to Bogánu.
0: Myslím si, že ano.
1: Taky jsem u něj jednou byl velice sympatický člověk, který nás pak opustil. A tady vidím, že je sám v nabídce, čili on sám bude zřejmě vtipně hovořit a proto volím Tomáše Slámu.
0: Ano, je to z Toboganu na ruby, tak je to pojato. O výtvarníkovi Jiřím Stejskalovi nám něco poví Tomáš Sláma.
4: Děkuji Zoltánu Liškovi, Tobogán na ruby začíná. Tohle je kouzelná kulička, ten mikrofon, a dokáže řadu lidí potěšit, některé vyděsit doslova, obzvláště když uděláte několik kroků do první řady, tak to vám můžu říct, že přesně už to mám vysledováno, uděláte dva kroky a najednou první řada se bojí, že třeba se jich budete na něco vyptávat, tak první řada je menší a menší až je nejmenší na celém světě. A nesmíte se bát, musíte dát díky mikrofonu důvěru. Ještě hezčí je, když připravujete nějaký rozhovor s výtvarníky. To jsou bojácní lidé. Sedí tady pan Franta a jsou tady další výtvarníci. A já mám musím říct, že na rozdíl od pana Komárka a pana Franty, s výtvarníkama to je velká potíž. My jsme organizovali výstavu panu Stejskalovi. Vynikající výtvarník z Olomouce, člověk, kterému bylo tak 35 let. A řekli jsme, hele Jirko, my v Praze ti uděláme výstavu. Bude to pěkný, bude to krásná výstava, ty přijedeš za námi, tehdy to bylo Mikroforum, přijedeš do Mikrofora, řekneš, já jsem Jirka Stejskal, tady v Praze mě udělali výstavu, já je mám moc rád a moc se na to těším. A Stejskal říkal, no jo, ale to je těžký, člověče. Já jsem říkal, co na tom je těžkýho. Řekneš, já jsem Jiří Stejskal, jsem Solomouce, vy jste mě udělali výstavu, já se na to moc těším. Tak já jsem udělal to, co běžně nedělám, to vy dobře víte. Řekl jsem, Jirko, pojď a naučíme se to. A tak jsme

0: a stejskal byl namydlenej. On neměl co říct v podstatě. Tak já jsem chtěl, aby se to nějak dokončilo, že jo, tak jsem řekl, no, tak Jirko, aspoň nám něco řekni. A stejskal, srdnatě vstal a jako správnej Moravák řekl, ať žije život. To byla celá věta, kvůli které jel z Olomouce až do Prahy.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Přátelé, dámy a pánové, u rádia začíná další souboj. Můžete hlasovat pro Tomáše Slámu anebo Lubomíra Kostelku. Vyberte si sami humor podle vašeho gusta. SMS-kou humor mezera A nebo B, číslo 90 01 04 pro SMS. Telefonujete na 731 800 900.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže.

0: Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje. V tuto chvíli na výběr pro vás, naši drazí u rádia, Tomáš Sláma nebo Lubomír Kostelka. Miroslav Hanuš už má sluchátka a určitě si vás poslechne. Jak budete hlasovat? Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady Jana a já bych...
1: Ano.
2: Dávala Bčko.
1: Bčko, Lubomír Kostelka.
3: Dobře.
1: Děkujeme.
3: Ano, pan Kostelka, dík.
1: Naschledanou. Dobrý den.
4: No, dobrý den, tady Vojta z Plzně. Já zdravím pana Hanuše, že se mi líbila ta historka, když ves na tom skutru tu z záběhli.
3: Ano, Věru Nerušilovou. Nedávno nás opustila.
4: Já vám doma chtěl bych ten Bčko, prosím vás.
1: Děkujeme. Kočka ze záběhlic, slavný to hit Věry Nerušilové. Ano. Vzpomínáme na ně. Díky ano. Za připomínku.
3: Ano, ale no? Jak pan říkal, že zdraví oba dva, to myslel mě a Věru, ne?
1: Ne, nás dva. Jsme zase ve studiu. Zpátky. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza s Vlkavým. Zdravím vás, Pavle, i pana Hanuše.
1: Dobrý den.
5: A já bych hlasoval, chlapi, pro pana Slámu.
1: Děkujeme za váš hlas, Honzo. Naslyšenou.
5: Zbytek dne, zdarec.
3: Čau, chlapi.
1: Dobrý den. Halo. Tak, ještě jednou. Dobrý den.
6: Dobrý den, při.
1: Výborně.
3: Ano.
1: Kdo pak je s námi?
3: Dobrý den.
6: A mám takový dotaz.
3: Ano.
6: Jestli už ví, kdo to je paní Kvitová?
3: Ano, už jsem se to dozvěděl. A když jsem se to dozvěděl, tak jsem zjistil, že už se jmenuje nějak jinak teďka.
6: Jasně.
3: A víte, jak se jmenuje?
6: To... Ano.
3: Jak?
6: Tak hlasu pro Bčko.
3: Tak jo.
1: Tak to byl prýma rozhovor.
6: Teď jsem moc hezky.
3: Díky.
1: Milané, děkujeme. Tak snažím se to všechno pochopit. Je to něco mezi hostem a posluchačem?
3: No, to u Karla Šípa jsem,
1: jsem
3: neznal Kvitovou slečnu, tehdy Kvitovou a teď, když ji znám, tak už se jmenuje jinak, takže ji zas neznám. Ona se vdala.
1: Mm-hmm. Takže přejeme jí hezký rodinný život. Je. Dobré odpoledne. Halo?
7: Ano, dobrý den. Zdravím vás oba dva ve studiu a prosila bych pana Slámu.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se
3: děkujeme.
1: Hezky. Naschledanou. A ještě vy. Dobrý den. Halo.
8: Dobrý den.
1: Dobrý
3: no,
1: den.
8: Karel Bojkovic, zdravím pana Hanuše i vás, Pavle. A já bych si přál pokračování s panem Slámou.
3: Dobře. Ano, díky.
1: Děkujeme pěkně. Naslyšenou. Tak přátelé, sečteno, podtrženo, přičteme i SMS a výsledek je, že pokračuje pan Sláma tentokrát na téma, jak uváděl zlatého Slavíka. A to si pamatuju i já.
9: Děkuji, Zoltánu, ale nezlobte se, já se ještě k té kapitole vrátím. Já jsem v roce 82 a 83 uváděl zlatého Slavíka. Dneska bych to neudělal, ale tenkrát jsem to bral, jakože to je taková podsta pro mě uvádět zlatého Slavíka, tak jsem si nechal ušít smoking. Bylo to v přímém přenosu i rok 82, i 83. Moc se bojím, že to někdo vytáhne a ukáže v televizi, jak jsem vypadal. Bude to strašný, ale nicméně stalo se. A po prvním zlatém Slavíkovi jsem dostal jenom jeden jediný dopis, za to nádherný, protože měl 8 stran a na každé straně formátu A4 bylo vyznání jisté paní, která nám psala, jak si ona představuje zlatého Slavíka. A začínalo to krásným motem. Karel Gott má 18 zlatých Slavíků, Valdemar Matuška má malého Valdíka, kdo má víc? Tak to jsem znejistil. Paní to ale na dalších řádcích krásně vysvětlila a psala tam, podívejte se, pane Slámo, Karel Gott má 18 zlatých Slavíků, ale Valdemar Matuška založil rodinu, splnil požadavky vůči státu, ten má být zlatý Slavík, Gott nic. A otevřel bych kapitolu, která se jmenuje Naše rodina.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak uvidíme, jaká budou vaše přání, dámy a pánové, vyberte si v závěru. Vracíme do hry. Tentokrát proti sobě stojí Miloslav Šimek a Lubomír Kostelka. Připomenu spojení, SMS-kujete humor mezera A nebo humor mezera B. Telefon 731 800 900. A ještě abychom se dozvěděli o tvůrčí současnosti pana Hanuše. Na čem teď pracuje?
2: No, teď zrovna se snažím trochu odpočívat, protože skoro každý den hraju, ale mám zkoušku na Vyšehradě, na toho svého, na ten svůj opus o Mickey Volkovi, na ten rock'n'roll, protože v létě to budeme hrát v rámci Studia 2 na Vyšehradě, což je taková rock'n'rollová show, kdo ho měl rád, tak se klidně přijďte podívat. A teď se snažím jako odpočívat a ono mi to nejde, protože mi přichází nějaký další nabídky a já už teď hraju 28 představení měsíčně.
1: Kam to dát?
2: No, ještě kam to dát, že důchod se blíží a práce se zvyšuje, tak já nevím, co s tím budu dělat, tak možná si nechám místo toho operovat koleno, to mě bolí a tím se to vyřeší.
1: Zdraví je nejdůležitější, ano, samozřejmě, ale jinak přejeme, ať se rozhodnete dobře, ať si vyberete dobré nabídky.
2: Jenom napadlo tady, jak ten Tomáš Sláma říkal, že ten pan Matuška, že měl toho Valdemara a ten nic, tak dneska už dnes víme, že jak je ten pořad starý, že Karel Gott taky pilně pracoval, zakládal rodiny, taky
1: zakládal.
2: Ale
1: nechtěl naštvat faninky, tak...
2: Jo, nechtěl, no, pak to zveřejnil, ale čestně všem přispěl, že on taky, no už nevím, jestli žije ještě ta paní, co psala ten dopis, ale že prostě Karel Gott taky na tom pilně pracoval, ale že pracoval v ilegalitě tenkrát.
1: Ano, tak dáme si teď paní zpěvačku, která také byla ilegální, teď už je legální, takže paní Marta může zpívat.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Jsme ve finále dnešní humoriády. Už znám výsledek, pan Hanuš ještě
2: ano,
1: netuší,
2: je?
1: Pokud vystoupí Miloslav Šimek nebo Lubomír Kostelka, co by vám vyhovovalo více osobně?
2: No, to je těžký, protože pan Kostelka vždycky je s Vladimírem Menčíkem, že jo, stěžení no. Přátelé a to, no. To je vtipný. Ale pak zase vidím, že Miroslav Šimek má návštěvu cirkusu a zrovna tuhle povídku mám rád, tak ne, já beru všechno, já jsem jak smrt, já beru všechno.
1: Jo, zvítězilo to první, co jste jmenoval, jo, což bylo to druhé, cirkusu. Čili Bčko.
2: To je klaun, volaný
1: ne, Bčko.
2: Děti. Aha.
1: To první, co jste teď říkal, čili Lubomír Kostelka s Vladimírem Menšíkem.
2: Aha,
1: jo?
2: No vidíte.
1: Cirkus
2: no tak
1: bude
2: poslouchejte,
1: příště.
2: Já zatím se pokusím pochopit ty pravidla.
3: Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajný má být chlap jako hora, no to pak to bych byl. A štíhlej jako prut, tak to už tedy nejde. Pane nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno prý, když jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinej. Ale já skoro to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt cpěje jako lun. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft nebo co? Víte? Ne, pane Adlesky, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vlez na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky bušta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No, no, no. Já vím. Prosím. No to nás potěš bambu. Jaká revize? K nám do lesa na Vysokou? Pane nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný dva jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ano, ano, ano, spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, no buznár. Poslíš, kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal. Proto tě volám.
4: No.
3: Fafejta.
4: Co pak?
3: Podívej se. Přijde komise a bude malér. Máme vedený dva jeleny. A Pepa nám zahnul.
4: Pepa zahnul?
3: Ano.
4: No Pepa je světák, to přece víš.
3: No světák, nesvěták. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
4: To neříkej.
3: Ano, ty sporá prej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky, bezinky obtěžovat?
4: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
3: Pepa je...
4: Vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Královeho?
3: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
4: Jakou?
3: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Víš, kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
4: Já ti říkám, že Pepa je světák.
3: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme váhají.
4: Jak to?
3: Přece komise pozná jednoho jelena od dvou, ne? Proto tě volám fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
4: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám krůček do důchodu.
3: Sedni si, fafejta. Co seš? Seš zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
4: To jsem.
3: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle proč jednok si mohl dělat blbce a strašidlo na křivokrátě?
1: Tak tolik závěrečná scénka dnešní humoriády, tolik také náš dnešní host Miroslav Hanuš. Děkujeme, krásný den,
2: naschle.
1: Hezké léto, mějte se hezky, vážení posluchači, dobrý poslech dalších pořadů, přeje Pavel Kučera, naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Ve sportovním areálu Trávníky v Otrokovicích dokončují stavbu nového sociálního zázemí. Na Valašsku začne v příštím týdnu kampaň na podporu dárcovství krve. Na konci června odstartuje příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám. Na dotace dosáhnou jen zranitelné domácnosti. Večera v noci bude v regionu zataženo s možností deště a nejníže naměříme až 11 stupňů. Matěj Neradil k mikrofonu a jsou tady zprávy Českého rozhlasu Zlín. V létě budou moci lidé využít nové sociální zázemí ve sportovním areálu Trávníky v Otrokovicích na Zlínsku. V minulých dnech dělníci osadili modulární části stavby a teď na to navazují další práce. Město za ně zaplatí 2 miliony 700 tisíc korun. 1 milion pokryje dotace Zlínského kraje. Pokračuje mluvčí Otrokovic Lenka Vaculová.
4: Nový jednopodlažní modulární objekt nabídne oddělené zázemí pro ženy i muže. Součástí budou šatny, toalety, umyvadla i sprchy. Stavba zahrnuje také vybudování přístupového chodníku a napojení na potřebné inženýrské sítě, včetně elektřiny, vody a kanalizace.
2: Ve vsetínské nemocnici připravují kampaň s názvem Valašská krev. Jejím cílem je popularizace dárcovství a získání nových dobrovolníků. Podle mluvčí nemocnice Lenky Plačkové začne příští týden. Už teď se ale mohou dárci hlásit k hromadnému odběru.
5: Loňský ročník se setkal s velkým zájmem a doufáme, že obdobně tomu bude i letos. Akce se uskuteční na hematologickém a transfuzním oddělení vsetínské nemocnice. Každý, kdo úspěšně absolvuje odběr, získá láhev červeného vína z limitované edice Valašská krev a bude zařazen do slosování o hodnotné ceny.
2: Program Nová zelená úsporám na úsporná energetická opatření mění podmínky. Žádosti o dotace nebo bezúročné úvěry bude možné podávat od 25. června. Na přímé dotace dosáhnou pouze takzvané zranitelné domácnosti. Kdo mezi ně patří, přiblížil v naší velké radioporadně ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldman.
6: Mezi zranitelné domácnosti počítáme ty domácnosti, které mají nárok na takzvanou superdávku. Dále jsou to domácnosti, které spadají do třetího příjmového docilu a v případě seniorů, případně invalidů, jsou to domácnosti, které spadají do pátého příjmového docilu.
2: Například pro jednotlivce je hranice čistého měsíčního příjmu ve třetím decilu zhruba 25 400 korun, v pátém decilu pak 31 000 korun. Domácnosti s vyššími příjmy budou moci žádat při splnění všech podmínek o bezúročné úvěry. Podrobnější informace nabízí web novazelenauspora.cz. Celou velkou radioporadnu si můžete poslechnout na webu radioporadna.cz. Byl na mě vyvíjený nátlak, řekl dnes u soudu v kauze Dozimetr pražský zastupitel Adam Scheinherr z Prahy sobě. Byl to on, kdo na údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku upozornil policii. Před 6 lety podal trestní oznámení, když mu developer oznámil, že odmítl dát 5milionový úplatek. Události z jara 2020 dnes znovu Scheinherr popsal u soudu.
7: Panu Bornsteinovi jsem vlastně řekl, že s tímto musíme jít na policii, jestli on je ochotný jít též. A ještě ten den vlastně jsem kontaktoval policii prostřednictvím tedy mých kolegů.
3: Počasí.
2: Večera v noci nás ve Zlínském kraji čeká zatažená obloha, která bude doprovázena občasným deštěm. Povane mírný severozápadní až severní vítr a nejnižší teploty se mají pohybovat v rozmezí 14 až 11 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
8: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na silnici mezi Prusinovicemi na Kroměřížsku a Dřevohosticemi na Přerovsku srazilo osobní auto zvěř. Ve Valašském Meziříčí v ulici Nádražní je pro poruchu odstaveno nákladní vozidlo. A takové byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Teď už je na řadě náš Den v kraji.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
9: V 17 hodin a téměř 5 minut začíná vysílání Českého rozhlasu Zlín vyhrazené informacím a zajímavostem z regionu. Provázet vás jím bude do 18 hodin Kristýna Fuchsová. Dobrý podvečer. Dnes máme itinerář celkem nabitý. Uslyšíte reportáž ze zlínské zoo, kde se tučňáci zabydlují v novém zázemí. Zavítáme do Lukovečku na Zlínsku, kde dokončují novou obecní kanalizaci. Nebo dodáme informace o tom, jaké komplikace čekají v létě řidiče v Zašové na Vsetínsku. Bude toho ale ještě víc, tak zůstaňte s námi.
8: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: Slovo teď bude mít Matěj Neradilek, který má přehled dnešních nejdůležitějších zpráv z kraje.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Až s půlhodinovým zdržením musí aktuálně počítat řidiči v Zašové na Vsetínsku. Doprava tam kvůli stavebním pracím na silnici 1/35 projíždí kyvadlově a tím pádem se tvoří dlouhé kolony. Víc o tom uslyšíte v našem příštím vysílání. Starostové 12 obcí, zástupci Zlínského kraje a distribuční společnosti EGD podepsali ve Zlíně memorandum, které po více než 30 letech umožní výstavbu vedení velmi vysokého napětí mezi Slavičínem a Slušovicemi na Zlínsku. Projekt léta narážel na odpor obcí a iniciativ. Kritikům vadila hlavně trasa vedoucí přes poutní místo Malenisko u Provodova. Nové vedení je kratší a vyhýbá se právě Malenisku. Pokračuje jednatel EGD Pavel Čada.
3: Ta linka má nějakých 25 kilometrů, původně měla mít 29 kilometrů, čili podařilo se nám ji o nějaký kilometry zkrátit.
2: Nový kabát dostal železniční podchod mezi částmi Trávníky a Rybníky ve Vsetíně. Vyzdobil jej umělec Michal Filák, kterého lidé znají pod přezdívkou Prorok. Loni v létě vymaloval vnitřek podchodu, letos v květnu přidal malby i na čelní stranu od Trávníků. Vzhled podchodu bude naším tématem ve zprávách v 18 hodin. Billboardy v ulicích Soudní a Bartošova v centru Zlína dostali o uplynulém víkendu novou podobu. Streetartoví umělci ze Zlína, Olomouce, Přerova, ale třeba i z Brna je proměnili v galerii pod širým nebem. Podle organizátora akce a zlínského zastupitele za Zlín 21 Ondřeje Slováčka tak nově vznikla takzvaná Baťova zeď.
4: My jsme byli i domluveni, že to bude pestré, že tam budou nějaké postavy nebo že tam budou tváře. Hrozně se mi líbilo právě, že se tam podařilo dostat i toho Tomáše Baťu.
2: Zlínský kraj rozdělí mezi 16 středních škol celkem 2 miliony korun na stipendia pro žáky vybraných učebních oborů. Podpora má motivovat mladé lidi ke studiu řemesel, o jejichž absolventy je na trhu práce dlouhodobě velký zájem. Na krajských středních školách studuje některý z podporovaných oborů více než 1300 žáků. Největší zájem je o obory instalatér, truhlář a obráběč kovů.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Tučňáky Humboldtovi ode dneška najdou návštěvníci Zlínské zoo na novém místě. Chovatelé je přestěhovali z expozice poblíž zátoky Rejnoků do upravené expozice u tropické haly, kterou dřív využívali lachtani. Tučňáci získali výrazně rozsáhlejší výběh s větším bazénem.
1: Mně se líbí hodně.
2: Komu se ještě líbí tady nový výběh? Mně.
3: Žáci třetí C ze základní školy z Nového Jičína přijeli do zoo na školní výlet. Právě oni byli mezi prvními návštěvníky, kteří hejno černobílých ptáků v novém domově viděli.
4: Tučňáci ten transport zvládli perfektně, ve své podstatě nás i překvapili, jak klidně vešli, rozhlédli se po výběhu, hnedka vyzkoušeli bazén, pak se zase vrátili na souš, takže myslím si, že to zvládli nadstandardně a teďka se na ně dívám a vykazují rozhodně chování, které není nějaké stresové a myslím si, že jsou spokojeni.
3: Hodnotí adaptaci 13 tučňáků zoolog Václav Štraub. Zoo se pro jejich přemístění po 30 letech rozhodla ze dvou důvodů. Kvůli ukončení chovu lachtanů hřivnatých na podzim minulého roku a také jim chtěla nabídnout lepší podmínky. Proto i výběh upravila podle jejich potřeb.
4: Tak oproti těm lachtanům, kdy zde vlastně byl jen takový jako omyvatelný beton, tak jsme zde navezli obrovské množství valounů a nějakého kameniva. Ta vodní plocha je teda několikanásobně větší a tučňáci můžou využít své skvělé plavecké schopnosti a můžou vlastně takovým tím delfinovitým pohybem překonávat rychle celou délku toho bazénu.
3: Dodává Václav Štraub. Bývalý výběh tučňáků poblíž zátoky Rejnoků využijí jiní ptáci, říká mluvčí zahrady Romana Mikešová.
5: Původní expozice tučňáků ta nezůstane prázdná samozřejmě, momentálně ji budou obývat kachny, konkrétně kachny skvrnozobé a ostrálky štíhlé.
3: Větší výběh také umožní zoo rozšířit chov tučňáků Humboldtových. Oproti současným 13 ptákům by jich v budoucnu mohlo být dvakrát tolik. Ze Zlína Michaela Čendová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Dnes je Tlustá hora nad Zlínem protkána turistickými trasami a slouží pro odpočinek obyvatel města. Před 100 lety ale byla soukromým majetkem barona Štěpána Haupta. Pak jej pro město Zlín koupil Tomáš Baťa, podnikatel a zároveň zlínský starosta. Jak se místo změnilo a co vše na Tlusté hoře vzniklo, zjistíme se Zdeňkem Urbanovským v další reportáži z cyklu Tomáš Baťa známý neznámý už ve čtvrtek před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: počasí.
1: Jak bude nám teď ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, řekne meteoroložka Bára Kučerová. Dobrý den.
2: Pěkné odpoledne.
1: Za oknem studia Českého rozhlasu Zlín vidím, že se zvedá vítr a podle předpovědi mělo dnes odpoledne začít v kraji pršet. Jaká je tedy aktuální situace?
2: Srážky se ve Zlínském kraji vyskytují, ale spíše v jeho východní části, respektive v těch vyšších polohách v horských oblastech. Srážky postupují zhruba od jihozápadu směrem k severovýchodu. Teď se vyskytují bouřky na Rožnovsku, na těch vyšších kopcích na Vsetínsku a také postupuje jedna ze Strážnická směrem na Luhačovicko, takže ty srážky zatím jsou aktivnější v těch kopcovitějších oblastech. A západní část, ta nížnatější část zatím zůstává bez bouřek, byť se do ní také mohou nějaké srážky ještě dostat.
1: Jak se bude počasí vyvíjet večer a v noci?
2: A to zataženo se srážkami by během noci mělo vydržet, byť takto intenzivní, aby měli večer přejít a v noci už pouze občasný déšť. A tomu budou odpovídat také ranní teploty a ty klesnou mezi 14 a 14 stupňů Celsia. Maxima dnes byla poměrně vysoko, vyšplhala i k 28 stupňům Celsia, teď už se pohybují teploty většinou do 23 stupňů Celsia.
1: A co nás bude čekat zítra?
2: Zítřek bude zatažený, a občas se bude vyskytovat déšť a na večer může být přechodně až oblačno a pak četnější srážky, protože přes den to budou mít spíše přehánkovitého charakteru nebo občasného deště, tak četnější a trvalejší srážky by pak měly přicházet a přecházet celé území až později večer a v noci na čtvrtek a tomu zataženému a upršenému počasí zítra bude odpovídat také teplota, která se od těch ranních minimálních nebude v maximech výrazně lišit. Měla by vyšplhat mezi 14 až 17 stupňů Celsia.
1: A ještě poslední otázka, jaká bude zítra biozátěž?
2: Bude na stupni číslo 1, tedy mírná.
1: Tolik o počasí od Báry Kučerové z Českého hydrometeorologického ústavu. Díky za informace a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

V Lukovečku na Zlínsku dokončují novou obecní kanalizaci za 130 milionů korun. První domácnosti se na ně začnou napojovat na podzim. Více uslyšíte za chvíli.

0: Lukove Čeka na Zlínsku má novou kanalizaci. Rozsáhlý projekt, který obec přišel na 130 milionů korun, právě finišuje. Práce trvaly 16 měsíců. Teď zbývá ještě dokončit poslední opravy místních komunikací a získat rozhodnutí o kolaudaci. A už na podzim se na nový systém začnou připojovat první domácnosti.
1: Když vám frezují cestu, tak s tím musíte počítat, tak zavřete okna a samozřejmě, až to bude hotové, tak se okna umyjí, ale bez toho to nejde.
2: Máme k tomu celkově pozitivní přístup a zvládali jsme to v pohodě.
3: Paní Marie a pan Rudolf z Lukovečku na Zlínsku popisují, jak zvládali posledních 16 měsíců, kdy se v obci stavěla nová kanalizace. Že to bylo pro místní náročné, potvrzuje i starosta obce Lukáš Pšeja z ODS.
4: Největší omezení pro naše občany bylo samozřejmě hluk a prašnost. Jsme museli koordinovat ty jednotlivé práce tak, aby byl vždycky zajištěn přístup a nejlépe i příjezd k domu.
3: Stará kanalizace společně odvádí jak splašky z domácností, tak dešťovou vodu a každý dům má svůj septik nebo čističku. To ale přináší problémy, popisuje starosta Pšeja.
4: Krom údržby a včasných vývozů, což byl věčný boj, tak to byl samozřejmě sem tam nějaký zápach, který byl vypouštěn do té jednotné kanalizace, kterou tu máme, která bude po uvedení do provozu té splaškové už jenom jako dešťová, takže budeme mít konečně oddělený ten systém dešťové a splaškové kanalizace.
3: Nová kanalizace stála asi 130 milionů korun. Zaplatit ji pomohly dotace Ministerstva životního prostředí a Zlínského kraje.
5: Za celou dobu výstavby kanalizace v obci Lukoveček bylo položeno 3860 metrů kanalizačního potrubí, včetně napojení nemovitosti.
3: Říká Jaroslav Valkovič, který výstavbu kanalizace dozoruje po technické stránce. V minulém týdnu dohlížel na asfaltování posledních úseků komunikací. Předání hotové stavby je 25. června a následovat bude kolaudace.
4: První připojení lidí v Lukovečku očekáváme někdy v listopadu a máme na to celý příští rok, tak aby jsme alespoň 80% obyvatel připojili. Kanalizace je nějaký kanál, který nikdo nevidí a každý na něho druhý den zapomene, ale ta komunikace tady bude viditelnou součástí Lukovečka na dalších 20-30 let.
3: Uzavřel starosta Lukáš Pšeja. K dokonalosti chybí ještě oprava hlavní krajské cesty. Na té by se mělo začít pracovat v dubnu příštího roku. Z Lukovečku Tereza Chrastinová, Český rozhlas. Den v kraji.

0: Spolek Přátelé podkarpatské Rusy. Jeho členové pomáhají v zakarpatské oblasti už od 90. let minulého století a mají dobře zmapováno, kde konkrétně počítače žákům i učitelům chybí.
1: Ve vstupní hale Fakulty humanitních studií Zlínské univerzity Tomáše Bati stojí na zemi řada monitorů. Z každého je potřeba oddělat stojánek a vše zvlášť zabalit do bublinkové folie, do beden, tak, aby se náklad vlezl do dodávky.
2: Vzhledem k tomu, že k tomu nejsou přepravní krabice, tak největší problém je to nějakým způsobem zapalit, aby to sneslo přepravu, aby to dávalo smysl. Když to tam nahážem, tak z toho bude šrot.
1: Převoz i distribuci techniky zajistí spolek Přátelé podkarpatské Rusy a je tady z tohoto spolku Petr Stavinoha. Já se zeptám, kam ty počítače poputují?
2: Na podkarpatskou Rus. Ve Svaljavě to dostane Masarykova škola, už jenom kvůli názvu a hlavně teda tak kvůli tomu, že s něma spolupracujeme už od roku 2019. Další teda jde do Koločavy, tam to bude sloužit k výměně počítačů, které tam jsou už někdy od 90. let, takže budou mít kompletní počítačovou učebnu.
1: Třetím místem, kam technika poputuje, je podle Petra Stavinohy obec Stavné.
2: Že víme, že to přijde do dobrých rukou.
1: Děkana Fakulty humanitních studií Libora Marka se ptám, o kolik počítačů jde a proč jste se rozhodli pro tento krok?
3: Jedná se o 60 počítačů a 87 monitorů. Rozhodli jsme se pomoci školám, vzdělávacím zařízením na Ukrajině, protože cítíme velkou solidaritu se vzdělávacími institucemi jako vzdělávací instituce.
1: Podle děkana Marka Fakulta humanitních studií pomáhá Ukrajině dlouhodobě. Zapojila se do humanitární pomoci nebo například poskytla prostory koordinačnímu centru pro uprchlíky ve Zlíně.
3: A to hlavní, to, co považuji za nejvýznamnější a to, co je vlastně součástí mise naší fakulty, byly jazykové kurzy ukrajinským uprchlíkům, ukrajinské veřejnosti, které byly velmi žádané.
1: Teď univerzita pomůže použitým, ale stále funkčním počítačovým vybavením. Naložená dodávka odjela v pondělí předpolednem ze Zlína rovnou na Ukrajinu. Blanka Kovandová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

I více než 40 minut v koloně. To čeká během léta řidiče v Zašové na Vsetínsku. Důvodem jsou práce na přestavbě křižovatky hlavního tahu na Slovensko a vjezdu do obce. Více v reportáži už za chvíli.

0: kolony, čekání a objížďky. Tak vypadá od včerejšího rána Zašována v Setínsku. Na hlavním tahu na Slovensko tam začal platit kyvadlový provoz. Řidiči kvůli němu stojí v koloně i 40 minut. Důvodem je přestavba křižovatky, na kterou místní čekali několik let.
1: Ta kolona tady, tak asi to zvládnu. Sice jsem nervák, ale tohle stojím. Ale komplikuje, protože se nemůžeme dostat pryč.
2: Ta objízdná trasa pro vás jako pro Zubřanku je přístupná pouze z jedné strany. Je tam jednosměrka.
1: No buď můžu zadní nebo přímo po té hlavní, ale tam jsem viděla, že je kolona, tak jsem to jenom chtěla objet a byla to asi blbost. Takže stojím i tady.
2: A zatímco Tereza bere čekání v koloně s úsměvem, zoufalý je Kamil. Jako servisní technik projíždí přes přejezd Zašové i šestkrát denně.
3: Musím se s tím nějak pobít, no. Spíš by to chtělo lepší řízení tady toho provozu. Trošičku líp organizované, trošku víc kyvadlově, ne, prostě teďka už po třetí jede směr od Rožnova a tady výjezd prostě stojí celou dobu.
2: Nejdelší kolony přitom čekají řidiči jedoucí od Valašského Meziříčí. Patří mezi ně i paní Helena, která stojí v koloně už 40 minut.
4: Jezdíme do nemocnice, mám nemocnou dceru a teď tady čekáme. Vidíte, že z téhle strany to vůbec nepouští.
2: Cestu si chtěla zkrátit přes odbočku u Pelikána, jenže objízdná trasa do Rožnova pod Radhoštěm je jednosměrná. Uvízla tak mezi auty, které vyjíždí přes koleje na hlavní tah.
4: Už tady 3/4 hodiny stojíme.
2: Kolona se dává díky regulovčíkovi do pohybu a přes přejezd opatrně přecházejí také cyklisté, kteří během sunných dnů raději vyměnili auto za kolo.
5: Dá se to vydržet, když víme, že to bude k dobru věci.
2: Vy jste ze Zašové a jak se to pro vás změní?
5: Tahle ta křižovatka ve Stříteží zubří, než se to udělalo. Všechno to byly nebezpečné přejezdy. A teď je to prostě...
2: Tak se konečně dočkáte.
5: No. Takže se na to těšíme.
2: Říká paní Ladislava, zatímco auta náhle uhýbají na výjezdu rychle obřímu bagru, který ukusuje původní silnici. Podle ředitele zlínské pobočky ŘSD Karla Chudárka jdou všechny práce podle plánu.
6: Podle harmonogramu, který stále plníme, jsme začali bourat most a tím pádem jsme museli zavést kyvadlový provoz na silnici 1/35. Za tu dobu se postaví nový most, kanalizace a udělají se rozšiřovací jízdní pruhy.
2: Podle lidoveckého starosty Zašové Jiljího Kubrického je situace v okolí stavby momentálně kritická. Řidiče proto vyzývá k ohledu plnosti a dodržování rychlosti.
7: Tady bude důležité, aby řidiči, kteří budou projíždět obci, byli ohledu plní a opravdu dodržovali maximální povolenou rychlost, která je ve větší části toho úseku dokonce omezena na 30 km/h.
2: Na úzké objízdné trase od Pelikána by podle něj měli jezdit opatrně a předvídat.
7: Ten objízdný úsek je samozřejmě úzký, taky ta cesta není úplně v dobrém stavu. Bude nutné, aby řidiči byli obezřetní.
2: Bez omezení by se místo mělo projet od 16. srpna. Celá stavba, která začala loni v září a vyjde na 181 milionů korun bez daně, má být hotová na jaře příštího roku. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Čas pro pořad Den ve Zlínském kraji se pomalu chýlí ke konci. Více témat už se do něj nevejde. Prostor v 18 hodin ale dostanou aktuální zprávy, které přinesou další důležité informace. Například o novinkách programu Nová zelenám úsporám. O dotace nebo bezúročnou půjčku bude možné žádat od konce června. Více už za chvíli. Z mé strany je to už všechno. Od mikrofonu se loučí Kristýna Fuchsová. Mějte příjemný večer.

0: Tata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
1: Mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.
2: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Nový venkovní areál ve Zlechově nabízí kryté posezení pro zhruba 200 lidí. Vsetínský podchod zdobí malby znázorňující život v rybníce i na trávníku. Novinkou programu Nová zelená úsporám je zavedení renovačních pasů. Večera v noci bude v regionu zataženo s možností deště a nejníže naměříme až 11 stupňů Celsia. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Neradilkem. Ve Zlechově na Uherskohradišťsku mají nový venkovní prostor pro konání kulturních a společenských akcí. Vznikl ve sportovním areálu a nabízí kryté posezení pro zhruba 200 lidí s kuchyňkou a tanečním parketem. Součástí projektu za 13 milionů korun bylo i vybudování dětského hřiště. Nový kabát dostal železniční podchod mezi částmi Trávníky a Rybníky ve Vsetíně. Vyzdobil ho umělec Michal Filák, kterého lidé znají pod přezdívkou Prorok. Co všechno teď na zdech lidé uvidí, popisuje mluvčí vsetínské radnice Jana Rašková.
3: Na pravé straně podchodu umělec znázornil trávník, aby navázal na malbu z vnitřní strany. Na levé straně je vyobrazeno prostředí rybníku, které rovněž koresponduje s malbou uvnitř. Svou prací se umělec snažil zachytit valašskou přírodu. Na zdech podchodu tak najdeme například volavku, kterou lze na Vsetínsku skutečně zahlédnout.
2: Na konci června bude spuštěn příjem žádostí do nově upraveného programu Nová zelená úsporám. Ten umožní získat podporu na úsporná energetická opatření, a to buď formou dotace nebo bezúročného úvěru. Jednou z novinek je i zavedení takzvaného renovačního pasu. Jeho význam přiblížil v naší velké radioporadně odborný poradce Centra pasivního domu Michal Čejka.
4: Obecně to má být dlouhodobý plán rekonstrukce nemovitosti a ten renovační pas by měl skrze odborníka dát každému vlastníkovi rodinného domu pohled na to, co lze technicky, ekonomicky zrealizovat na tom rodinném domku, vytvořit jakýsi renovační plán na dalších 25 let, tak, aby se ten dům dostal, řekněme, do energetické třídy A nebo B.
2: Renovační pas by měl zároveň poskytnout informace o nákladech na investice a očekávaných energetických úsporách. Celou velkou radioporadnu si můžete poslechnout na webu radioporadna.cz. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra klesnou. Litr benzinu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 1,40 korun a 40 haléřů, což je o 10 haléřů míň než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra klesne o 14 haléřů na 39 korun a 1,90 haléřů. Vládní opatření regulující ceny paliv mají pokračovat zatím do konce června.
1: Počasí.
2: Večera v noci na zítřek nás v kraji čeká zatažená obloha, která bude doprovázena občasným deštěm. Povane mírný severozápadní až severní vítr a nejnižší teploty naměříme mezi 14 a 11 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Doprava ve Zlínském kraji je v tuto chvíli plynulá. Ať se vám naším krajem jede dobře, přeje Český rozhlas Zlín. Od mikrofonu zdraví Matěj Neradilek a teď už naše vysílání patří písničkám na vaše přání. Morava krásná zem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

Příjemný podvečer přeji všem posluchačům Českého rozhlasu. Právě začala dnešní druhá hodina pravidelného pořadu Morava krásná zem a z brněnského studia vás zdraví Karel Hegner. Moravanka nám zahrála a zaspívali dokonce manžele Osičkovi z Moravanku. Paráda. Tady v Brně je docela dusno, jako by mělo za chvíli pršet, ale zatím nic, tak uvidíme. No. Možná, že u vás již deštíček kropí zahrádky, pole, louky a hned celé pedýchá. No. Nevím, jak jste na tom. Ovšem pozor, naše dechy jsou připraveny vám pěkně zahrát. Tak dobře poslouchejte. A pokud chcete pozdravit někoho blízkého, tak číslo zní 726465200. Svátek neslaví Stanislavy, taky dnes v poledne jsme popřáli několika Stanislavám známým i méně známým, ale od srdíčka. Tak první gratulace písemná, mám jich tady opravdu velmi malinko. Dnes má narozeniny kamarád, muzikant pan Stanislav Lukeš z Nivnice. Všechno nejlepší, zdraví, štěstí a lásku, boží požehnání přejí manželka, děti s rodinami, sourozenci, muzikanti dechové hudby Nivničanka, Dolněmčanka a kamarád Broněk. Tolik úvodem a písnička Ivo Horký, Antonín Pernička, Řekni mě, milá a stříbrňanka.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Ano, ze Stříbrňánku Karel Blaha, Vojta Horký, to už je taky nahrávka staršího data, ale paráda. František Vřesovice, Františku, dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, pane Hegner. Já bych chtěl dneska popřát mým mladým přátelům, mimo vnukovi Jakimovi Sislovýmu, jeho bratrancovi Ondrovi Sislovýmu a jeho kamarádům, spolužákům Milánovi Kučerovi a Marku Šťastnému ke zdárnému ukončení studia na Univerzitě Mendlové v Brně. A přeju jim života, aby se jim dařilo, aby byli spokojeni, aby jejich přátelství dál trvalo, aby se naštěvovali a potěšili se. A ještě bych chtěl tak jenom popřát jako na radosti manželům, či to vlastně Boženka a Joška Jankujový z Násedlovic. Jenom tak pro potěšení za dlouhové přátelství.
1: Dobře, Františku, a co studovali na Mendelce? Můj synátor tam taky studoval, taky je inženýr, no.
2: Já, ten můj tam studoval ne tu mechanizaci, Ondra, a taky s ním ti dva chlapci, jeden je tam od Slavkova a druhé od tam od Sirovice, tam u Rajhradu.
1: Ano.
2: A ti studovali tady tuto mechanizaci a ten Ondra, ten bratranec, studoval nějakou, lékařství, zemědělství, lékařství.
1: Ano, tam těch oborů je plno, takže opravdu těch akreditovaných je tam hodně.
2: Ještě jsem přitím zapomněl na jednýho vnuka, který včera dokončil bakalářský studium na vysoké škole, kde studuje logistiku v Uherském Hradišťku. Tak mu taky blahopřeju, že to vzdálně dokončil, to bakalářský studium.
1: Ano, to je první krok a pak na magisterské udělat zkoušky a pokračovat. Tak máte radost, šikovní kluci, to vás musí moc těšit, Františku.
2: Mám, pane Hegner, velkou radost.
1: Tak se mějte krásně a děkujeme.
2: Děkuju moc krát.
1: Naslyšenou a naviděnou, možná v srpnu. Ať se daří. Naschledanou. Maruška, újezd u Valašských Klobouk, Maruška Maňasová. Mařenko, dobrý podvečer.
3: Dobrý podvečer. Já bych chtěla, pane Hegner, dneska popřát k svátku ze srdce mojí milé sestřičce Staničce Malinové z Dobrkovic. Pevné zdraví, mnoho štěstí, stále dobrou náladu. To jí přeje sestra Marie Maňasová z újezda Obrovský Klobouk a celá rodina.
1: Ano, to byla gratulace k svátku, však milá, tam nemusí člověk nějak, že se roztahovat, rozšířovat. Stačí to od srdce takhle popřát a je to fajn.
3: No, je to my se máme rádi.
1: No, to je krásné. Kdybyste se neměli rádi, nevím, jestli byste posílala gratulaci. Ačkoliv i to je někdy i to je možné, že si najdou takhle cestu. Já si myslím, že už si tady taky našli takhle cestu k sobě, protože někdy ty rodiny, že jsou rozházené, to jsou vztahy rodiče, děti, nebo prostě tak. A někdy prostě najednou se to zlomí a popřejí a už to tam jede. Už je zase to všechno na správné cestě. Maruško, mějte se moc hezky.
3: Aj vy, moc děkuju.
1: Taky.
3: Naschledanou.
1: A my posíláme písničku Miloš Procházka, Zdeněk Baťka, Lásku jsem našel a Vlčnověnka, Joška Malina, Laďka Hurábová.

0: tak jsme si připomněli Jošku Malinu, ten naspíval mnoho krásných písniček, teď už s Vlčnou Jankou nespívá, ale je to potěšení, ty starší nahrávky s Laďkou Hrabovou zaspívali tento duet. Hynek z Brna se dovolal, Hynek Zavřel, spisovatel. Hynku, co máš na srdci, povídej, dobrý večer.
1: Karličku, zdravím Radio Brno, zdravím tvého zvukového mistra, nebo není tam náhodou mistrině?
0: No, ano, ano.
1: Takže takhle. Já bych chtěl poděkovat dneska všem, protože dneska jsem se před x rokama narodil, mám narozeniny a dostal jsem stovky a stovky blahopřání. Já jsem totiž bláznivý dědek, já mám Facebook, já mám Instagram, já mám WhatsApp, já mám prostě všechno. A na všech těch, co nikdy nenávidí, ti důchodci někteří, já prostě tady toto mám rád a prožívám to. A dostal jsem tam stovky, stovky blahopřání, takže chtěl bych prostřednictvím Rádia Brno všem strašně moc poděkovat a slíbit jim, že tak je brzo neumřu a že to tak vidím tak do té stovky, no, tak přibližně.
0: Přibližně,
1: tak,
0: no. Ano, my ti to přejeme. My ti přejeme zdraví, štěstí, pohodičku, ať jsi šťastný, spokojený, Jinku, ať napíšeš
1: Děkuju.
0: Ještě nějaké knihy.
1: Mám v plánu ještě dvě knížky, ale musím k tomu, teď jsem byl na operacích dvou kolen, endoprotézy v lázních, Mariánky a Jevičku a tak dále. Prostě letošní rok byl dost náročný, tak až se to trošku sklidní, tak určitě ještě něco napíšu.
0: No, to je Karličku. Značka ideál, než rozchodíš kolena, tak se můžeš sedět u stolu a psáti.
1: Přesně tak. Já ti přeji, Karličku, aby se taky hezky zdraví, všecko no nejlepší, abys pořád vychovával ty nové umělce tam
0: zatím, mě už se to tam taky krátí, už jsem taky starý. Takže
1: vím,
0: dobře.
1: No, všecko, Karličku, všechno má svá čas. Skončí.
0: Samozřejmě. Ano. Víme
1: moc
0: o tom.
1: Děkuju všem ještě jednou, všem gratulantům, všem, kteří mě mají rádi, kteří mě nemají rádi, ale napsali mě.
0: Dobře.
1: To je důležité. Měj se moc hezky a zdravím všechny posluchače Rádia Kroku, Rádia Brno.
0: Domálem se teda pěkně seknul.
1: To víš, už jsou staré.
0: Ano,
1: já
0: ano, ano.
1: Já jsem kecanej,
0: ano.
1: Ale toho redaktora bych dělat nemohl. Teda
0: dobře, teda tak kraňku. Se mě hezky a slyším, že tak jsi ve společnosti, tak si to užívej. Ahoj.
1: Děkuju, jsou ve společnosti samozřejmě. Mějte se moc hezky tam všichni a hodně zdraví všem a ať se vám daří.
0: Děkujem.
1: Pozdravu Jiřinku, Ivanku a tak dále, celý kolektiv. Čau, ahoj.
0: Ahoj. Anička Smrdáky, Aničko, dobrý večer, podvečer,
2: dobrý
0: jak
2: večer,
0: si vezmete?
2: Dobrý večer, podvečer vám prajem všetkým aj poslucháčom. Já mám vzpomínku na mojich zesnulých rodičov Antonína a Andreu Kadličkových, na zomrelého brata Ivana, zomrelú sestru Olgu. Já jsem už jediná, posledná z rodu, nemám už nikoho, takže by som spomienku na nich, že na nich stále myslím, ale dúfam, že ešte za nima nepôjdem, chcem sa ešte dotiahnuť po tú stovku.
0: Aničko, to vám přejem, no jasně. A to je, tak to, no v těch rodinách to tak chodívá, že vždycky prostě zbyde jeden ten poslední,
2: no,
0: který
2: ano.
0: Potom vzpomíná, než odejde
2: za vším. A to si představte, že jsem prekonala rakovinu, oni byli, já jsem prvá ochorela, oni všetci pomreli a já jsem dostala.
0: A vy jste tak, měla jste fakt štěstí, prostě to je mezi nebem a zemí.
2: Ano.
0: Měla jste jinou ochranu. Aničko, tak užívejte do té stovky.
2: Prajem vám tam všetkým příjemný deň, zdravím všetkých poslucháčov a milujem vaše rádio. Dennodenne iné nepočúvam.
0: To je milé. Ať vám to vydrží. Děkujeme moc krát, krásný večer, Aničko.
2: A já ďakujem, krásný večer.
0: A my pošleme písničku Antonín Gazárek, píseň se jmenuje U nás, hrají v Norovjané.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: Rozhlas naší Moravy dohráli v Norvěne. Já už jsem v poledne tak si říkal, že ve Norvách v neděli budou slavit 777 let od založení a tak tam bude celý kulturní odpoledne program a dokonce v Norvěne, kteří už vlastně nehrají, nepůsobí, tak se dají tak nějak dohromady chlapci poskouší trošičku a zkusí si zahrát na takovou vzpomínku. Dovolal se Kristián z Brna. Kristiáne, dobrý večer, ahoj.
2: Ahoj Karle, dobrý večer. Zdravím tebe a i tvoji paní kolegyni Sandru. Dnes nemám žádné přání, chtěl bych jenom všechny posluchače Českého rozhlasu Brno pozdravit a zdravím také Jardu Wolfa a tebe a tvoji kolegyni Sandru.
1: Dobře, děkujeme Kristiáne, hezký večer přejeme.
2: Hezký večer, ahoj.
1: Ahoj. A teď se dovolala Maruška z Březové. Mařenko, dobrý večer vám také.
3: Dobrý večer nebo podvečer. Ano. Já vás srdečně zdravím i všechny posluchače. A já bych ráda popřála mojemu vnukovi Matějovi Křeháčkovi, který dneska slaví 14 roků. Přeju mu hodně, hodně zdraví, štěstí, dobré kamarády a ať mu to dobře troubí na trubku. Tomu přeje za celou rodinu babička.
1: Ano, my víme, babičko Maruško, že on je muzikant, tak oni všichni ti křeháčci, že jo, Petr zpívá s Nivničankou, že jo?
3: Ano, ano.
1: Taťka a kluci hrají, ti nám tady zpívali v rámci prázdnin u babičky.
3: No to už jsou chlapi.
1: No to už jsou chlapi, to už tam budou mutovat, ne? To už budou po mutaci.
3: Ne.
1: Ne,
3: no
1: ještě
3: to
1: ne.
3: Už je po.
1: Že jo, no právě.
3: On za už má 21.
1: No tak ten už je velký, ten už myslím prázdniny u babičky, ten už tráví jinde.
3: Ten už
1: nám zpívat nebude. A Matěj možná jo, ještě uvidíme, jak bude. Zatím nevíme, jestli bude zase ten projekt. Zatím to nevíme, že?
3: Nevím.
1: Protože jestli to proběhne.
3: To bych se musel ještě dovolat, to je další věc.
1: To si myslím, že by se dovolal i ono tady na večer potom nebývá, nebo v poledne. Dobře, Maruško, tak fajn.
3: A pošlu písničku ještě všem přátelům a známým do Nivnice, do Kostic.
1: Ano.
3: Ať se jim daří. Moc na ně vzpomínám.
1: Za chvíli nám právě zaspívá Jožka Černý a Matějovi to zrovna se možná bude hodit, protože ta píseň se jmenuje Já jsem slobodný, já jsem synek slobodný. Tak to tam zrovna
3: to
1: asi sedne.
3: Právě
1: ještě
3: je,
1: ale já ještě předám teda, když už máte toho Matýska, tak tady ještě paní Věra poslala velkou
3: děkuji
1: gratulaci,
3: vám.
1: Tak se mějte krásně, já ji přečtu. Ať hezký
3: taky
1: večer, Mařenko,
3: nashledanou.
1: Hudební dárek dnešním mladým 14. narozeninám, ať potěší mladého Šohaja Matýska Křeháčka na Březovou Uherského Brodu. Matýska roky znám zpět mnoho let. Matýsku taky přeji radost každého dne z milující rodiny, z muziky, folkloru, zpěvu, hře na hudební nástroj, sportu, užij si prázdnin, jinak to ani ve vaší pracovité rodině nejde, samozřejmě s brigádou. To a ještě víc ti od srdce přeje Věra s rodinou a jelikož v měsíci červnu slaví meniny i další členové z pětičlené Křeháčkovy rodiny, sourozenci Honza Petřík, tak Honzovi přejeme úspěšné zkoušky v období prvního ročníku na vysoké škole v Brně, Petrovi ať se daří na střední škole a Matýskovi na základní. A tatínkovi Petrovi Křeháčkovi ať se nadále daří v podnikání jako doposud. Radost z rodiny, po boku milující manželky Marušky, tří kluků, kteří jsou rození muzikanti tělem i duší po rodičích, prarodičích. Dále přejeme Petrovi hodně naspívaných písniček s Nivničankou, s jeho baritonem. Kdo má hudbu v srdci, patří k nejbohatším této země, to jsou výše jmenovaní, včetně dědečka pana Ladislava Křeháčka, živým důkazem. Krásný narozeninový večer v kruhu rodinem ještě jednou Matýskovi a Černovým oslavencům přeje Věra s Pavlem z Kochavce. PS, ať to není líto i dámské polovičce na Březové, píseň ať potěší Petrovu manželku, paní Marušku, dále do Mlýna, paní Marušku Kročilovou a do třetice paní Marušku Křeháčkovou. Přejeme všem a písnička od nás ať přes kopec, ať potěší. Tu ta písnička, to už jsem ohlásil, já jsem synek slobodný Jožka Černý Broln, který řídil při této nahrávce Honza Kružík.

0: Tak to byl Jožka Černý a Susinek Slobodný, krásná nahrávka. Bezvadné. Dovolala se Maruška z Nimnice a já už vím, komu bude přátí Maruška.
1: Ano, děkuji, Karličku, tak krásný večer vám přeji do studia a všem milým posluchačům. No a dnes u slaví, jak bylo řečeno, krásné narozeniny milý Šohaj Matěj Křeháček z Březové. A taky dnes slaví svátek milá paní Staňka Kohoutková z Nimnice. Tak oběma vám, moji milí, přejeme vše nejlepší. Ať jste obklopení štěstím, zdravím a láskou a nech vás provázejí krásné chvíle se svými blízkými, přáteli a kamarádi. To vám přejí Maruška Mirek Zimnice a písničku Pro radost posílám všem přátelům a taky děkuji Marušce Kročilové za pozdrav, za písničku, zdravím Marušku Jedávkovou, Hanákovou, ano a všechny přátelé, Hlávkovi, Hochmanovi, Jarouškovou, Volba. No prostě Karličku všechny.
0: Je mě to úplně
1: no,
0: jasné.
1: No určitě. A vám taky přejímle a krásný
0: ano, ano.
1: Večer.
0: A Maruško, nebude to jedna písnička, bude to přímo celá směs, takže všem
1: no,
0: kamarádům, oni se rozdělí. Tak se mějte hezky.
1: Ano, vy taky a někdy tady dálce ty lodě se vracejí.
0: No tak to tam
1: jo,
0: někdy
1: to
0: dám,
1: taky moje
0: dobře.
1: Oblíbená,
0: dobře,
1: ano, tak někdy naslyšenou.
0: Taky naschledanou.
1: Nebo někdy naviděnou, naschledanou.
0: Ještě předám e-mail, teď naskočil, chceme nechat zahrát paní Gizelce Gajdošové z Uherského Brodu k dnešním 85. narozeninám. Přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, božího požehnání a v sobotu protancované střevíčky na oslavě. To vše přeje švagrová Věra s manželem, švagrová Marie a švagr Ladislav. A teď vínko, vínečko, směs písní, hraje Dolanka.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Ano, toliko poutávky a já tady mám jeden e-mail. Pane Karle, já sám se maturoval 8. června 1978, před 48 lety na své 19. narozeniny. Posílám gratulaci k úspěšné včerejší maturitě syna Davida od mého staršího synovce Martina Boleslava. Měl jsem též samé jedničky jako on. Německý je to, teď to zkusím přečíst, Lauter Einzel Schüler, anebo Lauter Pitzchen, samé biče, nevím, jestli jsem to jeníku přečetl správně. Pozdrav posílá dlouholetý věrný posluchač, milovník všeho pěkného, zajímavého, Jan Boleslav Stišnova, pan doktor. Ano, tak gratulujeme. Gratulujeme všem maturantům, kteří to teď mají za sebou, někteří to mají ještě před sebou. No a my máme před sebou písničku Od tábora až k nám, Formanka Pavla Pelána, můžete si zaspívat.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Letnice pod svatým Antonínkem. Ano, ano, ano. Paní Stanko, vydržte, nebo možná dáme vám prostor, protože Mirek jede v autě. Tak paní Staňka z Blatnice, povídejte. Jste přímo ve vysílání už.
2: Já zdravím všetkých do éteru z uplakanej Blatnice. Byla tady taková šílená bouřka a dneska jí bych chtěla všetkým poděkovat, který mě přáli k dnešnímu svátku. Nech jsou to z Brna z Vlhké, nech jsou to všetci kamarádi okolo dechovkáři, to se scházáme a prosím vás, pošlete jim za to písničku. A
1: pošlem.
2: Děkuju na Valachy, do Brna, do Kroměříža, prostě všude.
1: Pošleme, Staní, mějte se krásně, nashledanou.
2: Ano, děkujem, ahoj.
1: Ahoj, a ještě Mirek Březová, Miri taky, krásný večer přejeme.
3: Dobrý večer, já vás na zdraví, speciálně tebe Karlíčku.
1: Ano.
3: A chtěl bych poslat písničku pro Matěja Křeváčka. Je krásný mladý 14. na zahodinách, takže to nejlepší. Přejeste z Míra, teta Mírka. A v nedělu bylo u nás vyplování, hráli tam naši muzikanti, odehráli to na výbornou.
1: Ano.
3: Ačkoliv to byla písnička, která se tak často vyhraje. Já jako na to děkuju za rozepsání not. A všem přeju krásný večer.
1: A Miri, šťastnou cestu po dálnici. A která písnička to byla?
3: To je písnička speciální na učená na vyžmování. Jmenuje se to Kristus se svám těšitel.
1: Aha. Ano, tak to se hrává opravdu jenom na vyžmování. Miri, tak se měj krásně, šťastnou cestu. Ahoj.
3: Děkuju. Ahoj.
1: Štěpán Chrobí na kopečku do drobná. Když vidíte Vřesovanka, dneska už tady byl gratulant z Vřesovic, takže teď nám zahraje Vřesovanka.

Tolik Řesovanka. A ještě musím říct si tady upoutávečku. Ano, v pátek 12. června Kulturní dům v Pavlově v 19 hodin tu Faranka hraje Vladimíra Fefra. To bude krásný koncert. Takže v Pavlově, to je jedno. Další je jarní zpívání z Vlanžhotě, sbory ženské z Vlanžhota, Dolních Bojanovic, Kuklova, Mikulčic, mužácký sbor z Vlanžhota, sbory a solisty doprovodí mladá cimbalová muzika Kanafaska z Vlanžhota. A ještě Kašavské slavnosti 13. to je v sobotu, od 15.30 na obecní návsi, SDOM Zlín Velký orchestr, MDH z Kašavy, z Dounečanka, Moravská 12, Trnkovianka, máte se na co těšit. A teď ještě nám zaspívá Hanačka z Břestu a zahraje Vašek Belklok veselo písničko.

Ano a loučíme se. Tak přátelé, je 18.56, nejvyšší čas. Moc krát děkujeme za pozornost, mějte se hezky, užívejte krásného večera. A ještě na závěr nám opravdu zahraje tu Franka skladbu zrovna od Ladí Pepra s názvem Pepř a sůl. Tak si to užívej, hezký večer.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Tučňáci ve zlínské zoo mají novou expozici s větším výběhem a bazénem. Rekonstrukce křižovatky v Zašové na Vsetínsku komplikuje dopravu. Na konci června odstartuje příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám. Zítra bude v regionu zataženo s možností deště a nejvýše naměříme až 17 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Neradilkem. Dobrý večer. Tučňáky Humboldtovy ve zlínské zoologické zahradě mohou ode dneška návštěvníci pozorovat na novém místě. Zahrada je totiž přestěhovala z expozice poblíž zátoky Rejnoků do upravené expozice u tropické haly, kterou dříve využívali lachtani. V novém domově mají větší bazén a spoustu kamenů.
2: První chvíle černobílých ptáků v novém domově popisuje zoolog Václav Štraub.
3: Hnedka vyzkoušeli bazén, pak se zase vrátili na souš, takže myslím si, že to zvládli nadstandardně a vykazují rozhodně chování, které není nějaké stresové a myslím si, že jsou spokojeni.
2: Jejich původní domov si zabydli jiní ptáci, říká mluvčí zahrady Romana Mikešová.
4: Původní expozice tučňáků ta nezůstane prázdná samozřejmě, momentálně ji budou obývat kachny, konkrétně kachny skvrnozobé a ostrálky štíhlé.
2: Větší výběh umožní zoo také chov tučňáků rozšířit. Oproti současným 13 ptákům bych v budoucnu mohlo být dvakrát tolik. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
0: Dopravu mezi Valašským Meziříčím na Vsetínsku a hranicemi se Slovenskou republikou komplikuje přestavba křižovatky v Zašové. Řidiči tam kvůli kyvadlovému provozu čekají v kolonách i desítky minut.
5: Servisní technik Kamel projíždí přes přejezd i šestkrát denně.
6: Musím se tím nějak pobít, no. Spíš by to chtělo lepší řízení tady toho provozu. Trošičku líp organizované, trošku víc kyvadlově, ne, prostě teďka už po třetí jede směr od Rožnova a tady výjezd prostě stojí celou dobu.
5: Přestože rekonstrukce přináší dopravní komplikace, místní vítají. Podle obyvatelky Zašové paní Ladislavy je důležité, že se obec konečně dočkala odstranění nebezpečného přejezdu.
7: Dá se to vydržet, když víme, že to bude k dobru věci, takže se na to těšíme.
5: S omezením a zdržením v dopravě musí řidiči počítat do poloviny srpna. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
0: Program Nová zelená úsporám na úsporná energetická opatření mění podmínky. Žádosti o dotace nebo bezúročné úvěry bude možné podávat od 25. června. Na přímé dotace dosáhnou pouze takzvané zranitelné domácnosti. Kdo mezi ně patří, přiblížil v naší velké radioporadně ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldmann.
8: Mezi zranitelné domácnosti počítáme ty domácnosti, které mají nárok na takzvanou superdávku. Dále jsou to domácnosti, které spadají do třetího příjmového docilu a v případě seniorů, případně invalidů, jsou to domácnosti, které spadají do pátého příjmového docilu.
0: Celou velkou radioporadnu si můžete poslechnout na webu radioporadna.cz. Sport. Čeští fotbalisté se zítra ráno tamního času přesunou z Texasu do Mexika. Právě tam v pátek ráno českého času odehrají úvodní zápas na mistrovství světa proti Jižní Koreji. Český velvyslanec v Mexiku Tomáš Hartl říká, že soupeři národního týmu budou mít velkou fanouškovskou podporu.
9: V Mexiku je 50 tisíc, nechci říct Korejců, ale Mexičanů s korejskými kořeny, po případě opravdu Korejci. Naši čeští fanoušci, kterých doufám, že také bude dost, tak budeme v takovém trochu korejském moři, protože já opravdu si myslím, že jich bude hodně.
0: Zápas světového šampionátu Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno českého času. Počasí. Zítra očekáváme ve Zlínském kraji zataženou oblohu a občas se bude vyskytovat déšť. Na večer pak může být přechodně i oblačno. Četnější srážky by měly přicházet na celé území až později večer a v noci na čtvrtek. Povane slabý, přes den pak mírný severní až severovýchodní vítr. Nejvyšší denní teploty se ve středu mají pohybovat mezi 14 až 17 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 428 u Věžek na Kroměřížsku srazil osobní automobil srnu. Slyšeli jste zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už hezký zbytek dne přeje od mikrofonu Matěj Neradilek.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pěknou notečku.
1: Vážení a milí, po 19. hodině se vám v úvodu další pravidelné každovšednodenní půlhodinky s lidovou muzikou nadepsané na pěknou notečku hlásí Jaroslav Kneisel. A co hlásí? Samozřejmě, že vás především všechny zdravím. A taky si vás dovolím připravit na to, co jsem až do 7:30 hudebního navybíral. Bude to dnes ochutnávka Slovácka, a to prosím různých jeho podob, částí a barev. Zpěváci a muzikanti nás pozvou do několika podoblastí tohoto, zcela jistě folklorně nejživějšího regionu u nás. Uslyšíme melodie z Horňácka, pěvecké bardy z Hradišťského Dolňácka a závěrem to bude třeba dokonce jedna spoza hranic směrem na východ, ale v podání přední slovácké muziky. Ale co včil na začátek? Prosím, dejme si Kyjovsko. Už před drahnou dobou zpíval Václav Horák a ženský sbor za doprovodu cymbálové muziky Jana Slaměny. A také koncem 70. let vznikly snímky pěveckého barda Karla Bimky ze Svatobořic. Jehož čas tady na zemi byl vyměřen mezi roky 1907 až 1999. Karla Bimku doprovodí cymbálová muzika Jury Petru, ale teď už muzika Jana Slaměny. Příjemný poslech.
2: Jaká

Dospívá svatoborský pěvecký bard Karel Bimka, no a co dál v dnešní notečce? Připravil jsem možná tak trochu horňácký ekvivalent ke Karlu Bimkovi, ale bude to žena a píseň i projev nijak pódiově extra vtíravý. O to více však pravdivý a procítěný. Zpívá Anna Kománková za doprovodu horňácké cymbálové muziky Miroslava Minkse.

Do vašich ctěných uší stále doléhají tóny pořadu Na pěknu notečku, ve kterém dospívala Anna Kománková, instrumentální suchovské hudecké dohrála hornácká muzika Martina Hrbáče a teď to byl Broln, který doprovázel mladého zpěváka Sebastiana Herzána z Dolních Bojanovic. Bylo to v roce 2023, kdy bylo Sebastiánovi 12 let a takto zpíval na finále soutěže Děti a píseň. Sebastián Herzán je stále v začátcích své pěvecké kariéry, ale nyní si pusťme zpěváka, jehož jméno už zcela jistě znáte, ale především, pokud se pohybujete ve folklorních vodách, tak určitě poznáte i jeho barvu hlasu. Přátelé, hraje cymbálová muzika Jaroslava Čecha pod vedením Jana Rajmice. A kdo bude tím zpěvákem? No Primášův bratr, kontráž a myslím si, že po dlouhé roky a snad stále miláček všech žen a posluchaček Karel Rajmic. Naši páni z tého města.

Vážení a milí, tak co připomněl se vám zpěv Karla Rajmice, jednou z tak říkajíc hitovek Čechovců? Pokud připomněl, jsem rád. Pokud to byl pro vás objev, jsou nadšený. V playlistu dnešní pěkné notečky mám už jenom jeden poslední song. Písničku budete určitě znát, patří k tak říkajíc populárům, a to prosím slovenským, možná ještě lépe řečeno západoslovenským či mijavským hitům. Zahraje ovšem slovácká muzika Lália, vedená primášem Martinem Čechem. Interpretace to bude živelná a nebránící se přesahům. Na cymbál už před lety s Lálií hrával Michal Grombiřík. Tak tedy išiel Macek do Malacek a jako pomyslný bonus ještě muzikanti Lálie přidají popěvek O kose, která dobře kosí. Moji milí, přeju pěkný zbytek večera, případně si pustíte i další naše pořady prostřednictvím našeho webu či aplikace Můj rozhlas. Mějme se pěkně a já se těším na rozhlasové setkání zase příště. Buďme dobří a kéž v nás muzika podněcuje emoce. Mějme se, váš Jaroslav Kneisel.

0: Když přijde na pódium, jen těžko ho přehlédnete. Ondřej Ruml měří bezmála 2 metry, ale pozornost si získává především svým hlasem. Jak vzpomíná na nedávné účinkování v živém pořadu na pohovce Jožky Kubáníka, kde ho doprovodila cymbálová muzika Cifra? A proč se vedle hudby pustil také do záchrany kostela, kde byl pokřtěný? Poslouchejte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín už 11. června. Těší se na vás muzikant Ondřej Ruml a Jarka Barboříková.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Dobrý večer. Mangao Savorenge Lacerat. Dnes představíme taneční soubor Street Flow a studenta Ježkovy konzervatoře Jana Hrona. Tak zůstaňte s námi.

0: Takto se nám představila kapela Ritmo Gitano. Pěkný večer. Jan Hron je studentem třetího ročníku Ježkovy konzervatoře. Vedle studia se věnuje solovému zpěvu a skládá vlastní hudbu i texty. Je stipendistou programu Romea, v jehož rámci se spolu s dalšími studenty zapojuje do motivačních besed zaměřených na význam vzdělání. Na Ježkově konzervatoři studuje hru na klasickou a latinskou kytaru.
1: Odmala jsem začala hrát na klasiku, jsem tomu byl nějak jako vedený, jsem dlouhý léta hrál jenom klasiku, pak jsem právě objevil na škárně jako nějaký další styly. Já rád teda zpívám, takže už teďka víc se snažím spíš dělat svoji hudbu a zpívat, než jako jenom tu kytaru.
2: Máte tedy možnost při studiu se věnovat ještě té romské kultuře? Hrajete?
1: No, to je hodně těžký, no. Cokoliv, co chci dělat k té škole, ať už do koncertování, nebo právě rád i vypomáhám takhle na akci, jako je právě Camoro.
2: A vychází vám škola vstříc?
1: Zatím jo, zatím to nějak tak trošku prochází. Jsem rád, že tam jsem, takže si je nechci úplně znepřátelit. No, já si myslím, že hudební škola je celkově hrozně jako jiná než normální střední školy. To mnohem jako hůř se to omlouvá, tyhle věci, nebo tyhle akce. Já třeba dělám i motivační besedy na školách, takže třeba s tím je taky trošku problém to omlouvat.
2: Motivační besedy, to znamená, že sedíte s mladými lidmi, s mladými studenty?
1: Určitě. Máme pražský tým, chodíme na základní školy, komunitní centra obcházíme a tam vlastně jsou to různé věkové kategorie a snažíme se nějak tak jako motivovat děti romský převážně, aby studovali, vysvětlím jim tam, proč je dobrý studovat, proč neopustit tu školu, co je čeká, na co potřebují peníze, kolik potřebují peněz, jak žít vlastně, takže.
2: Tyto děti na vás reagují, když tam přijdete, vy máte za sebou hudební zkušenost, studujete. Co říkají?
1: No, na jakých školách je to někdy docela složitý. Já si myslím, že to není jenom chyba těch dětí nebo jejich rodičů. Já si myslím, že hodně dělají i učitelé a ty lidi, kteří s nimi pracují. Bylo pár škol, kde to bylo takový složitější i třeba s učitelama nebo i jako s dětkama. Že i hodně dětí má právě talent. Třeba je něco baví, ale úplně právě to berou tak, že třeba stydějí to říct, čím by chtěli být. Většinou děláme dvouhodinovky, takže a jdeme tam třeba jenom jednou za tu školu, takže je to takový taky těžký něco změnit za ty dvě hodiny a změnit pohled na nějakou věc, ale já si myslím, že už jenom to, že se snažíme, že třeba vidí právě nás, my jsme vlastně v podstatě ve stejné věkové kategorii, takže spíš to je tak jako, že si jdeme kamarádsky popovídat.
2: A to jezdíte po školách v Praze nebo i mimo Prahu?
1: Spíš jako po Praze a okolí.
2: Dostudujete příští rok konzervatoř. Budete dělat absolutorium?
1: Určitě. Že bych tam chtěl zůstat těch 6 let, pak bych chtěl, ještě se rozhodu teda, jestli zůstanu na Vožce pak tam, anebo třeba ještě na Vysokou. To uvidíme, jak se rozhodnu ještě, ale určitě bych se chtěl pohybovat spíš jako v koncertování. Baví mě nahrávání, skládání, takže by mě i třeba bavilo psát texty pro někoho. Že hlavně koncertovat a když jsem byl teda mladší, tak já jsem moc ani jako romskou hudbu nějak tak moc nevnímal, nikdy jsem si to neuvědomoval, jak moc to je důležitý. A čím jsem starší, tak si uvědomuji víc a víc, že bych měl právě se měl snažit tu romskou hudbu prostě, mělo by to tam v té tvorbě nějak jako vyznít, mělo by to tam prostě nějak jako vidět. Jak to říct, takový
2: jako
1: to.
2: Aby v té hudbě byla cítit ta romská
1: určitě,
2: identita.
1: Určitě. Myslím, že to je důležitý. Ne.

0: street dance, neboli pouliční tanec. Označuje taneční styly, které nevznikaly v tanečních sálech, ale přímo v ulicích, parcích nebo klubech. Jde o dynamické taneční techniky s kořeny v afroamerické kultuře, které si získaly popularitu po celém světě. V Liberci se tomuto tanečnímu směru věnuje Andrea Brezani. Vede taneční soubor Street Flow, kde působí jako choreografka i trenérka. Se svým týmem pravidelně vystupuje a účastní se prestižních tanečních soutěží. Andreu Brezani oslovila Iveta Durdoňová před jejím vystoupením na Dětském dni v Praze.
1: Vy nejste tradiční romský soubor, vy tancujete na hip-hop. Konkrétně nový taneční styl afrodance, který pochází z Afriky a jsou tam prvky hip-hopu a house. Já jsem tuto skupinu založila v roce 2018, takže to bude už skoro 10 let a na afro jsme přešli tak před 4-5 lety. Hlavních tanečníků, těch pokročilých, jsme tak 15 a teď jsme otevřeli novou pobočku v Tanvaldě a v Hamru.
2: Zúčastňujete se i soutěží?
1: Ano, profesionálních tanečních soutěží. Někteří tanečníci si i odnesli už i tituly mistrů České republiky.
2: Jakou máte sestavu, když jdete soutěžit?
1: Každý rok máme na nový téma. Loni jsme měli z filmu Black Panther a letos máme Safari.
2: Vy současně i s mladšími dětmi soutěžíte stejně?
1: Malinký ještě ne, ty musí projít nějakými základními vystoupení a tak a poté si taky stoupnout na soutěž. Na taneční soutěže si člověk musí už stoupnout s nějakou přípravou. Takže až budou pokročilejší, určitě budou reprezentovat taky Romy na tanečních soutěžích. Protože vlastně my vždycky na každý taneční soutěži jsme jediný romský taneční soubor, který tam nějak reprezentuje. Skoro nikdy se nestává, že se neodnáší náš tým medaily, skoro vždycky se odnáší.
2: Kolik soutěží tento rok vás čeká?
1: Už jenom nějaký takový festivalový letní akce a od září zase začíná Czech Dance Masters, kde vlastně soutěžíme hlavně v tom našem městě, ale solově a hiphopově, takže to zase musíme přejít na jiný taneční styl.
2: Co je nejtěžší se naučit, nebo jak dlouho ty jsi souboru?
3: Jasmína Kováčová. Já jsem v souboru 3 roky. Pro mě bylo nejtěžší se naučit ty rychlý tance, jak je kelebu, ozeba a takový africký tance rychlý.
2: Co se vám, děvčata, nejvíce líbí na kostýmech?
4: Sukně a chlupáče. Nejještší doplněk jsou vlasy.
2: Vy jste tančila a soutěžila v kolika letech?
1: Já jsem chodila do profesionální taneční školy X-Dance Jablonci nad Nisou a tam jsem závodila, ale až když mi bylo asi 15, protože jsem neměla na to dostatek financí od rodičů, mě moc v tom nepodporovali, tak jsem si brigádně na to vydělávala a platila. Tak jsem se tomu začala věnovat profesionálně a potom jsem založila i tuhle taneční skupinu pro romské děti. I přesto, že nemají dostatek financí, prostředků a podpory, tak aby prostě mohli se věnovat tomu, co je baví a mohli to dělat i profesionálně.
2: Jaká je nejznámější taneční soutěž v České republice?
1: Tak asi taneční skupina roku, na kterou jsme se bohužel nedostali, protože byly nějaké komplikace z mé strany i vlastně ze strany tanečníků, protože je škola, učňáky a tak, což má vždycky přednost, ale určitě bych je chtěla dostat na tu taneční skupinu roku a je to vlastně titul mistrů České republiky. Chtěla bych, aby viděli tu dřinu těch ostatních tanečníků, co to obnáší ten tanec, že to není jenom o tom, že přijít na trénink, ale je to o tom opravdu makat, ale zároveň tě to musí bavit. Zatím jsme byli na Czech Dance Masters, kde jsme skončili třeba 5. místo 6., 7. Pořád to bylo náročné, ta konkurence tam je obrovská.
0: Děkuji, že jste dnes byli s námi. Manga v Budbacht, Zor Tessa Stipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: Je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Skupina koaličních poslanců chce zmírnit zákon o střetu zájmu. Příbram dokončila úpravu jiráskových sadů. Zítra čekáme zataženo a teploty pod 20 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková. Dobrý večer. Zákon o střetu zájmu by mohl být mírnější. Takzvaný lex Babiš, který zakazuje dotace, investiční pobídky a veřejné zakázky pro firmy členů vlády, navrhuje upravit skupina koaličních poslanců. Nově by je společnosti nemuseli dostat jenom od rezortu, který řídí daný ministr. Podle předkladatelů je současná úprava příliš přísná. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD řekl, že detaily návrhu nezná. Novou definici střetu zájmu ale podporuje.
3: Dlouhodobě a za sebe kritizuju současné znění zákona o střetu zájmu. Myslím si, že je velice nejasný, že jsem vítal i tu novelu, kterou připravoval pan poslanec Michálek v minulém období, aby jasně byly vyjmuty ty nárokové dotace vlastně z toho paragrafu 40.
2: Opoziční poslanci novelu kritizují. Třeba podle Ivana Bartoše z Pirátů to koncernu Agrofert zjednoduší získávání dotací. Dělníci dokončili úpravu jiráskových sadů v Příbrami. Součástí prací byla výměna vodovodního a kanalizačního potrubí, obnova chodníků, autobusového zálivu a parkoviště. Město zároveň upravilo zeleň, instalovalo nový mobiliář a veřejné osvětlení. Technici také osadili polozapuštěné kontejnery, říká starosta Jan Konvalinka za ANO.
4: Celá ta investice je tady v jednotkách desítek milionů korun, ale nejde čistě jenom o úpravu vzhledu, ale v podstatě nejdražší byla obnova těch vodovodních sítí, které jsou tady pod povrchem.
2: Lidé v Praze si můžou vyzkoušet let do vesmíru. Umožňuje to speciální simulátor na Mariánském náměstí, který využívá virtuální realitu. Jde o zhruba 18 metrů dlouhý tubus ve tvaru rakety, ve kterém zájemci uvidí i planetu Zemi z Mezinárodní vesmírné stanice. Simulátor v podobě kosmické rakety bude před budovou magistrátu do zítřejšího odpoledne. Sport. Čeští fotbalisté se ve Spojených státech připravují na start mistrovství světa. Zítra ráno tamního času odletí do mexické Guadalajary, kde o den později vstoupí do šampionátu zápasem s Jižní Koreou. Na první turnaj se reprezentačním A týmem chystá brankář Lukáš Horníček, který se v předstihu dozvěděl, že bude za Matějem Kovářem golmánskou dvojkou.
5: Určitě to je dobrý, protože aspoň víme, na čem jsme, ale i tak samozřejmě chci předvíst to, co ve mně je, to, co jako mě zdobí, chci jako ukázat trénům a třeba jim dát brouka do hlavy. Tady nejenom přemýšleli, ale jako samozřejmě jako jednička snažím se dělat co nejlepší servis, aby byl připravený na první zápas.
2: Utkání českých fotbalistů s Jižní Koreou začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času. Počasí. Zítra bude převážně zataženo, občas déšť a v severozápadní polovině Čech místy přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 18 stupňů. Na horách bude kolem 10 nad 0.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Opatrně na D1 na příjezdu z Brna do Prahy před sjezdem na Chodov na 3. kilometru odtahují kamion. Neprůjezdný je pravý jízdní pruh a prudce se brzdí. V pražské Libni v ulicích Českomoravská a Poděbradská je silný provoz v okolí O2 arény kvůli koncertu. Čekejte zdržení směrem do centra. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Patří k našim předním sopranistkám, 20 let je členkou Národního divadla, hostuje na světových scénách a je laureátkou řady ocenění. Operní pěvkyně Kateřina Kněžíková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala operní pěvkyně, ostatně jsme ji teď mohli před malinkou chvílí slyšet pět, ale teď ji uslyšíme mluvit. Kateřina Kněžíková, ještě jednou vítejte u nás. Už jste si dneska broukla? Už jste se rozespívala?
1: Ještě jsem si dneska nebroukla, myslím si, že dneska mám den volna, tak to ani, myslím, nenastane. Já se snažím, když mám volno, vůbec skoro nemluvit, když nemusím. Šetřím hlasivky, co se dá, protože když ten den je plný mluvení a zkoušení v divadle nebo představení, tak ty hlasivky jsou prostě docela dost namáhané. Tak se snažím využít toho, že nemusím některý den vůbec nic.
0: Vůbec nic, ale tady s dovolením poprosím, přeci jenom bude potřeba váš hlas a bude potřeba ho trochu namáhat. Když máte unavené hlasivky, jak se to projevuje u vás a co děláte?
1: Tak unavené hlasivky se projevují, myslím, u každého stejně, akorát ti, kteří nejsou hlasoví profesionálové, si toho úplně nevšimnou. Chraptíme, nemáme ten hlas tak volný v těle. A já mám ráda, když si najdu čas na kryokomoru, jezdím do Modřan. Tam jsou úžasní lidé, kteří vždycky všecky přivítají a pomůžou jim. Tak ty 4 minuty, já tomu říkám razák, v tom razáku jsou blahodárné, takže já si myslím, že to je jedna z možností a ideálně dobře se vyspat, to je taky skvělá záležitost, a nemluvit.
0: A nemluvit, no ale pokud mám správné informace, tak vy máte 2 menší děti, ne úplně malé, ale menší právě, že už tam nastupuje ta výchova a občas i zvýšený hlas, nebo ne?
1: No samozřejmě to taky. Já když jsem teda, mám takovou metodu, že když jsem unavená, oni to poznají, oni jsou tak hrozně hodné, že poznají, když jsem unavená nebo když potřebuju mlčet, ale když už to nejde, tak tleskám. Tak já, nebo si vezmu píšťalku, to jsem taky jednou udělala. Je to takové trošku spartianské, ale já když opravdu potřebuju před představením si odpočinout, tak jsou holky zlaté a nechají mě vyspat. Já si nemůžu stěžovat, teď už mají 8 a 12, tak to není tak strašné. Kdysi to bylo hodně o vysvětlování, o tom permanentním mluvení, ale to se taky dá, všechno se dá.
0: Všechno se dá, takže pečují o maminku?
1: Pečují, jo, jo, jo, to určitě.
0: Půjdou ve vašich šlépějích?
1: Já doufám, že ne. U té starší, u Adelky, se to docela očekává, ta má takové umělecké sklony, ale ta mladší bytí hudba baví a sama k tomu přistupuje hezky a s takovou vášní sobě samou, že si vezme flétnu nebo si něco pinká na klavír, tak s železnou pravidelností usíná na všech koncertech jakýchkoliv decibelů, takže to je její takový jev, ale ona tu hudbu má ráda jako konzument, teda do té doby, než usne. Ale Adelka, ta starší, je prostě, má tu uměleckou duši.
0: Ale asi jste i s tím tak trochu počítali, nebo s tím počítáte, protože přeci jenom ty geny, jak maminka, tak tatínek, operní pěvci světového formátu, tak jste na to připravená? Povedete dceru tomu?
1: No, když si to samozřejmě bude moc přát a budu vidět nějaký jako progres, tak samozřejmě, že ji podpořím, ale ani jeden z nás dvou, jako rodiče, my nemáme rodiče umělecky založené, nejsme z hudebních rodin a podívejte se, kam jsme se dostali. Takže myslím si, že člověk má spoustu talentů, je důležitý je podchytit, myslím, v ten správný čas a motivovat je a rozvíjet to. A tak se tak nějak u nás u obou stalo a když to třeba nebudeme tolik rozvíjet a tolik podporovat, tak třeba se stane, že Adélka bude mít, jak můj tatínek vždycky říká, krásné normální povolání.
0: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s operní pěvkyní Kateřinou Kněžíkovou, která absolvovala Pražskou konzervatoř a také hudební a taneční fakultu AMU, Akademie muzických umění v Praze. Vy jste zmiňovala v tom minulém vstupu, že vaši rodiče nebyli hudebně nadaní, že to vy jste prorazila tento směr. Jak jste, řekněme, se prosazovala doma? Aby umožnit ta poznámka o tatínkovi, že vnučka bude mít normální školu, tak asi to nemuselo být úplně jednoduché.
1: No, na jednu stranu já jsem měla rodiče, kteří mě podporovali, protože já jsem od asi 5 let hrála na klavír, takže u nás ta hudba byla vždycky všudy přítomná, ale vždycky jenom jako prostě věc pro zábavu. Nikdy jsme nepřemýšleli, že bych se mohla tím živit, že by to mohlo být moje povolání. A pamatuju si právě jednu cestu s tatínkem, když mě odvážel z klavíru domů, říká, nechceš si vybrat nějaké normální povolání, že ani sám on nevěděl, co si pod tím vším má představit a myslím si, že já jsem taky nedohledla tak daleko, jak bych třeba teďka z perspektivy rodiče mohla dohlédnout. A maminka vždycky byla taková podporující v tom slova smyslu, že mi nekladla žádné, co kdyby to nevyšlo, nebo zkrátka to byl tak neuchopitelné moje rozhodnutí pro veškerou rodinu. Že byste to hezky teda nazvala, že jsem prorazila. Já tomu říkám jinak, já jsem ta černá ovce, která dělá úplně něco jiného než všichni ostatní. A to, tahle vaše perspektiva se mi líbí víc.
0: Tak je to svým způsobem, že jste vlastně průkopníkem toho oboru, nebo vůbec asi uměleckého oboru ve vaší rodině?
1: Asi ano. Ale já bych řekla, že opravdu jsem k tomu vždycky inklinovala, byla jsem vždycky extrovertní dítě, takové velmi živé, pořád jsem se do něčeho strojila, brala jsem mamince ty boty na podpatku, pořád jsem se natřásala, pouštila jsem si tady pana Žbírku doma a paní Rotrovou a různé vlastně další popové zpěváky a pořád jsem jako tancovala, takže jsem k tomu vlastně projevu před lidma měla vždycky blízko. Tak se nějak sešly okolnosti, že se to potom projevilo, takže jsem si to vybrala jako své povolání, ale nikdy by mě to, ještě když jsem se hlásila na střední školu, tak by mě nenapadlo, že bych mohla být operní pěvkyní, protože jsem se hlásila úplně někam jinam a chtěla jsem dělat úplně něco jiného.
0: A co jste chtěla dělat?
1: Já jsem chtěla dělat laborantku farmacie, protože moje sestra je magistra farmacie, má lékárnu a moje naivní utkvělá dětská představa byla, že budu stále se svojí sestrou a budu prostě jenom s ní dělat to, co mně přišlo v jejich očích jako skvělé, nebo i v tatínkových očích, protože my máme takovou, jako moje babička byla taky magistra farmacie, takže tak jsem se chtěla takhle otisknout podobně a stalo se úplně pravý opak.
0: Stal se pravý opak, ale pop nebo popový zpěv vás minul a šla jste rovnou studovat operní zpěv? Nebo jak to bylo tě rozhodnutí?
1: Já jsem vždycky, vlastně byla jsem učena na základní umělecké škole takovým tím klasickým způsobem a nikdy mě nenapadlo, že bych mohla zkusit popový zpěv. Moje paní učitelka mi třeba dávala zpívat nějaké muzikálové písně, ale pořád to byl klasický muzikál. Takovou nějakou přirozenou formou jsem to konzumovala, ty hodiny zpěvu, až potom jsem viděla to, čemu já se jako v malé míře učím, tak jsem viděla potom na tom představení svém prvním a to mě úplně jako uchvátilo. A tam nastal ten přerod, že jsem prostě druhý den přišla a řekla, viděla jsem prodanou nevěstu a já jednou teda budu Mařenka, tak moje paní učitelka mám dostala infarkt. Ale od té doby jsme vlastně pracovali velmi systematicky, aby mě poprvé na konzervatoř nevzali v 16 nebo 17, tak nějak v tom, myslím, po prvním ročníku na Gimplu, tak potom už já vždycky, když se mi něco nepovede, tak podřadím a jedu ještě rychleji, tak to je můj projev doposavat, že mě jenom tak něco nebrzdí.
0: A to se vám vyplácí?
1: Mně se to vyplácí nějak, to, že jsou nějaké překážky, mě vlastně jako nezastrašuje a snažím se je teď už s věkem, s takou grácí překračovat. V mladším věku jsem, prostě to byl turbo diesel, jela jsem nevidět vpravo vlevo.
0: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala operní pěvkyně, sopranistka Kateřina Knižíková, která je už rovných 20 let členkou Národního divadla. Slavíte takové kulaté výročí?
1: No já si totiž nikdy nemůžu vzpomenout, když jsem tam začala jako v angažmá, protože já jsem předtím už měla, myslím, sezonu až dvě v Národním divadle jako host. A myslím
0: si, že... Stálá členka.
1: Ano, teď jsem stálou členkou, 20 let a to je teda už nějaký číslo.
0: To ano, to jste tam pomalu nastupovala v dětském věku.
1: No to...
0: Pomalu. Pomalu. Vybavíte si ty začátky?
1: Jako by to bylo včera, na některé inscenace si strašně ráda vzpomínám. Mám pocit, že veškerá práce, která ke mně přišla, já jsem ji nevnímala jako práci, ale jako zábavu. Takže to byla taková jedna velká jízda a radostná, musím říct. I když jsem se cítila takzvaně neohroženě, protože jsem měla opravdu, myslím, 23 nebo 4 let, když jsem nastupovala do Národního divadla, tak člověk je vybaven takovou neohrožeností, což je velmi potřeba, protože myslím, že člověk, když by vnímal v tom věku to, co se všechno může stát a jak těžké povolání, obzvláště psychicky to je, tak by asi do toho molochu nikdy nevlezl, ale taková ta neohroženost, no, nebo neinformovanost člověka možná ještě více popouzela k lepším a lepším výkonům. Strašně ráda jsem chodila do divadla. Já pořád chodím ráda do práce. Trošku s těmi dětmi je to jiné, ale já to vlastně neberu jako práci. Ještě jsem stále nedošla do toho, že by to měla být jako taková ta práce. Jsem pyšná na to, když si vezmu ten klavírní výtah pod paži a jdu do divadla. Spousta lidí mi teda říká, že jsem hrozná konzerva, protože bych měla si koupit tablet a mít to jednodušší a šetřit svá záda. Ale nějak mě ta vůně té knihy pořád baví.
0: Pořád vás baví, pořád to není pro vás práce, to je velké štěstí, velká radost v životě, když profese je zároveň koníčkem. A vy jste říkala, byla jsem vybavena nějakou neohrožeností, ale také silným hlasem, zvlášť v Národním divadle.
1: Já si myslím, že jsem díky těm rolím, které jsem tam dostávala v tom začátku, což nebyly úplně veliké role, ale bylo dost malých, tak jsem se prospívala, musím říct, do toho stavu, ve kterém jsem teď. Asi z mého subjektivního pohledu bych neřekla, že by ten hlas byl nějak velký, ale rozhodně byl nosný a zkrátka jsem dokázala utáhnout ten prostor Národního divadla nebo Stavovského divadla, kde jsem zpívala asi nejvíc, protože jsem začínala v operách klasicistních, čili Mozart, nejčastěji nebo baroko. A díky tomu typu oper jsem se, myslím, vyspívala do toho Janáčka, Dvořáka, Smetany, Pučiniho, co teď vlastně je mým denním chlebem.
0: A je nějaká operní postava, kterou byste chtěla stvárnit a ještě jste nedostala tu příležitost?
1: Já bych strašně chtěla stvárnit postavu Taťány v Evženu Oněginovi a tu příležitost bohužel nedostanu. Byť se taková příležitost naskýtá v Národním divadle, ale můj pan šéf se zkrátka rozhodl obsadit někoho jiného, což mě opravdu moc mrzí, protože si myslím, že přesně ten typ postavy je takzvaný šitý na míru tomu mému hlasu. Ten slovanský repertoár mi dělá velice dobře, ale jak já říkám, když se některé dveře zavírají, další se otvírají, asi už si říkám, že se nebudu trápit něčím, co není v mé moci.
0: Co není ve vaší moci a třeba to přinese něco právě jiného, třeba možná ještě lepšího.
1: Třeba.
0: Je něco takového?
1: Já nevím.
0: Nebo už se vám takhle, už se vám otevřely nějaké dveře?
1: Určitě. Já jsem strašně šťastná, že jsem dozrála do toho janáčkovského repertoáru, protože ty hrdinky Janáčkovy jsou absolutně úžasné. Já mám štěstí, že můžu zpívat Jenufu, Káťu Kabanovou, Lišku Bystroušku. To mě činí obrovskou radost a potěšení a taková Rusalka, to je přeci za odměnu. Takže já nemám na co si stěžovat. Těch úkolů krásných mám dost, mám nádherný koncertní příležitosti, takže tak, jak to je, tak je to správně.
0: Kateřina Knižíková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: skladba Jeden bůh a dva interpreti, náš dnešní host Kateřina Kněžíková a Štefan Margita. Čí to byl nápad ostatně si spolu dát duet?
1: Ostatně jako vždy Štefánka, pana Margity, protože on vždycky přijde s něčím netušeným a já se mu bojím říct, že na to nemám, protože je tam ta hranice toho operního crossoverového světa a já si vždycky myslím, že na to zkrátka nejsem dobrá interpretka, ale on mi dá svůj čas, vždycky mě tak nějak poponouká, hezky to zabalí do hezkého balení ten dáreček a já potom vždycky řeknu samozřejmě Štefánku, budu hrozně ráda, když tam u toho budu moc být s tebou, protože já hrozně ráda se Štefanem trávím čas, nejenom na jevišti mimo něj, je s ním obrovská legrace, je to ryzí člověk, velký srdce, takže já ho mám hrozně moc ráda.
0: Umíte vlastně říkat ne Štefanovi Margitovi, tedy neumíte říct ne,
1: tomu
0: to jsem
1: ne,
0: pochopila?
1: Ale umím, čím jsem starší, tím víc to umím a nečítí mi to vlastně to moje rozhodnutí problém. Kdysi, když jsem řekla ne, tak jsem ještě zaváhala, ale teď už opravdu jsou věci, u kterých je potřeba říct ne a nějak si vymezit ten svůj prostor a čas.
0: Jak to vlastně vypadá, když studujete skladbu, třeba tu, kterou jsme teď právě slyšeli?
1: No, je otázka, jak ta skladba je dlouhá, náročná. Samozřejmě, když máme skladbu nebo operní roli, tak to jde, to jsou diametrálně odlišné záležitosti. Tuto skladbu jsme natáčeli na CDčko, myslím, Xmas. No, teď už to nebudu počítat, to bych nespočítala hrozně moc dávno, ale když potom přijdu k operní roli, tak to jde do několika měsíců. Já nejsem ten člověk, který by se připravoval během 14 dnů na roli. To já neumím. Čeká mě vlastně, když se naučím roli, tak čeká nás všechny to zkušební období, které je těch 6 týdnů a potom je teprve premiéra, ale já než dojdu do toho stavu, že odložím ty noty a jdu na ansámblovou nebo aranžovací zkoušku, režijní zkoušku, tak už to prostě umím. A neobtěžuje mě to, že furt musím myslet na nějaký text nebo kde jsem co zapomněla interpretačně. Takže já se snažím naučit co nejlépe tu roli dřív, než se to začne zkoušet a mít na ní názor.
0: No, musím se zeptat, jestli třeba i roli probíráte s Adamem Plachetkou, vaším mužem, rovněž operním pěvcem.
1: No, my máme takové pravidlo, když se někdo nezeptá, tak se nikdo nedoptává. Takže já, kdybych se ho nezeptala, tak on mi neřekne a naopak. Máme takové nějaké nepsané pravidlo, ale my se hrozně rádi bavíme na téma hudba obecně, takže nám nečiní problém se zeptat na, jestli třeba, co si myslíš, že je vhodná tahle role, nebo tamta pro mě, nebo ten horizont, protože to je taky strašně těžké se pohybovat v tom horizontu, protože ten náš časové, myslím, ten náš nástroj každým rokem je jiný, obzvlášť mezi 40. a 50. rokem u dam, u žen s vyšším hlasem, to je tam opravdu velký rozdíl mezi ženským a mužským. Takže se tak jako ptáme, ale že by to byl hlavní můj poradní hlas, to rozhodně ne. Já mám svého kouče, který se mnou probírá potom už ty konkrétní věci hudebního ražení. Chodím za ním, takže to není... Adam zkrátka není ten první a poslední člověk, to určitě ne.
0: Tak to zní hrozně, ale víme,
1: já si myslím, že to je i tak naopak, ono to tak, to je prostě jako práce, jako studium, takže každý má i jiný způsob, jak se učí, tak v tom je spousta takových jako záludností, na které je potřeba mít i další ucho.
0: Vy jste zmiňovala to, že se mění ten váš nástroj pracovní, tedy hlas. V jednom rozhovoru jste říkala, že se vám změnil po porodu dcery a jednou tedy po 40. Jak se to potom projeví ve vašich rolích nebo v tom, co zpíváte?
1: Tak když to vezmu v tom kontextu těch 20 let, tak já jsem začínala na komických rolích, takového jako hlasově lehčího typu, které se pohybovaly vysoko, byly vlastně, ty notičky byly rychlé, byly tam jako koloratury, takový prostě typická komická role. Teď jsem více charakterní, už tak jako neběhám, tedy myslím hlasově. Člověk má trošku barevnější ten hlas, více usazený v těle, možná i nižší, to si můžeme jenom jaksi se podívat na to, jak mluvíme třeba, když nám je 20 nebo když nám je třeba 60, že ten hlas zkrátka jako takzvaně jde dolů. Tak to jsou všechno věci, které, když je člověk zpěvák, tak s tím musí počítat a ten repertoár je tomu uspůsobený. Takže člověk, který třeba sopranistka, která začne liricko-koloraturním sopránem, jako já, tak postupem doby třeba jde do lirického nebo do dokonce dramatického, mladodramatického. Takže ono se to opravdu jako mění, vyvíjí a člověk by to měl respektovat a netlačit se někam, kde prostě, co mu nepřísluší.
0: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host je s námi operní pěvkyně, sopranistka Kateřina Kněžíková. Mluvili jsme o změně hlasu. Říkal jste, že změna je přirozená, změna hlasu, změna barvy hlasu je přirozená věc pro zpěváka. Nicméně ještě se vás to dlouho týkat nebude, ale máte připravenou variantu, že ten hlas jednou nebude fungovat tak, jak funguje nyní?
1: Samozřejmě, že mám připravenou. Já už docela i realizuju. Ne v tom slova smyslu, že bych nebyla schopná zpívat, ale mě hrozně baví učit. Takže já už teďka jsem se jala, já si myslím, že teďka to už je takových dobrých 8 let, možná 10, co předávám nějaké zkušenosti. Já tomu úplně neříkám, že učím, protože ta skvadra těch lidí, kteří ke mně docházejí, jsou vlastně buď mi kolegové, nebo lidi, kteří třeba mají po škole, tak to nejsou úplně neznalí oboru. Tak mě to hrozně baví. Myslím si, že to bude ten můj, ta moje další cesta, kterou třeba po 50 nebo v 55. Uvidíme, jak to půjde, no. To člověk nikdy nemůže vědět, kdy ho ten život překvapí.
0: Takže zadní vrátka máte připravená, ano. Ale že byste přišla třeba k činohře jako Soňa Červená, tak nic takového nemáte v plánu.
1: Ne, to nemám. Já se nejradši se upozadím a budu sledovat, jak někdo jiný se trápí. Zkrátka, jak někdo jiný, někomu jinému se daří aplikovat to, co třeba já mu radím a dělá mu to radost.
0: A jeviště a potlesk by vám nechyběl?
1: Já už se teďka přiznám, musím říct, že když koukám na nějaký koncert nebo představení svých kolegů, tak jsem ráda, že tam třeba nejsem a hrozně moc si to užívám. Už jsem tak málo, nevím, v takovém asi věku, že mě to jako netrápí, že u toho nemusím být u všeho, a tak je to asi taky dobře.
0: Má to tak i váš manžel? Myslím, tak si, uvažuje, že jednoho dne prostě...
1: Já nevím, jestli on teda bude učit. Ale dokážu si ho představit v nějaké jako agentuře, manažerské pozici s jeho zkušenostma, hlavně s jeho povahou. On je velký realista na rozdíl ode mě. Já bych nemohla v životě vést žádnou instituci, to by byl rozklad v přímém přenosu za pár týdnů. Takže nebo aspoň nemám ještě ty zkušenosti, neumím se v té pozici vůbec vidět. Já radši ještě budu zpívat nějakou dobu a potom to žezlo předám mladším. Už teď máme úplně úžasnou generaci mladších zpěváků.
0: Takže máme talenty.
1: Ano, samozřejmě.
0: Operní svět nezůstane osamocen.
1: Ne, ne, ne.
0: Je někdo konkrétní, kdo se rýsuje?
1: No, se už vyrýsoval. Těch vyrýsovaných, teď to zní hrozně pejorativně, je celá řádka z těch žen. Můžu jmenovat Jarmilu Vantuchovou, Tamaru Morozovou, to jsou už vlastně ostřílené pěvkyně v Národním divadle, Daniel Matoušek, to je skvělý mladý tenorista, Raman Hasimau, další tenorista, a to je celá generace 30+, a Matouškovi teda ještě ani 30 není a už debutoval v Královské opeře v Londýně. To je takový přírodní ukaz, bych řekla, na jeho věk. Asi něco podobného, jako když já jsem byla v jeho věku a měla jsem přesně takovou krásnou kariéru plnou hezkých úkolů, tak on to taky tak má. Myslím si, že ještě už je daleko přede mnou, co se týče toho srovnání. Takže spousta úžasných vlastně pěvců, kteří tu operní scénu už teď táhnou a je to tak správně.
0: Kateřina Kněžíková je s námi ve vysílání.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16.

12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Kateřina Knižíková, operní pěvkyně, sopranistka, která je také maminkou dvou dětí, dvou dcer, z nichž zřejmě jedna tady půjde ve vašich šlépějích. Vy jste dříve někde uvedla, že dělat něco pravidelně v současné době je pro vás sci-fi, ale kdybyste přeci jenom mohla dělat něco pravidelně, tak co by to bylo?
1: To je krásná otázka. Fakt, že jo. Já si totiž s tou svojí nepravidelností vůbec neumím samu sebe představit, že něco dělám pravidelně. Já bych chtěla zařadit do svého života pravidelně sport. Lépe řečeno sport, protože vlastně to na to vůbec nemám čas. Mně se hrozně líbila doba, kdy jsme s mým mužem ještě bezdětní chodili hrát badminton s přáteli. To bylo vždycky krásné se s nimi vidět. A bylo to vlastně každý týden, ta pravidelnost tam byla. Jediné, co já teď dělám pravidelně, je, že se pravidelně učím své role, aby toho na mě nebylo najednou hodně. Ale ta pravidelnost v tomhletom ohledu sportovním by se mi třeba do budoucna kolíbila, že bych měla každý čtvrtek třeba večer volno a šla si zatancovat s kamarádkou, se kterou to teda plánujeme už asi měsíc a pořád ne a ne to doplánovat, protože všechno je nějakým způsobem daný v nějakých škatulkách a já s železnou pravidelností ty škatulky obcházím ze všech světových stran, takže to prostě pro mě vůbec není.
0: Tak ale prozradila jste mi, že teď vlastně vám končí sezona a že přeci jenom v létě si trochu času najdete, tak krátká pravidelnost tam třeba bude.
1: Ano, já miluji zahradu, na té se budu učit nové role, až si teda odpočinu. Čekají mě krásné vystoupení v další sezóně. V Litni, na to se úplně ohromně těším, tam v zámeckém areálu. Bude prodaná nevěsta jako koncertní oslava 15. výročí, tak na to se hrozně moc těším. A potom už přijde nová sezona s dalšíma výzvama, tak důležité bude, aby si člověk odpočinul a načerpal nové síly, protože jsem měla dvě sezony v kuse a to zkrátka není úplně ideální.
0: Tak, ale přitom zmiňujete práci, myslím koncerty.
1: Ano.
0: Tak máte tam někde, řekněme, rezervovaný čas vyloženě pro dovolenou, ano, bez zpěvu?
1: Celý červenec je rezervován pro to, abych si užila nejenom svého volna, ale i rodiny. Budeme ve Znojmě, pojedeme na Sardiny, budeme mít prostě společný čas a potom ten srpen už je takový připravující se na nejenom operní a koncertní role, jedu taky do Kroměříže na masterclass, kde jsem už asi taky desátou sezónu. Tak je to pořád, jak se říká, busy, pořád se něco děje, ale je důležité, aby člověk tam našel. A já už si i můj muž, oba si dáváme ten volný čas do diářů a neměníme to, nebo úplně s krajní nelibostí.
0: Tak, ale na dovolenou jedou dva operní pěvci. Projevuje se to tam nějak na té dovolené? Nebo vůbec?
1: Myslím si,
0: není o vás slyšet, takzvaně.
1: Je o nás slyšet, když mluvíme, to stačí. Ono, máme trošku posazenější hlasy a naše děti teda taky nejsou úplně tiché vody, protože jak obě dvě rády říkají, my za to nemůžeme, že jste nám nadělili tak velký hlas, když je okřikuju, aby byli sticha. Takže to je jejich kontra.
0: Ano, je potřeba ho využít. Já moc děkuju, že jste tu dnes s námi byla a hezké léto. Kateřina Knižíková.
1: Já moc děkuju za pozvání, hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: je 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Pojišťovny v Česku přestaly pojišťovat turisty při cestě na Kubu. Mladá Boleslav už hledá vánoční strom. Zítra čekáme zataženo, mohou se objevit přehánky. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Většina pojišťoven v Česku přestala pojišťovat turisty, kteří cestují na Kubu. Reagují tím na doporučení Českého ministerstva zahraničních věcí, podle kterého je teď Kuba oblastí se zvýšeným bezpečnostním rizikem, hlavně kvůli častým výpadkům elektřiny. Pojistné krytí neposkytuje turistům například Česká podnikatelská pojišťovna, Unika nebo Generali Česká pojišťovna, jak říká její mluvčí Pavlína Adámková.
2: Generál Česká pojišťovna se dlouhodobě řídí doporučeními ministerstva zahraničních věcí, které v současné době doporučuje cestovat na Kubu pouze ve zcela nezbytných případech. Proto se cestovní pojištění na tuto destinaci nevztahuje.
0: Naopak Ergo pojišťovna žádná opatření nezavedla a její pojištění je platné. Mladá Boleslav začala s předstihem hledat vhodný vánoční strom. Ten tradičně ozdobí staroměstské náměstí. Na výběr chtějí mít úředníci dostatek času, aby mohli všechny nabízené dřeviny osobně prohlédnout, vysvětluje mluvčí města Šárka Charouská.
3: Vhodný stromek by měl být zhruba 15 až 20 metrů vysoký, ideálně rovný. Preferujeme smrky, případně jedle, nebo nebráníme se jakémukoliv jinému druhu. Strom bude stát na staroměstském náměstí a rozsvícen bude první adventní neděli.
0: Stromy můžou lidé magistrátu nabízet do konce září. Lidé můžou po rekonstrukci opět využívat sportovní hřiště v Belušově ulici na Lužinách v Praze 13. Je na něm nový víceúčelový povrch ve žluté a zelené barvě, které vycházejí ze znaku městské části. Práce za víc než 1 milion korun zahrnovaly také terénní úpravy pro zvýšení bezpečnosti. Vstup na hřiště je pro veřejnost zdarma, říká mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerová.
4: Postupně rekonstruujeme jednotlivá hřiště a sportoviště ve všech částech Prahy 13. Víceúčelové plochy s bezpečným moderním povrchem nahrazují ta původní, asfaltová nebo betonová, což přinese všem uživatelům vyšší komfort a snížení rizika úrazů. Sport.
0: Tenista Jakub Menšík se díky účasti v semifinále Roland Garros posunul na 17. místo světového žebříčku. Po svém nejlepším grandslamovém výsledku kariéry si polepšil o 10 příček. Ani tak není Menšík nejlepším českým mužem. Tím zůstává 12. Jiří Lehečka. Z českých tenistek je v singlovém pořadí nejvýš 10. Karolína Muchová. V tom deblovém zůstává jedničkou díky vítězství na Roland Garros Kateřina Siňaková.
1: Počasí.
0: Zítra bude převážně zataženo, občas déšť, v severozápadní polovině Čech místy taky přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 18 stupňů Celsia. Na horách bude kolem 10 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V Praze máme hlášenou nebezpečnou situaci v Brněnské ulici ve směru k D1 do Brna. V okolí nájezdu od Spořilova na prvním kilometru někdo postrácel balíky polystyrenu, tak jeďte opatrně. Na D1 z Prahy do Brna buďte opatrní za Humpolcem. Na 98. kilometru stojí nákladní auto s defektem v odstavném pruhu. Místo už je označené kužely a šipkou. Přejeme vám klidnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Startuje country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Bahamská lidovka Sloopjan B, spopularizovaná v roce 66 kalifornskými Beach Boys, tak jak o dva roky později otevírala gramofonovou historii pražských Rangers. O dalších 9 let později, tedy před rovnými 45 lety, nabídla parta Tondy Hájka své v pořadí už 8. album Chvála písni.

dobrý. Rangers 1977 a nejprve titulní chvála písni Tondy Hájka a Milana Duvka a pak Milan do Česta solově a jako ty. Nápaditě do češtiny transformovaná hitparádovka Rogera Billera z roku 1965 Do Waka Do.

Neplač malá ze zpěvníku party New Christy Minstrels v novém zkráceném aranžmá Tondy Hajka z alba Chvála písni. A takhle je Milan Dufek uvedl v premiéře na prvním albu v roce 69.

Další z 13 dílné skládanky Alba Chvála písni, které vyšlo před rovnými 45 lety. Působivá zpráva Tondy Hajka Láska končí. Naprosto stejně jako originál Gingera Boatwrighta, dávno zapomenuté formace Red, White and Bluegrass z roku 1973 The Lovin's Over.

Nezapomenutelná pětka Tonda Hájek, Milan Dufek, Jirka Weiser, Mirek Řihošek, Honza Vančura, tedy Rangers 1977 a pod názvem Najdi tón, sympaticky sugestivní text tehdejšího konferenciéra Luďka Nekudy na mimořádně populární Ramaju mozambického Afrika Simona. Luděk je podepsaný i pod textem na písničku Tak či tak, trinidadského vyznavače Kalypsa, působícího pod pseudonymem Sir Lancelot, kterou si sám s chutí jemu vlastní zaspívala.

Ta dívka je sestra tvá, což matka neví.

blaženu, to chtěl bych za ženu, no. Je štíhlá jako prut, má dům a sedm krům, tak běda, co dál, na to tatínek lkal. Blažena je sestra tvá, co

0: zatlkal. Ty všechny jsou sestry tvé, což matka neví.
1: Už se stálo, už se přihodilo.

0: vášeň. Tvůj otec není otcem tvým, však on to neví. Už se stálo, už se přihodilo. To smůla je větší, než by byla milo.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Místo očí mít pár knoflíků a černej nos.

0: koukat se ven.
1: Vytrvale populární Chtěl bych být medvídkem Michala Tučného a Zdeňka Rytíře mělo svoji premiéru v roce 1985, ale nejspíš málo kdo tuší, že dávno před nimi je k nám přivedl z vrcholu hitparády o celých 8 let dříve Tonda Hájek jako kouzelníka.
2: Když jsem měl bratru asi tak 5,5,

Originál Barbry Feichaldové, The Teddy Bear Song z roku 1973, potvrdil, že hrdinou téhle písničky byl medvídek a nikoli kouzelník. A teď zamíříme do Apalačských hor. Právě tam patrně v úvodu 20. století zapustila kořeny původní skotská písnička Shady Grove. Rangers je nabídli před 45 lety jako žárlivost.

návod na přípravu populární lusiánské kejdy známé jako jambalaya v autorské nahrávce Henka Williamse, která vznikla před rovnými 70 lety. O čtvrt století později se s výzvou Honzy Vančury Květy Day objevila na 8. albu skupiny Rangers Chvála písni.

Chvíle přelétavá Petra Zkoumala a Honzy Vodňanského s Milanem Důvkem právě ukončila naši dnešní téměř kompletní procházku albem Chvála písni, které skupina Rangers vydala před rovnými 45 lety. Přidám ještě folkovou romanci 16. léta, poděkuji všem, kteří i dnes jeli se mnou, popřeji hezký zbytek večera a klidnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.
1: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Pražské letiště Václava Havla minulý rok odbavilo skoro 18 milionů cestujících. Praha společně se Středočeským krajem začala hledat provozovatele bateriových vlaků. Zítra bude zataženo teploty do 18 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Letiště Praha mělo loni čistý zisk 3 miliardy 200 milionů korun. To je o 800 milionů víc než v předcházejícím roce. Výsledky hospodaření podle mluvčí společnosti Denise Hejtmánkové pozitivně ovlivnila pokračující obnova leteckých spojení a taky nárůst počtu odbavených cestujících. Ten na letišti Václava Havla stoupl meziročně o 1,5 milionu lidí, říká Hejtmánková.
2: V loňském roce jsme odbavili celkem 17,8 milionů cestujících. V letošním roce dle aktuální situace očekáváme, že odbavíme celkem 18,6 milionů cestujících.
1: Ministryně financí Alena Schillerová z ANO řekla, že stát jako jediný akcionář letiště Praha ponechá společnosti 80% loňského zisku. Praha se Středočeským krajem vypsala soutěž na pořízení a provoz bateriových vlaků. Jezdit mají od roku 2030 na trati z hlavního města přes Vrané nad Vltavou do Čerčan a také z Prahy do Dobříše. Takzvané akutrolejové jednotky BEMu by měly mít 140 míst k sezení. Předpokládaná cena zakázky na 15 let je 15 miliard a 800 milionů korun bez DPH. Nabídky přijímá hejtmanství s magistrátem do 10. srpna, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a jejím okolí.
3: V rámci tohoto kontraktu by mělo být pořízeno 13 bateriových jednotek, které umožňují jezdit zároveň na tratích, kde není trolejové vedení a dobíjejí se v úsecích, kde jsou troleje nad kolejemi.
1: Kolínská radnice pořídí dva výtahy do bytových domů v Hrnčířské ulici. Ve čtyřpatrových budovách výtahy chybí 20 let. To komplikuje některým obyvatelům pohyb. Za práce město zaplatí necelé 2 miliony korun. Hotové by měly být v prosinci. Sport. Čeští fotbalisté se ve Spojených státech připravují na start mistrovství světa. Zítra ráno tamního času odletí do mexické Guadalajary, kde o den později vstoupí do šampionátu zápasem s Jižní Koreou. Na první turnaj se s reprezentačním A týmem chystá brankář Lukáš Horníček, který se v předstihu dozvěděl, že bude za Matějem Kovářem gólmanskou dvojkou.
4: Určitě to je dobrý, protože aspoň víme, na čem jsme, ale i tak samozřejmě chci předvíst to, co ve mně je, to, co jako mě zdobí, chci jakoby ukázat trénům a třeba jim dát brouka do hlavy, tady na něm přemýšleli, ale jako samozřejmě jako jednička a snažím se udělat co nejlepší servis, aby byl připravený na první zápas.
1: Utkání českých fotbalistů s Jižní Koreou začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času. Počasí. Zítra čekáme převážně zataženo, občas i déšť. V severozápadní polovině Čech místy přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 18 stupňů. Na horách bude kolem 10.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: V Praze je nebezpečná situace v Brněnské ulici ve směru k D1 do Brna. V okolí nájezdu od Spořilova na prvním kilometru někdo postrácel balíky polystyrenu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za Jihlavou na kilometru 109 stojí dodávka kvůli poruše. Pozor na vybočující vozidla. Přejeme vám bezpečnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, vážení a milí. Nedávno jsem si tu liboval, jak je to pěkné, když se host našeho divadla představí hned na úvod první písničkou. Jenomže, když jsem dnes pozval spisovatele a humoristu, jak se říká, muže od pera, tak raději nechám ten začátek na Martě Kubišové, která, jak ještě uslyšíme, našeho hosta poznala v mládí v jednom literárním kabaretu.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Miloslav Švandrlík, většina z nás asi hned doplní Černí baroni. A nebo si vzpomeneme na obrázky kresleného humoru na stránkách někdejšího Dykobrazu s nepraktovou až ladovsky tlustou nebo silnou černou linkou. Švandrlík, neprakta. Ale abychom si hosta dnešního divadla pana Miloslava Švandrlíka trochu blíže představili, on totiž zdaleka nebyl jen autorem těch Černých baronů a textové části nepraktových vtipů, pojďme teď na chvíli mezi diváky do Šemánovic u Kokořína, kde byl svého času Miloslav Švandrlík hostem Ondřeje Suchého.
2: Pane Švandrlíku, začínám vždycky u dětství. Jak to bylo u vás? Kdo z vašich rodičů a prarodičů eventuálně vás nakazil svým humorem? Po kom jste?
3: No tak můj tatínek byl takový ochotnický komik, který si do kabaretu sám psal kuplety a vždycky mi to předčítal. A říkal, tak co, jaký to je? Já jsem řekl, blbý. To ráno jsem dostal facku a říkal, a teď to napíšeš sám. A to byly moje začátky.
2: Než jste se stal spisovatelem, tak jste chtěl jste hrát divadlo, dostal jste se ke hře na flétnu, dělal jste asistenta režie slavnému Alfredu Radokovi a to ještě zdaleka nebylo všechno. Zoufal jste si, anebo jste se tím bavil vším, čím jste byl?
3: Já jsem jako Neruda byl všem rád.
2: Jo.
3: Něčím sice radši, ale, ale celkem jsem byl vždycky spokojený.
2: Proč jste si vybral takovou klikatou cestu?
3: No já jsem si ji nevybral, mě
2: tak
3: bude
2: život.
3: Všeť vyhodit.
2: Ale zkoušky na divadelní fakultu jste...
3: No to byla taky legrace hrozná, protože já jsem v té době nějak recitovával a to, a, ale byl jsem zaměstnaný v Regule Národní podnik. Co? Jsem zametal dílnu. A teďka jsem šel z té továrny a uklous jsem po takovým tom mříži na kanálu a porazil jsem pána. Hlavou jsem mu drc do břicha. A pán vstává, já se omlouvám a říká, hele, ty jsi recitoval, já tě znám. Já jsem osvětový inspektor na Praze 3 a já scháním lidi z dělnických profesí, který by šli študovat na AMO. Tak jsem šel dělat zkoušky asi druhý den hned nebo třetí.
2: A zkoušel jste toho Sirána? Nebo...
3: Ne, to bylo dřív, to jsem se pokoušel kdysi na konzervatoře.
2: A tam byl ten pan Heger?
3: Tam jsem ho málem připravil o život, ano, protože Karel Heger hrál v té době Sirána, slavná to figura. No já jsem tam přišel ve skautských kalhotkách, těch manchesterákách, místo meče jsem měl v ruce větev a teď jsem tam začal umírat. No a Heger zrovna svačil, měl mlíko a housku a zaskočilo mu. Jak se chytám, že?
2: Takže kolegové potom pomohli a...
3: Pomohli. A nevzali mě, vidíte to.
2: Ale tam na tu divadelní vás vzali.
3: No pak mě vzali.
2: A jak jste se dostal té režii?
3: No zase jsem měl problémy v tom herectví. Protože no to, já jsem byl přes ten kabaret a přes takový ty srandičky, no a teďka jsem dostával třeba Seriožu Tulenina v Mladý gardě a takovýhle role, tak
2: to... Takže oni vás přeřadili
3: na režii,
2: ale ještě mě tam nefalíruje ta flétna, to jste si zvolil?
3: To bylo ještě dřív.
2: Ještě dřív.
3: To jsem chodil do hudební školy, no. Ale to předtím já jsem chodil do dramatického oddělení městské hudební školy, který zrušili, protože si řekli, že jedna konzervatoř stačí. No a tu naši zrušili, já jsem šel za ředitelem a říkám, co mám dělat? On říká, jděte do dolů nebo do hutí. No, to se mi nechtělo. A on říká, no podívejte, nám nechali ještě pedagogické oddělení, kdybys to vystudoval, byl bys z vás učitel hudby, pokud ovšem na něco hrajete. Já říkám, no hraju na housle trochu. On vytáhl z futrálu housle, říká, předveďte. Jsem to vzal, spustil jsem Lapalomu, on mě nechal zahrát asi šest tak, to říká, to by nešlo. No a pak na mě prohlížel si mě a říkal, ale poslouchejte, vy máte krásné masité rty a my nemáme flétnisty. No tak jsem souhlasil s tím, že budu hrát na flétnu.
2: Co říkal tatínek k tomu?
3: No, žasl? Tatínek žasl velice.
2: A zahrajete si ještě dneska?
3: Ne, mám.
2: Na flétnu?
3: Tatínek říkal, to jsi to dopracoval. Bude z tebe pastevec, budeš foukat na fujaru.
2: Vy se dodnes umíte dívat na léta 50. s ohromným humorem. Byla to pro vás opravdu taková sranda i tenkrát?
3: No já musím říct, že
2: byla.
3: Tenkrát jo. Protože jsem si neuvědomoval ani v plný šíři, co se kolem mě děje. Tak vždycky to nějak dobře dopadlo.
2: Vy jste byl dělnického původu, takže jste měl...
3: Já jsem byl dělnického původu.
2: To jste ještě mohl obrazit různé další školy, že jo? To by vás brali...
3: No všude by mě vzali.
2: No a jeden čas jste byl také vychovatelem mládeže.
3: Aha.
2: To je úžasná epizoda ve vašem životě. Já si myslím, že u toho se musíme zastavit, protože jste byl dvakrát, pokud vím jednou, totiž po druhé jste byl dokonce vychovatelem korejských sirotků.
3: Ano, to bylo v 50. letech, jsem přijeli sirotci z korejské války.
2: No, jaké jste měl výchovné metody a jaké jste měl výsledky s prací s korejskými sirotky?
3: Měl krásný výsledky. Třeba jsme šli na procházku a najednou slyším soudruh. Tak koukám a 8 metrů nad zemí na větvi visí Koreječek a křičí soudruh, korejský člověk trochu jako opice, že?
2: Měli vás rádi, malí Korejčata?
3: Strašně, no.
2: Jo. Vzpomínáte si ještě na nějaký jména nebo na někoho konkrétně?
3: Ano, můj oblíbenec se jmenoval Kim Munzo, ale teďka, když jsem podepisoval knížky, tak najednou připochodoval krásný Korejec obličený v nádherném šatu. Nechal si podepsat knížku a říká, já Liběšice u Úštěku, nyní Chicago.
2: No, na konci 50. let už to začalo, už se začaly objevovat první divadla malých forem, to je takové moje oblíbené téma. Jak vás ta vlna těch divadel malých forem oslovila a kde a čím vším jste do téhle zlaté éry jako autor přispěl?
3: No, mě oslovila moc, hlavně písničky vašeho bratra. To si vzpomínám, že jsem s šéfredaktorem Dikobrazu Šafránkem byl na dovolený a teď jsme tam chodili po břehu Lužnice a zpívali jsme si to a teď byla už půlnoc, my jsme byli trochu ovíněni a zpívali jsme ty písničky, včera neděle byla a tak. A najednou tam z nějaký chaty vyrazil chlap A říkal, vy si čáci hned přestaňte, nebo to dám do dykobrazu.
2: No tak vy jako flétnista jste musel hezky zpívat hezky, taky, že jo?
3: Hezky,
2: no. Se konečně dostáváme k Černým baronům. Já věřím, že tady spousta lidí už je na to natěšených. Pane Švandrlíku, vlastně ze všeho nejdřív vzhledem k vašim knížkám a i k těm, v nich se vracíte k době Černých baronů. Píše se vám líp v první osobě anebo ve třetí osobě, kdy se jmenujete Kefalín?
3: No tak já tohle to zase tak moc nerozlišuju. Ale toho s tím Kefalínem byl problém, jak pojmenovat toho hrdinu. Že? Tak jsem nad tím jsem moc dumal. A v té době já jsem chodil k Linkům pro kofol. Jestli víte, co to ještě bylo.
2: Kofola byla, no, jistě.
3: Kofola. A mě to chutnalo, protože jsem vylemtal se mi hrozně.
2: S rumem nebo bez?
3: Ne, bez rumu.
2: Promiňte.
3: Ale stejně jsem si ublížil s tím. Nachodil jsem k Linkům vždycky s dvěma taškama, tam jsem si koupil 10-20 kofol, až jel jsem do Chodova zase. A teď jsem tam přišel a slyším, jak jedna prodavačka druhý říká, hele, ten Kofolín už je tu zase.
2: Tak vzniknul Kefalín jméno. Já mám tady poznámku, že Stop kabaret nebo Stop divadelko v Pardubicích uvádělo nějaký muzikál dokonce, nebo...
3: No, krvavýho bylo a violu. A jenže to už přišlo nějaký avize tyhle divadla likvidovat. Nechali ten Semafor, který to zavinil, tak ten jakž takž nechali. Ale ty ostatní divadla likvidovali. A moc se mi líbilo, když přišlo to oznámení, že teda to nemůže být, protože se tam neobjevil ani jeden talent. Přitom tam zpívala Kubišová a hudbu dělal Petr Hapka.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: No, nevím, jak jsou na tom ti dnešní mladí. My jsme třeba četli a hltali svého času knížky Jaroslava Foglara, Foglarovky, nebo právě neuvěřitelné příběhy nezvedných žáků Kopita a Mňouka, které si vymýšlel a psal Miloslav Švandlík. Jako ilustrátor ani tady nechyběl Jiří Winter Neprakta. Ti dva se znali tak dobře, že si kápli do noty, respektive i do obrázků na stránkách těch společných knížek. A dost možná jsou ty příhody Kopita a Mňouka stejně psané pro generaci, která s nimi nějak zestárla. Takže do našeho divadla rozhodně patří.
2: Zachraň se, kdo můžeš. Už jsme tady.
3: My oba hrdinové neuvěřitelných příhod.
2: Žáci Kopito a Mňouk.
4: Pan učitel Pěnička zabavil při vyučování Mňoukovi knížku Vražda v zeleném domku. Vlastně to ani nebyla knížka, ale starý, oškubaný sešit, který se válel u Mňouků na půdě. Pedagog se zamračil a pravil. Mňouku, Mňouku, v učení vázneš, chování máš neuspokojivé a místo toho, aby ses snažil, čteš při vyučování literární brak. Co pak nemáme dost krásné a hodnotné literatury? Řekni mi, prosím tě, co se ti na tom krváku tolik líbilo?
3: Hlavně ta mrtvola ve sklepě, jak ten starý pán zabil svou ženu a udělal jí tajně hrob ve sklepě.
4: Což pak nevidíš, jaký to je nesmysl? Zlobil se pedagog. Jednak se domnívám, že máš na mrtvoli ještě dost času, nebo ti nevíš, co je příčestí minulé trpné. A za druhé, schovávat mrtvolu ve sklepě je pošetilost. Ve skutečnosti by občané uvědomili policii, že žena se již delší dobu neobjevila na veřejnosti. A první místo, kam by se policie odebrala, by byl právě sklep. Mňouku, Mňouku, co z tebe bude? Zdali pak si již přečetl veškerou povinnou literaturu?
3: Prosím, ještě ne.
4: A učitel pokračoval. Zde to vidíte, žáci. Mňouk je odstrašující příklad toho, kterak i nadaný žák může hluboce klesnout. Nesměj se, Benecká, ty nejsi o nic lepší. Jste zvlčelá třída, z které nic nebude. A Mňouk mě velice zklamal. Číst literaturu, jakou je Vražda v zeleném domku, to je totéž jako hrabat se v hnojišti. Uvědom si to, Mňouku, a styď se. Když se odpoledne sešli žáci Kopito a Mňouk, aby podnikli novou výpravu za dobrodružstvím, byl Kopito bez nálady.
3: Ty jsi tomu zase dal. Já se těšil, že mi tu knížku půjčíš a teď leží u Pěničky ve stole.
2: Mám nápad. Vrátíme se do třídy a kdyby něco namítala školnice, vymluvíme se na nějaký kroužek. Katedra nejde zamykat a tak se knížky klidně zmocníme. Ty si ji rychle přečteš a zase ji vrátíme na původní místo. Vsadím se, že Pěnička nic nepozná.
3: To by šlo. Tak jdeme.
4: První etapa prošla bez nejmenších nesnází. Na chodbě sice potkali paní Školníkovou, ale ta si jich ani nevšimla. Znala Kopita a Mňouka dobře a věděla, že škole se spíš vyhýbají a nelezli by sem dobrovolně, kdyby nemuseli. Žáci proběhli chodbou a otevřeli dveře do třídy. Vrhli se dovnitř a strnuli.
2: Pěnička.
4: Ano. Seděl za katedrou v prázdné třídě. Žáci si rychle začali vymýšlet nějakou výmluvu, ale pak si všimli, že je učitel vůbec nevnímá. Skláněl se nad otevřenou knížkou.
2: To je ona. Vražda v zeleném domku.
4: Ano. Četl jí s takovým zaujetím, že pro něj nic jiného neexistovalo. Žáci tedy tiše vycouvali ze třídy.
2: Tady ho máš. Mně to sebere, protože to je brak. A sám to hltá, že nevidí a neslyší.
3: No jo, ale tím pádem si to nepřečtu já. Můžeš mi to aspoň vypravovat?
2: Beze všeho.
4: A Mňouk začal přednášet obsah toho literárního klenotu, jehož zlatým hřebem byla právě ta mrtvola ve sklepě, o které tak nadšeně hovořil s panem učitelem Pěničkou. Zdálo se, že barvitý děj uchvátil i jeho kamaráda. Hluboce se zamyslel a pak se zatvářil spiklenecky.
2: Člověče, Tak mě napadá, proč starý Mazánek chodí ustavičně do sklepa? Už párkrát jsem ho viděl, že sebou nesl motičku a kýbl hlíny.
3: Snad si nemyslíš, že starý Mazánek...
2: Je už 3 neděle doma sám. Sousedům řekl, že jeho dcera s ženou odjeli k tetičce a ta, že je těžce nemocná.
3: A hele, to jsou věci.
2: To bych řekl. A jestli je moje teorie správná, tak jsou u Mazánka ve sklepě 2 hroby.
3: Ty myslíš, že je zabil obě?
2: Samozřejmě. A my mu to musíme dokázat.
3: To není jen tak. Chytat zloděje je jedna věc a začít si něco s vrahem je druhá. Takový vrah nezná slitování.
2: To bych řekl, že ne. A právě proto ho musíme včas zneškodnit. Četl jsem v jedné detektivce, že jedna vražda plodí druhou. Chceš, aby starý Mazánek vyvraždil úplně všechny u nás v městečku?
3: Ne, to nechci. Jen si myslím, že mu nemusíme strkat hlavu přímo pod sekeru.
2: Taky nebudeme. Budeme ho nenápadně sledovat a až někam odejde, vleze jeden z nás do sklepa. Několik minut bude stačit, aby zjistil, co a jak. Buď jsou ve sklepě hroby, nebo tam nejsou.
3: A když tam ty hroby budou?
2: V tom případě vnikneme do sklepa oba a vezmeme sebou motičky. Hroby rozkopeme a odhalíme strašnou pravdu.
3: No dobře, když chceš, tak se teda do toho dáme.
4: Odešli k domku občana Mazánka a nenápadně se tam začali procházet. Dlouho se nic nedělo, ale za nějakou dobu přijelo auto s uhlím. A teď to přišlo. Když se uhlíři nabídli, že mu náklad odnesou do sklepa, Mazánek to odmítl a chtěl schodit uhlí jen tak ven, před kůlnu.
2: Slyšel jsi? Mazánek nechce mít ve sklepě uhlí. To znamená, že tam ty hroby určitě jsou.
3: Tak to tam ani nemusíme lézt. Byla by to zbytečná práce.
2: A to zase ne. Naše podezření zesílilo, ale absolutní jistotu přece jen nemáme. Jak se starý Mazánek vzdálí z domku, musíme jeden z nás do sklepa.
3: Ale kdo?
2: Kdybys byl hrdina, přihlásil by ses dobrovolně. Takhle budeme losovat.
3: Stejně to prohraju. Já nevím, čím to je, ale vždycky všechno odskáču já. Mně se ještě nestalo, aby se mi nějaká nepříjemnost vyhnula.
2: Mně taky ne. Ale teď se losuje. Pana nebo orel?
3: Pana. Jestli jsem to neříkal, mě ta smůla neopustí ani na chviličku. A ty se tak spokojeně necul.
2: Buď hrdina to, že můžeš splnit důležitý úkol.
4: Žáci čekali, kdy se starý Mazánek hne z chalupy a měli štěstí. Za slabou půlhodinku vyšel ven, v ruce třímal velký džbán a mířil k hospodě. A jen zmizel za rohem.
2: A teď fofr do sklepa, kdyby něco, tak pískni.
4: Mňouk kývl, přeběhl dvůr a okénkem vlezl do sklepa. Ale neuplynulo ani 5 minut a byl zpátky. Chvíli nebyl schopen slova. Marně kopyto naléhal, až konečně...
3: Jsou tam dva hroby, fakticky. Nemůže to být nic jiného. Ve sklepě jinak není vůbec nic. Akorát u stěny stojí necky. Ale ty hroby vypadají strašně. Jsou velikánské a z černé hlíny.
2: To jsem čekal. Dva hroby, 2 vraždy. Kdyby nebylo nás, kdo ví, jestli by se na to vůbec někdy přišlo.
3: Určitě ne. A ani nás by to nenapadlo nebýt té knížky Vražda v zeleném domku.
2: To je fakt. Ta knížka nám otevřela oči.
3: Ano.
2: Ale takového kapitána Ošmeru by to stejně nenapadlo, i kdyby ji přečetl 4krát.
3: Ten by ji mohl číst od rána do večera, protože jemu chybí fantazie.
2: Ale teď rychle pro motičku, protože musíme být ustavičně připraveni k zásahu.
3: Motičky jsou na dvoře, přímo u okýnka do sklepa.
2: Dobře, zůstaneme tady a budeme sledovat, co se bude dít.
4: Starý Mazánek se právě vracel s pivem a zmizel v baráčku.
3: Ten už asi dneska nevyleze. Teď bude dlabat, pít pivo a z domova se ani nehne. A my se tady uhržeme nudou.
2: Trpělivost přináší růže, kamaráde. Velcí detektivové vítězili tím, že uměli čekat často i celé hodiny.
4: Mňoukovi nezbylo, než se podvolit. A ukázalo se, že dobře udělal. Netrvalo dlouho a z domku vyšel starý Mazánek. Měl nové šaty, čistou košili, kravatu a klobouk.
2: Někam jede. Když se takhle vystrojil, tak určitě nejde jen do krámu nebo k holiči.
3: Jenom jestli něco netuší. Třeba si všimnou, že tady hlídkujeme, podezírá nás a tohle na nás jen tak nafilmoval.
4: Nebezpečí bylo velké a proto nesměli naletět na nějakou léčku. Pověsili se tedy Mazánkovi na paty a dávali pozor, kam má namířeno. Ale ten se ani neohlédl a zabočil na cestu vedoucí k nádraží.
2: Jasňačka, za chvíli jede vlak, jde se na věc.
4: Žáci se rychle vrátili k domku a nepozorovaně vnikli na dvůr. Popadli motyčky a okénkem se spustili do sklepa. To, co uviděli, na ně mocně zapůsobilo. Hlavně na kopyta, který tady byl prvně. Mňouk s uspokojením pozoroval, jak se mu roztřásly nohy. V prázdném a poměrně prostorném sklepě byly navršeny dva veliké hroby z černé hlíny. Každý byl asi tak 2,5 metru dlouhý a skoro 2 metry široký.
2: No, tak se asi do toho dáme, co? Je to nejstrašnější dobrodružství, co jsme kdy zažili. Ale pravda musí ven.
4: Rozmáchl se a motyčka dopadla na hrob. Mňouk si stoupl vedle a také on se pustil do práce. Hlína lítala na všechny strany, byla měkká a kyprá, takže nemohla odolat jejich nadšení a touze po spravedlnosti. Netrvalo dlouho, oba hroby byly překopány a kopce hlíny navršeny uzdí sklepa. Žáci zírali na holou cementovou podlahu.
2: Kde jsou mrtvoly? Tohle je zajímavé. A v podlaze nejsou stopy po kopání. Je tu jediná možnost. Starý Mazánek mrtvoly spálil nebo pohřbil jinde a tady navršil hroby, aby se měl kam chodit modlit a kát.
3: No jo, ale co když...
4: Mňouk však nemohl svou myšlenku dokončit. Nahoře se ozvaly kroky a dveře do sklepa se otevřely. Dolů se stupovalo několik lidí. Na útěk nebylo ani pomyšlení a tak se oba žáci ukryli za necky stojící u stěny.
2: Mazánek.
4: To jsem rád, že jste zase doma, slyšeli žáci hlas podezřelého vraha. Už se mi po vás stýskalo. Ale přichystal jsem vám překvapení. Udělal jsem ve sklepě záhony přesně podle receptu a nasadil do nich žampionové kultury. Zítra nebo pozítří už můžeme mít smažené žampiony. Ale co to má znamenat? Který darebák? Začal křičet starý Mazánek a jeho žena s dcerou, které právě přijeli vlakem, k němuž jim šel naproti, ho marně chlácholili. Tolik práce mi to dalo a teď je všecko pryč, bědoval. A v tu chvíli potvrdil Mňouk, že je opravdu smolař. Chtěl se podrbat na nose, loktem strčil do necek a ty se poroučeli.
2: Zachraň se, kdo může.

0: Tady vidíte, žáci, řekl jim druhý den učitel Pěnička, kam vede čtení brakové literatury. Z vašeho činu nehodlám vyvozovat závěry, neboť vaše matky slíbily, že vás strestají mimořádně důkladně.
1: A prosím, nemohl byste mi tu vraždu v zeleném domku vrátit? Chtěl jsem jí půjčit?
0: Vrátím ti ji v pondělí, mňouku, odpověděl rozpačitě pedagog. Mám ji totiž ještě rozečtenou.
2: Když soumrak vcházel tišit svět, snídal si 7 cigaret, blečí než utopený Švéd, hlas lodních píštěl Titaniku. Nebo jak hodně křáplý zvon, přesto kam jsi přišel, nastal zhon, davem se neslo, to je on, miláček žen a betešníků.

samý dluh. Bože můj, kdo je bez poruch, ptal se z mě, no já nejsem Bůh, takže jsem řekl jen, ty máš kliku takovou, až to není fér, štosuješ malér na malér, dál ale hraješ tucty her, miláčka žena ve tešníku.

mačka žel ve tešníku. Veteš, jen převlečený typ, koukni se znova, koukni líp. Tak si to říkal od hrncíp, každý den objev Ameriku. Krásu, co křičí, pozná hned, kde jaký vůl, kdo ale svet najít tu němou, pravý s větmi.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Trochu ve stínu a stranou vedle Černých baronů a těch dvou zmiňovaných Kopita a Mňouka zůstávají vtipné povídky Miloslava Švandrlíka. Navazuje v nich na to nejlepší z humoristické prózy v české literatuře. A nakonec, jak to říká Zdeněk Svěrák, povídka je vlastně takovej malej román. A je velké umění příběh, postavy, poentu vtěsnat na pár stránek. V případě Miloslava Švandrlíka skoro na pár řádek. Tak jsou jeho většinou novinové povídky stručné a krátké. Ale o to někdy zase víc ta poenta pobaví. Vybral jsem pro vás dnes na závěr dvě a přečtou je zcela v duchu Švandrlíkova vyprávění a možná i typu postav pánové Arnošt Goldflam a Norbert Lichý. Já už se jen rozloučím s tím, že se zase brzy těším s vámi na slyšenou.
2: Tento poučný příběh je téměř moralitou. Přihodil se herci oblastního divadla, který sněl o metách nejvyšších. Je třeba přiznat, že k ním neměl daleko. Měl talent, byl přiměřeně pracovitý a doufal, že si na něj jednoho dne sedne štěstí. Před divadelními prázdninami to tak vypadalo. Ředitel a současně režisér si ho zavolal, aby mu sdělil závažnou novinu. Jaroslave, děl slavnostně, rozhodli jsme se nasadit na příští sezónu Hamleta. Mělo by to být stěžejní představení, které vyznačí, kam až jsme došli. A titulní úlohu budeš hrát ty. Herec se málem zapotácel. Po Hamletovi samozřejmě toužil a nyní ho měl na dosah ruky. Je tu jenom jeden malý problém, pokračoval ředitel, a to je tvoje váha. Jsi přece jen na prince dánského příliš hrmotný. Chtělo by to zhodit nejméně 10 kilo. Ale to jistě nebude zásadní problém. Máš na to přece celé prázdniny. Samozřejmě, vydechl Jaroslav. To hravě zvládnu. Dám si dietku a budu běhat v lese štreky. Každý den 5 kilometrů. Po prázdninách mě vůbec nepoznáš. Hamlet, to je motivace. Ředitel přikývl a tak se rozešli. Jaroslavovi se chtělo samým nadšením zpívat vítězný chorál. Všechno je jasné. Prožije prázdniny v ustavičném pohybu a pak vstoupí do své nejúspěšnější sezóny. Takový Hamlet, jak ho zahraje on, ještě po českých jevištích nechodil. A s tréninkem začne hned. První den dovolené. Žádné váhání nebo otálení. Příležitost se musí popadnout rovnou za pačesy. Své předsevzetí Jaroslav skutečně dodržel. Oblékl se do vytahaných tepláků a vyrazil na první štreku. Po ostrém startu nastal rozvážný, ale úporný běh. Jaroslav supěl jako lokomotiva. Obličej měl zalitý potem a tak se stalo, že přehlédl kořen stromu. Zavrávoral a padl. Vyjekl, protože cítil, jak mu v noze chruplo. Potom několikrát zaklel, k čemuž měl dostatečný důvod. Nemohl se postavit na nohu, pravý kotník ho šíleně bolel. Se vzdycháním, hekáním a dalšími projevy úpění se belhal, ba přímo plazil k silnici. Šlo o závažný úraz. Lékař konstatoval zlomeninu nohy v kotníku a Jaroslav se domů vracel v sádře. Jeho nálada se pohybovala na prahu zoufalství. Aby tento práh nebyl zdolán, zavolal herec bývalé milence ženě nadmíru dobrosrdečné. Jmenovala se Dáša a byla ochotna pomoci. Přijela si pro Jaroslava v Mazdě a odvezla ho na chatu, odkud se jí podařilo vyštvat manžela. Uložila herce do postele a slíbila, že o něj bude láskyplně pečovat. Jaroslav nedokázal vzdorovat. Dáša se opravdu snažila. Vařila s kuhrajícímu umělci vynikající pochoutky a přidávala k ním laskavá slova. Jaroslav neměl sílu se bránit. Nepostavil se kriticky k útoku na svou linii a místo toho proléval slzy vděčnosti. Nazýval pečovatelku strážným andělem a pomlaskával nad plnými talíři.

Na Hamleta si téměř nevzpomněl. Tím spíše, že noha se hojila velice pomalu. Takže všechno dopadlo jinak, než mělo. Na konci prázdnin vážil Jaroslav o 15 kilo víc, než na jejich začátku. Už se s tím nedalo nic dělat. Když se Jaroslav dostavil do divadla, pokusili se o ředitele Mdloby. Ale rychle se vzpamatoval. Jaroslave, řekl trochu zklamaně, Hamleta hrát rozhodně nemůžeš. To by byla veselohra. Ale přesto si myslím, že jsi výborný herec a jako takový si zasloužíš hlavní roli. Dostaneš ji. Souběžně s Hamletem nastudujeme osudy dobrého vojáka Švejka.

Nebezpečný podnájemník. Jsou věci, které lze těžko odmítnout. Přijel za mnou švagr z Pelhřimova, který mi půjčil 20 000 na MBčko a povídá, syn mého šéfa by potřeboval v Praze podnájem, asi tak na 5 na 6 měsíců. Ty máš prostornou vilku, co kdybys mu poskytl na tu krátkou dobu útočiště? No, radost jsem neměl, ale co jsem měl dělat? Řekl jsem, že mi bude nesmírným potěšením a pro celou rodinu to bude přímo vyznamenání. S tím jsme se rozešli. Krátce na to jsem zalarmoval manželku. Tak a tak se věci mají, vysvětlil jsem jí, a nedá se proti tomu nic dělat. Teď ovšem nejde o podnájem, ale o Světlanu. Světlana je naše vzorně vychovaná 17letá dcera. Střežím ji jako oko v hlavě a vím o každém jejím kroku. Vyvedla se nám. Vyrostla do krásy a proto nedovolím, aby se spustila s nějakým halamou. Světlana je slušná dívka, ale vím já, co se může stát, když se dostaví nízké a temné pudy. Bereš si to moc k srdci, mínila manželka. Vždyť si toho člověka ještě vůbec neviděl a nevíš, jak dalece může být nebezpečný. Třeba není vůbec hezký a přitažlivý. Musíme být připraveni na všecko, řekl jsem rezolutně. Kdyby ti dva začali už spolu flertovat, pozdě bychom honili bycha. Je třeba vypracovat plán, jak by Světlana tomu člověku vůbec nepřišla na oči. Dumali jsme, kombinovali a pak jsme se dohodli, že manželka bude za Světlaninu ctnost zodpovídat dopoledne, já odpoledne. Večer a v noci ji budeme střežit oba. Budeme-li oba důslední a nekompromisní, nemůže se našemu krásnému dítěti nic zlého přihodit. Jde jen o to, abychom nepolevili ani na okamžik a nepřipustili nějakou koketérii, která by mohla přerůst v něco vážnějšího. Je nám známo, jak vynalézaví dovedou být mladí lidé, když po sobě touží. Ale my víme, na čem jsme. Pak jsem si vzal na paškál Světlanu. Mám s tebou velké plány, řekl jsem jí. A ty se proto nesmíš chovat jako Květa Hubaštová, která strávila noc s důchodcem Schreibrem za 2 velkopopovické 12. To už snad ani není morálka, to je přímo spoušť. Vezmi si to k srdci a k podnájemníkovi, pokud se s ním vůbec sejdeš, se chovej chladně a odmítavě. Dcera mi to slíbila, jen se jí poněkud dotklo, že jí srovnávám s Květou Hubaštovou. O několik dní později se dostavil podnájemník. Byl to ryšavý pořízek a slyšel na jméno Emanuel Houně. Přijal jsem ho přátelsky a odvedl ho do pokojíku s balkónem. To je přesně na opačné straně domu, než je ložnice mé dcery Světlany. Dospěl jsem k názoru, že Emanuel Houně není vyložený krasavec ani zřejmý chlípník. Budu-li Světlanu usilovně střežit, nemůže se nic strašného přihodit. Přesto jsem zůstával ve střehu.
a ačkoliv se Emanuel houně neprojevoval jako uchvatitel a lamač srdcí, odváděl jsem systematicky Světlanu z jeho dohledu. Jednoho dne, kdy podnájemník údajně studoval ve svém pokoji, rozhodl jsem se, že Světlanu odvedu na výstavu angorských koček. Nejprve spolu posvačíme v nějaké slušné restauraci a pak se pokocháme pohledem na ušlechtilá zvířata. Světlana jako vždy souhlasila. Opustili jsme domov ve znamenité náladě a zamířili jsme do prvotřídní cukrárny u Myšáka, abychom si poněkud osladili život. Šlehačkové speciality byly vskutku znamenité. Ale když došlo k placení, zjistil jsem, že tento úkon není v mých silách. Zapomněl jsem si doma peněženku. Světlana u sebe neměla peníze z výchovných důvodů, aby nedopadla jako Hana Loutnová, která prodala rodinné šperky a stržených 11 000 korun prohýřila s nezbedným studentem za sobotu a za neděli. Zůstaň zde sedět jako zástava, přikázal jsem dceři. Já se vrátím domů pro peněženku. A nekoukej tady po mužích, nebo to s tebou dopadne jako s Alžbětou Tuhou, která se seznámila v cukrárně se sexuálním vrahem Varhaničkem a ten ji pak uškrtil punčochou. Co nejrychleji jsem zamířil k domovu. Ve svém pokoji jsem našel peněženku. V ložnici pak manželku v náručí ryšavého podnájemníka Emanuela.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, vážení přátelé, vítejte při poslechu Noční linky. Odbyla 23. hodina, začínají dvě hodiny, možnosti vstoupit do vysílání se svým vlastním příběhem na určité téma. Někdo by možná řekl, že cokoliv jiného než čistá a stoprocentní pravda je prostě lež a jakékoliv přívlastky na tom nic nezmění. Ti, kteří nemají takhle binární vidění, možná říkají, že milosrdná lež nemusí být vždycky škodlivá. Výstižně definuje téma dnešní noční linky internetová Wikipedie. Dovolím si citovat. Milosrdná lež, někdy označovaná jako takzvaná bílá lež či altruistické lhaní, je nepravdivá informace, která má za cíl chránit city druhého člověka, vyhnout se zbytečnému konfliktu nebo přinést krátkodobý užitek, aniž by dotyčnému způsobila újmu. Konec citátu. Jenže i ona, tedy ona milosrdná lež, může na krátkou chvíli ulevit, avšak při odhalení naruší důvěru. Byli jste vždy jen pravdomluvní? A nebo jste například vedeni snahou neporanit city druhých, nepřitížit blízké osobě v její nemoci, či utlumit partnerskou hádku, sáhli k takové lži? Lhal někdy někdo milosrdně vám? A poznali jste to? Tak na to se vás budu dnes v noční lince ptát, no dnes, vlastně i zítra, až tedy do 1 hodiny, 10. června, na telefonu 731 800 900. A ptám se vás na to i proto, takto v úvodu, abyste mohli už teď psát na web rozhlas.cz/linka svá témata, své příběhy, své postřehy, své glosy na téma milosrdná lež. U mikrofonu je Borek Kapitánček, zdravím vás z potemnělého brněnského rozhlasového studia, dávám slovo Jiřímu Schillingrovi a po holubím domě, doufám, uslyšíme první příběh na téma milosrdná lež.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer a nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. Začala před několika málo minutami a už teď můžu konstatovat, že milosrdná lež ve vás, tedy tohle téma našeho povídání, ve vás vyvolala zřejmě potřebu telefonovat, protože v tuhle chvilku jsou dokonce hned tři linky připraveny přijmout váš hovor. Nicméně je to vždy jen jeden či jedna z vás, který mezi písničkami bude slyšet. Tradičně. A je to Libuše, která otevírá dnešní noční linku svým příběhem na téma milosrdná lež. Dobrý večer, Libuše.
1: Dobrý večer, já vás zdravím srdečně, vás hlavně a všechny posluchače, co jsou napřímo. Ono se říká, lež má krátký nohy, a mi se stalo, že jedna známa jako mě tvrdila do očí a ona to pravda nebyla.
0: Co vám tvrdila? Prosím.
1: No, něco bylo, já už nevím, ale tvrdila, že to jako je pravda a ona to pravda nebyla.
0: Škoda, že si nepamatujete, co to bylo. Bylo by to ještě lepší. No, ale pokračujte.
1: No, to nevím. A tak jako tohle to se mi nelíbí, když takhle proti vám a třeba řeknu, jo, je to pravda, to není pravda. A jako jsou lidi, kteří jsou opravdu zlí,
0: Libuže, vy mě odcházíte od telefonu a není vás slyšet. Teď už je to dobrý.
1: Já se to vždycky... No, takže ty lidi, někteří jsou jako zlí, nebo jako nejsou upřímní, tak lžou vám do očí. Není to pravda.
0: Vy jste to vzala spíše z toho obecnějšího pohledu, což samozřejmě respektuju, ale teď budu tedy já o něco konkrétnější. Jestli pak jste někdy vy sama použila milosrdnou lež, třeba abyste někomu nepřítížila?
1: Ne, já jsem to nepoužila, žádnou lež nebo někomu, protože já to nemám ráda a ne, nepoužila jsem to.
0: Držíte se toho, že neděláte to, co nechcete, aby dělali ostatní vám, ani vy druhým. Je to tak?
1: Ano.
0: Vždy pravdomluvná Libuše nám otevřela noční linku Českého rozhlasu. Jak říkám, škoda, že jste si nespomněla na to, jak to bylo s tou vaší známou, abychom byli trošku konkrétnější. Já se snažím vyhnout těm vulgaritám v našem vysílání, aby ten příběh měl takzvaně koule. No, tak děkuju, ano. Libuše. Mějte
1: jsem
0: se hezky.
1: Jsem ráda, že se vás předovolám. Mějte se hezky, hodně zdraví, hezko dovoleno vám
0: přeju. Děkuju, už se to rozneslo. Naslyšenou. Naše posluchačka Monika napsala na rozhlas.cz/linka následující. Rozhodně hlasuji pro nevinné lži. Neškodné nepravdy pronesené s dobrými úmysly, jako je například šetření něčích citů, zdvořilost nebo vyhýbání se nepříjemným společenským situacím. Zajímalo by mne, co by řekl král etikety pan Ladislav Špaček. Myslím, že je vhodné užívat neškodné lži k hladkému procházení sociální dynamiky, k šetření citů. Není hřích říci příteli, že jeho novorozené dítě je krásné, i když se vám ve skutečnosti příliš nelíbí. Být zdvořilý, pochválit jídlo, které hostitel připravil, i když sami byste ho uvařili mnohem lépe. A rozhodně je milé slyšet, vypadáte mladě. Taková lichotka je povolenou lží. A staršího člověka určitě potěší víc než fér konstatování, tedy kamaráde, zub času tě opravdu hodně pokousal. Fér lidi kolem sebe a možná i trošku těch milých, laskavých lží. Pevné zdraví a krásné dny všem přeje posluchačka Monika. Je na vás, abyste tvořili noční linku na téma milosrdná lež na tomto telefonu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a téma Milosrdná lež by mělo spojovat vaše příběhy, které zavoláte na číslo 731 800 900 a nebo napíšete na webovou stránku rozhlas.cz/linka. Mám tady pár vašich psaných příběhů, postřehů, vzkazů, glos a vůbec vašeho psaní na tohle téma, ale já teď dám přednost naší posluchačce Janě, která čeká na telefonu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, i všem posluchačům.
0: Za všechny děkuju. Někdy jste byla donucena donucena. Přiměli vás okolnosti někdy k milosrdné lži?
1: No, tak mám jednu takovou historku a ta se váže k jednomu mému bývalému zaměstnání, kdy jsem pracovala jako pracovnice v sociálních službách pro jednu organizaci známou. No a tam se jednalo o to, že já jsem měla jednu klientku a nabízela jsem jí potravinovou pomoc, tam se dávala naší organizaci a ona ji odmítala, tak jsem se ptala proč a ona řekla, že jí vadí, že by jí tu potravinovou pomoc vydávali Romové, kteří tam pracovali. No a pak se mě, když jsem se vrátila od té klientky, tak se mě zeptala přímo ta pracovnice, co tu pomoc vydávala, proč ta moje klientka pro tu pomoc nechce chodit. Mm-hmm. A já jsem jí tenkrát zalhala, protože mi to bylo samozřejmě trapné jí to říkat, no ale udělala jsem jenom takovou blbost a to, že jsem se podřekla před jedním kolegou o tomhle případu a ten jí to bohužel vykecal, no a ta kolegyně se na mě naštvala a říkala, proč si mi to prosím tě neřekla a já jsem jim právě řekla, mě to bylo takový trapný, nechtěla jsem tě ranit, no, protože jsem nechtěla, aby zde došlo k rasismu, no. Takže to si myslím, že takový pěkný příklad.
0: Tím jste vlastně ilustrovala pravdivost rčení, lež má krátké nohy. Ono se to většinou vždycky prokecne.
1: Ano. Mm-hmm. No a pak mám ještě takový úsměvnější, takové lži z milosrdenství a ty musím říct, že občas vyžaduju já a to po svém kamarádovi, když mu třeba pošlu nějak na Facebooku nějaké takové videa ohledně zvířátek. On to zrovna bohužel moc nemusí a já mu vždycky říkám, hele, tak mě to neříkej, se ti to nelíbí, mě pak tím zkazíš náladu. On mi řekne, tak to ti mám lhát. Já říkám, ano, to mě radši lži. To bude taková lež z milosrdenství, to není žádná špatná lež, tím neuděláš nic špatného.
0: Aha. Já už nevím, kdo to říkal, ale jakoby mi zněla v hlavě věta, svět touží být klamán. Takže vy taky toužíte občas po nějaké milosrdné lži. V tomto případě tedy. Ano?
1: Ano, no. Protože to si myslím, že na tom není nic špatného, než aby vám to zkazilo třeba náladu, tak to si myslím, že tohle je lepší, takový, no.
0: Mhm. Já si nedělám statistiku o tom, který z našich posluchačů, který se dovolá, je pro a který je proti milosrdné lži, ale vy jste se postavila na stranu té milosrdné lži s určitým důvodem, což tedy by měla mít vždycky takový důvod, milosrdná lež, řekl bych já.
1: Za sebe tvrdím, když to má dobrý důvod, tak proč ne, no. Když to by to někoho ranilo nebo ponížilo, tak proč ne.
0: Jaké máte vztahy s tou spolupracovnící, které jste nejdřív zatajila skutečný důvod odmítnutí potravinové pomoci? Jaký s ní teď máte vztah? Po té, co to prasklo takzvaně.
1: Tak já už té organizaci nepracuju, ale paní byla taková, no já se s ní vycházela dobře, no, ale byla taková, dá se říct, i falešná, no. Vytvářela teda jako hodně drby té organizaci, ale...
0: A to se nám to pěkně zamotává, to vám povím, paní Jano. Děkuju moc krát a přeju vám dobrý večer.
1: Já taky. Hezký večer, pane Borko. Naslyšenou zase někdy.
0: Naslyšenou. Milosrdná lež. Téma, okolo kterého se bude točit celá noční linka, kterou právě posloucháte. Nejen telefonáty, ale i vaše psaní. A jsem připraven i na to, co napsala Eva z Litvínova. Cituju. Je to smutné vzpomínání. Když maminka odcházela z tohoto světa, jezdila jsem do nemocnice každé odpoledne. Jednou mě zavolali, ať přijedu hned, že se stav moc zhoršil. Ale jezdila jsem ještě týden. Jedna sestřička mě řekla, že to nechápou, ale že maminka ve světlých chvilkách stále říká, ona mu neodpustí. Ano, je člověk, který ublížil. Kdyby jen mě, tak to zvládnu, ale rodičům a mým dětem. to se špatně odpouští. Tak jsem se vrátila na pokoj a řekla jsem mamince, že jsem mu odpustila. Až pak maminka našla svůj klid. A dá se říct, že jsem to odpuštění už za ty roky zvládla zpracovat. Těch roků bylo 13. A je mi spíš jej líto. On s tím svědomím musí žít. Je mu 75 let a snad už má jiné myšlení. Potud Eva z Litvínova. Milosrdná lež a vaše příběhy v Noční lince Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer nejen vám, kteří posloucháte. Nechci říct, že je na tom něco špatného, když posloucháte pasivně, ale takhle nějak to asi může být. Tedy dobrý večer vám, kteří posloucháte jenom pasivně a dobrý večer i vám, kteří jste hodně aktivní a třeba už i telefonujete na číslo 731 800 900 ten svůj příběh na téma milosrdná lež. Tou další, která takový příběh řekne vám všem i těm pasivnějším, je paní Božena. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Božena z Uherského Brodu. Já vás srdečně zdravím a zdravím všechny posluchače, kteří jsou na lince.
0: Kteří jsou ještě vzhůru. Ano, správně. Paní Boženo, milosrdná lež, vy jste někdy někomu milosrdně lhala?
1: A můžu se přiznat. Mm-hmm. No tak, ale je to, víte, už dávno, to už je celý život, protože já jsem ročník 1937, víte. Mm-hmm. No a tehdy jsem, mohlo to být asi na 50. roku. Já jsem pracovala na zaletavacím oddělení v letu. Mm-hmm. No a tož to víte, když takto celý, vždycky se plnil plán, ne, vždycky, aby se splnilo. Mm-hmm. A třeba některý den během měsíca, dělalo se 30 mašin, že během C11 se tehdy dělali. Mm-hmm. To byly ty cvičné jaky. Mm-hmm. No a tak 30, a teďka některý den měsíci, víte, nebylo počasí, nedalo se létat. A tak se to nahrnulo až kolem toho měsíce, až či bylo potřeba nějakého pomocníka. Já jsem pracovala na kontrole, no a to už potřebovali, aby jim šel z montáže nějaký kontrolor pomoct, jako přebírat tu mašiny kontrolor, tak kolem toho práce, no. No a to také však byl to nějaký pán Sedlák, už tu dávno není, můžu jméno řez. A měl dceru Jindřišku, ta měla, myslím, 8 roku a byly pololetní prázdniny. A on měl prostě vyřízené, že bude mít dovolenou a že pojede s malou na Lopenik, protože tam s nich byl. Důle nebylo, v Kunovici ani ňo. No a tož říká, že ho budou oni potřebovat. No a tož bylo 8 hodin, tak vedoucí výrobní kontroly k nám došel a to, a že odvolat Sedláka z dovolené a poslání mě pro něho. No tak jsem jela vláčkem, to byla tovární vlečka z nového do starého závodu, ještě kousek s ním potom, jako od celého starého závodu z té zastávky. Dojdu, tam bývali na činžáku, no ba, pán Sedlák auto venku, nakládal lyže na auto, Jindřiška už byla v oteplovačkách nastrojená, no a já mu došla sdělit tady tuto zprávu. Mm-hmm. A on tak ostal, dívá se na mě a říká, Božka, prosím vás, a co kdybyste řekla, že už jsem nebyl doma? No já říkám, beze všeho. Tak jsem se vrátila, já jela mašinka zpátky, tak jsem jela jako do závodu, do nového, přišla jsem tam na pracoviště, říkám, už byl odjetý, už je pryč. No, tak nedá se nic dělat, plán se splnila bez něho.
0: Takže no. Nikomu jste vlastně neuškodila?
1: No, neuškodila, to však, dívajte se, děvčička se těšila a takto. No a druhý případ, tam byl jako jeden z těch mechaniků leteckých, takový fajn kluk to byl, no tož kluk už měl skoro 27 roku. A ráno byl takový šoufli, víte, přebral někde, bylo mu blbě. No a tam my jsme měli takový, jak když mezi skládek, tam byly náhradní přístroje, takové věci, co se bylo někdy za provoz nutné vyměnit. A regál byl ode zdi, tam asi metra půl a tam byly naskládané potahy prostě, co se navlékali na lékadla, které byly na stojánce venku. Mm-hmm. Takové z té celty, víte?
0: Ano, ano.
1: A mu bylo tak zlé a blbě a říká, Božka, co by se stalo, kdybych já si tady mezi ty celty lehl a ty mě jednou přikryl a chvíli se tady prodřímal. Já říkám, klidně, lehni, zakrý se, zamkla jsem sklad. No a to zkracovala se normálně a to a teďka se furt ptali, kde je Mirek Sedláčku, kde je ten Mirek, kde já, nevíš, kde je, já říkám, nevím nic. No tož potom jsem za hodinu a půl jsem šla za ním, říkám, stávaj, už půjdeme na oběd. No takže to byla další taková milosrdná lež, nic se nestalo. Ale já bych vám řekla jednu, třeba je taková spíš nemilosrdná ta lež. Můžu?
0: Samozřejmě.
1: Takže to vám řeknu z domu, to je asi 40 roků, nebo tak nějak v 87. moja dcera začala stavit, stavili. My jsme měli zahradu, sad, první ty durancie, každý rok se pálilo, takových 50-60 litrů slivovice. No a to zásoba vždycky jako byla, aj proti stavebníky. No a to jsme potom jeden rok také pálili, bylo to ve 25 litrových demionoch, manžel to dovezl dom, zanesl to do sklepa, položil to na prostřed toho sklepa a tam to stálo, ta slivovica. No a myslím, já vám nevím, jestli za měsíc nebo jak, co si jsme šli spolem z práce a co si jsme šli do toho sklepa dělat, no tak jsme to otevřeli, ho ten sklep, a on říkal, co tady ty demiony, to je prázdné, a já jsem chtěla říct, ano, ale jsem se zadržela, říkám, no, ne, já jsem chtěla říct, ne, no, blbneš, tak. A já mu říkám, ano, je to prázdné. To nic, šli jsme dom, zas čas běžel, on v sobotu obyčejně vypadl, došel až večer, tak já vždycky po troše, košterem jsem natahovala tu slivovicu, do litru, já jsem to cechovala, všecko jsem to rozléla. A pane kapitánci, myslíte si, o mě co chcete, a já jsem tu slivovicu všecku prodala a on neměl o tom ani ponětí. Vůbec žádné starosti nad tím, prostě to donesl doma, tím to pro něho skončilo. A moja sliv, to jsem já měla zas kamarádku takovou, však z Havříc, odkud je můj manžel, a to štávně poradila. Tak do Rakouska šla jedna várka, myslím 5 litrů, jedna šla do Švýcarska a jedna dokonce až do Izraele.
0: No, tak teda, takové... vy jste vlastně dělala propagaci, krásné úrodné Moravy.
1: No, byla dobrá, byla opravdu velice dobrá, ale víte, takovou neřez já jsem udělala. Ale víte, co jsem udělala? Jako naši jako stavili a to. A já jsem za ty peníze koupila jim lino do jedné místnosti, protože oni jako nedávali parkety, tolik peněz neměli, tak lepili gumu lino. Takže to stálo, myslím, 1700, tak to jsem ještě musela něco přidat, protože tehdy byla ta slivovica tak za 120 korun.
0: To jsou dávné doby, Paní Boženko, moc krát děkuji za tyhle vaše příběhy a u toho posledního vlastně můžu říct jenom jedno, budiš vám odpuštěno.
1: No.
0: Udělala jste dobrou věc pro někoho dalšího.
1: Pane Borko, to už je promlčeno a já to tak zadřím toho, jak to říkala Květa Fialová. Já už jsou v takových rokoch, že já můžu na veřejnosti říct, co chci.
0: Víte, že máte pravdu. Já se k tomu taky blížím.
1: Tak, jsou ráda, že se mě to odkýval. Mějte se pěkně.
0: Děkuju a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Blížím se k tomu, ale dokud budu na veřejnoprávní vlně, tak si dám pozor. No, co není lež, píše Sváťa z Brna, je to, že zdravím srdečně všechny linkaře. A myslím, že na dnešní téma pokračuje, také platí, chceš-li někoho přesvědčit o pravdě, musíš i trochu lhát. Podepsán Sváťa. No, zajímavý pohled. Jak jste na tom s milosrdnou lží? Někdy jste ji použili? Někdo milosrdně lhal vám? Zavolejte. Tohle je číslo do Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Dnes na téma Milosrdná lež. A než dostane slovo další posluchač, bude to Jaromír, který telefonuje. Dovolím si ocitovat to, co napsala na jednom řádku na webu rozhlas.cz/linka Dana. Zdravím a těším se na Noční linku dnes. Nemám ráda lži a cením si upřímnosti. Milosrdná lež není pravda a poznám dříve či později intuitivně lež i přetvářku, ať milosrdnou či nemilosrdnou. Těším se na příběhy a všechny vás zdravím. Tak s tím dalším příběhem možná Jaromír čeká. Dobrý večer, Jaromíre.
1: Dobrý večer, pane.
0: Zdravím vás srdečně. Poslouchám.
1: Já vás taky. A teď můžu jako začít, že?
0: Ano, jsme ve vysílání, ano.
1: Já jsem rodák z Krnova, dalo by se říct, že tam křižím vždycky, že pan Vrastička z Krnova a tak dále, ten pan se Olomouce, tam volá vždycky a tak dále, že nechci říct jako toto, to a teď chci říct jako způsobem říct, že jsem chodil do školy, že my všichni chodili do školy a teď chodil jsem do 7. třídy jsme byli a teď byl tam jako byli spolužáci, že a tak dále, a teď byli tam v Trnově, byl okruh Bezřicha Smetany, jako druhá ZDŠka, tak jsem chodil do té školy, že, se spolužákama. No a jedno, měli jsme ranní, odpolední, a byl tam pan učitel, náš jako, že, pan Ostrčil, Roman, a potom jsem ho potkal, no to jako aj potkávám ho teď, jako že ještě žije. A teď se stala věc, kdy pan ředitel byl u nás, pan Žižka nějaký, jo? Nějaký tato, nevím to, no, jako jméno, ale Žižka byl. No a teď jsme normálně jako byli, no byla ta doba, že ta komunistická, že dalo by se říct, že a teď prostě jsme zažili, jsme šli na odpolední, měli ranní odpolední tělocvik, no a ten pan Otočil, bylo to v těch, že, v parku, byly ty tělocvičná tam byla tak dále, tak jsme šli, že, nevící jat na tu odpolední, no a teď tam byly takové jezírko a byl tam pomník ruských vojáků, že, sovětských, že, a tak do památník, že, a tak dále, už tam není, a teď prostě, teď tam byla, na tým jezírku byla tačenka prostředku, byl kruh, jo, 6x6 metrů rybník, a teď prostě můj spolužák, nějaký, jako Jiří Kaban, jako Kaban, on byl potom, tak ten čarovník, jako oborem, a to on byl, jako ten, jako můj spolužák, který seděl v tom v lavici a teď přišli jsme a on hodil kamen na tu kačenu. Teď přišla ta paní od toho ředitela Žižky, přišla jako jeho manželka, která byla učitelka jako v tím, že ve školce, teď přišla s těma dětskama k tomu pomníku a tak dále. A teď to viděla, že ta kačena toto, já jsem přicházel a se to stalo. A teď ona na týto, a teď ty kluci, jak to se rozbilo, tak se rozutekli, že?
0: Co se rozbilo?
1: A utíkali to svišný, a teď ona, a já jsem tam přicházel a toto, a ona na mě, že no, a to jste udělali vy, a vy jste rozbili toto, a toto tady je památník, vy jste toto, že zhanobili, jako ten, že úsek, který dám to, nebo nevím, jak to mám říct, a teď, a jak se jmenuješ? A já říkám, já se jmenuji jiná, že jako, jak, no, já jsem říkal, že jsem se zalekl, že jsem zalekl, to tak jsem zel, ale říkám, Špaček. A, jo, Jaromír Špaček. A ona, a nevím, já se jmenuji jiná, že, a teď to, no, zaleteru, jsem to, možná to říct, a mě znají kluci Benny, že, a teď prostě aj Krnová, jestli to slyší, tak mě moji maminku a všetky tatínka znali, byl instalátor a tak dále a tak dále, a no a teď prostě ona mi říká, no tak teď to, a teď, prostě ona, já jsem řekl Špaček, a ten učitel, jako ten pan Ostrčil, jako ten Roman, vyběhl, To byl jako komout, že? No a dokonce dělal USB a tak dále, jsem se potom dozvěděl a prostě zavolal moje jméno to pravé na mě. A ta, a ty se zelhal, a teď půjde, a teď mu to říká ten, že velice, že důležitý byl a tak dále. No a říká tak, a teď půjdeš tému učitelovi, ředitelovi, všechno to ředitel druhý den, jenomže moje sestra, jo, Anka, která jako dělala, jako byla v Gimple a tak dále, dělala jako souboru jako zpěvné, jo, perfektně jako to byl, že tento a prostě a ta Žižková Šárka, jako to byla od tý, zase od toho ředitela, dcera a tak dále a teď moja, teď toto přišlo jako toto, že on mě jako, že nartil, že jsem měl hal, že jsem hal, že to jméno, no a prostě teď ona brečela a říkala tatínkovi, že to je od, oni byli dobré kamarádky, nejlepší, jako je zpěvačky, nejlepší a tak dále a teď ona říká souboru, že to a říká mu tému ředitelovi, jako jo, tému tatínkovi, prosím tě a toto a teď ta Žižková a to byla, ona byla jako obezřetná, že komunistka, zarděla, že a tak dále, no a prostě no, jsou po smrti, no to je všechno jako přiženo, ale způsobem, když se to dostalo, že tady tato verze, jo, že jsem prostě, ona brečela ta a zastávala jsem toto te, a říkala, te, že to je od kamarádky jako ten bratr a tak dále, aby mi neoblížovali. Jo? No a takže ta doba jako jo, byla, že? No. Takže se to stalo tady tato věc. No. A moc věcí takových, když já jsem jako a i ve Zlíně jsem zažil tady tato, že jsem musel, hadce, pane Borku.
0: Já vás poslouchám, já si užívám tu košatost vašeho příběhu. Snažím se v tom zorientovat, takže jestli tomu správně rozumím, vy jste se nejprve představil cizím jménem, poté co zřejmě váš kamarád chtěl hodit po kachně, ale něco tam rozbil, nevíme co. Potom se na to přišlo a jaký to mělo, prosím, konec?
1: Konec to mělo, to, že nic se nestalo.
0: No.
1: Protože ta čárka...
0: Konec dobrý, všechno.

0: Víte, kto bol Čvaňa?
1: No iste.
0: No, vedníte, kde?
1: No áno.
0: Nebol pán Hrachový, jo?
1: No. No tak to máte pěknou sbírečku. Jaromíre, aby došlo i na ostatní z jejich příběhy, poděkuji vám a popřeju dobrou noc. Mějte se hezky.
0: Já jsem vás velice rád slyšel a já jsem se normálně, kurma, že to musím tak říct, dovolal.
1: Mějte se pěkně. Raději dobrou noc. Naslyšenou.
0: Já vás vždycky...
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Posluchači a posluchačky Noční linky a jejich příběhy. To je to, co tvoří tyhle dvě hodiny našeho povídání. Vždy je to jisté téma, které by mělo spojovat vaše příběhy. A s tím dalším se teď možná někdo přihlásí na čísle 731 800 900. Ovšem, já ještě zkusím ocitovat to, co napsala Petra z Pardubic na téma Milosrdná lež. Myslím si, že říct pravdu je lepší, než říkat milosrdnou lež. Ale v případě nemoci je říkat citlivě. Já mám od konce dubna mámu v nemocnici, v Neratovicích, na jipce. Je v komatu. Když jsem tam naposledy volala, tak mi doktor řekl, že stav je stále stejný. A když jsem se zeptala, co s ní budou dělat, tak mi řekl, že ji budou polohovat a že jednoho krásného dne dostane zápal plic a že pak zemře. V tu chvíli jsem na mobil zůstala nevěřícně koukat a něco jsem si o něm myslela. Dál už tento vzkaz nepokračuje. Jen podpis. Petra Fuňková. Petro, děkuji i za tenhle malý střípek dnešní Noční linky na téma Milosrdná lež. A jsem zvědavý, kdo přidá svůj příběh na telefonu 731 800 900. Dobrý večer, tady je Borek.

0: Dobrý večer, tady Václav.
1: Zdravím vás, Václave, jsme ve vysílání a my posloucháme, tedy my, co máme našpicované uši, posloucháme váš příběh na téma Milosrdná lež.
0: No, mě to docela zaujalo, tohle téma. A Milosrdná lež byla na mě použitá, když jsem byl malej kluk a nechtěl jsem jíst králíka. Když se mi tak jako ekloval v krku a máma upekla králíka a táta říkal, víš, to je kuře. No a já jsem ho zbaštěl. Úplně bez problémů, že jo. A pak táta přišla. Jak ti to chutnalo? A říkám, no bylo to výborný to. A bylo dobrý kuře, viď? A víš, co si jet? No a říkám, no kuře ne, ty jsi to říkal. No, byl to králík.
1: Že vy jste, Václave, od té doby tak úplně všemu, co vám rodiče říkali, nevěřil?
0: No, tak...
1: Namátkou Ježíšek, Mikuláš, jak se rodí děti, že?
0: Hodně jsem pochyboval. Ale, no...
1: Kolikže vám bylo let, prosím, s tím králíkem, když jste tedy měl tady...
0: Helejte, já si myslím, že tak 6-7.
1: Jo. No tak aspoň hezkých 6 roků života, kdy jste věřil 100%. No a pak už jste vstoupil mezi dospělé.
0: No, bylo to takový trošku zklamání, ale já jsem to tak nějak tenkrát nebral. Hmm. A k toho králíka jen do dneška. Ale já jsem si potom vzpomněl i na sebe, že používat milosrdnou lež je někdy, ne někdy, ale... i potřebný.
1: Buďte konkrétní. Protože,
0: jo, mám takový příběh. Já jsem se vždycky zajímal o takový tajemný věci, třeba o předpovídání z karet, chiromantie a takovýhle ty věci mě od malička nebo od mladých let hodně zajímalo a když jsem se dostal do puberty, tak jsem na to... Pali lolky, protože vždycky, když jsem jim předpovídal z ruky, jo, tak jsem je vzal za ruku a no a ten kontakt, bylo to úžasný. A měl jsem to štěstí, že moje teta chiromantii ovládala a já jsem teda byl učenlivý žák a snažil jsem se teda pochytit ty věci od ní. Ona byla taková fajn, že ty zkušenosti předávala hodně ráda a já, jak jsem teda byl takový mladý, učenlivý a horlivý a v pubertě a tak ty holky, že jo, a jsem balil na to a oni chtěli vědět, jak dlouho budou žít. Hmm. Většina lidí nebo většina těch holek tenkrát, mladých nebo holek i kluků, že jo, mělo jako dotaz, ale ty předpovídáš ruky a já bych chtěl vědět, jak dlouho budu žít. A já tenkrát, že jo, trouba taky jsem byl, no, že jo. Takže já jsem udělal jednou chybu a jedné holčině jsem řekl, měla krátkou čáru života a řekl jsem jí pravdu. A ona potom asi za měsíc zemřela. Zemřela na nehodu, což jsem ji tam viděl tenkrát v té ruce.
1: To jste skutečně četl z její dlaně, ano?
0: No, dělám to do dneška. Takový věci. Protože opravdu ten osud v těch rukou máme napsaný. Ten osud je vlastně v tom člověku a vyzařuje to a pokud se na to trošku napojíte, tak dokážete číst i z toho člověka. Ale potom jsem udělal tu chybu, teda, že jsem jí to říkal a ona fakt zemřela a moje teta mi tenkrát poměrně dost, nechci říct vynadala, ale důrazně mi řekla, že nesmíš nikdy říkat nikomu, jak dlouho bude žít. Protože ten člověk si to může vzít jako svoje. teď bych mu mohl říct pravdu, že má krátkou čáru života, že tady dlouho nebude. A ten člověk třeba podvědomě, že jo, si to zapíše a nemusí. Může to brát jako bernou minci a tak tady dlouho není, opravdu.
1: Že to je vlastně taková sebe naplňující se předpověď.
0: Ano, přesně tak, přesně tak. A já od té doby prostě zakázal jsem si to a už to neříkám a vždycky, když se mi někdo zeptá na délku svého života, tak řeknu 99,5. Takže tu milosrdnou lež tady v tomto případě vždycky používám, protože není to dobrý to prostě říkat v tomhle směru pravdu.
1: Řekněme, je to neetické od chiromantika.
0: To mi ne. Přesně tak.
1: Já teď sám trošku odbočím. Co je druhý nejčastější dotaz při věštění budoucnosti nebo čtení? Čtení z dlaně. Zdraví.
0: Zdraví. Nejčastěji se teda vždycky ptají lidi, jak dlouho budu žít a druhý teda to zdraví, no potom následuje děti, štěstí, peníze, srdce, láska, takové věci, ale nejčastější teda ta délka života. Ale chiromantie není o tom, aby jsme předpovídali, nebo aby ten člověk dotyčnej předpovídal tomu druhému tu délku toho života, to už jsem dneska pochopil. Je to o tom osvětlit některé věci a vysvětlit jim některé věci, proč se tak dějou, jak se dějou v jejich životě.
1: Děkuji vám za nový pohled, třeba i na tu chiromantii. Václave, děkuji a přeju dobrou noc.
0: Taky děkuju, protože já si osobně myslím, že to je docela jako zajímavá věc. A mohlo by to zajímat i ostatní lidi.
1: Máme stejný názor. Mějte se hezky.
0: Tak.
1: Dobrou noc.
0: Díky, naschle.
1: O milosrdné lži si můžeme povídat i v té příští hodině Noční linky, ale to už bude pod jiným datem. Zatím ještě pořád platí, že máme 9. června, že svátek mají všechny Stanislavy. Samozřejmě gratuluju a zítřek, tedy ten 10. červnový den, ten bude začínat opět otázkou, jestli vám někdy někdo milosrdně lhal, anebo jestli naopak vy jste někdy použili třeba pro úlevu, anebo abyste někoho neurazili, milosrdnou lež. Posloucháte Noční linku, za chvilku bude nový den.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Vážení posluchači, vážené posluchačky, už jen pár vteřin a bude tady 10. červnový den. Začínáme jej ovšem v tom pásmu Noční linky, ve které si jako vždy povídáme na určité téma. Povídáme není v tomto případě tak úplně dokonale přesné, protože nejenom to, co zavoláte na číslo 731 800 900, ale i to, co napíšete na web rozhlas.cz/linka, může odeznít, pokud se to samozřejmě týká tématu. Od mikrofonu vás z brněnského rozhlasového studia zdraví Borek Kapitančik. A první vteřiny tohoto dne, tedy 10. června, věnuju hned trojici vašich psaní, vašich vzkazů, vašich glos na zmíněném webu. Nejprve to, co napsal, jako už tradičně konec konců, František, cituju, oni jsou to vlastně dva vzkazy a začínají oba dva úplně stejně, ale ten druhý je dokonce i dopsaný. Takže dobrý večer, většina mojich debat, čtu jak je psáno, je pravdivá. V hospodě, když vedu nějaké debaty o mojich zážitcích, tak ti moji kamarádi mě nějak moc nevěří. A to mě štve. Musím říct, že takových 80% je všechno pravda. O těch dalších 20% vůbec nehovořím. Mně se špatně lže, pokračuje František. Neumím to. Tam bych se do všeho brzo zamotal. A lhaní by mě bylo málo platný. A i moje příspěvky do Noční linky nejsou vymyšlené. Hlavně musím vždycky zalovit do minulosti. Františku, lovte klidně dál. Ten druhý vzkaz je o hodně kratší, napsal Bedřich, a i to je vlastně u tohoto posluchače zvykem, že se příliš nerozepisuje. Dobrý večer, nemám rád, když někdo lže. No a do třetice od pana France. Žena v pokročilém již věku má syna, který se umí nosit jak šafář. On o sobě říká, že je workoholik a bez práce prý nemůže být. Řeči se vedou a voda teče. Nemohu přece té ženě říct, že má syna, který i v práci musí být zadarmo drahý. Ona to ví, ale je to její dítě a drží to v sobě. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví Noční linku pan Franc. Ne, to ještě není konec. Pan Franc vždycky ještě něco dodá. Já jí jej pochválím a věřím na zázrak, že se v jejím synovi probudí dobrý hospodář. Má zkušenost se životami, ale říká, zázraky se nedějí. Tak abychom si to upřesnili, tématem nejsou zázraky, tématem našeho povídání v Noční lince, ale milosrdné lži. Museli jste je někdy použít? No, možná, že slovo museli nebylo zcela přesné. Byli jste přitlačeni okolnostmi k tomu, abyste použili milosrdnou lež? A lhal někdo milosrdně vám? Napište nebo volejte. Číslo je 731 800 900.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A i takové věci se stávají, tedy to, že někdo zavolá, jenom sdělí svůj názor a nechce vstoupit do vysílání, což je přesně ten případ, který se udál zatímco vám zpíval Karel Gott. Dovolím si tedy aspoň v úvozovkách vydestilovat to nejpodstatnější, co náš posluchač říkal. Podle něj by lidé vůbec neměli lhát. Podle něj jakákoliv lež je lží a ať už je milosrdná nebo jakákoliv, lidé by neměli lhát. Tak doufám, že jsem to neskreslil přes příliš. Ale teď už je čas na někom dalším z vás, který třeba nemá problém s tím vstoupit do vysílání a říct svůj příběh na téma milosrdná lež. Ano, byla tady už několikrát ta možnost na tohle téma promluvit v Noční lince, ale ani zdaleka se nikdy nedostane na vás na všechny. Takže berme to tak, že teď dostává šanci třeba někdo, kdo ještě o milosrdné lži v Noční lince nemluvil. Ještě nevím, kdo to je. Dobrý večer, tady je Borek.
1: Dobrý večer, tady Jana z Prahy. Pane Borku, jsem vás dlouho neslyšela.
0: To je zvláštní, já jsem tady každý týden minimálně jednou. Ale dobře,
1: no, já se nedovolám.
0: Jo, takhle. Jakože jste se nedovolala, ne? Ale že jste mě neslyšela. Jo, jo.
1: Není to lež, je to příběh mého syna, když lezl do puberty nějak. Hele, on byl strašný rošťák, on se nenechal nic líbit, rád se pral, hezky se učil, chytrý kluk. A on než byl hál, tak vymyslel takovou krásnou věc, to se usmějete. Něco ve škole rozbil, já už nevím co. A pak jsem se to dozvěděla od toho, od mého spolužáka užalovaného. Tak jsem se to dozvěděla a on šel a vytahoval z kasičky peníze, protože oni si museli šetřit, když něco rozbili, museli to zaplatit. Uh-huh. No tak si šel a já říkám, Václave, co tam hrabeš, ale mám nějaké prostě poptávky, musím to.
0: Nějaké závazky, tak.
1: Nějaké závazky. Tak jsem se nevyptával, protože jsem viděla, že má někde něco. No kolik mu mohlo být, 10 let, víc mu nebylo. A já říkám, hele, víš co, vybal toho, co si proved. Já se to stejně dozvím. Tak mi to řekne. On, mami, já si to řeknu. Ale počkej chvíli. Tak mi řekl, že rozbil dveře u vchodu do školy. A že to musí zaplatit. A že byly na to dva, ale prostě on šel do té kasičky a že to zaplatí. Jo, ale neřekl mi to takhle celý. Řekl mi, že jenom rozbil dveře. Mm-hmm. A vůbec nic neříkal. A já mu říkal má slova. Řekni mi to znova a celý. Tak mi řekl celou pravdu. A mami slib mi, že dostanu poloviční trest. Ještě řeknu já celou pravdu. Jo? Tak jsem mu to slíbila. Jsem říkala, no, tak to už jo, jsme se dohodli. Tak mi to od těch dveří řekl. Ale mami, ne, abys to šla za mě vyřizovat, my jsme na to byli dva. Já říkám, vyřiďte si to sám. Ať ti ten druhý dá druhou půlku, protože tenkrát ty dveře byly drahý. V jeho věku. No, tak jo, ale já jsem se pak s tátou, jsme se tak tomu smáli, jak ten kluk na to přišel. Já, on měl strach, aby nedostal celý trest. Tak mi řekl půlku jenom, jo. Já se říkal, jak on na to mohl přijít, takový malý kluk.
0: To je ta nepopsatelná chemie mezi rodičemi a dětmi. A obráceně samozřejmě. No, to bych se vás taky mohl zeptat, jestli jste na svých dětech nebo na svém synovi vždycky poznala, kdy mluví pravdu a kdy, řekněme, pravdu mírně ohýbá.
1: Ne, ne? To jsem nepoznala, mm-hmm. Protože u nás bylo zakázané lhát, radši říct pravdu, anebo říkat nic. Mm-hmm. A dcerka nebyla tak chytrá jako on a ona neměla potřebu lhát, taky říkat. Ta udělala tak jednu usmělnou věc. Vymalovali jsme jim pokojíček, oni měli psací stůl u zdi. Každý měl půlku toho stolu, protože tři pokoje by tak, oni měli každý půlku. A dcerka si dávala do plnícka novou náplň. Víte, jak byly ty bombičky, mm-hmm. Do plnících.
0: Ano.
1: Tak se seděla u stolu a ono jí to došlo, tak to tam naplňovala a najednou cík.
0: Cák.
1: Cíklo to a udělalo krásnou velkou kaňku na zdi, na ty nový zdi.
0: No, to člověka naštve, no, ale tak určitě to neudělala na schvál. Já to říkám záměrně, protože já jsem dost často používal technická pera a ta se musela, nebo aspoň ta, která jsem měl, já se musela občas takzvaně rozklepat a potom, když to tu tuš vzalo prostě, jo, ten pohyb, tak rov, už to bylo na zdi.
1: No,
0: taky,
1: ne, no. Ale představte si, co ona provedla. Ona věděla, že dostane. Protože dva dny předtím jsme malovali ten pokoj. A ona měla strach z trestu. Tak nic neříkala, já přišla do pokoje se podívat, jak mají poklizinu a najednou vidím nad tím stolem modrou, krásnou želvičku. Ona z toho udělala zvířátko z té kaňky.
0: Kreativní, jo? Kreativní děvče.
1: No, ona krásně malovala od jak živa. A já říkám, co to má znamenat, tohleto, ty jsi malovala. No, malovala. Musela jsem, aby to nebylo tak ošklivé.
0: Takže řekla pravdu.
1: Řekla pravdu, aby jsme se to usmáli. No, to tam měla dlouho, dokáž chodila do školy.
0: No, ale to je nakonec ten nejlepší možný závěr. Paní Jano, já vám děkuju, mějte se hezky a jsem rád, že jste se dovolala.
1: Tak jsem si vzpomněla po letech, když syn už je v důchodu a dcera jde do důchodu teď taky. Ale po letech jsem si na to vzpomněla.
0: Pořád hezky maluje, jen tak mimochodem?
1: Krásně maluje. Ona no, je šikovná.
0: Stačilo akorát vymalovat, no.
1: A ona malovala, když byla dospělá, tak malovala. My jsme si malovali sami, tak nám pomáhala malovat. Ale...
0: Děkuji za váš příběh, paní Jano, a přeju vám krásný červen. Naslyšenou.
1: Vám taky, hlavně on bude hodně teplej, strašně se vypotíme, třeba i při tom spocení s hubnem.
0: No, to jste ani nevíte, jak narazila na jedno z budoucích témat noční linky, které budeme vysílat z Brna. Bude to v pátek 26. června, kdy bude tématem kila dolů, nejen do plavek. Tak dobrou noc, naslyšenou.
1: Taky, mějte se moc fajn.
0: To byla naše posluchačka na téma Milosrdná lež a vy můžete být těmi dalšími na tomhle telefonním čísle po písničce, kterou vám zaspívá Jana Chládková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer při poslechu Noční linky Českého rozhlasu, anebo dobré ráno, protože už máme po půlnoci a byť se tomuto, řekněme, pozdravu po půlnočnímu někteří brání, já jej přece jenom občas budu používat, protože zase každý máme trošku jiné biorytmy. Ale teď jsme vlastně ještě pořád na začátku té druhé části Noční linky, takže stojí za připomenutí, že tématem je milosrdná lež. A ten svůj pohled na tohle téma, možná, že i s příběhem, pevně tomu věřím, přináší do našeho vysílání Radek. Vítám vás, zdravím do Uherského Hradiště.
1: Dobrý večer, pane Borku, vám i všem posluchačům. Já jsem mluvil, že nemám úplně konkrétní příběh, ale mám spíš takovou tu životní zkušenost. Jak říkám, jsou už jako 35 let ženat.
0: Kolik řekněte to ještě jednou, prosím vás, zřetelně, jo?
1: 35 let.
0: 35 let. No tak to musíte ano, mít zkušeností až nad hlavu.
1: Ano, ale to není, jo, tak ono by to řekl i pan Špaček, že v podstatě to taková ta diplomacie, třeba nejenom vůči ženám, ale vůči komukoliv, neurazit, no tak prostě, no tak někdy neřeknu úplně tu pravdu, i když to vidím těma očima, tak to tak tohle neřeknu. A kdo... je ženat, pardon, třeba tak jak jsme my.
0: Někteří jsme, někteří už nejsme, ano. Tenhle pohled mi totiž moc chyběl. Já sám jsem se o něm zdráhal příliš hovořit, protože na mých příbězích zase tolik nezáleží. Ale jsem rád, že se na to díváte právě z téhle pozice. No, řekněte mi to takhle. Když se vás žena zeptá, před dovolenou to tak bývá.
1: Kamkoliv jdeme do společnosti, takže no, má minimálně třeba tři modely, nebo dva. A teď tenhle, jo.
0: Co myslíš, sluší mě to?
1: Ale samozřejmě.
0: Jo.
1: A ona se mě ptá, jo. A ta milosrdná lež, že ani jeden není úplně OK, jo. Ale samozřejmě, že vyberu, popravdu, jakože takto, a řeknu, no jasné. Super, ale opravdu říkám třeba milostná lež, protože třeba moje žena má jiný vkus i po těch letech, když jsme stejný ročník, jo, že já mám takovou představu asi o té módě jak ona, ale no tak jo, vlastně, ne, to je super, to je taky ještě super, no a ne, to je bomba, ne, tak v tento běž, jo.
0: Tak přesně, protože, ano, ten třetí je úplně nejlepší.
1: A ona se potom ta žena cítí dobře celý ten večer.
0: Jo.
1: Jestli mě rozumíte. Jo,
0: pokud se ovšem najde někdo, kdo nemá sklon k milosrdným lžím a řekne jí potom na plese pravdu, tak to je potom doma průšvih. Ty jsi mě lhal, že jo?
1: Nějaká, ale to se zatím nestalo asi. Nějaká třeba jiná žena. Ale že tak toto mě jedině napadlo, že když jsem to použil mnohokrát, jo, že říkám ano, jo, protože ona, ta žena to potřebuje slyšet, že toto opravdu ne fakt, to je dobré. Tak jsem vybral z těch třech možností to nejlepší, jo, a to se mi úplně vychválil a ona se potom cítila dobře.
0: No, já vám naprosto rozumím. Takže pro zachování domácího klidu musí být člověk, řekněme, diplomat.
1: Pane Marku, to nebylo pro zachování domácího klidu. To bylo pro pocit té ženy, aby ona se cítila dobře někde v té společnosti.
0: No tak ono to vlastně, ano, máte pravdu, ale vemte to až úplně do samotného konce. Kdyby se necítila dobře, tak není doma klid. No. Doufám, že rozumíte.
1: Furt nerozumíte. Já bych to udělal jako člověk, jo? Protože já jsem to udělal pro ní, aby se fakt ta žena cítila dobře, tak jakože ano, no tak to je bomba, jo? I když jsem úplně o tom nebyl přesvědčen, takže jsem vědomně trošku, o tom je ta dneska ta debata, že jsem trošku zhalahal, jo? Že to byla ta milosrdná lež.
0: No já jsem nezačal s diplomací, to vy jste na začátku začal s diplomací a s tím neurážením citů druhých. No tak ano, máte pravdu, já s vámi souhlasím.
1: Byla to milosrdná lež.
0: Byla to milosrdná lež a doma byl klid. No.
1: Ne, hlavně, ne, tak o tom to nebylo, že to máme klid, to máme klid furt, my jsme jakože super partneři, no tak, ale že žena se cítila dobře.
0: Tak, dobře, vy jste člověk čistého srdce.
1: No, vy taky.
0: Díky, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Vám taky děkuji a všem posluchačům.
0: Za všecky děkuju. A ještě to, co napsala Helena na rozhlas.cz/Linka. Ze zásady bych nikdy nikomu nelhala, protože si myslím, že i to, co se může zdát krutou pravdou, se dá říci tak, aby to nebolelo, nezranilo, neublížilo. Jen se to musí říct s empatií, s citem a třeba i s vysvětlením, proč je pravda lepší. Ale je vidět, že výjimky musí být ke všemu, že záleží na situaci. Třeba ta paní, která neskazila tatínkovi a holčičce lyžování. To je nádherný případ té takzvané bílé lži. O milosrdných lžích si můžeme povídat ještě 35 minut. Zavoláte? Číslo je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o tom, jestli vám někdy někdo milosrdně lhal, nebo jestli vy jste někdy použili tu milosrdnou lež. A v tuhle chvíli nám to přichází říct pomocí telefonu 731 800 900 Jirka. Zdravím vás, Jiří.
1: Dobrý večer, zdravím vás, pane kapitánčík.
0: Děkuji. Nápodobně. Je to na vás, je to na vás. Řekněte, jestli vy jste někdy někomu milosrdně lhal?
1: Já jsem tu milosrdnou lež použil ve chvíli, kdy můj bratr onemocněl nádorem na mozku.
0: Vy jste měl informace přímo od jeho lékaře zřejmě, nebo se jenom špatně dohadu?
1: Jo, já to přímo od bratra, že měl nějaký nádor na hypofýze, to je podvěsek mozkový.
0: Mm-hmm. To jste věděl od něj, od bratra?
1: Mm-hmm. Od bratra jsem to věděl.
0: Mm-hmm.
1: A on se mě tenkrát ptal, jestli vypadá jako na umření, že vlastně to se před tou operací nedá zjistit, jaký ten nádor je a jak dlouho ten člověk může žít, nebo prostě ta prognoza se nedá zjistit před tou operací. A on se mě tenkrát ptal, jestli vypadá tak, že by třeba umřel. A v té době on používal makrobiotiku, to byla tenkrát takový směr jako výživý právě v těch případech nějakého onkologického onemocnění. A na základě toho vůbec nevypadal zdravě. A ptal se mě teda, jestli vypadá jako na umření. A já jsem mu řekl, že rozhodně ne.
0: Mm-hmm.
1: Slyšíme se ještě?
0: Já vás slyším, ano, slyším. Nechci vás příliš přerušovat, protože to je příběh, který bych si rád vyposlechl až do konce.
1: Aha, jo, takže to zkrátím. Dopadlo to úplně skvěle. Prostě nádor mu ve vojenské nemocnici v Praze odoperovali, zjistili, že to byl nezhoubný nádor. Ta hypofýza, prostě když onemocní, tak onemocní většinou nádorem. A to může být zhoubný nebo nezhoubný.
0: Mm-hmm.
1: Takže tenkrát tomu bratrovi jsem milosrdně zalhal, i když vůbec v tu chvíli zdravě nevypadal, že teda na umření nevypadá a že si myslím, že tady bude ještě dlouho. Jo? Ale dopadlo to tak, že prostě bratr má mozek odoperovaný a žije dodnes a dneska nám je bratrovi je 62 let.
0: Jestli můžu, tak ho vaším prostřednictvím zdravím. A vás se ptám, Jirko, vy jste potom litoval té milosrdné lži, nebo ne?
1: Nikdy jsem toho nelitoval.
0: Děkuju. Stačí
1: nikdy
0: mi to.
1: Jsem toho nelitoval a jsem rád, že to tak skvěle dopadlo.
0: Kdo ví, možná jste ho vlastně povzbudil. A
1: je to možné.
0: Možná jste přispěl možné, i k tomu, jo? Jak to dopadlo. Byť, jak říkáte, to byl benigní nádor. Děkuju, Jirko, a mějte se hezky.
1: Jo, přeju
0: vám i bratrovi hezký červen. Naslyšenou.
1: Jo, děkujem.
0: O milosrdné lži si ještě chvilku povídat můžeme, anebo můžete napsat rozhlas.cz/linka. To je adresa webu, kam se vaše příběhy, vaše poznámky rozhodně vejdou. A tady je číslo. To můžete zvolit, chcete-li o tom, jak někdo vůči vám použil milosrdnou lež, anebo to bylo možná naopak, popovídat všem, kteří poslouchají.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: kdo ví, možná, že některým už se pomaličku klíží víčka. Ale ještě chvilku tady bude noční linka na téma Milosrdná lež. Tou další, která se dovolala na číslo 731 800 900, je paní Alena. Přeju dobrý večer.
1: No, dobrý večer.
0: Nebo dobré ráno.
1: Nebo to už je jedno.
0: No, takže máte pravdu, ale zdravím všemi možnými způsoby. Paní Aleno, někdo vám někdy milosrdně lhal? A nebo jste to byla vy, kdo použil tu milosrdnou lež?
1: No, byla jsem to já, samozřejmě. Takhle, jednou se tady ve vesnici objevil pejsek, kterýho jsme si vzali, jsme v životě psa neměli. Takže jsme si ho vzali a strašně jsme ho milovali. Byl to takový ten...
0: Pouliční směs.
1: Ale jako prostě zlato. No a jednou byli jsme ho asi 4 roky a on strašně miloval bouřku, jo. To jak prostě se zablesklo a hromy, tak on úplně tomu šel naproti a jako prostě a s tou bouřkou tenkrát jako taky jsme si ho vzali v té době, jo. Bylo to takový, prostě s tou bouřkou jsem přišel. A při té jedné bouřce bylo to takhle v srpnu, prostě najednou dostal strašný záchvat, jo. Prostě začal se kroutit na zemi a prostě tohleto. Takže jsme prostě ho odvezli na veterinu večer, oni nám, doktor ho jako prostě uklidnil injekci nějakou a říkal, přijďte ráno, prostě to zřejmě dostal nějaký epileptický záchvat, to zítra vyřešíme. No ráno to, co bylo ráno, to bylo něco hroznýho. Manžel byl v práci, jak já jsem poprosila souseda, tak jsme ho prostě vzali do deky, že ho odvezli jsme ho na veterinu a oni prostě, že si ho tam nechají, jako v nemocnici. No a když vy máte zvířata, vy víte určitě, pro vás je veterinář pán Bůh, samozřejmě, že jo, to je prostě to, no takže si ho necháš v nemocnici, já jsem tam každý den volala. No ale teď k tématu. Moje dcera zrovna jako odjížděla na dovolenou, byla těhotná poprvé, jako už po 30 letech byla těhotná a odjížděli s manželem na dovolenou do Řecka. A to bylo prostě v pátek, oni v sobotu odjížděli a doktor mě řekl, ráno si, přijďte si pro něj ráno, my už vám ho dáme domů. I když já jsem tam každý den chodila, on byl nějaký prostě pod injekcema, ani mě nepoznával, tak na mě koukal divně a tohle. No nic, takže prostě to. No a já jsem tam ráno volala a on mi řekl prostě, že uhynul. Jo, že měl strašný záchvat a že ho museli prostě uspat. A teď ta dcera, ona ho strašně milovala, prostě to. Ona mu dala jméno prostě a jako to bylo prostě zlatíčko naše. A oni odjížděli, já jsem říkal, no já ji prostě nemůžu zkazit vůbec dovolenou, jo. No takže jsem říkal, Martí, odjedete a my si pro něj přijedeme a bude to dobrý a jako prostě to, no tak ona tomu věřila, odjeli na dovolenou a teď ty SMSky její prostě z ty dovolený, jo, prostě jako posílá sluníčko, aby se prostě už jako zrekrovala, uzdravila, aby byl v pořádku a tohleto. Já měla takovou hrůzu, až přijedou po tom týdnu. Prostě my jsme jí celý týden prostě lhali, že ten pes prostě žije a že je v pořádku a že už se rekreuje z toho a že mu dáváme práčky prostě na tu epilepsii a že to je dobrý a to jako. Takže prostě to byla taková ta moje milosrdná lež, jo, kterou prostě se mi nechtěla zkazit dovolenou. A věděla jsem, že teda až přijedeš, to bude prostě hrozený, jo, což teda bylo.
0: A
1: jo.
0: Bylo.
1: Bylo. Tak já prostě, ale ten týden prostě dovolený se mi prostě neskazila. Vím to, že jako ona by asi bývala se snad sebrala a jela domů, nebo já nevím co, jo. Prostě by tam nebyla dál, protože jako to bylo opravdu, jako. A já od té doby jsem úplně psychicky na tom tak strašně, že už si bych si ani jako žádný zvíře nevěděl. Já mám 5 koček, že jo, samozřejmě, že tady na vesnici vždycky něco přijde, já si to nechám, takže mám 5, ty tady kolem mě ležejí všichni, samozřejmě já stojím, protože je mám na židli, no takže.
0: Paní Aleno, ale já naprosto rozumím tomu, co jste udělala, tedy tomu důvodu, kvůli kterému jste vlastně milosrdně své dceři lhala. A budíš vám odpuštěno. Zeptám se vás, jak se ten pejsek jmenoval?
1: Jmenoval se Balín. Balísek. To bylo něco z Pána Pestenu, nějaký Balín tam byl. Martina ho pomenovala Balín. Jako prostě Balísek. To. On byl něco jako Jack Russell, ale takový, jako, on byl i kupírovaný. Yeah. Třeba jsem tenkrát pro něj dělal, já jsem objela všechny vesnice, všude jsem dávala jako prostě, abych ho vrátila majitelu, všude jsem lepila jako inzeráty a to a nakonec nám zůstala, byli jsme rádi, a protože to bylo něco úžasného, co to bylo za zvíře, to nebylo zvíře, to bylo prostě
0: no, o tom není vůbec pochyb a já si myslím, že teď nám rozumí hlavně ti, kteří doma pejsky, anebo kočičky, nebo jakékoliv zvířátko

0: O tom, jestli jste někdy někomu takzvaně milosrdně lhali, nebo jestli někdy někdo takzvaně milosrdně lhal vám, jsme si povídali a vlastně ještě pořád povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A je to pan Franta, který teď čeká na telefonu a který k tomu má co říct. Pěkný večer, dobré ráno.
1: Dobré ráno, nebo dobrý večer ještě. Tady Franta, slyšíte mě dobře?
0: Slyším vás výborně, nebudu vás přerušovat. Každému dávám čas, i vám.
1: Takže já, můj příběh, já jsem ročník 55, takže už mám 70 let a mám příběh z mládí, že jsem tenkrát měl ještě za Komančů, jsem měl štěně boxera za 850 Kč s papírama, perfektní pejsek, žíhané boxer, jo. A ten, já jsem si pak udělal knížku, jsem si našel a jsem moc cvičil. Oni ty boxery jsou málo ovladatelní, protože jsou milí, oni aj čichají a všechno, jo. A on ten pes se mu tak jako v 8. třídě vycvičil, že on pak jsem šel na střední školu a on mě vždycky, když byl pátek a jsem přijel ze střední školy, ze Znojma, tak on už mě otec musel pustit a on mě čekal na zastávce.
0: Franto, já mám takový pocit, že vy jste inspirován tím předchozím telefonátem chtěl popovídat svůj příběh o pejskovi, nikoli o milosrdné lži, že je to tak?
1: Taky o milosrdné lži, protože on pak začal být nemocný a teď mi říkal vždycky, je v pořádku, je v pořádku.

0: začátku, jenže on pak pomale, už někdo ho asi otrávil, on pak pomale
1: ale ne,
0: umíral.
1: Ne,
0: jo.
1: Ne, to jo. Ne.
0: No, to bylo... A jako byl v nejlepších letech, 3 leté, 4 leté, a já jsem měl tu strašnou výhodu, rozumíte, že když jsem přijel z střední školy, tak odezo musel pustit, on čekal na zastávce, já musel jsem mu dát kabelu do čumáku a on nesel mě tu těžkou kabelu, mě nesel dom, rozumíte, jo? A on se tam je tak těšil vždycky a pak už začal jako být špatné, otec vždycky říkal, on je dobrý, já jsem vždycky volal, tak co, ten Arol, a on říkal, jo, je dobrý, jak jsem přišel dom, říkám, taťko, když jsi mě lhal, jo? Takže mě nechtěl zkazit ten týden, že jsem byl pryč, rozumíte, že on pak chřadl a já jsem pak už mě nepoznal, jo, a tak vždycky jen kňučel a říkám, Arole, prosím, tak já jsem pak, už nebylo jiný vyhnutí, tak já jsem ho pak musel, rozumíte, mě to bylo až, ale musel jsem, že mu se trápil hrozně, musel jsem pistolu na prase ho zastřelit a mám ještě hrobeček. Na něho.
1: Tohle neraz slyším.
0: A od té doby, od té doby jsem pak měl rád strašně boxery, rozumíte, jo? A pak ještě byl taková příběh zase o boxerovi, že manželka mě tenkrát jela na dovolenou, na zájezd, dělala jako ona byla lékařka, jela dozor s jedním klukem, mám dva kluky, a říkala, jestli chceš boxera, tak známá je jedna, má ve Znojmě boxéra. Rozumím, ale budu říkat podrobnosti, říkám, tak já se na něho půjdu podívat. Jo, tak jsme tam šli se podívat a my jsme šli po schodech a já jsem si vzal sebou, říkám, no tak za toho boxera dám tak 1000 korun, maximálně 1500. Jo, tenkrát v té době, ten druhý klub byl malý. Tak my jdem po schodech a paní už nás čekala, jsme tam zvonili dole a já jdu tak po těch, říkám, to byl zase žlutý boxer. Jo? Říká, no ten je pěkný. A tam přijdeme a ona říká, kolik za něho mě chcete, že ona, manželí koupil boxera prostě a ona ho nezvládá, ale jestli musí někomu půjčit, to je taky dlouhý vykládání, to zkrátím. Rozumíte? A ona říká, tak pane, kolik mě za něho dáte? A kluk řekl, no taťka říkal 1500 nebo až 2000 maximálně, jo, ale člověk neřekl, že jsem chtěl jako snížit. A ona říkala, je, tak to já vám k němu dám všechno, všechny ty, co máme, obojek, řemínek, misky, všechno vám dá, tak jsme to všechno měli a měli jsme ho doma, rozumíte, jo, pak jsme postavili barák, okál, to je jedno, rozumíte, tak v rychlosti. A ten pes, on se bál všeho, my máme doma i zvířata, kusy měli koně, jezdili na koních a on se jich bál, když se uviděl, tak se jich bál a pak byl, už s nima běhal jako za koníma, perfektní, se mnou jezdil s traktorem, vždycky se těšil, že jeden s traktorem, hrozně.
1: No vy jste pejskař už od prvního poslechu.
0: No a takže zase jsme pak museli klukům lhát, že ten pes měl právě, jak ta říkala paní, tu epilepsii, taky ten náš to taky měl. No, taky měl. A my jsme kopali vzadu, jako na zahradě, jsem skopil zahradu a na to postavili jsme okál, a to je v rychlosti, jsme kopali základy, jo, a on chodil furt za mnou, vždycky byl všude v patách, já říkám, Done, to se jmenoval se pes Don, jo, říkám, prosím tě, neotravuj, tady furt, tady, my jsme tam kopali s klukama ty základy na ten chlív pro ty koně.
1: No to jsou vedlejší vodu, věci, jedno. Ano, pojďme k věci.
0: Vedlejší věci. A pak on najednou šel, ten pes dolů, říkám, prosím tě, neodběž si tam lehnout dolů. Tak on šel, jo, a pak tam šel, pro něco jsem ho poslal a on na mě křičí, taťko, Don má nějaký zase záchvat. A já říkám, prosím tě, jo, a manželka, prosím tě, žádný záchvat, ten kluk, že zase, jo, tak já jsem tam ani nechtěl jít a pak tam šel druhý kluk a fakt mám, mámka díl, že, jo, že to byl můj pes, jako, jo, jo, a tak já jsem utíkal dolů a ten pes, rozumíte, ještě, jo, se na mě podíval a vyplázal jazyk a vybídechl naposled, jako, rozumíte, jo, no,
1: Něco podobného se stalo mému známému, ano. A řeknu vám, to se neposlouchá zrovna dobře. Ale Franto, i tak vám děkuju za váš telefonát. Snad někdy příště s něčím veselejším.
0: A teď od té doby už mám, že máme statek velké, mám už teď třetího dona, ale vlčáky mám. A to jsou perfektní psi teda. To je, teď tady vedle mě leží, jo, za těch pedů ze statku, to je dom, a mám se jezdit se mnou, anebo béky mě nahání, všechno, rozumíte, umíš, dáváme dodávku béku, já ho pustím a říkám, done, nažeň béky, a on valí, a už jen říkám, a na vocas, rozumíte, tak vyžede mě až na vůz, šuchno, a říkám, ten druhý kluk se mu hospodaří, říká, nepouště toho psa, já říkám, bez psa to neuděláme, rozumíte.
1: Franto, děkuji vám moc krát za váš telefonát. No, ale protože už se blíží závěr noční linky, budu muset ukončit naše telefonování a jsem rád, že jste uzavřel, byť trošku smutným příběhem, částečně naši dnešní noční linku. Mějte se hezky.
0: Naschledanou.
1: Ta příští noční linka za 22 hodin začíná. Pro vás bude mít další téma. Jitka Lukešová připravila téma My a životní prostředí. I jí budete moci volat na číslo, které jste využívali dnes, tedy 731 800 900. A budete moci samozřejmě i psát na web noční linky rozhlas.cz/linka. Takže pro jistotu ještě jednou kouknu, jestli se tam objevilo nějaké nové psaní právě na téma milosrdná lež, kterým jsme se dnes v úvozovkách zabývali. A protože všechno již bylo řečeno, všechno již bylo citováno, ano, dívám se, jo, tak to je František Švaříček, který děkuje za uveřejnění jeho vzkazu. Pak je tady zvláštní, to je zvláštní, někdo se za Františka vydává a píše se jako František Škvaříček ze Židlechov. A už vidím, to je posluchač, který se zabývá mým osobním vzhledem. No, děkuju moc krát za rady, určitě nevyužiju, ale i tak díky za všechna vaše psaní. Příště se na vás budu těšit tenhle pátek, málem jsem řekl v sobotu, tenhle pátek a to další téma, které pro vás budu šířit během 2 hodin noční linky z brněnského rozhlasového studia, bude téma stopaři, stopařky. Kdo ví, možná, že v době levných letenek a sdílených automobilů ten fenomén, zejména letního stopování, jakoby mizel. Jestli ano nebo ne, tak o tom si budeme moci povídat v pátek 12. června. S přesahem do soboty 13. Takže přece jenom ta sobota tam tak trošku slyšet bude. Teď už ale opravdu dobrou noc, sladké sny a naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Přiznám se vám, že scénáře pro naše večerní setkání mě často zavedou někam hodně daleko ve vzpomínkách. Dnes například na společné besedy, které jsem uváděl a měl tu čest se ptát, ale hlavně naslouchat. Vyprávění herce, kterému, ano, pravda, jedna role v televizním seriálu zásadně změnila život, ale on sám vždycky zůstával sám sebou. Miloval létání na větroních, miloval svou hereckou profesi a nad jiné si rozuměl taky s rozhlasovým mikrofonem. Pan Vladimír Brabec.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem tu svého času připomínal, že zatímco spisovatel Václav Lacina měl sbírku satirických povídek Slyš a piš, v září roku 1961 se u nás na rozhlasových vlnách objevil pořad, který se jmenoval přesně obráceně, totiž Piš a slyš. A světe div se, poprvé v něm bylo hodinové vysílání složeno z krátkých a komentovaných příspěvků a taky hraných scének spojených hudbou. Takový originální magazín zajímavostí a kuriozit. No a mezi jeho průvodci byste v té době našli i mladého herce, takto Benvolia z Krejčova Romea a Julie v Národním divadle, Vladimíra Brabce.
2: Ri, na, ty.
3: Arabský král Saud dosáhl zajímavého světového rekordu. Během jediného dne se stal 6x otcem, 6 jeho žen z celkového počtu 80, totiž v týžden porodilo. Pokud vás to zajímá, tak to bylo 5 kluků a 1 holčička.

Ba Bang Xing, 87-letý prorok jedné náboženské sekty v Dilí, si předpověděl, že zemře 7. září v 10 hodin dopoledne. Dal si vykopat hrob a lehl si do něj čtvrt hodiny před očekávanou smrtí. 6 000 věřících se s ním přišlo rozloučit. Čekali až do 11. Smrt ne a ne přijít. Po další půl hodině vstal prorok z hrobu a oznámil, že se tedy nedá nic dělat a že to pravděpodobně byl omyl. Dnes leží Ba Bang Xing v nemocnici. Léčí ho tam ze zápalu plic, který si přivodil tím, že dlouho ležel na studené zemi.

0: Oldřich Fikejs z Častolovic se ptá, jak vzniklo úsloví zná své papenheimské. Kdo to byli ti papenheimští a kdo je to tak dobře znal?
1: To si vezmu na starost, ano. Posaďme se, pánové. Prosím, pane Vevodo.
2: Děkuji.
1: Tak, mistře, vy třeba tady?
3: Děkuji vám.
1: Prosím, prosím. A pan generál tady?
2: Děkuji.
1: No. Pánové, dneska jsme vás pozvali, abyste nám vysvětlili, jak to bylo s papenheimskými. Kdo to byl nám jistě nejlépe může říci, pan generál hrabě Papenheim?
4: Samozřejmě, velmi rád. Kdo to byl?
1: Ano.
4: Byli to vojáci kynistnického pluku, který nesl moje jméno. Pluk, to byste měli vědět, bojoval ve vojsku jeho milosti rakouského císaře Rudolfa II. Ve 30leté válce.
1: Ano.
4: Zúčastnil se například známé bitvy u Lícenu. Byli to stateční, spolehliví hoši, jak tady vévoda z Valdštejna jistě rád potvrdí.
2: Ano, jistě. Znám své papenheimské. Válčili pod mým vrchním velením proti Švédům.
1: A z té války proti Švédům pochází ten váš výrok, pane vévodo, že?
2: Kdo by si pamatoval, co kde řekl před více než 300 lety?
1: Ovšem.
2: Zeptejte se tady pana dvorního rady Schillera. Jen mě ta slova vložil do úst.
1: Ovšem, pánové se vlastně setkávají poprvé. Vy, pane Vevodo, jste byl v roce 1634 zavražděn v Chebu. A mistr Friedrich Schiller, dramatický spisovatel, se narodil teprve 125 let po vaší smrti. To je jistě zajímavé setkání. Mistře, teď je na vás, abyste vysvětlil, jak ten výrok vznikl.
3: Ano, velice rád. Tak tedy, když jsem psal historii 30leté války...
1: Ano, to jste byl tenkrát profesorem dějin na univerzitě v Jeně, že ano?
3: Ano, správně. Tak tehdy mne zaujala osoba vévody Albrechta z Valdštejna a jeho tragický osud. Zvolil jsem ho za ústřední postavu trilogie, kterou jsem potom napsal a pojmenoval po něm Wallenstein. Jo, a ten výrok, na který se ptáte, tak ten je z posledního dílu.
1: Mohl byste nás několika slovy uvést do situace,
3: ano,
1: za které byl pronesen?
3: Prosím, pane Brabče. Albrecht z Valdštejna byl od malička ctižádostivý, možno říci, no, kariéristický. Ano?
2: No, pane dvorní rado, to si vyprošuji.
3: Promiňte, říkám to v zájmu historické pravdy. On tedy touží po bohatství, sní o moci, o slávě. Toho všeho se mu dostane. Velí císařské armádě, získá přízeň panovníka, ale opět ji ztratí. V době, která vás tolik zajímá, ano, stojí znovu v čele císařova vojska proti Švédům. Hraje ale dvojí hru. Tajně se Švédy jedná a doufá, že s jejich pomocí získá pro svoji hlavu českou královskou korunu. Vídeň se dovídá o jeho spojení s nepřítelem a prohlašuje ho za zrádce. Wallenstein chce vojsko převést na druhou stranu, ale pluky jeden za druhým ho opouštějí. Papenheimští nechtějí uvěřit, že jejich vojevůdce zradil císaře, kterému přísahali, volí delegaci a posílají ji k Wallensteinovi. Wallenstein je v kritické situaci. Věrnost kyrisníků si musí udržet.
1: Ano, děkuji, mistře, to stačí.
3: Ano.
1: Z výňatku ze Schillerova dramatu, který jste slyšeli, by vyplývalo, že výroku se užívá o někom, koho dobře známe, můžeme se spolehnout na jeho věrnost a přízeň, děj se, co děj. Ale papenheimští Wallensteina opouštějí, když se přesvědčí, že Wallenstein chce císaře skutečně zradit, aby dosáhl svých osobních cílů. Z tohoto hlediska je smysl výroku už poněkud jiný a smysl, ve kterém se ho užívá dnes, se daleko posunul od původního významu. Znát někoho jako své papenheimské není vůbec žádná lichotka.

0: Ich?
1: Aslisch.
2: Pořad zajímavostí a kuriozit na přání posluchačů. Připravují Ivo Fischer a Miroslav Kratochvíl.
3: A? A ne?
4: A ne kdo?
3: A ne kdo ty? Vypráví je Zdeněk Jirotka.
5: Tak nejdřív jednu starou a naši. Je to vysvětlení, jak vznikl název Roztěž. Vypráví se, že tam kdysi král Václav se svou družinou lovil v hlubokých lesích a při tom honu družina narazila na dvojici milenců. Někteří páni z králova průvodu se rozhořčovali, hlavně kněží, ale dobrý král Václav kynul rukou milencům a řekl jim: Roztěž a množte se. A od té doby se tam říká Sedlec u Kutné hory.

jiné dvě jsou cizí. Četl jsem, že byl jakýsi pilot britské společnosti potrestán distancí 4 týdnů za to, že vyděsil cestující. V plné pilotní uniformě se procházel kolem fronty lidí čekajících na letadlo a ostentativně si četl v příručce nazvané Jak se naučím řídit letadlo.

A konečně třetí. Jakási dáma hodlala strávit svou dovolenou v malém hotelu u moře. Protože neměla ráda psy, těsně před odjezdem poslala ještě dotaz, jestli do toho hotelu smějí psy být voděni. Vedoucí hotelu měl psy rád a sám dva nebo tři měl, a tak předstíral nepochopení a té dámě odpověděl. Ano, do našeho hotelu psy mohou. Jsem v hotelovém podnikání 28 let a ještě nikdy jsem neměl důvod, abych si stěžoval na psy. Nikdy jsem nemusel mezi druhou a třetí hodinou ranní volat policii, protože by opilý pes rozbíjel hotelové zařízení. Psi nekradou lůžkoviny ani příbory. Nezahazují nedokouřené cigarety a tedy nezaviňují požáry. Váš pes bude v našem hotelu srdečně vítán. S úctou vedoucí. Dodatek. Jestliže se váš pes zaručí za vás, můžete přijet taky.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Vladimír Brabec má na svém hereckém kontě v rozhlase pěknou řádku postav a jak už to pro něj, nebo vůbec jeho hereckou generaci obecně platilo, ti nejlepší byli ve své době na Vinohradské u mikrofonu jako nebo možná i víc než doma. Jen si to vezměte. Brabčáka, jak mu kolegové familiárně přezdívali, jste mohli slyšet v rozhlasové zábavě, v kabaretu, stejně jako ve velkých rolích světového a domácího repertoáru. No a někde mezi tím jsou i povídky. A povídky takového humoristy, jako byl třeba Stephen Leacock, tak to je pro dobrého herce u mikrofonu vždycky chuťovka a majstrštyk.

Jsou boháči šťastní? Dovolte, abych se hned na začátku téhle úvahy přiznal, že k ní nemám patřičné podklady. Nikdy jsem žádné opravdové boháče neznal, ba ani neviděl. Nejednou jsem si myslel, že jsem nějaké objevil, ale ukázalo se, že jsem se mýlil. Nebyli vůbec bohatí, byli úplní chudáci, byli na tom špatně. Pořád měli nedostatek peněz. Nevěděli, kde vzít 10 000 dolarů. Ve všech případech, které jsem studoval, jsem se dopustil stejného omylu. Často jsem si představoval, že když někde mají 15 sluhů a služek, jsou určitě bohatí. Předpokládal jsem, že paní, která si zajede do centra města v limuzíně, aby si koupila klobouk za 50 dolarů, musí být při penězích. Omyl. Při bližším zkoumání se ukáže, že tihle lidé vůbec bohatí nejsou. Musí se omezovat. Říkají to sami. Žijí ve stísněných poměrech. Když vidím v operní loži skupinku 8 elegantních lidí, vím, že jsou všichni ve stísněných poměrech. Okolnost, že pak jedou domů v limuzině, s tím nemá vůbec nic společného. Jistý můj přítel, který má ročně 10 000 dolarů, si mi nedávno s povzdechem stěžoval, že je pro něj naprosto nemožné udržet se na stejné výši s boháči. Při svých příjmech si to nemůže dovolit. Jedna moje známá rodina, která má ročně 20 000, mi řekla totéž. Nemohou se udržet na stejné výši s boháči. A nemá prý význam se o to pokoušet. Jeden muž, kterého si velice vážím a který má ročně 50 000 dolarů ze své advokátní praxe, se mi s největší upřímností svěřil, že udržet se na stejné výši s boháči je pro něj absolutně vyloučené. Je prý lepší smířit se s brutálním faktem, že je chudý. Prý mě může pozvat jenom na prostou večeři, které říká domácí strava. K jejímu servírování je třeba pouze 3 mužů a 2 žen. A prosil mě, abych se s tím spokojil. Pokud si vzpomínám, nikdy jsem se nesetkal s tím milionářem panem Carnegiem, ale vím, že kdybych se s ním setkal, řekl by mi, že je pro něj naprosto nemožné udržet se na stejné výši s panem Rockefellerem. Pan Rockefeller má nepochybně stejný pocit. Na druhé straně je jisté, že někde existují a musí existovat nějací bohatí lidé. Pořád narážím na jejich stopy. Vrátný v budově, kde pracuji, mi pověděl, že má v Anglii bohatého bratrance u jihozápadní železniční dráhy, který dostává 10 liber týdně. U té dráhy by prý nevěděli, co by si bez něho počali. Podobně ta paní, která v domě, kde bydlím, chodí lidem prát, má bohatého strýce ve Winnipegu. Ten tam má svůj vlastní dům bez hypotéky a 2 dcery na studiích. Jenže tyhle případy bohatství znám jenom z doslechu. Nemohu se za ně osobně zaručit. Když tedy mluvím o boháčích a rozebírám otázku, jestli jsou šťastní, rozumí se, že dospívám ke svým závěrům pouze na základě lidí, které vídám a které znám. Z toho usuzuji, že boháči prožívají kruté zkoušky a trpké tragédie, o kterých chudí lidé nemají ani zdání. V první řadě shledávám, že boháče ustavičně sužují finanční nesnáze. Znám například jednoho člověka, jmenuje se Spak, který minulý měsíc přebral ze svého soukromého bankovního konta 20 000 dolarů. Řekl mi to u oběda ve svém klubu s omluvou, že se nějak necítí ve své kůži. Sdělil mi, že ho to otravuje. Že prý pokládá od své banky za neslušné, že ho na to vůbec upozornila. Mohl jsem s jeho pocitem jistým způsobem soucítit. Měl jsem tehdy ze svého vlastního konta přebráno 20 centů. Věděl jsem, že když se banka začala dožadovat přebraných částek, může to příště postihnout i mne. Spak řekl, že nejspíš bude muset ráno zatelefonovat svému sekretáři, aby prodal nějaké papíry a vyrovnal to. Připadalo mi to strašné. Chudí lidé nejsou nikdy dohnáni k něčemu takovému. Znal jsem případy, že někdy museli prodat nějaký kousek nábytku, ale představte si, že byste museli prodat dokonce i papíry ze svého psacího stolu. Takhle trpkou nutnost chudý člověk nikdy nepozná. Právě s panem Spagem jsem často hovořil o problému bohatství.
Je to muž, jenž se vypracoval vlastním úsilím a ten mi znovu a znovu opakoval, že bohatství, které nashromáždil, pociťuje pouze jako břemeno. Býval prý mnohem šťastnější, když měl jenom prosté a skromné životní potřeby. Nejednou mi říká, když spolu sedíme u oběda o 9 chodech, s jakou radostí by dal přednost obyčejnému kousku vařeného vepřového s trochou tuřínové kaše. Říká, že kdyby bylo po jeho, dal by si nejraději k obědu párek s kouskem chleba. Už jsem zapomněl, co mu v tom brání. Viděl jsem Spaga, jak odstrkuje svou číši šampaňského, nebo svou číši, když to šampaňské vypil, s jakýmsi opovržlivým výrazem. Vzpomíná prý na bublající potůček za farmou svého tatínka, kde lehával v trávě na břehu a pil z něho, co hrdlo ráčilo. Šampaňské prý nikdy nemělo takovou chuť. Navrhl jsem mu, aby si lehl v klubu na břicho a napil se minerálky. Odmítl to. Vím dobře, že můj přítel Spak by se vůbec rád zbavil svého bohatství, kdyby to bylo možné. Dokud jsem tenhle problém nepochopil, domníval jsem se, že bohatství se lze snadno zbýt. Ale ukazuje se, že to není možné. Je to břemeno, které bohatý člověk musí nést. Ale potíže pana Spaga, který je svobodný mládenec a stravuje se ve svém klubu, jsou konec konců v jistém smyslu sobecké. Snad teprve v domácnostech, nebo spíš v rezidencích boháčů, dochází denně k těm největším, tichým tragédiím, k tragédiím, o kterých šťastní chudí nic nevědí a vědět nemohou. Zažil jsem takový případ docela nedávno, když jsem byl na večeři v domě Ashcroft Fowlerových. Když jsme kráčeli do jídelny, paní Ashcroft Fowlerová se tiše zeptala manžela, říkal už něco Meadows? On sklíčeně zavrtěl hlavou a odpověděl ne, ještě neříkal nic. Viděl jsem, jak si vyměnili pohled tichého soucitu a vzájemné pomoci, jako dva lidé v nesnázích, kteří se milují. Jsou to moji staří přátelé a ze srdce s nimi cítím. Po celou dobu večeře, kdy Meadows, to byl jejich vrchní komorník, naléval víno ke každému chodu, jsem pociťoval, jak se nad hlavami mých přátel vznáší nějaké neštěstí. Když paní Ashcroft Fowlerová povstala a opustila nás, zůstali jsme sami u Portského. Přitáhl jsem si křeslo blíž ke křeslu Fowlerovu a řekl jsem, můj drahý Fowlere, jako svému starému příteli mi doufám odpustíte, že si dovolím něco poznamenat. Vidím, že vy a vaše paní jste v nějakých nesnázích. Ano, řekl velice smutně a tiše. To jsme. Promiňte, ale povězte mi, člověku se ulehčí, když si o tom s někým promluví. Týká se to nějak Meadows? Na chvíli se rozhostilo mlčení a já už tušil, co Fowler řekne. Vznášelo se to přímo ve vzduchu. Meadows, řekl konečně, snaže se nedávat příliš najevo své pohnutí, nás opouští. Chudáku, brachu, stará, politoval jsem ho a vzal jsem ho za ruku. Je to tvrdá rána, že? Řekl. Franklin odešel minulou zimu. Bez našeho zavinění. Dělali jsme všechno, co jsme mohli. A teď Meadows téměř přitom zavzlíkal. Nevyjádřil se ještě definitivně, pokračoval Fowler. Ale sotva se dá doufat, že by u nás zůstal. Má k tomu nějaký důvod? Otázal jsem se. Nic určitého. Meadows nás nemá rád. Zakryl si dlaní obličej a zmlkl. Odešel jsem velice tiše, o chvilku později bez rozloučení s paní v saloně. Po několika dnech jsem se pak doslechl, že Meadows od nich odešel. Ashcroft Fowlerovi to prý v zoufalství vzdali. Najmou si jen malé apartmá o 10 pokojích a 4 koupelnách v Grand Hotelu a protlučou tam nějak tu zimu.
Člověk si však nesmí malovat boháče v naprosto ponulých barvách. Najdou se mezi nimi případy nefalšovaného bezstarostného štěstí. Pozoroval jsem, že je to zejména případ těch boháčů, kteří měli to štěstí, že se zrujnovali. Absolutně a naprosto zrujnovali. Uvedu příklad. Šel jsem nedávno s jedním svým přítelem a proti nám jelo auto s elegantně oblečeným mladým mužem, který vesele švitořil s hezkou ženou. Můj přítel smekl klobouk a bujaře jim zamával. Chudák starý Edward Rozmara, poznamenal pak, když automobil zmizel z dohledu. A co pak se mu stalo? Zeptal jsem se. To jste ještě neslyšel? Opáčil můj přítel. Je zrujnovaný. Úplně na mizině. Nezůstal mu ani měďák. Bože můj, lekl jsem se. To je strašná rána. Bude nejspíš muset prodat to krásné auto. Můj přítel zavrtěl hlavou. Ale ne, řekl. To sotva. Jeho paní by je, myslím, prodávala nerada. Přítel měl pravdu. Rozmarovi neprodali svůj automobil. Neprodali ani svou velkolepou rezidenci. Přirostla jim nejspíš příliš k srdci, než aby ji prodali. Někteří lidé mysleli, že se Rozmarovi budou muset vzdát své lože v opeře. Zdá se však, že ne. Jsou příliš muzikální, než aby se té lože vzdávali. Mezitím se všude rozneslo, že Rozmarovi jsou úplně na mizině. Fakticky už nemají ani měďák. Můžete celého Rozmaru koupit, jak jsem informován. Ano, za pouhých $10. Ale Rozmara, jak pozoruji, pořád ještě nosí svůj tulení kožich, který má cenu přinejmenším 500.

0: Krásnou hereckou příležitost dostal Vladimír Brabec i v rozhlasové hře Ludvíka Aškenaziho Bylo to na váš účet. K pohledu na sebe sama v zrcadle předchozích let využil režisér Jiří Horčička jistou hlasovou podobnost Vladimíra Brabce a jeho velkého hereckého vzoru pana Karla Hegera. Ostatně dřív, než se dnes rozloučím právě ukázkou z Horčičkova režijního opusu, přidávám ještě navrch Vladimíra Brabce jako skvělého imitátora vážených hereckých kolegů z Národního divadla. Tak všechno dobré a při další schůzce v rozhlasovém archivu zase naslyšenou.
1: My jsme jednou tady s Božou Bezouškou dělali jednu, to byla vůbec moje první estráda v životě, od té doby jsem estrádu nedělal. A byla ku podivu dobrá tenkrát, ne protože jsme to my účinkovali. Ten ďábel Vladimír Dvořák mě chytil a teď mě začal ždímat, jako... Jo, ale Vladimíre, my jsme tady, to víš, to se tak různě prolákne z divadel, ty taky umíš pivce. No a tam tedy já jsem se svěl živý vysílání, žena doma, ta už utírala všechno, že jo, děti řvali smíchy, kam o mě až dovedl, no a já jsem tam, a teď mě vyždímal, říkal, musíš něco říct z toho co umíš jako pivec. A to jsme tenkrát dělali paničky Vincorský, jak už tady bylo poznamenáno, má velerole, že jo. Bylo mě to trapný, jo, pustit do etéru, teda co mě ten pivec řekne, co si bude o mně myslet. No tak jsem začal, no tak to víš tedy, Vladimíre, to je totiž tak. Jsou věci, které se můžou říkat a taky, které se nesmí. Že jo, a teď jsem něco si vymyslel šílenou hovadinu. A říkal, no a jo, teďka on se smál, to je ohra, a ještě něco s paníšek, já říkám, no jo, ale teď ještě nebyla premiéra, mě kolega, a teď jsem strašně, jak si, jsem to házel na toho pivce, abych zítra, jestli se jdem na té zkoušce, tak aby mě nedal pár pancek, že jo, že to je taky, člověk, který měl sílu a ten, když s těma nohama něco udělal, tak jsem proletě do výkam. No a on říkal, no něco z těch paníček neznáš. A já říkám, no tak, paní Vodičková, ale no to, já jsem, to se vyštěte, no tohle to někdy, to fadá. Jo, a teďka takhle, no odešel jsem. Teď jsem říkal, pro Krista pána, ráno přijdu do zkoušky. Všichni tak teď už od té vrátnice pozorují a každý už se dělá jenom takový. No tak běžte tedy, pane. Říkal, pro pána, vylezu nahoru, pleskoť, jo, takhle na mě. A přijde se ke mně, pivec říkal, poslyš tady, Brabčáku, to ti bylo ohromný, to bylo ohromný, ty si se mnou vyděláváš. Ale to dělej dál, kamaráde, to dělej dál, ty jsi, a co ses tak omlouval, co pak já jsem nějaký usurpátor. Ty můžeš, já ti to dovolím, to je ohromný, kamaráde, to je ohromný, jen dělej, máš rodinu, jen si vydělej na mě, vydělej si.
2: Já jsem jednou byl na představení, tam hrál hlavní roli Heger, že jo, smrtokojního testujícího, a ty jsi hrál jeho syna. Já jsem najednou s důzou koukal, já jsem nemohl rozeznat hlasy.
3: Jak byl tatínkovi podobný.
2: Tatínkovi podobný.
3: Já jsem dělal kvůli tobě tenkrát.
2: Jo, takhle.
4: Bífy, ty chlapči, to není možné.
2: Jo, takhle. Ano, a ty jsi mu takhle odpovídal, ale tatí.
4: Ale tatí to... No my jsme to tak nemysleli.
5: Divadlo pro vaše uši.
6: Je to 22-76-75?
7: Ano.
6: Pan Jaroslav Pokštefl?
7: Jo.
6: Pane Pokštefl, dám vám nový jičí.
7: Ne, slyšno, já nechci žádný nový jičí.
6: Okamžik.
7: Haló, slečno, jste na drátě.
6: No prosím.
7: Neříkala jste něco jako nový jičín?
6: Pane, tak se probuďte, máte tu bleskově nový jičín.
7: Kočičko, já chci spát, já mám dneska narozeniny, já nechci žádný nový jičín, tak buďte tak hodná. Kočičko.
6: Pane, já pro vás nejsem žádná kočička.
7: Žádný nový jičín.
6: Haló, jičín spojují. Haló. Je tam Jaroslav Pokštefl?
7: Snad nevím.
6: Jarinku, jsi to ty? Mluvíte? Jarinku, já jsem teta Anna.
7: To snad ne.
6: Haló, víš, kdo tě volá?
7: Ano, teto, ano, promiň, teto, já jsem trochu to. Včera mě bylo totiž 40 a byli tu spolužáci. Nepláče tam někdo za tebou?
6: Ne.
7: Ale to tam za tebou pláče nějaký dítě, nebo je to kočka? Promiňte to, já jsem hroznej.
6: Jarinku, pan Kohoutek je mrtvý.
7: Jo, tak to pláčeš ty, to nepláč. Je to hrozně drahý plakat bleskově z Jičína do Prahy.
6: Jarinku.
7: No tak, já vážně nevím, co bych ti řekl. To slovo soustrast je hrozně blbý, tak mám ti říct soustrast?
6: Ty jsi mu měl aspoň jednou zavolat, Jarinku. Aspoň jednou za těch 20 let, aspoň jednou. No víte?
7: Teto, tak kdy je ten pohřeb? Halo, slečno, byli jsme přerušeni. Halo, slečno, byli jsme...
2: Tak já budu muset do toho Jičína volat zpátky a musím jet na ten pohřeb. Ale ne, nepojedu. Kde to je ten nový Jičín, pane Pokštefl? Máte mapu? Nemáte. Dneska já mám 40 a nemáte ani mapu. No tak co máte? Co máte, pane Pokštefl?
7: Jo, máte. Dva obléky, z toho jeden večerní, košile, ponožky, knihy, lampu, lodičky pana Zezavého. Jo, kapesník, jo, klobouk, jo, místo ve státním statistickém úřadě, jo, a tetu.
2: Já budu muset volat do toho Jičína zpátky.
7: No ale kam? Teď ani nevím, kde bydlí. A bolí mě hlava, a je mi 40 a nic. Když umřel ten Kohoutek, uvařím si vajíčko na měkko. Co tu mám? Čaj? Dobrý. Uvařím si čaj, naliju si do něj ten včerejší rum a tu smrt abstinenta zapiju. Tak koho jsem tu včera měl? Kandr, jo, Huml, jo, Řepka, jo, Frič. Byl tu Frič? Byl, spolužáci. Co jsme to pili. Nevyprávěl jsem jim o tom Kohoutkovi, jak jsem mu dodával tu rakev. Ano, všichni jsme dávali něco k lepšímu. No, k lepšímu to zní dobře. Nasmáli jsme se, hoši. Nakonec jsem vlastně nikoho neměl na světě tak rád jako pana Kohoutka, ačkoliv jsem ho vlastně neznal. Tetu Anu jsem měl taky rád, teta bývala krásná, co krásná, kusanec. A proč jsem ji nenáviděl? Jo, protože chodila s tím Němcem, jo, tak. A co mi to říkala tenkrát? Jarinku, sedni si, já jsem si nesed, hrozně mě bolely nohy, ale já si nesed, no, jsem ještě býval hrdina. Jednoho jsem sfackoval, druhého jsem nezdravil, za třetího jsem dával ruku do ohně. No ohně, jo, oheň. Oheň, bejvávalo. Bejvalý. Tyhle Čechom. Popel, pak oheň. Popel, oheň. No, 40. narozeniny Jaroslava Pokštefla, úředníka. Tak, co teď udělám? Zavolám nový Jičín, nezavolám nový Jičín. Moment.

0: No jo.
1: Haló, teto. Tak, kdy bude pohřeb?
2: Nevím, Jarinku.
1: Prosím? Kdo volá?
2: To jsem já, Jarinku. To jsem já, Jarinek.
1: Kdo je?
2: No přece já. Ty.
1: No to jako, že si volám sám?
2: No ano.
1: Já, že volám sobě?
2: No ano.
1: Ale dí, nepovídej, já jsem nikdy takovej hlas neměl. A odkud voláš?
2: Z budky na Pankráckém náměstí.
1: Ale dí, já jsem nikdy takovej hlas neměl.
2: Nikdo nezná svůj hlas, Jarinku.
1: Ty, že voláš z budky na Pankráckém náměstí, přísahej.
2: Jarinku, tak formálně, to už nevěříš ani sám sobě?
1: Sobě určitě ne.
2: Tak na co ještě věříš, Jarinku? Na co věříš?
1: Kdo to tam vzadu za tebou brečí? Co je to tam, kočička nebo kočárek?
2: Jarínku, to se ti zdá.
1: Tak ty se mně zdáš.
2: Ano. A ty mě?
1: A jak se ti zdám?
2: No, nemitý.
1: Jo.
2: Nejsi mrtvý, Jarínku?
1: Ne. To, co tě to napadá, to bych přece nemohl telefonovat. Mrtví přece netelefonují.
2: Ale telefonují.
1: Ty mě strašíš.
0: Jo, ještě strašíš lidí. A ty, že voláš z budky na Pankráckém náměstí?
2: Ano.
0: Jste, jak jsme volávali pana Kohoutka?
2: Ano.
0: A jste, jak jsme volávali Hanku?
2: Ano.
0: A máš vpředu vylomenou jedničku?
2: Mám.
0: A krásného Havla jako blouznivý italský básník.
2: Mám.
0: A co máme v pravý kapse?
2: Okamžik. 4,60 Kč, cigarety, fotku a papírek s číslem telefonu pana Kohoutka.
0: To jsme se navolali, viď? Bylo to 99.3.17. Souhlasí.
2: Na to jsme přece nemohli zapomenout. A poslíš, ten zkusil ten Kohoutek, viď?
0: A proč jsme volávali právě jeho?
2: Proč? Zavřeli jsme jednou oči, otevřeli jsme seznam a řekli jsme si, že to bude šesté jméno Sezora.
0: Sezora. Jo, představ si, Kohoutek umře.
2: No, vidíš, a proto tě volám.
0: Asi jako můj hlas a nebo co? No, teda já ti věřím, rád ti věřím, protože mě se to hodí. Jarinku, představ si, že jsem toho Kohoutka už od konce války nevolal, jak jsem se tehdy na něj rozlobil, víš, jak jsem vyhodil to vajíčko oknem. Prý nás měl hrozně rád, Kohoutek. Říká teta Anna, tebe a mě snad taky, říká teta Anna. Jarinku, jsi tam?
2: Ano.
0: Jarinku, víš, že bych to ještě jednou rád zažil, jak jsme volali pana Kohoutka. No, Jarinku, proč mlčíš? Jarinku, buď tak hodnej, předveď mi, jak jsme volali pana Kohoutka. Jde to?
2: Všechno jde.
0: A právě, že ne. Všechno nejde. Kolik je ti teď, Jarinku? 17?
2: No, téměř.
0: Tak to řekni ještě jednou, to. Všechno jde.
2: Všechno jde. Všechno jde. Všechno jde.
0: No, tak mi to zahraj. Jak jsme volali Kohoutka.
3: Prosím, tady Kohoutek.
2: Máte, prosím, doma slepičku?
3: Nikoliv, tady Kohoutek, studente.
2: Nesměj se, Haničko. Počkej, ty to teprve přijde. A snesla vám včera vajíčko?
3: Nikoliv nesnesla. Vy máte vajíčka rád, studente.
2: Ale ne, vejce z duše nenávidím. Tak to bude asi omyl.
4: Já úplně pláču, Jarinku.
0: Haló, Jarinku. Haló. Ještě jednou, Jarinku. Prosím tě, ještě jednou.
3: Prosím, tady Kohoutek.
2: Zde pohřební ústav Concordia.
3: Aha.
2: Máte u nás objednanou rakev, pane.
3: To si zas ty.
2: Prosím, netykejte, nepásli jsme spolu ovce. Máte u nás objednanou rakev, natáhněte si rubáš a čekejte.

0: Vleže.
1: Ještě tě to neomrzelo, uličníku.
0: Právě že ne, Kohoutku, já se ve škole nudím.
1: Dobře ti tak, propadni. To mě budeš volat každý pátek, do smrti.
0: No, do smrti. Buď tak hodný, Kohoutku, zavolej slepičku, je doma.
1: Tak dobře, šla nakoupit, no a dál.
0: Kohoutku, nemáte tam hezký vajíčko?
1: To taky znám, to tu bylo, ty nemáš fantazii.
0: Promiň, Kohoutku, promiň, já to musím položit. Maminka jde. Kohoutku, papa, papa, z latiny mám pětku.
1: Fuj, s pětkama mě nevolej. A víckrát mi neříkej, natáhněte si rubáš, já se pak bojím.
0: Je, to je prýmá, Kohoutku, to je prýmá. Boj se, ahoj.
2: No, že by to byl zrovna dobrý vtip.
0: Byl.
3: To jsi ho vymyslel, počkej, v kvintě?
0: V kvartě.
3: No, no, no, kvartu to jde. Ve 40 to úředníka už nenapadne.
0: To je smutný.
3: To není smutný.
0: To je smutný.
2: Vlastně je.
0: A ty, dal ti někdo něco k narozeninám? Já jsem toho vždycky dostal.
2: Ne.
0: Ne?
2: Ne. Ty máš něco pro mě?
0: Tak, co bys chtěl?
2: Tvůj hlas...
3: Já bych chtěl mít tvůj hlas.
0: Ten máš stejně. Člověk má všechny svý hlasy najednou. Mám ti to říct? O hlasech?
2: Řekni mi o hlasech, Járinku, k narozeninám.
0: Tak. Člověk má jarní hlas a letní hlas. Podzimní hlas a dva zimní hlasy, teplý a studený. Má hlavní hlas a vedlejší hlas. A hlas, kterého se bojí, protože...
2: To neříkej.
0: A rozvitý hlas a vzkříšený hlas. A puklý hlas a slepený hlas. A zamrzlý hlas. Žena má svůj mužský hlas. A muž má svůj ženský hlas.
2: Jarinku, to je od tebe hezký dárek. Děkuju ti, Jarinku. To se mi zdáš k narozeninám, viď?

Paříž pozdě k ránu. Šel podél řeky až k břehům oceánu. Padl jsem na dno světa, níž než umím říct. A v lidských očích